0: politiky v České republice. Takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat. Takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
1: Prezident Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby a vláda bude o složení delegace jednat na konci června. Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmů za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce, a to u elektronicky podaných daňových přiznání, kde lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Mádle.
2: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
1: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Sport. Fotbalisty Karviné čekají ještě další dva zápasy v nadstavbě šance ligy. V semifinále playoff o umístění dokázali vyřadit Pardubice, a to i přesto, že po úvodním duelu prohrávali o gól. V odvetě ale vyhráli na hřišti soupeře 3-1 v prodloužení. Karvinský kouč Marek Jarolím říká, že tým měl pro odvetu hlavně motivaci neprohrát s Pardubicemi všechny vzájemné zápasy v sezóně.
3: Jsme nechtěli 4x prohrát, že se prohrálo ještě tady za minulého trenéra, myslím, že 2-1. Pak my jsme 2x prohráli 2-1 doma, takže i to ten tým měl trošku jako v sobě, že to nechce jako dopustit a že takový rozdíl mezi těma týmama není, aby 4x oni za tu sezonu vyhráli.
1: A druhým finalistou se stala Sigma Olomouc, která ukončila sezonu Bohemians. Po úvodní výhře 3-1 si Hanáci mohli v odvetě dovolit i prohrát 1-2 v prodloužení. A ve skupině o titul 4. Jablonec remizoval s 5. Hradcem Králové 1-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavírka na D1 na Benešovsku a omezení na dálnici D8 u Prackovic. Dálnice D1 z Brna do Prahy 1,5 hodiny, neprůjezdná. Uzavírka je za sjezdem na Divišov, motorestem u Rybiček. Na 38. kilometru Jeřábem překládají náklad z porouchaného kamionu. Objízdná trasa vede z exitu 41 na exit 34 přes Divišov a Ostředek. Před sjezdem a taky na objížďce. Nárazově hustý provoz. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Peč stojí nákladní auto, 34. kilometr mimo kamery a provoz nezdržuje. Na dálnici D8 mezi sjezdy na Belemín a Teplice je nová uzavírka, omezení. V prackovických tunelech mezi kilometry 58 až 60 jsou zavřené tubusy do Drážďan a jezdí se obousměrně v tubusech opačných do Prahy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci začíná pršet a ochlazuje se na 12 až 8 stupňů, na jihu Moravy je 15 až 12 stupňů a přes den pak čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přeháníky nebo déštěn místy a postupně už na většině území a později pak místy i bouřky. A večer pak začnou srážky v Čechách ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech naměří kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Jiří Štefl.
6: 2:06 pondělí 11. května a budeme se toulat první republikou. Je tady telefonická soutěž, ve které můžete vyhrát novou audioknihu Toulky první republikou. To jsou příběhy z let 1918 až 1939. Telefonní čísla vytáčejte právě teď 221 552 155 anebo 221 552 255. Tady je soutěž, těším se na vás.
7: Noční radiožurnál
4: a Jiří Štefl.

0: Je jeden z hudebních duetů, který jsme vám hráli dneska v noci, Sean Hook a Vanessa Hudgens, 10 minut po druhé hodině. V Radiožurnálu teď už v pravidelném čase otevíráme telefonickou soutěž. Zavolejte si právě teď o novou audioknihu Toulky první republikou vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 a nebo na konci 255.
1: Radiožurnál pro vás má další Toulky první republikou.
2: První republika, to byly zlaté časy.
1: Tančírna, cirkusy, kina, úspěchy Čechoslováků na olympiádách, Věstonická Venuše, Voskovec a Verich, Švejk nebo Vacátko.
3: Nezapomínejme, že první republika, to je období rozvoje kriminalistických metod.
1: Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyhorálek v seriálu Českého rozhlasu. 26. až 50. díl Toulek první republikou na CD dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
0: A dneska v noci nespívá Pavel. Pavle, zdravím vás, dobrý den. Čím to je, že nespíte?
4: Je to tím, že jsem momentálně v práci, nebo přesněji řečeno ve službě.
0: A jak dlouho ještě budete ve službě?
4: Do rána, do půl osmí.
0: Tak Pavle, pojďte vyhrát v telefonické soutěži novou audioknihu Toulky první republikou, jsou to tedy už další díly 26 až 50. No, ptám se, myslím si, že velmi jednoduchá soutěžní otázka, ve kterém roce vzniklo Československo?
4: Takže to je opravdu jednoduchá otázka. 1918,
0: ano,
4: 28. října slavíme státní svátek.
0: Přesně tak, děkuji za tento kontext, který jste dodal. Tak je to vaše Toulky první republikou. Máte už to první vydání, nebo ne?
4: Ne, nemám. Rád si poslechnu tady právě tuhle edici.
0: Doplním, že tady je to už druhé vydání, respektive další pokračování, a myslím si, že je o co stát, že je co poslouchat. Tak Pavle, ať vám to ve službě rychle utíká. Mějte se krásně, přeju hezký nový týden, ještě mi zůstaňte na telefonu. Naslyšenou.
4: Jsem rád, díky, nashledanou.
0: My jsme rádi, že nás posloucháte i takhle pozdě v noci. Teď je 12,5 minuty po druhé hodině a telefonická soutěž pro vás, kteří jste to dneska v noci zkoušeli a nevyšli.

0: Stejně jako telefonická soutěž, tak už je skupina Midnight Oil je v našem nočním vysílání pro dnešek minulostí. Posloucháte nás chvilku po čtvrté na tři. A další téma. Pro většinu světa je ropná krize v Hormuzském průlivu tvrdou zkouškou. Existují ale země, které na ní vydělávají a jejich ekonomice výrazně pomáhá. Jednou z nich je brunejský sultanát. Náš reportér David Jakš zjišťoval, proč je tenhle malý stát na severním pobřeží Bornea znovu důležitým světovým hráčem.
1: Vstávám denně v 8:30, v 10 hodin musím být v práci a končím večer v 8. Vedu krásný život. Do práce sice musím každý den, ale dá se to vydržet. Ten výdělek za to stojí.
2: Rozplývá se paní Nuč. Tajka, která před 3 lety přijela pracovat jako uklízečka do největšího a tehdy jediného obchodního domu v Bruneji. Nuč ví, co dělá. Zásoby ropy a zemního plynu se v sultanátu sice zmenšují, ale pořád generují blahobyt, ve kterém fyzické osoby neplatí žádné daně. Všechno, co vyděláte, vám zůstane. K tomu zcela bezplatné zdravotnictví a školství. 1200 dolarů měsíčně tak paní Nuč stačí na sdílený pokoj se 2 dalšími ženami, na jídlo a ještě podstatnou část výplaty pošle rodině do Tajska.
3: Krize v Hormuzském průlivu spadla Brunei z nebe. Země jako Tajsko, Singapur nebo Japonsko tam teď poptávají 10 000 barelů ropy a denní export už přesáhl 100 000 barelů. Navíc doba, za kterou tankery dovezou ropu, je výrazně kratší, než když loď jede z Blízkého východu.
2: Vysvětluje Hun Chang Yao ze Singapurské univerzity sociálních věd. Brunejský sultanát už před lety rozhodl o diverzifikaci státního příjmu, protože výpočty ukázaly, že do 20 let budou ropná i plynová pole vyčerpána. Stát o velikosti Ústeckého kraje nemá jinou možnost, než vsadit na turisty a preferuje ty bohaté.
4: Třetina všech cizinců k nám přijíždí z Malajzie.
2: Říká mi s hrdostí v centru metropole Bandar Seri Begawan turistický průvodce pan Hamín.
4: Tamhle vykukuje střecha mešity Ali Saifudiena. Je celá z ryzího zlata. Těch zlatých lístků jsou tam 4 miliony. Zajděte do Národního muzea, projeďte se motorovým člunem po Kampung Ayeru, největší plovoucí vesnici na Borneu, nebo navštivte Národní park Ulu Temburong. Náš sultanát vás určitě nudit nebude.
2: O všudy přítomném právu šaria se místní lidé moc nezmiňují. Nechtějí cizince vystrašit a naopak rádi mluví o svém sultánovi Hasanalu Bolkiahu Muziadinu Badaulahovi. Mimochodem v době svátků a oslav se rád objevuje mezi svými poddanými a potkat ho s ochrankou v ulicích metropole není nemožné. S cizinci si tenhle nejdéle vládnoucí panovník světa a otec 13 dětí prý velmi rád povídá. Z brunejského sultanátu David Jakš, Radiožurnál.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
0: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
1: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
0: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
1: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
2: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Vejška celého nástroje komorní a ještě 142.
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Dvě hodiny 30 minut. Je tady Martin Matějka a přehled zpráv.
4: Policisté při sobotním utkání derby zasáhli až po napadení hráčů Sparty. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Policisté byli během zápasu v pražském Edenu v Tubusu nedaleko Trávníku a pořadatelé je ale ani po vniknutí fanoušků domácí Slávie na hřišti nepožádali o součinnost. Šéf Slávie Jaroslav Tvrdík už oznámil ukončení smlouvy s firmou, která se o organizaci zápasu v Edenu starala. Americký prezident Donald Trump bude nejspíš na jednání v Pekingu tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga ohledně čínské podpory Iránu. Napsala to agentura AFP s odkazem na nejmenovaného úředníka americké administrativy. Od návštěvy se očekává i zmírnění napětí mezi zeměmi v oblasti obchodu a Trump má přiletět do Číny tento týden ve středu. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová přicestovala do nizozemského Hágu, aby se zúčastnila dnešního stání u Mezinárodního soudního dvora, píše to španělská agentura AFP. Mezinárodní soudní dvůr řeší dlouhodobý spor mezi Venezuela, Guajanou a region Esequibo. Oblast je řídce obydlená, ale tvoří 2/3 guajanského území a obsahuje bohatá naleziště ropy. A česká turistka utrpěla vážná zranění po tom, co jí v rakouských Alpách zasáhl blesk. Stalo se to při náhlé změně počasí u hory Kreuzkogel. Blesk uhodil v bezprostřední blízkosti Češky a jejího přítele. Tlaková vlna ji povalila na zem a žena na chvíli ztratila vědomí. Záchranáři dvojici turistů přepravili vrtulníkem do nemocnice.
0: Sport.
4: Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Šegedu třetí v závodu na 500 metrů. Senzační bronz přidal do sbírky české výpravy v Maďarsku 18-letý kanoista Robin Hirsch na 5-kilometrové distanci. Francouzský cyklista Manier získal během 3 dnů na Giro d'Italia druhé vítězství. V růžovém drezu lídra se z Bulharska přesune na Apeninský poloostrov Uruguayec Silva.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 na Vysočině omezení a na Benešovsku uzavírka. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín mělo hořet vozidlo. 122. kilometr podle kamer stálo chvíli na krajnici, nákladní auto před chvílí odjelo. Z dálnic hlavních tahů nehody hlášeny nejsou. D1 z Brna do Prahy na Benešovsku stále ještě neprůjezdná. Za sjezdem na Divišov motoristem u Rybiček 38. kilometru překládali náklad z nákladního auta. Podle kamer už je hotovo, zatím se stále sjíždí z exitu 41. Objízdná trasa na exit 34 vede přes Divišov a Ostředek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď v noci začalo pršet, ochlazuje se na 12 až 8 stupňů na jihu Moravy, 15 až 12. Přes den pak čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přehánky nebo déšť a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů na západě Čech naměří kolem 16 a na horách bude většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Štefle.
6: Zámek v Zákupech poprvé vystavil obrazy, které patřily Adolfu Hitlerovi. Po písničce vám řekneme proč.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ve vysílání nočního radiožurnálu se teď s námi na zhruba 2,5 minuty vydejte na Českolipsko. Návštěvníci zámku v Zákupech měli o víkendu poprvé možnost vidět kolekci obrazů zabavenou po konci druhé světové války Němcům. Jde o takzvanou Hitlerovu sbírku, která patřila přímo nacistickému vůdci. Dřívější vedení zámku kvůli tomu nepovažovalo za vhodné tahle plátna vystavovat. Obrazy byly v depozitáři uloženy desítky let.
1: Pokud si někdo myslíte, že budete mít stejné pocity, jako když si v Louvru vstoupnete před Monulízu, nejspíše nebudete.
2: Vy jste k tomu udělali takový kino, jo?
1: No, v podstatě jo.
2: Kastelán Vladimír Trégl uvádí návštěvníky do velké místnosti. Její stěny jsou prakticky zaplněné velkoplošnými obrazy.
1: Moji dva předchůdci neměli ani možnost, ale ani vůli ty obrazy ukázat návštěvníkům. Já, když jsem nastoupil na pozici kastelána, tak jsem také tu možnost ještě neměl, protože v zámku jako takovém nebyla žádná vhodná místnost.
2: Díky dokončení opravy části hospodářského dvora už prostory jsou.
1: Vidíte, že ty obrazy jsou opravdu poměrně velké.
2: Tady vidíme tady především krajinky, vidíme tady ale také nějakou vojenskou ponorku. No a pak tady máme samozřejmě ty dělnické motivy, tamhle tedy dřevorubec, nějaký hor.
1: Přesně tak, to je právě ten německý realismus.
2: Je to to, co jste čekala, nebo co jste čekala vlastně od téhle výstavy?
3: Jenom zajímavost.
2: Říká Miroslava Nečasová.
3: Víceméně jenom to, že tam je, kdo byl majitel, ale vůbec celkově to na mě nezapůsobilo dobře. Takový všechno ponorí, zvláštní ty témata, nebo prostě to znázornění.
2: Je to taková trošku temná nuda, že?
3: Ano, ano, přesně tak.
1: To je to, na co jsem se snažil upozornit, aby návštěvníci právě příliš nečekali, protože člověk přijde a řekne si, tak jsem to viděl.
2: A je to to, co jste čekal z
4: toho?
2: Jo,
4: samozřejmě. Proč to má někde ležet?
2: Myslí si Jiří z Liberce.
4: Mně to strašně líbí.
2: A líbí se vám i jakoby ty náměty těch obrazů jako takový, přitom paní Bají říkala, že jim to přijde takové jako temné zbytečně, že to nemá takovou jako dobrou
4: atmosféru. To zpracování, to umělecké dílo je, že jo. Trošku úsměvné je, že tam na tom korzářském člunu je prostě, že jo, ta vlajka, že jo.
2: No jo, skutečně, ale je to takové...
4: Ne, úplně dotažené, ale no, je to takový úsměvný.
2: Obrazy v místnosti zůstanou. Součástí prohlídky ale budou jen mimořádně. Ze Zákup Jiří Jelínek, Radiožurnál.

0: Skupina Mike and the Mechanics ve vysílání nočního radiožurnálu. Za chvíli budou tři. Kino v Červené vodě na Orlickou Ústecku už 20 let nefunguje. Potkal ho stejný osud jako mnohá další lokální kina. Jejich počet od roku 1990 klesl zhruba na jednu šestinu. V Červené vodě na Orlickou Ústecku teď chystají přestavbu kinosálu na víceúčelový sál. Naše reportérka Barbora Soukupová se tam šla podívat ještě před začátkem prací.
1: Stůl tady byly usměrňovače, promítárna byla takhle vlastně, tam měla podlahu v téhle vejšce, průzory do sálu.
2: Tady na zemi zbyla prázdná cívka. Jan Horák tady dělal promítače od začátku 90. let.
1: Vlakem přišla kopie filmu, většinou to byly dvě bedny, každá cirka 15 kilo, v každé tři kotouče filmu. Si musel promítač nachystat na cívky, pak se vlastně začalo promítat, ta cívka byla maximálně 20 minut filmu. Standardní film do 2 hodin měl těch 6 cívek.
2: Které byste v průběhu té projekce měnil?
1: Museli se měnit samozřejmě. Mezi promítačem se tradovalo, že prostě největší hamba promítače, když mu projel film do konce, ukázal divákům takzvaný kšandy, že na konci byly 2 pásky.
2: Pan Horák tedy v kině jako promítač pracoval od začátku 90. let, ale kdo tady byl ještě díl, je paní Ludmila Macháčková, bývalá vedoucí.
3: Já vlastně jsem kino poprvé poznala v roce 69, kdy se o to začala starat můj táta, takže pamatuju, když se vlastně objevil fenomén Vinnetu a Angeliky, kdy opravdu bylo úžasný se dívat, jak z kina chodí průvody návštěvníků.
2: A pak jste tady vlastně pracovala někdy do toho roku 2005, kdy kino přestalo promítat.
3: No, protože to kino vlastně, že jo, procházelo vývojem a my jsme byli vždycky tak trošku bytí na tom, že nemáme širokouhlý filmy, takže jsme nemohli uspokojit nabídku. No a vlastně jak začaly filmy vycházet na DVDčkách, tak postupně upadala na návštěvnost.
2: My jsme teď ještě vešli do bývalého kinosálu s nezávislým starostou Červené vody Petrem Marešem.
4: Dojde k výměně podlahy, jeviště se přesune z jedné strany na druhou stranu, ten sál se zvětší, vznikne tady kapacita multifunkčního sálu asi 400 osob.
2: Přestavba sálu by měla začít letos v létě. Z Červené vody Barbora Soukupová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Teď zprávy a Martin Matějka.
1: Reprezentanti chorí s Douděrou po nedohraném derby končí ve Slavii a po pádu dronu na lotyšský sklad ropy rezignoval tamní ministr obrany. Fotbalisté Olomouce a Karviné postoupili do finále ligového play-off o umístění a dnes bude zataženo až oblačno s přeháňkami nebo deštěm, později i bouřkami, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slávii. Jde o reakci na vyloučení obou hráčů v sobotním derby v Šancelize proti Spartě, které se kvůli výtržnostem domácích příznivců nedohrálo.
3: Oba dva dostali souhlas k přestupu v letním přestupním období. Takovéto hráče prostě ve Slavii nechceme. Ani jeden z nich už ze Slavii Praha nenastoupí.
4: Řekl šéf vršovického klubu Jaroslav Tvrdík v podcastu Odbor přátel Slavie s tím, že u obou hráčů nešlo o ojedinělé excesy. Tvrdík taky oznámil první doživotní zákaz vstupu do Edenu pro fanouška, který po vběhnutí na trávník napadl golmana Sparty Surovčíka. Trest slávisté dostanou i za to, že příznivci házeli do sektoru fanoušků Sparty světlice.
5: Ale tady pozor, světlice i do spartianského kotle. No tak to jsou ohavné okamžiky, které sledujeme.
6: Pokud jde o finanční trest, tak může být až 10 milionů korun. Připadá v úvahu samozřejmě i uzavření stadionu, účast dalších utkání bez diváků, kontumace i odebrání bodu.
4: Řekl Jiří Macner, předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která o osudu sobotního derby a trestech rozhodne v úterý. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Kvůli selhání protidronové ochrany rezignoval lotyšský ministr obrany Andris Spruc. Vyzvala ho k tomu premiérka Evika Siliňová po tom, co ve čtvrtek dva ukrajinské drony odpálené z Ruska zasáhly lotyšský sklad ropy. Novým ministrem obrany jmenovala premiérka plukovníka lotyšské armády Raivise Melnise. Ukrajina potvrdila, že drony byly skutečně jí, podle Kyjeva ale do Lotyšska dopadly vlivem ruského rušení. Už v březnu vletělo několik zbloudilých ukrajinských dronů do Lotyšska, Estonska a Litvy. Kvůli rekonstrukci je ode dneška uzavřená střední část americké třídy v centru Plzně. Omezení se týká veškeré dopravy, včetně hromadné. Americká třída se změní na městský bulvár s užšími vozovkami a širšími chodníky a maximální povolenou 20-kilometrovou rychlostí. Přibudou i stromy a lavičky, práce potrvají do 10. srpna. Archeologové v Hrušovanech u Brna zkoumají zahradu u vily od architekta Adolfa Loze. Jde o součást přípravy na plánovanou rekonstrukci zřejmě prvního domu s plochou střechou na našem území. K vile z roku 1914 patří i zahrada, ve které teď experti hledají původní síť cest. Všechny je před zhruba 60 lety překryla silná vrstva zeminy, na které teď roste tráva, říká místostarosta Hrušovan Dušan Knoflíček z uskupení Mladá změna.
7: Ale jsou tam i další věci, jako že jsme našli původní šachtu, vlastně i včetně armatury, která patrně měla za úkol zásobovat vodou skalku s vodotryskem, která tady i podle pamětníků byla a kterou bychom taky samozřejmě rádi obnovili.
1: Sport. 8 nováčků na velké mezinárodní akci zařadil do nominace na blížící se mistrovství světa trenér českých hokejistů Radim Rulík. Naopak potvrdil, že David Pastrňák nepřiletí. Fotbalisté Olomouce si zahrají v nadstavbě šance ligy finále play-off u umístění s Karvinou. V semifinálové odvetě sice Hanáci doma prohráli s Bohemians Praha 0-2, v součtu obou duelů ale bylo skóre vyrovnané. Rozhodlo tak prodloužení, ve kterém se v předposlední minutě trefil Jáchym Šíp. I přes euforii záběru mělo sutkání smíšené pocity.
8: Bohužel jako prohráli jsme, no, je to tak, ale naštěstí se postoupilo, že jsme využili trošku toho polštáře z toho prvního zápasu, ale do toho dalšího kola, vlastně do těch dalších dvou zápasů, to musíme určitě zlepšit a podat lepší výkon.
1: Ve finále se Olomouc utká s Karvinou, která otočila dvojutkání s Pardubicemi díky výhře na stadionu soupeře 3-1 v prodloužení. A ve skupině o titul si Hradec Králové odvezl z Jablonce remízu 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D55 u Otrokovic a nehoda na dálnici D2 u Lanžhota. Na dálnici D55 u Otrokovic směr Uherské Hradiště Zlín leží pneumatika. Na exitu 30 v jednom z jízdních pruhů. Čekejte vybočující vozidla. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy je za sjezdem na Břeclav nehoda. Kilometr 57,5, srazilo se tam osobní auto s nákladním. V místě je omezení s průjezdným jedním pruhem. Na kamerách vidíme, že kolem se projet dá, kolona se netvoří. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na exitu 119 Velký Beranov opatrně. Na sjezdu popojíždí nákladní auto, je tam policie, auto jede pomalu, hořela mu pneumatika. D1 z Brna do Prahy na Benešovsku už průjezdná, noční uzavírka za sjezdem na Divišov na 38. kilometru skončila. A aktuálně D1 na výjezdu z Prahy do Brna, 13,5 km, auto srazilo zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zataženo až oblačno a teploty až 22 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Jiří Štefl.
10: A přeju velmi dobré, velmi brzké ráno, pondělí 11. května, 3 hodiny 6 minut.

0: Česku se každoročně stane přibližně 5000 dopravních nehod, při kterých jsou zraněni děti do 15 let. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Největší riziko podle statistik hrozí dětem ve chvíli, kdy jedou jako spolucestující v autě. Tým silniční bezpečnosti upozorňuje ale taky na nehody na parkovištích nebo v obytných zónách.
1: Zmiňuje třeba kolize při couvání. Taková se stala například loni v únoru nedaleko školy v Prosiměřicích na Znojemsku, kde řidič při couvání srazil malé dítě. Popisoval tehdy policejní mluvčí Petr Vala.
2: Po nehodě zůstalo zaklíněné pod vozidlem. Naštěstí rychlou pomoc poskytl náhodný svědek, kdy se za pomocí heveru podařilo dítě ještě před příjezdem složek integrovaného záchranného systému vyprostit.
1: Právě jako chodci jsou děti nejzranitelnější. Podle pražského koordinátora BESIPu Oldřicha Kasla by si řidiči měli dávat pozor hlavně v místech, kde se dá pohyb dětí předpokládat.
3: Když já sám jedu po parkovišti a vidím, že okolo auta pobíhají děti nebo se nakládají, tak dám nouz plynu, zpomalím a čekám, že z té mezery mezi těma autama opravdu nikdo může vyběhnout. To dítě není vidět, protože sami, když si vlastně sednete do auta, kouknete do zpětného zrcátka, tak vidíte jenom pozadní stěrač.
1: Loni ale za tyto nehody většinou nemohl řidič, popisuje mluvčí policie Violeta Siřišťová.
4: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326, a o nedání přednosti dítěti na vyznačeném přechodu pro chodce, což jsme evidovali v téměř 150 případech.
1: Na pohyb mezi auty by měli rodiče připravit i děti, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tako znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle anebo když se rozsvítí to jedno bílé.
1: Častěji pak děti zažijí nehodu jako cestující v autě. Tam rozhoduje, jestli je dítě dobře připoutané, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Stále se setkáváme s tím, že nejsou děti v autosedačkách, nejsou v protisměrných sedačkách, anebo ku podivu i v té sedačce sedí, ale nejsou tam upoutané.
1: Rodiče podle Novotné chybují i při instalaci autosedačky.
5: Mají relativně nový systém Isofix, který si domnívají, že stačí jenom zacvaknout, ale aby ta sedačka správně byla uchycená, musí se vlastně ještě dotáhnout, to znamená opravdu jí zapasovat do toho automobilového sedadla.
1: Děti by podle Novotné neměly jezdit v autosedačkách z druhé ruky, které můžou být z auta po nehodě. Sára Adamcová, Radiožurnál.

0: Za chvíli bude půl čtvrté, do nového týdne vstupujete s Radiožurnálem. Díky za to, je 11. května. Po zprávách o půl čtvrté pro vás mám aktuální díl našeho podcastu Vinohradská 12 s Matějem Skalickým. Do té doby ještě další zprávy a taky jedno téma. 9. května si Evropa připomněla Schumanovou deklaraci, tedy dokument, který před 670 lety položil základy toho, co dnes nazýváme Evropskou unií. Ve Washingtonu si tenhle den připomnělo přes 20 ambasád členských států. Na tu českou vás vezmeme právě teď.
1: Kukačko, už nekukej, má panenko, neplakej.
2: Pro vás v Česku je tohle možná běžná písnička, ale slyšet češtinu a ještě v takhle krásném provedení tady ve Spojených státech, to je vždycky speciální zážitek. A právě za takovým sem na českou ambasádu ve Washingtonu lidé přišli slyšet češtinu, připomenout si české zvyky, no a taky ochutnat nějaké ty slavné české nápoje.
3: Mám ráda, že tady vidím kofolu, protože jsem nepila kofolu aspoň půl roku, tak moc se mi to stýskalo. Ale to tady český, je to tady hezky, jako mluví prostě česky s ostatníma.
2: Pro 13-letou Veroniku, která sem na českou ambasádu přišla s maminkou Radkou, jsou takovéhle akce sdružující místní českou komunitu vlastně jedinou příležitostí, jak si ve Spojených státech připomínat zemi své maminky a udržovat svoje české kořeny.
3: A já už tady jsem od narozeniny, ale jako chodím v létě do Česka za babičkou.
2: Česká republika letos na Den Evropy zvolila téma Jižní Moravy. Folklor, tradice, podává se tu výborné víno z Pálavy a do skoku hraje skupina Polka Brothers. Takovéhle podobě se ale tahle slavnost odehrává naposledy, jak připomíná český velvyslanec Miloslav Stašek.
4: Ve stávajících kulisách české ambasády ve Washingtonu tak je to poslední evropský den, protože vlastně někdy na přelomu roku tak bychom se měli stěhovat do nových prostor. Tam nebude ten luxus té obrovské zahrady, co je tady, ale ta rekonstrukce vlastně toho objektu by měla trvat nějaké 3 roky.
2: Stašek jako velvyslanec letos po 4 letech končí a vrací se zpět do Černínského paláce na post státního tajemníka.
4: Samozřejmě se to užívá. Mám, protože je to hrozně milý a ta česká komunita vlastně na tom východním pobřeží se potkává.
2: Letos má tento den otevřených dveří zvláštní váhu. Přichází v době, kdy Washington a Brusel vedou tvrdá jednání o clech, kdy americká administrativa zpochybňuje hodnotu 80-letého spojenectví s Evropou. Přesto, nebo možná právě proto, jsou návštěvy Američanů na evropských ambasádách důležitější než kdy jindy. Z českého velvyslanectví ve Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: A ze Spojených států pojďme na české silnice. Milan Glista a aktuální Zelená vlna.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně u sjezdu na Cerhovice. Pozor, na exitu 41 je v levém pruhu kus pneumatiky, je to běhoun z nákladního auta. Ještě jednou D5 u Cerhovic, směr Plzeň, nebezpečná překážka. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dobré jitro, je půl čtvrté. Teď zprávy a Martin Matějka.
1: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slávii. V podcastu Odboru přátel Slávie to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Jde o reakci na vyloučení obou hráčů v sobotním derby v Šancelize proti Spartě. A Tvrdík taky řekl, že fanoušek, který vnikl na trávníka, napadl spartianského golmana Surovčíka, už obdržel rozhodnutí o doživotním zákazu vstupu na stadion. Na Kuwait zaútočili nepřátelské drony, oznámila to tamní armáda. Iránský dronový úder podle agentury Reuters zasáhl taky základ dnu kurdských bojovníků v iráckém Erbílu. A děje se to v době příměří, které na začátku dubna přerušilo izraelsko-americké útoky na Irán. Vláda na dnešním zasedání projedná systém mistrovských zkoušek a ten by měl podle návrhu ministerstva průmyslu a obchodu fungovat od příštího roku. Ministři by se měli zabývat i informacemi o plnění závazku vydávat 2% HDP na obranu za první čtvrtletí tohoto roku. A 21 města obcí na Mikulovsku a Břeclavsku hrozí omezený odběr pitné vody. V souvislosti se suchem to plánuje společnost Vodovody a kanalizace Břeclav. Důvodem je nízký stav vodních zdrojů, vyšší letní spotřeba a taky odstávka jednoho zdroje vody. Návrh teď posoudí úřady, do té doby omezení ještě neplatí. Zákaz by se týkal třeba zalévání zahrad, napouštění bazénů nebo mytí aut. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková na turnaji v Římě porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Kýsovou 2-1 na sety a postoupila do osmifinále. V něm si zahraje s Ukrajinkou Svitolinovou. Bartuňkovou pak napodobila Karolina Píšková, která vyhrála nad Němkou Laurou Zigmundovou 2-0 a příště narazí na Rybakinovou z Kazachstánu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D2 u Lanžhota a další na silnici 21 na Chebsku. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy stojí auta po nehodě. Za sjezdem na Břeclav na kilometru 57,5 se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je v omezení, vypadá to, že mimo jízdní pruh označená, kolem se jezdí plynule. Na D5 z Prahy do Plzně stále opatrněji u sjezdu na Cerhovice na exitu 41 je hlášen v levém pruhu kus pneumatiky. Na silnici 21 z Chebu do Plané se srazila dvě osobní auta se zvěří. Nehoda je mezi Starou Vodou a odbočkou na Mariánské Lázně. A další srážka auta se zvěří je na silnici 26 z Plzně do Domažlic. Omezení i překážky čekejte za Staňkovem na úrovni čerpací stanice MOL. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem začalo pršet, ochladilo se na 12 až 8 stupňů, na jihu Moravy na 15 až 12. Přes den pak čekáme zataženou až oblačno, zpočátku přeháníky nebo déště místy, postupně už pak na většině území a později místy i bouřky. Večer pak začnou srážky v Čechách ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech naměří kolem 16 a na horách bude většinou kolem 12 stupňů. Celzia. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Bývalý poslanec Dominik Feri zůstává ve vězení.
6: Za znásilnění dvou dívek a jeden pokus o něj má za mřížemi strávit celkem 3 roky.
7: Po uplynutí poloviny trestu Feri požádal o podmíněné propuštění.
1: Tomu v lednu zamítl okresní soud v Teplicích.
5: Bývalý politik TOP 09 proti rozhodnutí podal stížnost.
7: Ústecký krajský soud věc do Teplic vrátil.
8: Státní zástupkyně ho v lednu obžalovala z dalšího znásilnění.
4: Odsoudili ho za znásilnění a odpykal si víc než půlku trestu. Ex-poslanec Dominik Feri chce předčasně z vězení. Má na to nárok? A co bude s jeho dalším soudem? Všechno to probereme s Tomášem Pikou, redaktorem serveru iRozhlas.cz. Dnes je pondělí 11. května.
9: Ahoj Tomáši, díky, že jsi udělal chvíli na Vinohradskou 12.
10: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
5: Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 15. dubna 2026 o stížnosti odsouzeného Dominika Ferryho proti...
9: Ty jsi získal usnesení Ústeckého krajského soudu, který vyhověl stížnosti Dominika Ferryho na zamítnutí jeho žádosti o podmínečné propuštění.
5: Napadené usnesení se zrušuje a okresnímu soudu se ukládá, aby o věci znovu jednal a rozhodl.
9: V Ústí se rozhodli, že námitky Ferryho jsou důvodné. Ferry si stěžuje, že přeci udělal maximum možného, aby ho propustili.
11: Jsem do krajnosti přesvědčen o tom, že jsem při výkonu trestu vykonal naprosté maximum, kterého je možné v prostředí věznice objektivně dosáhnout.
9: Tak v čem všem dávají v Ústí Ferrymu za pravdu?
10: Tak v první řadě je odvolacím senátem vytýkáno, že okresní soud v Teplicích nedodržel stanovené lhuty. On měl rozhodnout nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti o podmíněné propuštění. Ferry svou žádost o podmíněné propuštění podal 25. listopadu 2025 a rozhodnuto o ní bylo až 15. ledna letošního roku. Tedy jednoduchými počty zjišťujeme, že ta lhuta skutečně překročena byla a stejně tak byla překročena i lhuta pro vypracování písemného usnesení prvoinstančního soudu. Ta je totiž stanovená zase na 10 pracovních dnů od toho rozhodnutí z 15. ledna. Nicméně, jak konstatuje soud, k odeslání toho usnesení došlo až 27. února. Tedy vlastně i den po prodloužené lhůtě, kterou schválila předsedkyně Teplického soudu s odvoláním se na rozsah odůvodnění, tedy že by mělo být rozsáhlejší a argumentačně propracovanější.
9: To znamená, že to nejsou jenom technikálie, ale je tam i námitka, že to je nedostatečné to odůvodnění, proč dochází k zamítnutí té žádosti.
10: No to je právě to, k čemu se chci dostat. Jak konstatoval odvolací soud, to usnesení nakonec bylo ve skutečnosti velice stručné, celé obsahuje jen 3 strany a to, jak je v něm argumentováno, opravdu nedostatečné bylo, teda podle odvolacího senátu. Ten prvoinstanční soud ve svém rozhodnutí o zamítnutí Ferryho žádosti o podmíněné propuštění argumentoval mimo jiné i tím, že je zde předpoklad, že se Ferry zatím ve výkonu trestu nepolepšil a nepovede tedy řádný život. Odvolací krajský soud ale píše, že v prvoinstančním usnesení není tohle tvrzení řádně podloženo. Konkrétně, abych to vysvětlil, odvolací soud kritizuje, že se soudce Jaroslav Malchus, který v Teplicích o Ferryho podmíněném propuštění rozhodoval, že si nevyžádal trestní spis z Ferryho kauzy, který obsahuje jeho znalecké posudky a taky Ferryho osobní spis z věznice. Nemohl tak prý reálně posoudit, zda k polepšení skutečně došlo či nikoliv. A soudce Malchus tak měl správně podle odvolacího soudu ty znalecké posudky provést, měl provést i svědeckou výpověď vězeňské psycholožky, vychovatelky, speciálního pedagoga, tedy všech těch, kteří podle odvolacího soudu s Ferrym ve výkonu trestu pracovali a měli by tak jeho případné polepšení být schopni vyhodnotit. A v případě, že by i toto bylo vlastně nedostatečné pro ten soud, tak si mohl sám ještě zažádat o vyhotovení dalšího znaleckého posudku, který by mu ty jeho otázky zodpověděl.
9: To, že se operuje se slovem spekulace v tom usnesení Ústeckého krajského soudu, že měl tebou zmíněný soudce i spekulovat o tom, jak by mohl nebo nemohl žít řádný život Dominik Ferry po tom propuštění, to se taky týká nedostatečného odůvodnění?
10: Ano, ten odvolací senát zkrátka vyčítá to, že to, co tam tvrdí v tom prvoinstančním usnesení nebo v tom svém rozhodnutí o zamítnutí Ferryho žádosti o podmíněném propuštění, takže není podložené konkrétními důkazy, ale podle teda odvolacího senátu stojí spíše na tom, jak tu situaci vnímá ten soudce. Na druhou stranu je na tomto místě asi důležité zdůraznit, že odvolací soud tímto neříká, že by se Ferry polepšil a měl by být tedy propuštěný. On tohle vůbec nehodnotí. Pouze říká, že prvoinstanční soud má své rozhodnutí o zamítnutí Ferryho žádosti o propuštění, které má podle něj řadu pochybení, tedy lépe podložit.
9: Znamená to v důsledku, že v Teplicích budou na základě rozhodnutí v Ústí rozhodovat o Ferrym znovu.
10: Ano, ano. K tomu bude muset nutně dojít. Jim se celý ten případ tedy vrací k novému rozhodnutí.
9: A dostal Teplický okresní soudce už nějaké i úkoly od odvolacího senátu, na co se zaměřit, koho tedy vyslechnout? Ty jsi jmenoval několik těch bodů, které neproběhly, tak teď bude čas na nápravu.
10: Tak předně ten nejdůležitější vlastně příkaz ze strany odvolacího senátu je ten, aby si okresní soud v Teplicích vyžádal celý ten trestní spis od obvodního soudu pro Prahu 3. A taky taky osobní Ferryho spis z teplické věznice, kde ex-politik vykonává svůj trest. Okresní soud má také znovu právě vyslechnout ty znalce, řešit jejich posudky, vyslechnout má také, jak už jsem zmínil, psycholožku, vychovatelku a speciálního pedagoga z teplické věznice, kteří by se měli vyjádřit k současnému Ferrymu postoji, k těm trestným činům a k možnostem, že by je mohlo na svobodě zopakovat. No a nakonec si může vyžádat i právě zmíněný nový posudek z oboru zdravotnictví nebo pedagogiky či z odvětví psychologie, který by mu mohl zodpovědět ještě nějaké další otázky, které by ten okresní soud mohl mít.
9: Nabízí se jednoduchá otázka, proč tohle to všechno už neudělal ten okresní soud v Teplicích? Navíc, když si vzal víc času na to rozhodnutí, než kolik zákonně měl, ty už si to popsal, že tam byly ty problémy s těmi technikáliemi. Tak na základě čeho soudce Jaroslav Malkus rozhodl?
12: Přetrvávají pochybnosti o absenci nějaké sebereflexe pana odsouzeného k tomu jednání, pro které byl odsouzen. Tudíž je tam obtížné dovozovat naplnění úplného polepšení v těchto segmentech jeho chování a jeho osobnosti.
10: To jeho rozhodnutí vychází ze tří podmínek, které musí každý vězeň před podmíněným propuštěním splnit. Tou první podmínkou je časová podmínka, že podle závažnosti spáchaného činu musí vykonat odsouzený určitou část vyměřeného trestu. U méně závažných činů to musí být třetina trestu, ve Ferryho případě to ale musela být polovina. V listopadu, když Ferry svou žádost o podmíněné propuštění podával, byl ve výkonu trestu už rok a půl ze svého tříletého trestu, takže tuto časovou podmínku splnil. Co ale podle okresního soudu nesplnil, to jsou ty další dvě podmínky, a to je podmínka polepšení, tedy toho, že si vlastně uvědomuje, že udělal něco špatně, je tam ten náhled na ten spáchaný čin a nějaká sebereflexe. A s tím je spojená i poslední podmínka, tedy předpoklad, že povede už dále řádný život, jednoduše řečeno, že se zkrátka neuchýlí znovu k té trestné činnosti. No a toto podle okresního soudu Dominik Ferry dosud nesplňuje, proto jeho žádost v první instanci zamítl.
9: To, jak se chová Ferry ve vězení a to, že se chová řádně, to na propuštění soudci prostě nestačilo.
10: No očividně nestačilo, teplický soud se to vysvětloval tím, že Ferry nebyl odsouzený za obecnou trestnou činnost, třeba majetkové povahy, ale specifickou mravnostní trestnou činnost. A v takovém případě třeba posuzovat nejenom to, jak se chová ve vězení ve specifickém prostředí, ale především to, zda už teda u něho vznikl nějaký náhled na celou tou svou trestnou činnost. A to včetně vlastně těch příčin a podmínek, které k ní vedly. Právě proto je podle soudu třeba, aby byly patrné změny ve Ferryho přístupu, tak aby k podobnému nežádoucímu chování už v budoucnu nedocházelo.
9: Ne, tomu rozumím. Na druhou stranu, když tam vykonává práci ve věznici, je knihovníkem, má kázeňské odměny, kontaktoval pobočku probační a mediační služby, pomáhá odsouzeným správními věcmi, to tedy podle soudce není předpokladem k tomu, že by mohl na svobodě žít řádný život.
10: Tak je to specifické prostředí a ten jím spáchaný trestný čin je do jisté míry specifický, jde o nějaké, jak vysvětlovala mi už dříve zmocněnkyně obětí Adela Hořejší, jde o nějaký specifický druh nějakého mocenského charakteru. On vlastně nikdy neměl problém s autoritami, to znamená to, jakým způsobem se chová v tuto chvíli Dominik Ferry ve vězení, nebylo podle okresního soudu úplně relevantní ve vztahu k tomu jeho jím spáchanému trestnému činu. Nelze z toho úplně usuzovat to, že by se polepšil v rámci toho, co provedl. Takhle to argumentoval okresní soud. Nicméně odvolací soud zase říká, že by se i k tady tomuto přihlížet samozřejmě mělo a bude se to teda muset zřejmě do toho jeho nového rozhodnutí promítnout.
9: Okresní soudce taky tehdy argumentoval tím, že Ferrymu chybí, a to bylo zásadní, sebereflexe, respektive, že přetrvávají takové pochybnosti. Co tím přesně myslel? Že si neuvědomuje, za co byl pravomocně odsouzený?
10: No on tam mimo jiné vlastně uváděl, že Dominik Ferry vlastně neprojevil zájem o následky duševního stavu těch žen, těch svých obětí, neprojevil zájem o psychologickou pomoc, terapii, nějaké poradenství. Tady je ale opět nutné vlastně uvést to, že Dominik Ferry tady toto rovněž rozporoval. On tvrdí, že se už dříve omluvil a psychologickou pomoc vyhledal. I proto odvolací senát opět okresnímu soudu přikázal, aby pravdivost tohoto Ferryho tvrzení ověřil a potvrdil ho či vyvrátil právě na základě důkazů, které jsou součástí trestního spisu. Takže to by se měl okresní soud dozvědět teď z toho vyžádaného trestního spisu.
9: Já připomenu, že Ferry je odsouzený za dvě znásilnění a jeden pokus o znásilnění. Ty skutky se odehrály v letech 2016 až 2018. Ferry před soudem řekl, že ho mrzí subjektivní pocity poškozených žen.
13: Tu subjektivní újmu, kterou poškozené cítí, tak ta mě velmi mrzí, ale jsem nucen trvat na svém. Ty situace se takto neodehrály.
9: Ty už jsi zmínil zmocněkyni poškozených Adelu Hořejší, která v rozhovoru pro DVTV tvrdila, že Ferry touto větou, tedy tím, že ho mrzí subjektivní pocity poškozených žen, že ty ženy dál ponižuje.
14: Znova prostě je tam jako ponižoval tím, jako kdyby to byla nějaká vychýlená jejich jako emoce. Hlavně to říkal tomu soudci, ale ten soudce není adresátem teda té omluvy, že to...
9: Ty jsi říkal, že Ferry tvrdí, že se omluvil. Adéla Hořejší to tak ale úplně nevidí, ne?
10: Adéla Hořejší, která ty ženy, které se staly oběťmi Dominika Ferryho, zastupuje, mi v lednu vysvětlovala, že se tak zatím nestalo, že na Ferrym není vidět za ten rok a půl prakticky žádná sebereflexe. Není vidět, že by se k té své trestné činnosti jakkoliv vlastně postavil. Připomněla, že to jeho znásilňování bylo vlastně provázeno velkou bezohledností a to byla vlastně protknuta i ta jeho žádost o podmíněné propuštění. Ona upozornila, a to jí musím dát za pravdu, protože sám jsem tu Ferryho žádost o podmíněné propuštění, která byla psaná ručně na několika stranách, četl, že se bývalý poslanec k tomu, co udělal a jaké dopady to mělo na její klientky, vůbec nevztahuje. Vůbec je v té žádosti nezmiňuje, zmínil je až u toho lednového jednání, kdy ale opět neřekl, že by ho mrzelo to, jak se podle pravomocných rozsudků soudů zachoval, ale že ho mrzí to, jak jeho chování mohly tyto ženy vnímat. To znamená, že Dominik Ferry stále podle Hořejší nenahlédl rozsah toho, co udělal, co způsobil a že udělal něco špatně. Nezajímá se o to, co by ty ženy potřebovaly, aby došlo k nějakému, ona říká, k upřímnému odčinění toho skutku a smíru s oběťmi, což má podle Hořejší na její klientky vlastně ten dopad, mimo jiné, že oni se ho zkrátka stále bojí. Pořád to, co jim podle těch pravomocných rozsudků udělal, ovlivňuje jejich život.
9: Obvodní soud pro Prahu 3 začal tenhle rok řešit ještě jeden případ, ve kterém Dominik Ferry čelí obžalobě. Týká se dalšího znásilnění?
10: Ano, jde o obžalobu z dalšího znásilnění, tehdy teprve 17-leté dívky, se kterou měl mít Ferry sice souhlasný pohlavní styk. Exposlanec si ale měl v jeho průběhu bez souhlasu dívky sundat prezervativ a styk i přes její odpor dokonat. Státní zastupkyně dokonce u soudu uvedla, že se jí přitom měl vysmívat a říkat, že čekal, že bude více hysterická.
15: Když viděla, že má kondom v ruce, chtěla, aby přestal. On se jí vysmíval a řekl, že čekal, že bude víc hysterická. Řekl, že už je to stejně jedno a pak styk dokonal.
10: Policie tento případ původně odložila s tím, že se o trestný čin nejedná a státní zastupitelství závěry vyšetřovatelů tehdy potvrdilo. Ženy se ale zastal před dvěma lety ústavní soud, který konstatoval, že vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který oběť donutí k sexuální aktivitě podstatně odlišné. Současně upozornil, že snaha o prevenci otěhotnění nebo sexuálního onemocnění formou užití prezervativu může být samotným vlastně základem pro svolení partnera k sexuálnímu styku a vnucení takové vlastně potenciálně riskantní aktivity, tím myslel ústavní soud nechráněný styk, může vést k zásadnímu zásahu do duševní integrity té oběti.
9: Jinými slovy, ústavní soud tedy vlastně uznal, že pakliže žena souhlasila se sexem s Dominikem Ferrym za použití kondomu, tak v momentě, kdy si ho sundá, tak v ten moment už ten souhlas Dominik Ferry nemá, proto teď ta obžaloba.
10: Ona očividně i proti tomu protestovala, to znamená, tam byl i vyslovený vyloženě nesouhlas z její strany a přesto na ní byl ten styk dokonán. To znamená, proto to ten ústavní soud vrátil a proto se tím musí znovu orgány činné v trestním řízení zabývat.
9: Ústavní soud taky policii vytkl, že nedostatečně vyslechla v tom případě svědky, že nedostatečně scháněla důkazy, například elektronickou komunikaci, kdy dotyčná žena měla Dominika Ferryho v elektronické komunikaci konfrontovat právě s tímto. Došlo tam teda k několika pochybením?
10: Došlo tam očividně k několika pochybením, muselo tam teda proběhnout došetření toho případu a byla podána nová obžaloba, tedy už na základě těch pořízených nových důkazů teď aktuálně probíhá projednávání tohoto případu před obvodním soudem pro Prahu 3.
9: A kdy k tomu mělo dojít, k tomuhle případu? Protože já jsem zmiňoval, zmiňoval, že ta znásilnění, za která je Dominik Feri odsouzený, nebo za která byl odsouzený a teď piká ve vězení, tak ty se staly v letech 2016 až 2018. Tento konkrétní případ má spadat do tohoto období?
10: Ten je ještě o něco starší, je to případ z roku 2015. Mm-hmm. V té době ještě nebyl Dominik Feri poslancem, tím se stal v roce 2017, to dva roky později, ale byl už členem Rady statutárního města Teplice, to znamená, už tam mohlo být určitý aspekt nějakého postavení, zkrátka to mohlo spadat do celé té kauzy, kdy on měl tedy i podle té obžaloby nějakým způsobem využívat toho svého postavení k tomu, aby zkrátka ty oběti donutil k nějaké sexuální aktivitě.
9: On i v tomto případě svou vinu odmítá, vyslechl ho už soud, protože ty si říkal, že ta jednání už probíhají.
10: Dominik Feri se cítí nevinen.
13: Sděluji, že obžaloba se nezakládá na pravdě, proč se cítím být nevinen.
10: Skutek se podle něj nikdy nestal.
13: Nesouhlasím s popisem skutku, tak jak je uveden v obžalobě, nesouhlasím rovněž s právní kvalifikací, nesouhlasím přirozeně ani s navrženým trestem.
10: Vypovídat prý bude ale až v samotném závěru dokazování, což je sice nestandardní. Hmm. Zvykem je většinou to, že jako první mluví obžalovaný, až poté hovoří svědci, ale i opačný postup je možný, takže na Feriho výslech si ještě budeme muset počkat.
9: Jak to vysvětlil, že chce mluvit jako poslední nebo až na závěr toho dokazování?
10: Tak Dominik Feri to vysvětloval mediálním zájmem, který o ten jeho případ je, on se obává zkrátka toho, že by mohl tou svou výpovědí svědkům cokoliv souvat, takže si chce počkat až na konec toho jednání, aby zkrátka nikoho údajně to svou výpovědi neovlivnil.
9: Soudní líčení probíhá za zavřenými dveřmi. Pokračovat bude 18. května. Ten soud začal v březnu, už vyslechl poškozenou ženu, do toho měl začít vyslýchat svědky. Jeden ze svědků teď naposledy nedorazil, tak za to taky dostal pokutu od soudu 3000 korun. Jaký trest v tomto novém případě Dominiku Ferimu hrozí?
10: Žalobkyně zatím trest komentovala jen vlastně v obecné rovině. Řekla, že v případě prokázání viny by byl Ferimu ten stávající trest, ten tříletý trest vězení, adekvátně navýšen.
9: Aha.
10: Ale jaký přesný trest by mu plánovala vyměřit, to nespecifikovala. Nicméně, když se podíváme na tu právní kvalifikaci, tak mu hrozí až 10leté vězení.
9: Za znásilnění tedy neplnoleté osoby.
10: Tak, nezletilé.
9: Já se musím ještě zeptat, protože tenhle ten případ, o kterém se teď bavíme, který obvodní soud pro Prahu 3 začal letos řešit, tak se týká věci, a ty už si to o tom sám mluvil, věci, kterou původně policie odložila. Zasáhl ústavní soud ještě v nějakých jiných případech souvisejících s Dominikem Ferim? Hrozí mu ještě nějaká další obžaloba?
10: Ten ústavní soud prozkoumával všechny ty odložené případy. Těch odložených případů
9: bylo
10: celkem 5. Jeden tedy vrátil policii a státnímu zastupitelství k došetření a teď jsme ho zmiňovali, je projednáván před soudem. Ty zbylé 4 případy a nakonec konstatoval ústavní soud, že v jejich případě postupovali orgány činné v trestním řízení správně a zůstaly teda odložené. Nicméně těmito 4 případy se ještě v tuto chvíli zabývá Evropský soud pro lidská práva, aha, na který se obrátila zmocněnkyně obětí Adela Hořejší a s Pavlem Úlem, kteří vypracovali stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. A jak mám čerstvě vlastně potvrzeno, tak už se prakticky čeká jen na vynesení verdiktu, tedy bez toho, aniž bych jakkoliv předjímal to, jak ten soud rozhodne, je ještě možné, že se některé z těchto případů tuzemským soudům na stůl dostanou a budou se jimi zabývat. To znamená, je ještě možné, že Dominik Feri kvůli některým z těchto případů stane před soudem.
9: Dobrá, no tak Tomáši, 3 věci budeme teď v kauze Dominika Feriho sledovat, totiž kdy se vrátí na Teplický okresní soud ten případ žádosti o podmínečné propuštění. Druhá věc je, jak dopadne obvodní soud pro Prahu 3 v případu další obžaloby z dalšího znásilnění a taky budeme čekat na verdikt Evropského soudu pro lidská práva. Všechno budeš určitě sledovat právě ty a posluchači a čtenáři i rozhlasu se to od tebe dozví. Moc díky, že jsi našel chvíli na Vinohradskou 12.
10: Díky za pozvání.
9: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Tomáš Pika z webu irozhlas.cz, který se zajímá o případy exposlance Dominika Feriho. Já jsem se ho ptal na to, jak to nakonec bude s tou jeho žádostí o podmínečné propuštění a taky s novou obžalobou, která ho viní z dalšího znásilnění. Nový týden, nové epizody. Jedna z nich se určitě bude věnovat pražskému derby, které se nedohrálo kvůli vniknutí velkého množství fanoušků na hřiště a napadení některých hráčů Sparty. Čekáme na tresty, o kterých rozhodne disciplinárka Ligové fotbalové asociace. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál pro vás má další tobulky první republikou.
1: První republika, to byly zlaté časy.
0: Tančírna, cirkusy, kina, úspěchy Čechoslováků na olympiádách, Věstonická Venuše, Voskovec a Verich, Švejk nebo Vacátko.
2: Nezapomínejme, že první republika, to je období rozvoje kriminalistických metod.
0: Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyhorálek v seriálu Českého rozhlasu. 26. až 50. díl Toulek první republikou na CD dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Host radiožurnálu.
4: Dirigent Petr Popelka se loučí se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Ještě spolu ale zahrají letošní ročník Pražského jara. Co všechno se během jeho působení u rozhlasových symfoniků změnilo? Jak se buduje vztah mezi dirigentem a orchestrem? A co z něj zůstává po odchodu? Petr Popelka bude hostem radiožurnálu.
3: Host radiožurnálu.
5: Poslouchejte dnes
3: po 9. hodině.
5: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
6: Radiožurnál 4 hodiny. Vysíláme zprávy. Tady je Martin Matějka.
7: Fotbalové Slávii hrozí za nezvládnuté pořadatelství při derby i odečet bodů. Irán poslal svůj návrh na ukončení konfliktu se Spojenými státy. Podle Trumpa je nepřijatelný. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa jsou i Červenka a Sedlák. Ze zámoří přiletěl Bliml. A dnes bude zataženo až oblačno s přeháňkami nebo deštěm, později i bouřkami. Teploty až 22 stupňů.
8: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
7: Fotbalové Slávii hrozí za nezvládnuté pořadatelství při sobotním derby se Spartou i odečet bodů, řekl to předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner. Fanoušci Slávie v závěru duelu vtrhli na hřiště, napadli tři hráče Sparty a házeli pyrotechniku do hostujícího sektoru. Slávistům hrozí vedle odebrání bodů i kontumace utkání, uzavření stadionu nebo pokuta 10 milionů korun. Bývalý předseda disciplinární komise Richard Baček radiožurnálu Sport řekl, že plnou zodpovědnost nese pořádající klub, tedy Slavia.
9: Oni prostě škrtají sirkami u stohu plném slámy a pak se prostě diví, že jim na uhašení požáru nebudou stačit prostě konvičky na zalévání květin. Tam se jedná o naprostou dlouhodobou nepráci s fanoušky, ustupování a omlouvání prostě excesů jednak fanoušků, ale jednak i některých členů realizačního týmu. Ta odpovědnost je tam jednoznačná.
7: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynese verdikty v úterý. Nový iránský návrh na ukončení konfliktu se Spojenými státy je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nepřijatelný. Návrh zdůrazňuje nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení všech sankcí proti Teheránu. Washington by taky měl podle návrhu zaplatit válečné škody a potvrdit suverenitu Iránu nad Hormuzským průlivem. Irán svým návrhem reagoval na americký návrh. Jeho přijetím by podle iránských médií Teherán přistoupil na přehnané požadavky prezidenta Trumpa. Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět v roce 2029, a to úsekem mezi Přerovem a Ostravou. Hned v následujících letech by se měla rozběhnout stavba dalších úseků od Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy. První úseky by měly být hotové po roce 2035. Materiál taky poprvé orientačně vypočítává možnou cenu jízdného. A pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
10: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů toho dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce a v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno-Praha.
7: Podle Bednárika jde o odhad průměrné ceny v dnešní cenové hladině. Očekává taky, že dopravci budou cenu určovat podobně jako třeba letecké společnosti, tedy například se slevami za dřívější nákup. A na pražském ostrově Štvanice se v neděli otevřelo Imaginárium. Fantazijní výstavu loutek a divadelních rekvizit pořádá Divadlo bratří Formanů. Akce pro všechny generace potrvá až do konce června.
11: Sport.
7: Hokejista Roman Červenka bude hrát na svém 13. mistrovství světa. V nominaci je i jeho klubový spoluhráč Lukáš Sedlák. Trenér Radim Rulík oznámil nominaci na světový šampionát po příletu ze švédských her, které jeho výběr zakončil porážkou 1-6 se Švýcary. V Engelholmu Červenka ani Sedlák nebyli, stejně jako další útočník Matěj Bliml, kterému nedávno skončila sezóna po vypadnutí v playoff NHL, pokračuje trenér Rulík.
11: Od úterka máme 3 tréninky, úterý, středa, čtvrtek, v pátek máme první zápas, pátek, sobota, back to back, takže samozřejmě s ním počítáme do sestavy, to jednoznačně. Dáme si dohromady, kdy byl naposledy na ledě, jak dlouho měl pauzu, postupně ho chceme zabudovat, ale do sestavy s ním počítáme.
7: Vedení reprezentace ještě čeká na zdravotní prohlídku golmana Daniela Vladaře, který o víkendu vypadl s týmem z playoff NHL. Definitivně je jasné, že David Pastrňák z Bostonu nepřiletí.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D35 se u sjezdů na Chrudim a nehoda na Chebsku. Na dálnici D35 od Hradce Králové do Vysokého Mýta u sjezdu na Chrudim je hlášená překážka. Na 156. kilometru v pravém pruhu sražená zvěř. Dobrá zpráva z D5 z Prahy do Plzně na exitu 41 Cerhovice už odklidili z pruhů kus pneumatiky. Dálnice teď bez kolon. Na silnici 21 z Chebu do Plané se srazila 2 osobní auta se zvěří. Nehoda je mezi Starou Vodou a odbočkou na Mariánské Lázně. Čekejte omezený průjezd a taky šetření policie. A připomínáme nové omezení na D8 mezi sjezdy na Belemín a Teplice. V Pracku v Kovických tunelech mezi kilometry 58 až 60 jsou zavřené tubusy do Drážďan. Jezdí se obousměrně v tubusech do Prahy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: A dnes čekáme zataženo až oblačno a teploty až 22 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
6: A přeju vám dobré jitro, pondělí 11. května, 6 minut po 4. hodině, tak ať se vám s námi dobře vstává. Mimochodem zprávy kdykoliv, taky na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Michal Hrůza, Xindl X a taky Runy z hudby v téhle půl hodině. Přeju dobrý poslech, dobré jitro.

0: Radiožurnál posloucháte před čtvrt na pět a přeju vám dobré pondělní ráno. Během ruské války na Ukrajině vyhodili útočníci i obránci do povětří několik přehrad. Nejznámější je asi Kachovská přehrada na Dnipru, kterou před dvěma lety zničil Rusové, aniž by to mělo nějaký vojenský význam. Hned na začátku války ale odpálili přehradu na řece Irpiň ze strategických důvodů sami Ukrajinci. Voda zalila plochu srovnatelnou s menším českým okresním městem a vytvořila jezero. Z něj se teď tak trochu stává odpočinková zóna.
1: V 22. roce, kdy Rusové nastupali sudy,
2: Hráz vyhodila do vzduchu ukrajinská armáda hned 26. února 2022, aby Rusové neprošli na Kyjev. A neprošli. To byl velmi dobrý nápad. Od té doby voda neustoupila.
1: Zatopilo to ples a tu Irpiňská říčka tekla.
3: Anatolij sem jezdí rybařit pravidelně a ukazuje do dálky, kde před 4 roky tekla říčka Irpiň.
1: Da, říčka Irpiň.
2: Byla široká tak 23 metrů.
1: Metrů 20-30.
3: Rybka, že by byla? Anatolij chytl prut.
1: I karas, i karp, i šuka, vsa ryba je.
2: Ryb je tu hodně, protože voda zatopila úrodnou půdu, hnojené zahrady, ale žádné domy. Ty zůstaly na břehu.
3: Anatolij žije v nedaleké a smutně proslulé Buči. Svoji ženu a dvě dcery odvezl včas.
1: Když začali bombit, ty pár dní, 2 dny, já byl v Buči.
3: Karas?
1: Da.
3: Tak 3 karasové, které polapil Anatolij. Aha. Prý je zase pustí, protože žena to nerada čistí, tak jenom pro zábavu.
1: Prostě v takovém.
3: Voda z přehrady se rozlila po obou stranách silnice. Vypadá to tady tak trošku jako nové mlýny na Moravě. Ve vodě ale usychají stromy, přestože tady mají spoustu vody, ale nesvědčí to dubům. Rybářů je tady spousty a kromě Anatolie je tady i rybářský obchod. To se vyplatilo tady otevřít.
4: Dla ryby je velmi dobré условие для жизни.
3: Ale je tady rybář Viktor, který se zrovna vybírá nějaké vlasce a ten sem chodí pravidelně.
5: Voda čistá.
6: Voda je tu čistá, ryba dobrá, ale lidi tu nechávají odpadky, tak je tu s kamarády sbíráme a odvážíme pryč.
5: My jich sbíráme i vyvracujeme v Kyjevě. No, rozdílu není, že ty lodky tam lovíš.
6: Celá oblast se postupně proměňuje v místo, kam lidé přijíždějí trávit volný čas. Tady je rybářů málo, ale na druhé straně o víkendu nezaparkujete. Já chytám pro zábavu, něco si ale občas nechám.
3: Viktor sem chodí na ryby, kdy se mu zachce, protože je penzista.
6: Kolem břehů jsou keře, nedá se chytat na přívlač, ale v těch keřích sedí macatí karasy.
5: V Kyjevském moři, zde v řece, další řeka, ona je tam malinká, ale ona je velmi dlouhá.
3: Jaké mají úřady s jezerem plány, Viktor netuší a prý to netuší nikdo.
6: Myslím, že hráz znovu postaví, protože reguluje vodu. Ale možná to nechají tak, jak to je.
3: S opravou hráze úřady určitě během války pospíchat nebudou, protože strategická vodní plocha severně od Kyjeva se ještě pořád může kdykoliv hodit. Z Demidivu u Kyjeva Lubomír Smatana, Radiožurnál.

čas. Já nemám z čeho dávat i nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí.

0: Ve vysílání Radiožurnálu jsme vám hráli taky zpěvačku Tinu Turner, a to v čase po 4:45. Dobré ráno. Poněkud netradiční zboží prodávají v samoobslužném stánku farmáři ve Všeticích na Táborsku. Vydáváme se tam v takzvaném Bobko baru. Ano, slyšíte správně, Bobko baru si zahrádkáři koupí koňský hnůj jako biohnojivo na záhony.
1: Jo, je to super nápad.
2: Tak jo. Tak to zkusím.
3: Paní Lucie si odnáší pytel plný koňského hnoje. Samoobslužný stánek před Vyšetickým statkem provozuje 15-letý František Bárta.
4: Když sem přijdete, tak je dobré si první přečíst nějaký ty popisky. Máme tady upozornění, to jsme sem dali celkem nedávno, právě z toho, že nám tady zmizelo pár pytlů. Pak tady máme i vedle nově QR platbu, to je tady taky hodně nově. A samozřejmě základní popisky jako cena, váha.
3: František bydlí na ranči, kde mají i koně.
4: Dříve nás tady sousedi poprosili na jejich zahrádky, jestli bychom nemohli nějak nazbírat a dopravit k ním nějaký bobky, tak mě napadlo z tohohle důvodu, že bych mohli prodávat takhle veřejně. Zatím to jde celkem dobře.
3: František se věnuje motokrosu. Hledal proto přivýdělek, který by mu na koníček přispěl.
4: Potřeba se nějakým stylem vydělat, on to není úplně jeden z nejlevnějších koníčků. Takže, jelikož mi všechno platili rodiče, tak jsem chtěl nějakým stylem k tomu přispět a trochu tomu pomoct finančně. No.
3: A jeho snahu rodiče vítají.
5: Na novou motorku to nebude, ten přivýdělek není zase takovej, ale už třeba jenom na to, že syn přispěje při tréninku, tak vstup na dráhu je od nějakých 200, většinou kolem 400. Když se potom jde na závody, tak přihlášení do závodu je někde kolem 12-15 stovek. Takže jenom když přispěje tady tím, tak je to dobrá věc.
3: Nabídka Bobko baru se do budoucna rozšíří i o další sortiment, třeba o trus s ovčí vlnou. Z Vyšetic Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
0: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
1: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
0: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
1: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
2: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Vejška celého nástroje komorní A442.
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Teď je 16:30, dobré jitro. Martin Matějka a zprávy.
4: Odpoledne se schází tripartita. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů by měli jednat o investicích státu v příštích 3 letech nebo o změnách v důchodech. Vláda ANO, SPD a motoristů slibuje zastropování důchodového věku na 65 letech a předčasné penze pro náročné profese. Dnes je poslední den třídenního příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Obě země se přes víkend vzájemně obviňovaly z jeho porušování. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko zastavilo masivní letecké a raketové útoky. S údery podél frontové linie ale pokračovalo. Rusko naopak tvrdí, že její vojáci reagovali na porušování klidu zbraní ze strany Ukrajiny. V Česku přibývá webů s nelegálními hazardními hrami. Upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her a podle něj podvodníci neoprávněně využívají loga i jména známých značek. Zhruba 10x týdně se s tím setkává třeba společnost Allwyn nebo Fortuna. Provozovatelé nelegálních hazardních her přitom podle institutu například neověřují věk hráčů nebo můžou zneužít osobní údaje lidí při přihlašování do hráčského účtu. A technici dnes ráno sundají 4 sochy z pražského staroměstského Orloje a převezou je do dílny, kde je restaurátoři opraví. Podle mluvčího hlavního města Víta Hofmana se Orloj kvůli dnešním pracem několikrát zastaví.
0: Sport.
4: Fotbalisté Barcelony slaví zisk 29. titulu ve španělské lize. V El Clásiku porazili před svými fanoušky Real Madrid 2-0 a 3 kola před koncem soutěže mají v tabulce nedostižný 14-bodový náskok. Krok k titulu udělal v anglické Premier League Arsenal výhrou nad West Hamem 1-0 a ve Francii Paris Saint-Germain díky triumfu nad Brestem 1-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na Chebsku a u Pardubic. Dálnice teď plynule průjezdné. V Čechách na nich místy zhoršuje dohlednost déšť. Docela vydatně prší v některých úsecích D5 z Rokycan do Rozvadova. Na silnici 21 z Chebu do Plané srazila 2 osobní auta zvěř a následky nehody taky policejní šetření a stojící vozidla. Čekejte mezi Starou Vodou a odbočkou na Mariánské lázně. A na Pardubickou trase Selmice Labské Chrčice srazilo osobní auto divoké prase. Následky nehody blokují krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď nad ránem začalo pršet, ochlazuje se na 12 až 8 stupňů, na jihu Moravy se ochladilo na 15 až 12 a přes den pak čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přeháníky nebo déšť jen místy, postupně už na většině území a později místy i bouřky. A večer pak začnou srážky v Čechách ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech naměří kolem 16 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
6: Velmi rád, skoro 4 minuty po 16:30 přeju dobré jitro v pondělí 11. května. O víkendu se o fotbal asi zajímali i ti, kteří ho úplně nesledují. Sobotním nedohraným derby mezi fotbalisty pražské Slávie a Sparty se dál zabývá i policie. Vtrhnutí fanoušků Slávie na trávník a následné napadení některých fotbalistů soupeře vyšetřuje jako výtržnictví. Detaily pro vás budeme mít i v dnešním ranním Radiožurnálu. Poslouchejte mezi 17:00 a 21:00 anebo čtěte na iRozhlas.cz. Přeju dobré ráno, za chvíli pro vás třeba Bon Jovi, Jana Kirchner a teď z hudby taky Atomic Kitten. Ať se vám dobře poslouchá.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Hledání skamenělých trilobitů a hlavonožců je v přírodě opravdu zábava pro celou rodinu. No a zájem lidí roste. Shodují se na tom organizátoři odborných vycházek, na kterých si zájemci miliony let staré fosílie mohou nazbírat. V blízkosti Prahy vyráží třeba do Brd nebo do Českého krasu.
1: Skupina asi 200 lidí se v lomu Plešivec probírá sutí, hledá skameněliny. Poprvé na geologickou vycházku s dětmi přišla paní Marie.
2: Hodně sbíráme jako různý minerály a kameny a ty trilobiti nás taky hrozně zajímají. Takže jsme vyrazili i kvůli tomu, že...
1: Vidím, že máte další nález.
2: Ano, našli jsme nějakou škebličku. Teďka se zeptáme pana Raka, co to je a... Velká radost, teda evidentně.
1: Skameněliny lidé ukazují paleontologovi Štěpánu Rakovi, který vycházku uspořádal.
3: Tady to je krásný trilobit. Vidíte ho tady? Ten ocásek.
1: Když chce člověk navštívit lom, měl by podle Štěpána Raka vždy získat povolení majitele.
3: Já mám vždycky povolení na ty akce. Je to opuštěný lom, kde je ale samozřejmě zákaz vstupu, jako ve všech těchto místech, protože to je nebezpečné.
1: V lomu Plešivec se dřív těžil vápenec a zase se tu podle Štěpána Raka těžit bude.
3: Během pár let se prorazí tunel tady skrz silnici a bude se zase těžit v tom lomu. Takže máme jednu z posledních příležitostí sbírat 410 milionů let staré skameněliny.
1: Já jsem na sociálních sítích zaznamenala, dejme tomu nějakou kritiku, obavy, že jde o rabování. Tak možná si řekněme, kde vlastně je ta linie.
3: Zvírat suti je v pořádku. Cekat do skály se nesmí. Já ty vycházky vodím 20 let a vždycky po každé té velké vycházce ověřím ten lom, vyzbírám odpadky. Mláďata rozhodně nekopou, jenom hrabou v zemi.
1: Podle Evy Kadlecové z České geologické služby je hranice mezi koníčkem a rabováním tenká. Záleží hlavně na způsobu sběru, místě nálezu a chování samotných sběratelů.
4: Zatímco koníček je založen na obdivu k přírodě a radosti z návštěvy lokality a na sbírání několika kusů pro vlastní potěšení. Rabování je charakteristické destrukcí a většinou komerčním zájmem.
1: Zákon podle ní sbírání skamenělin přímo neupravuje, postihuje ale ničení chráněných lokalit nebo nepovolené zásahy do přírody. Změněn na Berounsku Laura Hájková, Radiožurnál.

kdyby mě tu našli v pokoji ležet, vystřelil jsem růž z papíru. Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Skupina Bon Jovi ve vysílání pondělního radiožurnálu v čase do 5 hodiny třeba ještě Mark Ambor nebo Jana Kirchner. Po 5 hodině s vámi už bude v našem vysílání Petr Král. No a v nočním vysílání ještě pojďme do světa filmu. Oscarový režisér Christopher Nolan představil nový trailer k očekávanému filmu Odyssea. Antický příběh z pera nejstaršího známého řeckého básníka Homéra o návratu legendárního hrdiny do rodné Itaky převedl na velké plátno. Těšit se můžete na hvězdné obsazení.
1: Help me go home. Ve snímku, který vstoupí do kin v polovině července, má hlavní roli Odyssea, který se vrací domů po trojské válce, Matt Damon. Na své 10leté pouti se střetává s řadou mýtických bytostí a nebezpečných překážek, aby se mohl znovu shledat se svou ženou Penelope. Tu hraje Anne Hathaway a chybět nebude třeba i kyklop Polyphemus. I think it's asleep. Postavu syna itacké královny a krále Telemacha hraje Tom Holland, známý jako představitel Spidermana. A jednoho ze zlomyslných nápadníků pak Robert Pattinson. Nechybí ani Zendaya jako bohyně Athéna nebo Charlize Theron v roli nymfy Calypso. Film vznikal na lokacích ve Středomoří a na Islandu. Stejně jako u Oscarového Oppenheimera vsadil Christopher Nolan i tentokrát na velkoformátové IMAX kamery. Ostatně Nolan dlouhodobě prosazuje natáčení na klasický filmový pás a velkoformátové kamery kvůli maximální obrazové kvalitě a intenzivnějšímu zážitku v kině. Film Odyssea za 250 milionů dolarů do českých kin vstoupí 16. července. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Dobré ráno v 5 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Tresty za chování fanoušku Slavie a Sparty chce disciplinární komise fotbalové ligy oznámit v úterý. Prezident Donald Trump bude v Pekingu zřejmě jednat i o čínské podpoře Iránu. Fotbalisté Jablonce remizovali v lize s Hradcem Králové 1-1. Sezóna skončila Bohemians a Pardubicím a bude zataženo až oblačno s přeháňkami nebo deštěm, později i bouřky. Teploty až 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slavie se Spartou rozhodnout v úterý. Včera s oběma kluby zahájila řízení po předčasně ukončeném zápase. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít významný dopad na dění na českých stadionech.
7: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy. Takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
6: Maximální možné tresty jsou uzavření stadionu na 6 zápasů, pokuta 10 milionů korun a odebrání až 20 bodů. Americký prezident Donald Trump bude zřejmě na jednání v Pekingu tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga kvůli čínské podpoře Iránu. Píše to agentura AFP s odkazem na nejmenovaného úředníka americké administrativy. Od návštěvy se očekává i zmírnění napětí mezi oběma zeměmi v oblasti obchodu. Trump má přiletět do Číny tento týden ve středu. Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem oslavila v neděli 80 let od svého otevření. Zpřístupnila taky nový pavilon nosorožců, ve kterém může žít až 20 zvířat. Je součástí 16-hektarového rozšíření areálu.
8: Od rána tam chodí spousta lidí, skupiny aspoň po 25, po 30.
9: Popisuje ošetřovatel nosorožců Tomáš Pavlásek a dodává, že nový pavilon má řadu výhod jak pro personál, tak pro samotná zvířata.
8: A je to bezpečnější všechno, že ho nedáváme tam ruce. Mají tam naležení vlastně tu štěpku, že ho mají to tam měčí.
9: Celý areál safari jejich by měl být hotový v roce 2028, říká mluvčí safari parku Michal Šťastný.
10: Pokračovat budeme stavbou vyhlídkového mostu, který vlastně oddělí klasickou část zoo od právě toho safari jejich a v jeho sousedství bude probíhat koridor, kterým budou nosorožci právě z tohoto pavilonu procházet do safari jich.
9: Spolu s nosorožci budou součástí nového areálu i bůvoly, zebry nebo další kopytníci. Z Dvora Králové nad Labem Tomáš Lérinc, Radiožurnál.
0: Sport.
6: Trenér hokejového národního týmu Radim Rolík potvrdil, že David Pastrňák na mistrovství světa ve Švýcarsku hrát nebude. Na šampionát nominoval mimo jiné brankáře z evropských soutěží, Kořenáře, Kváču a Pavláta. Celkem je v sestavě 8 nováčků. Fotbalisté Jablonce remizovali v ligové skupině o titul s Hradcem Králové 1-1. Hosté přitom až do 85. minuty vedli, pokračuje jejich trenér David Horejš.
11: První poločas bylo z naší strany vidět, že jsme proto dělali maximum, byla tam lehkost, dobrá kombinace, měli jsme dobrý pohyb prostě bez balonu, tam si myslím, že jsme byli jednoznačně lepším týmem. Druhý poločas zase je třeba ocenit, že Jablonec má silný mužstvo, prostě povedlo se jim střídání, myslím si, že Alegve a Holí tu hru hodně oživili a to si myslím, že pak nám tam dělalo problémy.
6: Playoff o umístění postoupila do finále Karvina, která v odvetě v Pardubicích vyhrála 3-1 po prodloužení. Dál prošla i Olomouc, z Bohemians sice prohrála 1-2 po prodloužení. V součtu s úvodním zápasem ale vyhrála 4-3.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D2 u Lanžhota a neprůjezdná silnice v Ostravě. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav havarovala dodávka. Na kilometru 55,5 u Lanžhotské odpočívky narazila do svodidel. Nehoda je v omezení, zavřeném úseku dálnice do jízdních pruhů nezasahuje. Auto je zřejmě nepojízdné, na místě hasiči a taky policie. Dálnice aktuálně bez kolon, v Ostravě je neprůjezdná silnice na výjezdu z Polanky nad Odrou do Janové. Uzavírka je po nehodě dvou osobních aut poblíž autobusové zastávky u Cihelny. Zasahují tam záchranáři, omezení se dá objet přes Klimkovice nebo Václavovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo, postupně déšť na většině území. Odpoledne a večer místy i bouřky, hlavně na východě. Můžou je provázet přívalové srážky. Později večer budou v Čechách srážky ubývat. Teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16, na horách 12. A na východě má foukat čerstvý vítr. V bouřkách bude zesilovat i jinde. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
5: Dobré ráno, 5:05, další týden začíná, spolu s vámi je u toho i tentokrát ranní radiožurnál pro tým těch, kteří ho připravují. Ten týden začal pravda už před několika hodinami, a to proto, aby se do ranního informačního přehledu pro vás dostalo všechno důležité. O dopravu se i dnes pomůžou starat naši dopravní zpravodajové, děkujeme za to, tak snad i u vás je vše tak, jak má být, u nás ano. Tak ať se nám spolu daří, dobré jitro.
0: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: besedami nebo různými workshopy to připomíná začínající týden rané péče. Do kampaně se letos zapojuje na 40 různých organizací, tak například i olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči. A to je místo, kde začneme teď ranní radiožurnál přímo na muzikoterapii.
1: Dobré ráno, Sebi, ahoj.
2: Zanedlouho tříletého Sebastiána mají paní Hana s panem Zdenkem svěřeného v pěstounské péči do olomoucké pobočky Společnosti pro ranou péči, s ním přišli na muzikoterapii.
3: De facto ještě řešíme problém, že nemluví, jo, vydává jenom zvuky, takže tuhle pomoc fakt opravdu u tohle chlapečka potřebujeme hodně moc.
2: Popisuje pěstounka Hana. Hudba u dětí podle muzikoterapeuta Zdeňka Vilímka pomáhá rozvíjet nejen motorické dovednosti.
4: Emoční prožívání, nějakou důvěru, sociální dovednosti. Takže s dětma bubnujeme, máme tady stanoviště, skládáme různé písničky.
2: Olmoucká pobočka Společnosti pro ranou péči aktuálně pomáhá 170 rodinám z celého kraje. Pokračuje ředitelka organizace Pavla Matyášová.
5: Tato služba je určená pro rodiče, kterým se narodí děťátko s nějakou závažnou diagnózou nebo s postižením, a nebo jsou to rodiče, kteří si neví v nějakých situacích u vývoje svého dítěte rady.
2: Čím dříve se s ranou péčí u dítěte začne, tím je podle Matyášové účinnější. Upozornit má na to i tradiční osvětová kampaň Týden rané péče. Záštitu má taky od nadačního fondu Českého rozhlasu, říká jeho ředitel Jiří Váňa.
6: My v rámci sbírky Světluška podporujeme lidi s těžkým zrakovým postižením a rané péče jsou pro nás v podstatě primární partner, protože se věnují dětem od 0 do 7 let věku, které mají nějaké zrakové postižení.
2: Týden rané péče zájemcům nabídne besedy, workshopy a další program po celé republice. Akce běží do neděle 17. května z Olomouce. Josef Čermák, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, teď je 4:15. A s vámi ranní radiožurnál. Víme, že v Česku přibývá webů s nelegálními hazardními hrami. Upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj podvodníci neoprávněně využívají loga i jména známých značek. A my pro vás jeden takový případ máme připraven po 17:30. Dnes je poslední den třídenního příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Obě země se přes víkend vzájemně obviňovaly z jeho porušování. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského Rusko sice zastavilo letecké a raketové útoky, ale pokračuje s údery podél frontové linie. Rusko naopak tvrdí, že reaguje na porušování klidu zbraní ze strany Ukrajiny.
1: Dnes po ráno je nad Českem většinou oblačno až zataženo, na západě a jihozápadě Čech už prší, nebo se tam vyskytují přehánky. Teploty jsou docela vysoké, nejčastěji se pohybují mezi 6 a 11 stupni. Ještě tepleji je na Moravě, kde se teploty udržují v rozmezí od 11 do 14 stupňů. Nejteplejší ráno hlásí z Holešova, kde je necelých 15 stupňů. Naopak Jihlava má jen kolem 5 stupňů Celsia. A úplně nejchladněji je pak samozřejmě v mrazových lokalitách Kořen. V Jizerka v Jizerských horách hlásí teplotu téměř 2,5 stupně pod nulou. Přes den nás pak čeká velká oblačnost a také bude deštivo a teploty ty se budou pohybovat mezi 16 a 22 stupni. Krásné ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ray Dalton, Radiožurnál po ránu v 5 hodin a 19 minut. A teď budeme mluvit o velké pomoci pro města, která bojují se suchem a přehříváním, a města, kde chtějí zavádět ta nejsprávnější opatření právě proti suchu a přehřívání měst. Plánovat ochranu jim na základě satelitních snímků totiž pomůže nový software. Ten vyvinuli výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. No a pomáhli jim také s tím odborníci ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Jako vůbec jedni z prvních se do projektu zapojili v Bojkovicích na Uhersko-Hradišťsku.
1: V rámci tohoto unikátního projektu se snažíme zjistit, jak město funguje v průběhu celého roku.
2: Říká vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí v Bojkovicích Jiří Svoboda.
1: Jak se město adaptuje na změnu klimatu, kde dochází k přehřívání, kde máme nějaké kritické místa, a naopak se budeme snažit ve spolupráci s tvůrci toho projektu najít i řešení, jak případné ty problémy zlepšit.
2: Nový nástroj se svými kolegy ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě vyvinul Andrej Dobrotka. Využil k tomu data z evropského programu Copernicus, který za pomocí družic mimo jiné mapuje i klima na planetě Zemi.
3: My sme urobili software, aby človek nemusel tieto technológie ovládať. Iba si zoberie svoju mapku, napríklad Bojkovice, vykliká si tam nejakú takú oblasť, čo môže byť nejaké sídlisko, park, čokoľvek, a tam dostane výsledok, okamžite dostane ten sezónny vývoj, dostane niekoľkoročný vývoj a tak ďalej, tak ďalej. Čiže keď sa pozriete z vrchu, viete si robiť nejakú farebnú mapu a vidíte, že presne kde sú tie silné prepady NDV indexu, tie letné, a to sú tie zraniteľné oblasti, kde treba zasiahnuť.
2: Data z projektu SatKlima budou pro města i veřejnost dostupná online, říká Jakub Trojan z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
4: Budou vědět, kde a jak to je se zdravotním stavem té vegetace, vůbec s vývojem té vegetace jako takové. A právě ten vývoj je důležitý, že to sahá za x let dozadu a ví, jak se to vyvíjelo. Která opatření už třeba vyzkoušeli a která fungovala, která naopak by byla vhodná zpracovat a udělat. Je to o komplexních zásazích do té modrozelené infrastruktury, do práce s městskou zelení, s vodním hospodářstvím ve městě.
2: Zatím jsou k dispozici data pro 7 měst z Moravy a Slovenska. Vedle Bojkovic jsou to ještě Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, Trnava, Trenčín a Žilina. Michal Sladký, Radiožurnál.

0: little is that.
1: Ať už máte rádi cokoliv, tak jsme rádi, že jste teď v 5 hodin a 24 minut, tedy 6 minut před půl šestou s námi. Polsko právě dnes požádá o vydání svého exministra spravedlnosti ze Spojených států. Zbigniew Ziobro je ve vlasti stíhán mimo jiné za korupci. Poslední měsíce se skrýval v Maďarsku, teď ale uprchl právě do Spojených států.
2: Jestem v Stanach Zjednoczonych, včoraj přiletěl.
3: Zbigniew Ziobro ve vysílání pro opoziční televize TV Republika potvrdil, že z Maďarska vycestoval do Spojených států. Bývalý ministr spravedlnosti z času vlády strany Právo a spravedlnost čelí v Polsku 26 obviněním z trestných činů, spojených se zneužitím rezortního fondu. Loni v prosinci získal v Maďarsku od Viktora Orbána politický azyl. Orbánův oponent a nyní nový maďarský předseda vlády Péter Maďar ale už během volební kampaně opakoval, že Ziobra vydá zpět do Polska. Není známé, jak se Ziobro do Spojených států dostal. Úřady mu zneplatnily cestovní pas. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: S vámi ranní radiožurnál z pražského Orloje dnes začnou mizet některé sochy. No a z týmu fotbalové Slávie zřejmě brzy zmizí reprezentanti chorý s Douděrou. O rekonstrukci Orloje i slavného fotbalového klubu bude řeč dnes v ranním radiožurnálu. Určitě opakovaně.
1: Antivirus. Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
2: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
2: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
2: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
2: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, v 5:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku. Počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Podle návrhu by mistrovskou kvalifikaci mohlo od příštího roku získat až 50 povolání. Třeba pokrývači, keramici, krejčí nebo truhláři. Podle vlády to má zvýšit prestiž i kvalitu řemesel. Podmínkou bude, aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a minimálně 3letou praxi. Výletní loď zasaženou hentavirem má dnes na Tenerife opustit dalších 24 lidí. Oznámila to španělská ministryně zdravotnictví. Loď k ostrovu připlula včera ráno. Palubu za pomoci zdravotníků opustilo přes 90 lidí. U jednoho evakuovaného se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci. Technici dnes ráno postupně sundají 4 sochy z pražského staroměstského Orloje. Převezou je do dílny, kde je restaurátoři opraví. Podle mluvčího hlavního města Víta Hofmana se Orloj kvůli pracem dnes několikrát zastaví. Je to hlavně kvůli bezpečnosti při odmontovávání soch.
1: Sport.
3: Hokejový brankář Jakub Dobeš pomohl Montrealu k další výhře nad Buffalem a k vedení v sérii druhého kola playoff NHL 2-1 na zápasy. Canadiens i díky jeho 26 úspěšným zákrokům porazili Sabres 6-2. Dobeš se stal třetí hvězdou zápasu. 2 góly ve druhém utkání za sebou dal za vítěze Alex Newhook.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Všechrom a nehoda na D6 u Tuchlovic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Velké Popovice. Na 17,5 kilometru leží sražená srnka. Je u středových svodidel, částečně zasahuje do levého pruhu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou na 72. kilometru leží pneumatika, může se vybočovat. Na D6 z Prahy do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Velkou Dobrou. Na 24. kilometru se srazilo nákladní auto se zvěří, čekejte stojící vozidlo. Na Zlínsku na silnici 492 z Luhačovic do Vizovic na průjezdu Horní Lhotou řeší nehodu. Srazil se autobus a osobní auto. Provoz je tam slabý, nezdržíte se. A v Ostravě byla uzavřená Janovská ulice po nehodě 2 aut. Už se dá projet Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes bude postupovat směrem k východu přes naše území studená fronta. Během dne přinese na většinu našeho území přehánky nebo déšť a hlavně odpoledne a večer se vyskytnou i lokální bouřky. Ve východní polovině našeho území budou místy doprovázené přívalovými srážkami. Nejvíce srážek očekáváme na východě a severovýchodě naší republiky, kde bude pršet ode dneška až do zítřejšího dopoledne. Později večer, hlavně v Čechách, pak bude déšť ustávat. Nejvyšší teploty dnes ještě vystoupí na 17 až 22 stupňů, na západě Čech už bude jen kolem 16 a na horách 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 12 stupňů Celsia. Foukat k tomu bude mírný jižní až jihozápadní vítr. Na východě území ale počítejte zpočátku dokonce s čerstvým větrem, který bude mít místy nárazy kolem 55 km v hodině. Postupně se bude v Čechách vítr měnit na severozápadní a hlavně v bouřkách bude ještě zesilovat. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, dost možná vám teď zachráníme peníze a osobní data. Ono, vyskytují se weby, které se tváří jako Fortuna nebo Olvin, ale ve skutečnosti se jedná o falešné stránky s nelegálním hazardem. Od začátku roku takových stránek přibývá a lidé přitom často netuší, že své peníze dávají falešným společnostem. Jak je poznat a jak peníze zachránit, dozvíte se od nás.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: hrajete třeba poker nebo ruletu na internetu, tak pak byste měli dávat velký pozor, jestli jste na oficiálních webech anebo na těch falešných, které provozují nelegální hazard. Těch podle Institutu pro regulaci hazardních her výrazně přibývá. Třeba Fortuna nebo Allwin řeší krádež identity třeba i u 10 případů denně.
1: Když si zadáte třeba Nike Casino, jo.
2: Je to vlastně podobný název, podobný vizuál.
1: Název je vlastně de facto úplně stejný.
2: Petr Kozák z Institutu pro regulaci hazardních her ukazuje dva na první pohled velmi podobné weby. Jeden oficiální a druhý, který se ho snaží napodobit.
1: Vtipný na tom je, že Nike Casino je velká slovenská vlastně společnost a v Čechách vůbec nemá licenci. A ten nelegál to má takhle krásně vymyšlený, že si dovolili jako říct, konečně vám přinášíme služby i jako pro českého hráče, můžete tady prostě, a přitom je to nelegální stránka.
2: Cílem je získat důvěru hráče, aby vyplnil své bankovní údaje. Už to může být nebezpečné. Další problém je pak v tom, že ho provozovatelé odkážou na své funkční weby s nelegálním hazardem. Ty přitom nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů a umožňují účast i komukoliv z rejstříků vyloučených osob, kde jsou třeba lidé s dluhy. Podle Petra Kozáka takových webů přibývá až od začátku roku.
1: Teď za posledního, já nevím, čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak datům hráčů, jednak vlastně vůbec k klientům a jak je odvést z toho legálního prostředí.
2: S krádeží identity se setkávají různé společnosti. Zkušenosti s tím má třeba Fortuna. Její mluvčí Petr Schrein potvrzuje, že před lety to bylo spíš ojediněle. Teď už běžná věc.
3: Není týden, kdybychom nezaznamenali žádný takový případ. Občas se ale stane, že třeba v jednom jediném týdnu odchytíme i 10 takových platform.
2: Podobně je na tom společnost Allwin, bývalá Saska. Mluvčí Allwin Dita Stejskalová říká, že jde průměrně o 10 případů denně.
4: Samozřejmě existuje i reputační riziko pro naši značku, protože tyto aktivity ji zneužívají a mohou vyvolávat nedůvěru.
2: Společnost už brand spoofing řeší. Většinou podává podněty na celní správu. Ta může dát falešným webům s nelegálním hazardem pokutu až 50 milionů korun. Ministerstvo financí pak zaktualizuje svůj blacklist, seznam nepovolených internetových her, které pak postupně blokuje.
5: Jedná se o velmi efektivní nástroj, protože zprostředkovatelské weby tvoří vstupní bránu k webům s nelegálním hazardem. Jejich zablokování zmaří snahu provozovatele takového webu, který musel věnovat úsilí a čas, aby se dostal na přední příčky ve vyhledávání.
2: Říká mluvčí ministerstva Filip Bihal. Podle Institutu pro regulaci hazardních her ale provozovatelé obvykle velmi rychle založí nové weby a dál ve svém podnikání pokračují. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: S vámi ranní radiožurnál a my stále sledujeme fotbalový skandál okolo nedohraného sobotního derby pražských Hes. Výtržnosti fanoušků vyšetřuje policie, i tomu se dnes budeme určitě věnovat. A Slavia v reakci na vyloučení svých hráčů v zápase fotbalových reprezentantů Tomáše Chorého a Davida Douděry oznámila, že oba jmenovaní v klubu skončí.
1: Oba dva dostali souhlas k přestupu v letním přestupním období. Takovéto hráče prostě ve Slavii nechceme. Ani jeden z nich už ze Slavii Praha nenastoupí.
2: Řekl šéf vršovického klubu Jaroslav Tvrdík v podcastu Odbor přátel Slavie s tím, že u obou hráčů nešlo o ojedinělé excesy. Tvrdík taky oznámil první doživotní zákaz vstupu do Edenu pro fanouška, který po vběhnutí na trávník napadl golmana Sparty Surovčíka. Trest slávisté dostanou i za to, že příznivci házeli do sektoru fanoušků Sparty Světlice.
3: A létají, pozor, Světlice i do spartianského kotle. No tak to jsou ohavné okamžiky, které sledujeme.
4: Pokud jde o finanční trest, tak může být až 10 milionů korun. Připadá v úvahu samozřejmě i uzavření stadionu, účast dalších utkání bez diváků, kontumace i odebrání bodů.
2: Řekl Jiří Macner, předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která o osudu sobotního derby a trestech rozhodne v úterý. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:45. Pokrývači, truhláři, krejčí i kadeřníci, ti všichni a desítky dalších by mohli skládat dobrovolnou mistrovskou zkoušku. Má to například zvýšit jejich prestiž. Dnes novinku provede vláda. A jak to má celé fungovat, tak to probereme i my hned po 6. hodině. Na Slovensku začíná hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů. Soud v Banské Bystrici otevře takzvanou kauzu očistec. Ta se týká údajného zneužívání policie, a to ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů za předchozích vlád strany Směr. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda parlamentu a bývalý policejní prezident Tibor Gašpar.
5: Překážka na D1 u Štěpánova a nehoda na D6 u Tuchlovic. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov na 57. kilometru stojí porouchaná dodávka. Je v odstavném pruhu, na místě je policie, některá auta vybočují. Na D6 z Prahy do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Velkou Dobrou. Na 24. kilometru stojí nákladní auto po srážce se zvěří. Kolem se jede téměř plynule. A na D8 z Prahy do Drážďan hned za sjezdem na Ústí nad Labem před Lice stojí kamion. Je na 72. kilometru za světelnou šipkou v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Nejchladněji je dnes po ráno v Jizerských horách, tam na meteorologické stanici Kořenov. Jizerka teplota klesla téměř 3 stupně pod nulu. Chladno je ale například i v Jihlavě, kde ukazuje teploměr jen plus 5. Naopak nejtepleji zůstalo v Holešově ve Zlínském kraji, tam se drží teplota na 15 stupních. Přes den pak bude ještě docela teplo, na západě Čech kolem 16 stupňů, jinde od 17 po 22. Na horách naměříte kolem 12 stupňů Celsia. A nebe dnes bude oblačné až zatažené, zpočátku jen s místními přeháňkami nebo deštěm, postupně se srážky rozšíří na celé naše území a hlavně odpoledne a večer vás můžou překvapit i bouřky. Na východě pak počítejte s přívalovými srážkami. Hezké pondělí.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Na jméno David a spol v ranním radiožurnálu 10 minut před zprávami v 6 hodin. Teď ještě na chvíli míříme do Francie. Francie totiž spouští novou akci, konkrétně dobrovolnou vojenskou službu. Do července by tamní armáda ráda nabrala celkem 3 tisíce mladých zájemců. Tahle služba je určena zejména mladým lidem, a to ve věku 18 a 19 let, kteří se za 10 měsíců naučí nejen pochodovat, ale také zacházet se zbraněmi a budou plnit úkoly na území Francie. První dobrovolníci by se měli připojit k vojenským plukům na podzim. Už teď ale přicházejí na zdravotní a také psychologické testy, konkrétně na základny, kde by potom chtěli sloužit.
1: Táta byl hasič. Vždycky se mi líbily tyhle profese jako hasič, policista a nebo voják. Největší sklon jsem měl asi k armádě.
2: Lukovi bude za pár týdnů 18 let. Ve škole ho to prý moc nebavilo, tak se rozhodl pro vojenskou dráhu. Úspěšně prošel zdravotní prohlídkou a čekají ho ještě psychologické testy. Když všechno dobře dopadne, tak se na podzim připojí k 40. dělostřeleckému pluku nedaleko Remeše.
3: Píchou 40. dělostřeleckého regimentu je hufnice Cezar. Tenhle stroj je nasazený na Ukrajině, objednala si ho česká armáda a právě s touhle zbraní by chtěl Luka v budoucnu pracovat.
1: Hufnice Cezar je opravdu legendární zbraň. Vidím tady, že ji obsluhuje několik vojáků. Dozvěděl jsem se, kde jsou dělostřelecké granáty a že je tu dotykový displej.
2: Luka patří mezi 5 prvních dobrovolníků, kteří na základnu nedaleko Remeše přijeli na testy. Na celostátní úrovni je o dobrovolnou vojenskou službu velký zájem. Pozemní armáda registruje 2400 přihlášek na 1800 míst.
4: Je pro mě důležité, že mladí lidé budou lépe chápat obranné výzvy a že budou připraveni zapojit se do obrany naší země.
2: Popsal plukovník a velitel 40. dělostřeleckého pluku Jean de Carbonnier. Cílem je do roku 2035 do armády přilákat 50 tisíc dobrovolníků. Z vojenské základny poblíž Remeše Martin Balucha, Radiožurnál.

0: 8. ranní radiožurnál I na cestách s našimi zpravodajmi a díky tomu víme, že na dálnici D6 aktuálně nehoda 125. kilometr ve směru z Chebu na Karlovy Vary. Auto po nehodě dosvodilo, silně tam prší. Zřejmě to může souviset, tak jeďte opatrně.
1: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace,
2: volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
3: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
1: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
4: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
2: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
5: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál, teď je 6 hodin. A se zprávami je tu Tereza Tomášková.
6: Policie stále prověřuje kamerové záznamy z výtržností při sobotním fotbalovém zápase Sparty se Slaví. I přes příměří mezi Ruskem a Ukrajinou zahynuli 3 při dalších ruských úderech nejméně 2 civilisté. Hokejista David Pastrňák na mistrovství světa nepojede. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova a bude oblačno až zataženo s deštěm, na východě i bouřky a teploty až 22 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Kriminalisté stále vyhodnocují kamerové záznamy ze sobotního fotbalového zápasu v pražském Edenu. Radiožurnálu to řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Fanoušci domácí Slavie přerušili zápas, když vtrhli na hřiště a napadli některé fotbalisty Sparty. Utkání se kvůli tomu nakonec nedohrálo. Případ začala policie už v sobotu vyšetřovat jako možné výtržnictví, říká Hrdina.
7: A samozřejmě v tuto chvíli, jak jsem již řekl, probíhá vyhodnocování, kdy není vyloučeno, že těch trestních stíhání bude daleko více. Řešíme i mohutné používání pyrotechniky vlastně v rámci této události.
6: Pořadatelé nepožádali policii na stadionu o zásah ani potom, co fanoušci vběhli na trávník. Přítomní policisté zasáhli až z vlastní iniciativy po napadení hráčů. Rusko v neděli znovu zaútočilo drony na civilní cíle v ukrajinském vnitrozemí. V Dněpropetrovské oblasti a v Charkově zabili útoky nejméně 2 civilisty. Od soboty přitom platí 3denní příměří, které vyhlásil americký prezident Donald Trump.
8: Sirény ohlašují nálety ve východní části Ukrajiny průběžně během celého dne. Jediným rozdílem oproti předchozím dnům bez takzvaného příměří je, že ruská armáda neodpaluje balistické rakety ani naváděné letecké pumy a Ukrajina neútočí na petrochemickou infrastrukturu v hloubi ruského území. Rusko dál trvá na tom, že podmínkou mírových rozhovorů mezi Moskvou a Kyjevem je stažení ukrajinské armády z Donbasu. To Kyjev rozhodně odmítá. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.
6: Začíná týden rané péče. Kampaň představuje službu určenou rodinám s malými dětmi s postižením nebo vážným onemocněním. V programu jsou besedy, workshopy nebo dny otevřených dveří. Zapojí se asi 40 organizací z celého Česka, například z Olomouckého kraje.
9: Olomoucká pobočka společnosti pro ranou péči podle ředitelky Pavly Matyášové pomáhá 170 rodinám v celém kraji.
10: Potřebujeme tou kampaní upozornit na to, že vlastně když ten rodič čím dřív přijde s tím děťátkem a získá tu pomoc rané péče, tím lepší má šanci to děťátko jak kdyby na lepší život.
9: Záštitu kampaní udělil i nadační fond Českého rozhlasu, pokračuje jeho ředitel Jiří Váňa.
11: My v rámci sbírky Světluška podporujeme lidi s těžkým takovým postižením a rané péče jsou pro nás v podstatě primární partner, protože se věnují dětem od 0 do 7 let věku.
9: Kampaň pokračuje do neděle. Program akcí je na internetu z Olomouce. Josef Čermák, Radiožurnál.
12: Sport. Hokejista David Pastrňák nepojede na blížící se mistrovství světa, potvrdil to trenér národního týmu Radim Rulík, který oznámil nominaci. Generální manažer reprezentace Jiří Šlégr popisuje komunikaci s Pastrňákem.
13: Měli jsme krátkou komunikaci, kde jsem necítil úplně, že David za náma přicestuje, nicméně jsme se domluvili, že si dáme nějaký čas na rozmyšlenou. My jsme si to dneska ještě upřesňovali a potvrdil mi, že teda bohužel na letošní mistrovství světa nepřijede.
12: Naopak v nominaci nechybí dosavadní kapitán reprezentace Roman Červenka nebo jeho spoluhráč z Pardubic Lukáš Sedlák. Šampionát začne ve Švýcarsku v pátek. Fotbalisté Hradce Králové remizovali v ligové skupině o titul v Jablonci 1-1. Olomouc postoupila do finále play-off o umístění po prohře s Bohemians 1-2 po prodloužení. Hanáci ovládli dvojzápas 4-3. Dále jde i Karviná, která vyhrála v Pardubicích 3-1 po prodloužení a v dvojutkání zvítězila 4-3.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolona na D1 u Holubic a nehoda na D6 u Nového Sedla. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slavkov z 211. kilometru. Počítejte s kolonou, pomalej se jede za Rohlenku s držením kolem 10 minut. Následně se znovu popojíždí před sjezdem na Bratislavu. Na kilometru 196 řeší srážku dvou kamionů, teď už mimo dopravní omezení. Na D6 z Chebu do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Nové Sedlo a Loket. Na kilometru 125 havarovalo osobní auto, narazilo do svodidel, je v levém pruhu, vybočuje se v dešti. Na D7 na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova se začíná tvořit kolona před sjezdem na letiště. Je tam dopravní omezení, zdržení kolem 5 minut. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most zesílil provoz, brzdí se za sjezdem na Dolní Počernice. K Průmyslové je to na necelých 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo, postupně déšť, odpoledne a večer místy i bouřky, hlavně na východě. Můžou je provázet přívalové srážky, později večer budou v Čechách srážky ubývat. A teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 6.06, pondělí, po víkendu opět v pracovním procesu. Pokud se nejenom tedy teď cítíte být mistrem svého oboru, tak zhruba v 50 profesí na to nejspíš budete moct už brzy získat GLADE, tedy oficiální potvrzení. O možném zavedení mistrovských zkoušek totiž dnes bude jednat vláda. A jakých profesí se to týká a o co vlastně jde, uslyšíte od nás.
2: Ranní radiožurnál
1: a Petr Král.

0: vámi Radiožurnál a jedna novinka. V Česku by téměř po 80 letech mohli znovu působit mistři řemesla. Vláda dnes projedná návrh zákona, který počítá se zavedením mistrovských zkoušek. Kvalifikaci by řemeslníci mohli získat téměř 50 oborech. Kterých se to týká, tak to nám poví Josef Číš z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Šlo by třeba o pokrývače, truhláře, dlaždiče nebo zedníky. Možnost stát se mistrem by měli třeba i výrobci vánočních ozdob nebo kadeřníci. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru a aspoň 3letá praxe. Vláda si návrhem zákona slibuje posílení kvality řemesel.
0: Jak by taková zkouška asi měla vypadat?
1: Měla by obsahovat jak teoretickou část, tak i praktickou, kde budou řemeslníci vytvářet samotné mistrovské dílo. Zkouška je podle návrhu nepovinná. Vláda chce zákon schválit co nejdřív, aby mohla začít platit od začátku příštího roku.
0: Josef Číš z domácí redakce, mistr svého oboru, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my se k mistrovským zkouškám vrátíme ještě v ranním interview 7 hodin 50 minut. Všechno probereme. Naším hostem bude totiž představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš. V 7.50 ranní radiožurnál, teď je 6.11.

0: Radiožurnál je s vámi i ve 6:45. A právě dnes má pokračovat evakuace pasažérů z výletní lodi Hondius. Při plavbě se na ní objevila nákaza smrtelným hantavirem. Zemřeli 3 lidé. Loď je teď na Tenerife a další novinky chystáme už po 6:30. A na brněnském dominikánském náměstí právě dnes dermatologové zdarma každému vyšetří mateřská znamenka. Lékaři mají v takzvaném stanu proti melanomu celkem 6 ordinací. Začínají ordinovat v 10 hodin dopoledne a při nebezpečném nálezu také domluví další vyšetření.
1: Nehoda na D6 u Lokte a kolona na D1 u Slavkova. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Loket. Na kilometru 125 stojí auto po nehodě v levém pruhu, vybočuje se v dešti, na místo teď přijela policie. Na D5 z Plzně do Prahy zpozorněte za sjezdem na Žebrák. Na 33. kilometru je u středových svodidel Srnka. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 211 hlásíte kolonu, za Rohlenkou se jede rychleji, zdržení kolem 10 minut, následně je další kratší kolona před sjezdem na Bratislavu z kilometru 197. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov na 57. kilometru stojí dodávka, je v odstavném pruhu, o kus dál na 64. stojí ještě kamion, ten je také v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Od jeho západu se na naše území dostává tlaková níže, přináší k nám hodně mraku i dešťových kapek. Nakonec se rozprší nad celým Českem, objeví se i bouřky a na východě se v nich vyskytnou i přívalové srážky. Místy může napršet 25 mm vody, v opakovaných bouřkách i více. Naopak na západě budou srážky později večer ubývat. Teploty se dnes budou pohybovat od 16 stupňů, tolik bude na chladnějším západě po 22 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 12. A foukat k tomu bude mírný jižní až jihozápadní vítr, na východě ale až čerstvý vítr a navíc bude v bouřkách ještě zesilovat. Nárazy může mít o rychlosti až kolem 55 km v hodině. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Už to brzy začne, v pátek 15. května světový šampionát v hokeji. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval se svým týmem na mistrovství světa i Romana Červenku a Lukáše Sedláka z mistrovských Pardubic. K týmu se připojí až při zítřejším odletu na šampionát do Švýcarska. Stejně tak jako útočník Bostonu Matěj Bliml, který odehrál většinu zámořské sezóny na farmě v nižší AHL.
1: S Matějem jsem komunikoval já, Matěj už je v Čechách a měl by s námi normálně v úterý odcestovat.
2: Říká generální manažer reprezentace Jiří Šléger. Stejně jako Červenka a Sedlák se Bliml rychle zapojí do přípravy na mistrovství světa. Pokračuje trenér Radim Rulík.
3: Od úterka máme 3 tréninky, úterý, středa, čtvrtek. V pátek máme první zápas, pátek, sobota, back to back. Takže samozřejmě s ním počítáme do sestavy, to jednoznačně. Dáme si dohromady, kdy byl naposledy na ledě, jak dlouho měl pauzu. Postupně ho chceme zabudovat, ale do sestavy s ním počítáme.
2: Třeba další hráči z AHL, kde hraje i Bliml, obránci Jiříček a Špaček, pozvánku nedostali. Důvodem je to, že by byli zhruba měsíc bez zápasu po konci klubové sezony. Pro Blimla mluvilo nejen nedávné herní zapojení do play-off AHL.
3: Protože jsme přihlíželi k tomu, aby jsme to ubruslili na tom velkém hřišti, to bylo jedno z hlavních kritérií, protože to hřiště je obrovský a jakmile se nestíhá bruslařsky, tak je to strašně těžký to uhrát. I přesto, že máte třeba defenzivní taktiku, tak je to strašně těžký, takže on je výborný bruslař, takže věříme, že ho zabudujeme co nejdřív.
2: Říká trenér hokejové reprezentace Radim Rulík, který bude čekat ještě na zdravotní prohlídku brankáře Philadelphia Daniela Vladaře. Jinak jsou v nominaci 3 golmani, kteří chytili na švédských hrách. Kořenář, Pavlát a Kváča. Národní tým odletí do Švýcarska v úterý a po 3 trénincích rozehraje turnaj v pátek proti Dánsku. František Kuna, Radiožurnál. Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: V prvním radiožurnálu se budeme vracet k řádění fanoušků při pražském S derby. Policie ho vyšetřuje jako výtržnictví. Všechno probereme i se šéfem disciplinární komise v 7 hodin a 50 minut v ranním interview. No a další zprávy ty nabídneme už zhruba za půl minuty.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď, pojď, pojď. Více na webu olympijskybieh.cz.
4: Závod odstartujeme ve vysílání radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota, Inoji a Budějovický Budvar.
0: Radiožurnál teď je v úsedmé. A další zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: O změnách v důchodech nebo investicích státu v příštích 3 letech bude dnes odpoledne jednat tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Kabinet zatím nepředložil například návrh na snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech, které sliboval. Dlouhodobě to požadují odbory, naopak svaz průmyslu a dopravy je proti. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne ve středu a potrvá do pátku. Agentura AFP už předtím napsala, že Trump bude v Pekingu zřejmě taky tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga kvůli čínské podpoře Íránu. Jde o první cestu amerického prezidenta do Číny od roku 2017. Krajský soud v Praze má dnes rozhodnout v případu bývalé matky představené pravoslavného kláštera v Loděnici na Berounsku. Tatiana Hanbur podle obžaloby zpronevěřila 73 milionů korun, když objekt darovala ruským podnikatelům. Abatyše se hájí tím, že se snažila zabránit prodeji kláštera. Státní zástupce pro ní navrhuje 7 let vězení a zákaz činnosti.
6: Sport.
5: Tenistka Nikola Bartuňková na turnaji v Římě porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Kýsovou 2-1 na sety a postoupila do 8. finále. V něm si odpoledne zahraje s Ukrajinkou Svitolinovou. Karolína Plíšková vyhrála nad Němkou Ziegemundovou 2-0 a večer jí čeká duel s Rybakinovou z Kazachstánu. Linda Nosková bude hrát kolem poledne o postup do 1/4 finále proti Rumunce Kirsteové.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D5 u Žebráku a nehoda na D6 u Lokte. Na D5 z Prahy do Plzně zpozorněte před sjezdem na Žebrák. Na 33. kilometru běhá u středových svodidel Srnka. Podle dostupných informací je zraněná. Na místě policie pokouší se jí chytit. Opatrně D5 směr Plzeň, 33. kilometr. Na D6 z Chebu do Karlových Varů pojedete v silném dešti. Za sjezdem na Loket na kilometru 125 stojí auto po nehodě u středových svodidel. Na místě je policie. Brzdí se v dešti, výraznější kolona se netvoří. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Rusínov z kilometru 212 počítejte s kolonou do omezení. Na kilometr 196 pojedete 25 minut. Z dálnice nesjíždějte, souběžná silnice 430 je před Rohlenkou ucpaná. Na D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova se popojíždí před sjezdem na letiště, provoz brzdí omezení, je to na necelých 10 minut. V Praze se plní tradiční místa, v Liberecké do centra se jede pomalu od sjezdu do Gbelské do Holešoviček a v ulici 5. května na příjezdu po Brněnské je před sjezdem na jižní spojku zavřený levý pruh, je tam 0,5-kilometrová kolona. Další zelená vlna nejpozději za 1/4 hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: V počasí se v tomto týdnu dočkáme změn. Pršet místy i vydatně bude na celém našem území. Zítra se také razantně ochladí a překvapivě se k nám vrátí i sněžení. Dnes tedy hodně oblačnosti, zpočátku jen s místními přeháňkami, odpoledne a večer s bouřkami, ve kterých bude lokálně hlavně na východě naší republiky velmi vydatně pršet a také v nich bude zesilovat vítr. Teploty dnes ještě do 22 stupňů. Zítra už se citelně ochladí. Po ránu na západě spadnou teploty téměř k nule a přeháňky se právě v těchto místech budou už od 600 metrů nad mořem měnit na sněhové. Během dne pak čekáme proměnlivou přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, které budou od vyšších poloh sněhové. Na krajním východě bude ještě zpočátku úplně zatažené nebe s deštěm a sněhové vločky se mohou objevit jen v těch nejvyšších horských oblastech. Teploty se už zítra budou pohybovat jen mezi 7 a 12 stupni. Na jižní Moravě může být ještě kolem 14 stupňů Celsia. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Hálová o počasí v ranním radiožurnálu, samozřejmě do zvuky fotbalového derby pražských S. Také vám připomeneme, že Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let. Naším dopoledním hostem bude Petr Popelka, šéf dirigent rozhlasových symfoniků, a také budeme sledovat, jak pokračuje evakuace pasažérů z výlotní lodi Hondius, kde se vyskytl smrtelný hantavirus. Podrobnosti už za pár minut.
6: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Evakuace cestujících z lodi MV Hondius pokračuje. Palubu od včerejška opustilo téměř 100 lidí a další se na pevninu mají vylodit právě dnes odpoledne. Loď, která kotví u pobřeží španělských Kanárských ostrovů, se déle než týden potýká s nákazou hantaviru. 3 cestující zemřeli a další jsou v kritickém stavu. No a podrobnosti teď 8 minut po půl 7 pro nás v ranním radiožurnálu má Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Všichni ti pasažéři lodi MV Hondius musí nejdřív projít pečlivým screeningem a PCR testem na hantavirus. Následně pak nejdřív ve člunu, protože loď kvůli prevenci kotví mimo přístav, a pak ve speciálních autobusech odjíždějí na letiště a tam už na ně čekají letadla zpět do Austrálie, respektive do Nizozemska. Loď by postupně měli opustit úplně všichni, a to včetně téměř všech členů posádky. Plavidlo bez cestujících se pak přesune do přístavu v Nizozemsku.
0: No a co ti evakuovaní, projevují se u některých z nich příznaky nemoci?
1: Tak u několika cestujících se příznaky projevily, a to včetně třeba jednoho občana Francie, Spojených států nebo Austrálie. Celkem tady je 6 potvrzených nakažených a nemoc má zatím 3 oběti. Hantaviry přenáší hlodavci a projevují se nejdříve nevolnostmi, bolestí žaludku a hlavy nebo horečkou. U nakažených pak následují velmi vážné dýchací potíže. Světová zdravotnická organizace pro všechny cestující doporučila 6-týdenní karanténu. Mezinárodní experti taky nicméně veřejnost vyzývají ke klidu. Nová pandemie podle nich nehrozí. Hantavirus je totiž podle nich mnohem méně nakažlivý než covid.
0: Jiří Chábera ze zahraniční redakce dění je na lodi MV Hondius. Budeme i nadále sledovat. Jiří, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 6 hodin a 39 minut.

0: Dancing to the Light, tak to byl Phil Collins, venku rozedněno s vámi Radiožurnál 643. Archivář, kustod, ladič, i takové profese patří k Symfonickému orchestru Českého rozhlasu. Soubor se chystá na zítřejší slavnostní zahájení Pražského jara. My jsme i proto přichystali nový seriál před 9. hodinou, ale teď vás vezmeme do rozhlasové šatny.
1: Stavba orchestru, příprava not, aby kapela měla z čeho hrát, stěhování nástrojů, zajistit přepravu, aby měli všichni pulty, party, světla, aby svítila na pódium.
2: Není toho málo, co má na starosti jeden z dvojce kustodů, František Dvořák, který rozhlasovým symfonikům věrně slouží už bezmála 30 let. Obstarat správný notový part musí i pro dirigenta. Nejinak je to v těchto dnech, kdy orchestr zkouší na zítřejší zahájení Pražského jara mou vlast.
3: Všech šest básní. Teďka budeme probírat ty nejzásadnější věci prostě.
2: Kráčí ze své šatny do studia S1 na jednu ze zkoušek dosluhující šéf-dirigent rozhlasových symfoniků Petr Popelka. Orchestr vede 4 roky, absolvoval s ním turné po Japonsku i mimořádně úspěšný předloňský koncert v Lapské filharmonii v Hamburku, kde zazněla například hudba Josefa Suka.
4: Já vždycky mám hroznou radost, jako když lidi na tu hudbu českou reagují dobře. Nebo mám jako takový skoro misionářský pocit, jako uspokojení. A tak jsem strašně rád, když na to lidi jako takhle zareagují, tak jak na to zareagovali.
2: A Petr Popelka bude dnes hostem Radiožurnálu. Libor Bouček ho živě přivítá ve studiu po 9. hodině. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 6:45. Disciplinární komise fotbalové ligy zahájila řízení se Slavií i Spartou. Slavistům za vtrhnutí jejich fanoušků na plochu a znemožnění dohrání zápasu hrozí kontumace utkání, odebrání bodů, uzavření stadionu i pokuta. My to probereme už v příští hodině po 8:30. Naším hostem bude také přímo předseda disciplinárky Jiří Macner. Prezident Petr Pavel dopoledne na Pražském hradě přijme 6 amerických kongresmenů, převažovat mají republikáni. Podle hradu s nimi chce mluvit mimo jiné o bezpečnostní situaci v Evropě, o postojích k Rusku a nebo rozvoji česko-amerických vztahů.
5: Překážky na D1 u Vyškova a nebezpečí na D5 u Žebráku. Na D1 z Brna do Ostravy před sjezdem na Vyškov západ dejte pozor, na kilometru 224 bouchla kamionu pneumatika a jsou tam i další předměty.
6: 224. kilometr, válí se tam i kurtný s těma železama vlastně. Už tam zastavovala i dodávka, předpokládám, že má defekt. A ten kamion stojí před sjezdem v odbočovací pruhu na Vyškov.
5: Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rusínov z kilometru 212 hlásíte nesouvislou kolonu do omezení na kilometr 196, je to celé na zhruba půl hodiny. Na D5 z Prahy do Plzně stále velmi opatrně za sjezdem na Zdice. Na 33. kilometru chytá policie zraněnou srnku, náhle se zpomaluje. A na D6 z Chebu do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Loket na kilometru 125 stojí v levém pruhu auto po nehodě, náhle se tam brzdí. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
7: Nejvíce srážek dnes očekáváme na východě a severovýchodě našeho území. Právě tam bude pršet až do zítřejšího dopoledne. Jinde se budou objevovat spíše jen přehánky. Místy nás ale překvapí bouřky, ve kterých může extrémně pršet a také v nich bude zesilovat vítr. Teploty od 16 do 22 stupňů. Zítra už pocítíme ochlazení, teploty vlastně o 10 stupňů nižší než dnes, nejčastěji mezi 7 a 12 stupni. Nebe bude s proměnlivou přechodně velkou oblačností s dalšími přehánkami, které na horách budou i sněhové. A vůbec nejchladnější v tomto týdnu bude středeční ráno. Slabý vítr, vyjasněné nebe a příliv studeného vzduchu zařídí teploty místy i pod nulou. Středa ale nabídne slunečné počasí. Krásný den.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
10: I met you back when we were kids before the second grade.

0: 6.50, ranní radiožurnál, teď míříme na Pražskou vysokou školu chemicko-technologickou. Ta spolu s onkologickým centrem v pařížském institutu Gustava Roussyho teď vyvíjí léky na zhoubnou rakovinu mozku u dětí. Jde o takzvaný difuzní intrinsický pontinní gliom. Projekt s více než milionovou podporou od nadačního fondu NINA spojuje počítačové modelování, chemickou syntézu i testování potenciálních látek přímo v laboratoři.
1: Většina té práce probíhá v digestořích. Digestoře znáte z kuchyně. Doma to máte na to, aby vám to odsávalo páry z vaření. My to máme na velmi podobné bázi. Nechceme dýchat výpary z toho, co tady připravujeme.
2: Právě tady v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické vznikají první látky, které by jednou mohly pomáhat dětem s agresivním nádorem mozku. Vědkyně Petra Cuřínová mi teď ukazuje místo, kde chemici připravují a následně čistí nové molekuly pro další testování.
1: Připravujeme tady různé malé molekuly, které by mohly mít nějakou potenciální aktivitu jakožto léčiva, a na základě molekulového modelování máme vytipovanou sérii malých molekul, které by tuhle tu aktivitu mohly mít a které my se tady snažíme připravit a nějakým způsobem opracovat do formy léčiva.
2: Každá z těchto látek ale musí projít dlouhou cestou. Vědci nejdřív hledají takzvaný biologický cíl, tedy konkrétní bílkovinu nebo enzym v nádorových buňkách, který by šlo zablokovat a zpomalit tak růst nádoru.
1: V tomhle případě to opravdu znamená nějaké enzymy, kterých je v nádorových buňkách třeba více, nebo jsou nějakým způsobem modifikované oproti zdravým buňkám. To jsou pro nás biologické cíle, protože tyhle ty molekuly umožňují, aby ta terapie byla cílená.
2: Výzkum přitom nezačíná v chemické laboratoři, ale u počítačových simulací. Proto jsme s vedoucím výzkumu Andreou Brankále teď přešli k počítači. Díky simulacím totiž vědci zjistí, jak by se mohla budoucí léčivá molekula navázat na nádorovou buňku.
3: Nejdřív se snažíme porozumět samotné nemoci, hledáme slabá místa nádoru, biologické procesy, které jsou pro něj důležité. A potom v počítači zkoumáme, jak je možné tyto procesy ovlivnit pomocí molekul, které následně dokážeme připravit v laboratoři. Simulace nám pomáhají vybrat nejslibnější látky, se kterými pak dál pracujeme chemicky.
2: Vědec Andrea Brankále popisuje princip vývoje molekuly, později léku, jako hledání přesného klíče k zámku.
3: Ten cíl si můžete představit jako zámek a pokud najdeme správný klíč, který do něj přesně zapadne, získáme molekulu, která může zablokovat fungování nádoru a zpomalit jeho růst.
2: Počítačový návrh pak přebírají chemici. Vytvořené látky následně poputují k biologům ve francouzském institutu, kteří ověřují, jestli skutečně fungují. Projekt tedy propojuje české chemiky, francouzské klinické pracoviště i nadační fond NINA, který založili rodiče dívky s tímto typem nádoru mozku. U dětí s touto diagnózou je dnes hlavní možností léčby ozařování. Nemoc ale podle zakladatelky nadačního fondu Kristýny Chovancové postupuje velmi rychle a většina pacientů žije po stanovení diagnózy jen několik měsíců.
4: Naše dcera Nina nás naučila bojovat za každý den. Spolupráce s výzkumným týmem VŠHT pro nás znamená způsob, jak tento boj přenést do laboratoře a jednou tak snad změnit osud dětí s nádorem mozku.
2: Cesta od laboratorní molekuly k léku pro pacienty bývá dlouhá i víc než 10 let. Právě v těchto laboratořích ale teď začíná výzkum, který by jednou mohl nabídnout novou možnost léčby dětem s jedním z nejagresivnějších nádorů mozku. Z Vysoké školy chemicko-technologické Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
0: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
1: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
0: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
1: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
2: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Veška celého nástroje komorní a je 442.
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus.

0: 7 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Pražský psychoterapeut Alan Jarkovský je obviněný ze znásilnění 4 klientek. Policie hledá jeho další možné oběti. Návrh Íránu na ukončení konfliktu se Spojenými státy je podle prezidenta Donalda Trumpa nepřijatelný. Fotbalové pražské Slavii hrozí za výtržnost i fanoušků v derby se Spartou i odebrání bodů. Komise rozhodne zítra. Kolony čekejte na dálnici D1 na příjezdech do Brna z obou směrů a bude oblačno až zataženo s deštěm na východě i bouřky a teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Léčitele Alana Jarkovského viní kriminalisté ze znásilnění 4 žen. Další 3 měl sexuálně napadnout. Některé z nich údajně znásilnil opakovaně. Radiožurnál podrobnosti k jeho obvinění vyčetl z policejních dokumentů. Policie stíhá Jarkovského od loňského listopadu. Muž vystupoval před klienty jako psychoterapeut a nabízel jim pomoc v obtížných životních situacích, říká mluvčí policie Richard Hrdina.
3: Poškozené za tímto mužem docházely na jeho adresu na pracoviště v Černínské ulici v Praze 1 Hradčanech, kde probíhaly terapie převážně přes noc, při kterých jim podával psychedelické látky. Poté využil jejich bezbrannosti a ve stavu výrazného omámení je sexuálně zneužil.
1: Jarkovský je ve vazbě. Na zaslané dotazy se svým advokátem odmítli odpovědět. Policie zároveň vyzvala další ženy, které se mohly stát obětí pražského psychoterapeuta, aby se ozvaly na linku 158. Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slavie se Spartou rozhodnout zítra. S oběma kluby už zahájila řízení. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít významný dopad na dění na českých stadionech.
4: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy. Takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
1: Maximální možné tresty jsou uzavření stadionu na 6 zápasů, pokuta 10 milionů korun a odebrání až 20 bodů. O vyšetřování incidentu budeme mluvit v ranním radiožurnálu i po těchto zprávách. Mírová jednání mezi Washingtonem a Teheránem se komplikují. Prezident Donald Trump označil odpověď Iránu za americký mírový návrh za naprosto nepřijatelnou. Teherán chce o dohodě znovu jednat.
5: Podle deníku Wall Street Journal Teherán nesouhlasí s americkým požadavkem na úplné zastavení obohacování uranu. Navrhuje další jednání v horizontu 30 dnů. Trump obvinil vedení Iránu, že se zahrává s ohněm. Ceny ropy v reakci na kolaps jednání vyskočily o 3%. Izraelský premiér Netanyahu si v neděli s Trumpem telefonoval a mluví o dalším pokračování konfliktu. Iránská armáda varovala, že lodě ze zemí uplatňující sankce vůči Iránu budou mít v Hormuzském průlivu problémy. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: 3 hřebci exmorských koní z Národního parku Podyjí se dnes stěhují do Milovic na Nymbursku. Budou tam pomáhat udržovat tamní ekosystém. Koně správci parku na několika hodinovou cestu uspí, vysvětluje Robert Stejskal z Národního parku Podyjí.
6: Právě tady ty naše hřebce, co máme, což jsou naše hříbata z těch prvních vlastně porodů, se jim poštěstí dostat se na nové lokality, kde se zakládají nové rezervace a budou tam sloužit teda k založení nového chovu. 3 kusy odjedou do světa teďka v pondělí a ty zbývající 3 někdy v průběhu roku.
7: Sport. Zápas fotbalistů Jablonce s Hradcem Králové v nadstavbové skupině o titul v šancelize skončil remízou 1-1. Ve skupině o umístění Karviná vyřadila Pardubice, když v odvetě zvítězila 3-1 po prodloužení. Trenér Karviné Marek Jarolím říká, že tým měl motivaci neprohrát s Pardubicemi všechny zápasy v sezóně.
8: Jsme nechtěli 4x prohrát, že se prohrálo ještě tady za minulého trenéra, myslím, že 2-1. Pak my jsme 2x prohráli 2-1 doma, takže i to ten tým měl trošku jako v sobě, že to nechce jako dopustit a že takový rozdíl mezi těma týmama není, aby 4x oni za tu sezonu vyhráli.
7: O 7. místo se Karviná utká s Olomoucí, která prohrála s Bohemians 1-2 po prodloužení a udržela tak náskok z prvního duelu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Brnem a nehoda na D6 u Lokte. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov je tradiční kolona z kilometru 212. Do omezení na kilometr 196 je to na zhruba půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna přibrzdíte za sjezdem na Rosice na kilometru 181. Za Kývalkou se následně jede rychleji. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Průhonice ze 6. a 5. kilometru počítejte s kolonou a provoz brzdí nové omezení v ulici 5. května před sjezdem na jižní spojku. Je tam zavřený levý pruh, celé to pojedete téměř 20 minut. Na D6 z Chebu do Karlových Varů nadále opatrně za sjezdem na Loket. Na kilometru 125 odklízejí následky nehody, prudce se brzdí před krátkou kolonou. Na Pražském okruhu ve směru na letiště začala regulace provozu v tunelech, teď se zastavuje provoz před Cholupickým tunelem, je to jen provozem, za Ořech je to teď na 20 minut. A v Praze v tunelu Blanka směrem na Troju se za výjezdem na Letnou srazila dvě auta, blokují levý pruh a tvoří se kolona. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, s deštěm, místy i bouřky, můžou je provázet přívalové srážky a teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech 16. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 6 minut o 7. Bylo to velkolepé, i když ne v tom pozitivním slova smyslu, a bylo by lepší, kdyby to nebylo. Napadení hráčů, pyrotechnika a běhnutí fanoušků na trávník. Policie po víkendovém derby fotbalistů Pražské Slávy a Sparty analyzuje kamerové záznamy. Co zatím vyšetřovatelé zjistili a jaké tresty viníkům hrozí, uslyšíte od nás.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Za napadení hráčů hrozí až dvouleté vězení, doplňuje mluvčí policie Richard Hrdina.
1: A samozřejmě v tuto chvíli probíhá vyhodnocování, kdy není vyloučeno, že těch trestních stíhání bude daleko více.
0: Dodám, že Surovčík bude útok fanouška Slávie řešit právní cestou, napsal to na svém Instagramu. Sama Slávia už fanouškovi udělila doživotní zákaz na stadion. Podle policejního mluvčího Hrdiny pořadatelé ani po vběhnutí fanoušku na trávník nepožádali přítomné policisty o zásah. Ti byli v tubusu stadionu nedaleko trávníku a podle Hrdiny reagovali až z vlastní iniciativy po napadení hráčů. Ještě doplním, že po zápase zahájila Ligová fotbalová asociace se Slaví disciplinární řízení. Verdikt by měla oznámit zítra.
2: Josef Čiž, díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: My se k tomu vrátíme i po půl osmé s předsedou disciplinární komise Jiřím Macnerem. Budeme na Radiožurnálu mluvit zhruba asi za hodinu a půl, tedy v 8.40. Teď Rolling Stones a za chvíli další krátký zpravodajský přehled. Dobré ráno.

Ranní radiožurnál s vámi i na cestě dnes po ránu po D6. Pozor, 125. kilometr z Chebu na Karlovy Vary, nehoda a přední kolona. Lázně se znovu otevírají postiženým dětem kvůli vyhlášce ministerstva zdravotnictví. To bylo jinak. Vysvětlíme to. Dobré ráno, teď je 7:45. A víme, co se děje. Policie teď viní pražského léčitele Alana Jarkovského ze znásilnění 4 žen. Některé zneužil opakovaně. Podle zjištění radiožurnálu to vyplývá z policejních dokumentů.

0: Kovský se svým advokátem na zaslané dotazy odmítli odpovědět. Detaily máme už teď na webu i rozhlas.cz a ve vysílání se k tomu vrátíme po 8. hodině. Polsko dnes požádá Spojené státy americké o vydání svého exministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobro. Ten je ve vlasti stíhaný mimo jiné za korupci. Loni v prosinci získal v Maďarsku od tehdejšího premiéra Viktora Ormána politický azyl. To se mělo změnit ale za nastupující vlády. Ziobro teď uprchl do Spojených států.
1: Kolona na D1 u Holubic a nehoda na D6 u Lochte. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 212 zůstává kolona. Za Rohlenkou se jede o něco rychleji, do zúžení u sjezdu na Bratislavu pojedete zhruba 25 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Modřice stojí kolona ze 3. kilometru, zpoždění 10 až 15 minut. Ucpaný je i příjezd do Tuřan směrem Stelnice. Na D6 z Chebu do Karlových Varů opatrně, stále za sjezdem na Loket. Na kilometru 125 je po nehodě blokovaný levý pruh a brzdí se prudce před krátkou kolonou. Na Pražském okruhu ve směru na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Sledujte značení za sjezdem na Vestec, k Ořechu počítejte s 20 minutami navíc. A na D7 jsou obousměrné kolony před sjezdem na letiště kvůli omezením od nájezdu z Evropské v opačném směru od sjezdu na Tuchoměřice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes po ránu je nad Českem většinou oblačno až zataženo. Na západě a jihozápadě a také na jihu už prší nebo se tam vyskytují přehánky. Teploty jsou docela vysoké, nejčastěji se pohybují mezi 6 a 11 stupni. Tepleji je na Moravě, kde se teploty udržují v rozmezí od 11 do 14 stupňů. Nejteplejší ráno hlásí z Holešova kolem 15 stupňů. Naopak Jihlava měla po ránu jen 5 stupňů Celsia. A úplně nejchladněji pak bylo samozřejmě v mrazových lokalitách Kořenov, Jizerka v Jizerských horách hlásí teplotu téměř 2,5 stupně pod nulou. Přes den nás pak čeká velká oblačnost a také bude deštivo a teploty se budou pohybovat mezi 16 a 22 stupni. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7.21, teď jeden příběh s dobrým koncem. Do lázní opět přijíždějí postižené děti s vysokým stupněm inkontinence. Po zásahu ombudsmana totiž ministerstvo zdravotnictví změnilo vyhlášku, která pobyt malých pacientů znemožňovala. Jako první na problém upozornil právě Radiožurnál. My sledujeme také příběh 9letého Marka, který má velmi vážné neurologické postižení a loni o možnost lázeňské léčby přišel. Teď ji znovu užívá, a to v Teplicích v Čechách.
1: Tak a jdem ještě jednou, Marečku, pojď, zkusíme to, jo?
2: Paní terapeutka Helena Ztracená si sedá za Marka k žebřinám.
1: Tak a jdeme do stoje.
2: Mareček má plenky inkontinentní, vadí to nějak tomu cvičení?
1: Nevadí to vůbec. Jako my jsme vždycky tady ty děti takovýhle měli z 90%, pod jak živa.
2: Teď si pouštíme vodu, protože to se Markovi evidentně líbí.
3: Výborně, paráda.
4: Hraťku, a buď hodný, jo? Hezky cvič.
5: Na Markovu matku Janu Jančuškovou jsem poprvé narazila loni úplně náhodou v jedné pacientské skupině. Za změnu vyhlášky usilovně bojovala.
4: Prostě na tom konci tunelu určitě vždycky nějaký to světlo je a já jsem doufala v to, že zase sem dokážeme podívat.
5: Po odvysílání reportáže a přezkumu ombudsmana se vyhláška změnila.
4: Jsem šťastná máma. Mareček právě prodělal 2 operace na pravý noze. Právě potřebujeme zaměřit nějak léčbu, aby se zase rozchodil.
5: Obchodní ředitelka lázní Teplice Iveta Slíšková potvrzuje, že změna vyhlášky je už v provoze znát.
6: Ti, které ta legislativa zabrzdila na podzim, tak už začínají přijíždět a jsou šťastní. A my jsme šťastní samozřejmě taky, protože ta dětská léčebna je velice dobře uspůsobená pro léčení dětí. A máme personál, který vlastně je na děti vyškolen a i se na ty opakované už těší, protože už mezi nimi vznikají takové vazby.
5: Návrat pacientů potvrzuje i Jana Jančušková. V lázních sně i další matka se synem, kterým loni vyhláška pobyt zhatila. Z Teplic Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál náš investigativní tým zjistil, co policie klade za vinu pražskému léčiteli Alanu Jarkovskému. Z policejních dokumentů vyplývá, že měl znásilnit 4 ženy, některé dokonce opakovaně. Píšeme o tom na serveru i rozhlas.cz a v podrobnosti chystáme i do vysílání po 8 hodině.
1: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se to má podařit.
0: Radiožurnál půl osmé. Právě s Terezou Tomáškovou.
2: Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku. Počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Podle návrhu by mistrovskou kvalifikaci mohlo od příštího roku získat až 50 povolání, třeba pokrývači, keramici, krejčí nebo truhláři. Má to zvýšit prestiž i kvalitu řemesel. Víc už za 20 minut v ranním interview Radiožurnálu. Bývalý thajský premiér Thaksin Shinawatra je z vězení na svobodě. 76-letý miliardář si od září odpikával roční trest za korupci. Shinawatra byl premiérem v letech 2001 až 2006, když ho svrhl vojenský převrat, pak odešel na 10 let do exilu. Stan proti melanomu je dnes v Brně na Dominikánském náměstí. Zájemci si tam můžou nechat zkontrolovat zdarma a bez objednání mateřská znaménka a další podezřelé útvary na kůži. K dispozici bude 6 ordinací. Sport. Hokejový brankář Lukáš Dostál vychytal ve druhém kole play-off NHL výhru Anaheimu nad Vegas 4-3. K vyrovnání série na 2-2 pomohl 18 zákroky. Za poražené si první gól v play-off připsal Tomáš Hertl. Gólman Montrealu Jakub Dobeš přispěl 26 zásahy k vítězství nad Buffalem 6-2. Canadiens se tak v sérii dostali do vedení 2-1 na zápasy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Brnem i Prahou. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rusínov se protahuje kolona. Zastavíte se na 215. kilometru do omezení. K dálnici D2 pojedete půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy zesílil provoz za sjezdem na Benešov.
5: Zhruba od 18. kilometru se to začíná rozblikávat a zpomalovat na nějakých 60 km v hodině. Chvilkama to vždycky zastaví a pak popojedem.
4: Dopravu zpomaluje nové omezení v ulici 5. května před sjezdem na jižní spojku. Je tam uzavřený levý pruh, celý úsek z 18. kilometru pojedete 40 minut. Plné jsou i možné náhradní trasy po Pražském okruhu nebo přes Uhříněves. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici se jede v hustém provozu ze 7. kilometru k Pražskému okruhu. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 4. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení za sjezdem na letiště zpoždění 15 minut. A popojíždí se i v opačném směru, tedy na výjezdu směr Chomutov. Kolona začíná už na konci Pražského okruhu před sjezdem do Evropské zpoždění 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes bude postupovat směrem k východu přes Česko studená fronta. Během dne přinese na většinu našeho území přehánky nebo déšť a hlavně odpoledne a večer se vyskytnou lokální bouřky. Ve východní polovině našeho území budou místy doprovázené přívalovými srážkami. Nejvíce srážek očekáváme na východě a severovýchodě naší republiky, kde bude pršet ode dneška až do zítřejšího dopoledne. Později večer hlavně v Čechách pak bude déšť ustávat. Nejvyšší teploty dnes ještě vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na západě Čech bude jen kolem 16 a na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 12 stupňů Celsia. Foukat k tomu bude mírný jižní až jihozápadní vítr. Na východě území ale počítejte zpočátku dokonce s čerstvým větrem, který bude mít místy nárazy kolem 55 km v hodině. Postupně se bude v Čechách vítr měnit na severozápadní a hlavně v bouřkách bude ještě zesilovat. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a zase aktuálně fotbal. Fotbalové slávy hrozí za výtržnosti fanoušků při nedohraném derby se Spartou zavření stadionu, odebrání bodu anebo pokuta až 10 milionů korun. I tohle budeme dnes po ránu určitě probírat.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: pondělí 7.37 s vámi ranní radiožurnál. Nedohrané derby fotbalistů Slavie a Sparty má první dopady. Šéf vršovického klubu Jaroslav Tvrdík oznámil, že po výtržnostech fanoušků do odvolání uzavře tribunu Sever. Právě odtud vběhli příznivci před koncem ligového utkání na trávník, napadli několik hráčů Sparty a do hostujícího sektoru naházeli desítky světlic. Zároveň se Slavie podle Tvrdíka skončí reprezentanti Tomáš Churý s Davidem Douděrou, kteří byli v zápase vyloučeni za nesportovní chování. No a ve studiu teď se mnou sportovní reportér Jan Suchan. Vítej, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: My jsme tě slyšeli, ty jsi byl reportérem přímého přenosu zápasu Radiožurnálu. Připomeň, co se tedy na tom úplném konci z tvého pohledu dělo.
1: Už se hrálo nastavení, Slavia vedla 3-2 a kdyby to vedení udržela, získala by titul, proto se už fanoušci seběhli, především z tribuny Sever přímo na trávník, pár desítek centimetrů za čáru. Pak už si mysleli, že rozhodčí ukončil zápas a proto vtrhli na hřiště, ale nepochopitelně z mého pohledu, místo aby se začali radovat se svými hráči, tak napadli několik těch spartianských a ještě házeli pyrotechniku mezi příznivce letenského klubu. Asi jen zázrakem se nikomu nestalo naštěstí nic vážného.
0: Pojďme k těm reakcím. Jaká jsou další opatření Slavie?
1: Klub už udělil doživotní zákaz vstupu fanouškovi, který napadl spartianského brankáře Surovčíka. Totéž chce udělat s dalšími výtržníky, až je identifikuje. Zároveň po nich plánuje vymáhat škodu. Jaroslav Tvrdík také vyzval k rezignaci bezpečnostního ředitele klubu Miloslava Kolína s tím, že ho případně odvolá. Slavia prý i vymění bezpečnostní agenturu. Podle bývalého předsedy ligové disciplinární komise Richarda Bačka je ale za skandální závěr derby přímo zodpovědné i nejvyšší vedení klubu, včetně Tvrdíka.
2: Oni prostě škrtají sirkami u stohu slámy a pak se prostě diví, že jim na uhašení požáru nebudou stačit prostě konvičky na zalévání květin. No. Tam se jedná o naprostou dlouhodobou nepráci s fanoušky, tam se jedná o ustupování a omlouvání prostě excesů jednak fanoušků, ale jednak i některých členů realizačního týmu. Tady prostě platí to přísloví, tak dlouho se chodí s pánem pro vodu, až se uchou trhne.
1: Podobně se vyjádřila i Sparta, podle které nešlo o izolovaný exces, ale vyvrcholení dlouhodobě budované atmosféry nenávisti vůči ní. O rozhovor jsme opakovaně žádali i zástupce Slavie, včetně Jaroslava Tvrdíka, ale neúspěšně.
0: Se Slavií i Spartou už zahájila řízení disciplinární komise fotbalové ligy a rozhodnout chce zítra, co oběma klubům hrozí.
1: Začnu Slavií, u které se dají očekávat mnohem tvrdší tresty. Disciplinárka může skontumovat výsledek v její neprospěch, může jí i odečíst body maximálně 20, uzavřít stadion nebo jeho část až na 6 zápasů, pokuta může být až 10 milionů korun, u Sparty maximálně poloviční. Jaroslav Tvrdík v podcastu Odboru přátel Slavie oznámil, že ať bude postih jakýkoliv, klub se proti němu neodvolá. Zhruba za hodinu budeme mluvit i se šéfem disciplinární komise Jiřím Macnerem.
0: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů sobě oznámil, že bude jednat s předsedou fotbalové asociace Davidem Trundou o bezpečnosti na stadionech a možnostech jeho zlepšení. O co by asi tak mohlo jít?
1: O změnu zákonů ve smyslu posílení pravomocí pořadatelských služeb nebo zřízení databáze problémových fanoušků. Další problém, který by mohli odstranit politici, zmínil ve vysílání Radiožurnálu Sport ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.
3: My v tuhletu chvíli nemáme v rukou jako akciový společnosti plný nástroje například k nějakému funkčnímu vymáhání klubem udělených zákazů vstupu. Nemůžeme používat například face recognition technologie nebo jiné identifikační technologie pro vstup fanoušků na náš stadion.
1: To řekl Ondřej Kasík.
0: Ve studiu byl teď Jan Suchan ze sportovní redakce. Díky a naslyšenou.
1: Rádo se stalo.
0: A připomínám ještě jednou, že šéf disciplinárky Jiří Macner bude naším hostem krátce po 9:30 ve vysílání Radiožurnálu. Aktuální čas 7 hodin a 41 minut právě teď.

0: S vámi Radiožurnál, míříte-li ku Praze, podej jedna, tak pozor, v Praze na 5. května nové omezení kolona v tuto chvíli nesouvisle od 18. kilometru D1 popojíždí směrem ku Praze. S vámi Radiožurnál, pondělí, teď krátké zprávy počasí. Zelená vlna, tak jak jste zvyklí. Je 7:45. A právě dnes se na část dne zastaví pražský Orloj. Technici totiž z něj budou ráno sundávat část soch a převezou je do dílny k opravě. Je u toho také náš reporter a přihlásí se do vysílání krátce po 8 hodině. Pane ministře, zvládnete to? Tak i takhle se možná budeme ptát řemeslníků. Vláda totiž právě dnes probere obnovení mistrovské zkoušky. Jak by vypadala a kdo ji bude skládat, tak tomu se budeme věnovat už za chvíli v ranním interview.
1: Kolona na D1 u Holubic a překážka na D4 u Řitky. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 212 počítejte se silným provozem. Do omezení na kilometr 196 pojedete 25 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov z 19. kilometru hlásíte kolonu různě pomalu, se jede až do nového omezení v Praze, více od Jakuba Vodičky z naší motohlídky.
2: Na úrovni Rostyl komplikuje provoz dopravní omezení, v obou směrech jsou uzavřené levé pruhy, dlouhá kolona je hlavně před Prahou, v nesouvislé koloně pojedete už z 18. kilometru.
1: Celý úsek je teď na zhruba 40 minut. A na D4 ze Strakonic do Prahy pomalu za sjezdem na Řitku. Na 12. kilometru zahořelo osobní auto, na místo přijeli hasiči. Nově je uzavřený pravý pruh, tvoří se kolona, opatrně dojíždějte, zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Nejchladněji bylo dnes po ránu v Jizerských horách, tam na meteorologické stanici Kořenov-Jizerka klesla teplota téměř 3 stupně pod nulu. Chladné ráno jste zažili i jinde, třeba v Jihlavě klesla teplota k 5 stupňům. Naopak nejtepleji zůstalo v Holešově ve Zlínském kraji, tam bylo po ránu kolem 15 stupňů. Přes den pak bude ještě docela teplo, na západě Čech 16 stupňů, jinde od 17 po 22. Na horách naměříte do 12 stupňů Celsia. A nebe dnes bude oblačné až zatažené, zpočátku jen s místními přeháňkami nebo deštěm, postupně se srážky rozšíří nad celé naše území. A hlavně odpoledne a večer vás můžou překvapit i bouřky. Na východě pak počítejte s přívalovými srážkami. Hezké pondělí.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 7.50 s vámi Radiožurnál. Mistr truhlář, mistr kadeřník, mistr pokrývač a další. Řemeslníci zřejmě dostanou možnost složit mistrovskou zkoušku. Dnes to probere vláda. Zkoušku by dobrovolně mohli složit všichni, kteří mají v oboru vzdělání, ať už učňovské, středoškolské nebo i vysokoškolské, a zároveň aspoň 3letou praxi. Mistrovská zkouška by se měla týkat celkem 48 profesí. No a naším hostem je teď předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Vy jste mistrovskou zkoušku dlouhodobě prosazovali. Kde tedy vidíte její hlavní přínosy?
1: Tak my vidíme přínosy ve zvýšení prestiže řemesel. To je jedna docela podstatná věc, protože stále přes všechnu snahu je to řemeslo de facto až to poslední, co řekněme, je na pořadu, když to dítě končí základní školu. Slibujeme si od toho určitou ochranu zákazníků, kdy zákazník pak už jednoznačně pozná kvalifikovaného profesionála od nějakých nekvalitních fušérů, a je to v neposlední řadě možnost nějakého profesního růstu pro řemeslníky, kteří de facto končili výučním listem, teď mají možnost si tu kvalifikaci prohloubit. A já bych možná ještě podotkl, že nejde o něco, co tady vzniklo v nějakém vzduchoprázdnu. Do roku 1949 v Československu mistrovská zkouška byla po únorovém převratu byla zrušená, v západních zemích zůstává dodnes, takže spíše navazujeme na něco, nebo chceme navázat na něco, co tady již bylo, není to žádná novinka z čistého nebe.
0: Myslíte, že o to bude zájem o mistrovskou zkoušku? Jenom dodám, že vaše asociace zastupuje některé řemeslné cechy, a ještě dodám, že by ta zkouška měla mít 3 části, jednu praktickou a 2 teoretické, protože přece jenom dobrý řemeslník dnes se prakticky nezastaví. I bez zkoušky.
1: My předpokládáme s tím, jak se už bezmála 10 let, protože od roku 2017 ta debata běží, bavíme s řemeslnými cechy, že ten zájem bude. Nikdo asi v tuhle chvíli nedokáže říct, jak konkrétně ten zájem bude velký, ale my předpokládáme, že bude, a sami řemeslníci, řemeslné cechy po té zkoušce většinou je volají, takže předpokládáme, že ano.
0: Ta zkouška bude dobrovolná. Nebude to naopak rozdělovat řemeslníky na několik úrovní se zkouškou a bez? Nebo to je vlastně záměrem? Dobří, špatní zkouška bez zkoušky?
1: Zkouška je dobrovolná, takže jaksi povinnost nebo nějaká bariéra v tom podnikání to není, my to takhle nevnímáme, a nikdo nikomu nebrání nadále podnikat na základě živnostenského listu, a že dojde k určité diferenciaci, kdy ten opravdový mistr fachman si udělá tuto zkoušku, tak to je za nás v pořádku.
0: A může posílit i zájem tedy o studium řemesel právě ještě třeba na středoškolské nebo na vysokoškolské úrovni? Vy jste to zmínil i na začátku.
1: Přejeme si to, doufáme v to, a je to jeden z cílů, proč prosazujeme zavedení mistrovské zkoušky, aby i právě v očích rodičů, který přece jenom v těch 15 letech jsou klíčový pro určení té budoucnosti toho dítěte, tam viděli něco, co je může přimět k tomu, aby ty své potomky směřovali do řemeslného oboru.
0: A uvítali byste třeba ještě nějaké další kroky pro větší atraktivitu řemeslní činností?
1: Tak my dlouhodobě, a v tom si myslím, že třeba s ministerstvem průmyslu, s řemeslnými cechy spolupracujeme, je to stále, řekněme, edukace, že řemeslo není špatně, řemeslo má skutečně zlaté dno, umělá inteligence ho opravdu nenahradí, takže my nemyslíme si, že by tam teď se měl stát začít dělat něco naprosto jaksi jinak, ale spíše pokračujme v tom, co děláme, zaveďme mistrovskou zkoušku a snažme se přesvědčovat, že řemeslo není hanba, naopak.
0: Provedení zkoušek by měly dostat na starosti Hospodářská komora a Agrární komora. To ale kritizuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého tím vznikne monopol. A návrh nějak nepracuje s tím, aby se možnost certifikat třeba v budoucnu dál rozšířila. Vidíte tohle třeba jako problém i vy?
1: My to jako zásadní problém nevidíme. Ta samotná organizace zkoušek je tak, jak říkáte, jsou to 2 komory vzniklé ze zákona. Na druhou stranu v těch zkušebních komisích budou zástupci řemeslných cechů i ostatních asociací, že v tomhle my problém zásadní nevidíme, úplně se nestotožňujeme s těmi obavami Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
0: A ještě pro úplnost, můžete říct za vaši asociaci, v jakých oborech teď řemeslníci nejvíc chybí a o které je zároveň největší zájem?
1: Mohu, všude. Dlouhodobě chybí všude, a i když se třeba mírně zvyšuje počet počet žáků, co, nebo učňů, co nastupují do řemeslných oborů, tak bohužel oni potom, i když se vyučí u těch řemesel, nezůstávají. Takže ten problém nám přetrvává dlouhodobě. Samozřejmě asi najdeme konkrétní obory v konkrétních regionech, kde ten zájem je, ale principiálně z těch dat, co máme k dispozici, tak řemeslníků je stále málo, stále ubývají a ten problém bohužel přetrvává.
0: Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš byl naším hostem. Díky za to a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Nenechte si ujít nejlepší novinářské fotografie uplynulého roku. Výstavu Czech Press Photo můžete navštívit v nové budově Národního muzea. Téměř 700 fotografií, které zachycují události v Čechách i v zahraničí, můžete vidět do 30. listopadu. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 8 hodin. A posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Policie stíhá pražského terapeuta, který podle obvinění znásilňoval své klientky. Francie prověřuje příznaky nákazy hentavirem u jednoho svého občana. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa jsou i Červenka a Sedlák z Pardubic. Kolona po požáru auta popojíždí na dálnici D4 u Řitky směrem do Prahy a bude oblačno až zataženo s deštěm, na východě i bouřky, teploty až 22 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Léčitele Alana Jarkovského viní kriminalisté ze znásilnění 4 žen. Další 3 měl sexuálně napadnout. Radiožurnál podrobnosti k jeho obvinění vyčetl z policejních dokumentů. Jarkovský je ve vazbě. Policie ho stíhá od loňského listopadu. Na zaslané dotazy se svým advokátem odmítli odpovědět. Policie zároveň vyzývá další ženy, které se mohly stát obětí pražského psychoterapeuta, aby se ozvaly na linku 158. Podrobnosti čekejte v ranním Radiožurnálu za 20 minut. O trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slavie se Spartou chce disciplinární komise fotbalové ligy rozhodnout zítra. Sobotní zápas se nedohrál. Potom, co domácí fanoušci vtrhli na trávník, napadli hráče Sparty a házeli pyrotechniku na tribunu hostů. Slavistům hrozí kontumace utkání, odebrání bodů, uzavření stadionu i pokuta 10 milionů korun. Podle předsedy komise Jiřího Macnera budou při rozhodování vycházet z několika zdrojů.
4: Tuto chvíli nemáme vyjádření klubu, ale máme vyjádření policie, máme vyjádření rozhodčího o zápase, máme mediální vyjádření zástupců klubů, některých hráčů, máme řadu záběrů z různých úhlů, proto taky jsme neváhali a zahájili jsme disciplinární řízení.
2: A v ranním Radiožurnálu o tom budeme mluvit i po 8:30. Výletní loď zasaženou hentavirem má dnes na Tenerife opustit dalších 24 lidí. Oznámila to španělská ministryně zdravotnictví. Loď k ostrovu připlula včera ráno. Palubu za pomoci zdravotníků opustilo přes 90 lidí. U jednoho evakuovaného se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci.
5: Musíme počkat 24 hodin na výsledky testů tohoto pacienta, abychom zjistili, jestli jde o hantavirus.
6: Popsala ve francouzské televizi ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Podle ní Francie zavádí nejpřísnější opatření v celé Evropské unii. 5 Francouzů z výletní lodě MV Hondius převezli do pařížské nemocnice Bichat na první testy. V izolaci tam zůstanou 72 hodin. Pokud budou výsledky testů negativní, můžou se vrátit domů, kde v izolaci stráví 6 týdnů. Když se nákaza potvrdí, tak lidé zamíří na specializované oddělení. Podle španělské vlády budou pokračovat repatriační lety do Austrálie a Spojených států. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Krajský soud v Praze má dnes rozhodnout v případu bývalé matky představené pravoslavného kláštera v Loděnici na Berounsku. Tatiana Hanbur podle obžaloby zpronevěřila 73 milionů korun, když objekt darovala ruským podnikatelům. Abatyše se hájí tím, že se snažila zabránit prodeji kláštera. Státní zástupce pro ní navrhuje 7 let vězení a zákaz činnosti.
7: Sport. Hokejista Roman Červenka bude hrát na svém 13. mistrovství světa. V nominaci je i jeho spoluhráč z Pardubic Lukáš Sedlák. Trenér Radim Rulík oznámil nominaci na světový šampionát po příletu ze švédských her, kde Červenka i Sedlák chyběli. Nebyl tam ani nominovaný útočník Matěj Blimel, kterému nedávno skončila sezóna po vypadnutí v playoff AHL, pokračuje trenér Rulík.
8: Od úterka máme 3 tréninky, úterý, středa, čtvrtek, v pátek máme první zápas, pátek, sobota, back to back, takže samozřejmě s ním počítáme do sestavy, to jednoznačně. Dáme si dohromady, kdy byl naposledy na ledě, jak dlouho měl pauzu, postupně ho chceme zabudovat, ale do sestavy s ním počítáme.
7: V nominaci jsou zatím brankáři Kořenář, Kváča a Pavlát. Vedení reprezentace ještě čeká na zdravotní prohlídku dalšího gólmana Daniela Vladaře, který o víkendu vypadl s týmem z playoff NHL.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Požár na D48 u Tošanovic a kolona na D4 u Řitky. Na D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku opatrně při sjezdu na Hnojník. Na 62. kilometru hlásíte požár auta.
10: Přímo na sjezdu teďka hoří auto. Projel jsem v opačném směru, je v odstavném pruhu.
9: Na místo teď dorazili hasiči, začíná se tvořit kolona. V koloně udržujte uličku, průjezdný zůstal levý pruh. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku na 12. kilometru byl uzavřený pravý pruh po požáru osobního auta. Hasiči před okamžikem odjeli, už se jede dvěma pruhy a kolona se výrazně zkrátila, téměř se nezdržíte. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Popovice z 12. kilometru čekejte silný a pomalejší provoz. Kolona pokračuje až do nového omezení v ulici 5. května. Před sjezdem na jižní spojku je uzavřený levý pruh, je to celé na 35 minut. Navíc v koloně na 5.5. kilometru řeší nehodu, blokovaný je připojovací pruh od Průhonic. A v Praze jsou plná obvyklá místa, špička v plném proudu. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Zahradní město stojí kamion v pravém pruhu a tvoří se kolona. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, postupně s deštěm, místy i bouřkami, hlavně na východě. Můžou je provázet přívalové srážky a teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
11: Přejeme dobré ráno, je pondělí, je krátce po 8 hodině. My se za chvíli vydáme do centra hlavního města, to protože z Pražského Orleje začnou mizet kontrolovaně některé sochy. Restaurátoři je chtějí opravovat, teď je sundavají. Je to docela zážitek, u kterého je i náš reporter. Dáme mu za chvíli slovo.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut po 8. pondělní ranní radiožurnál vám dělá společnost. No a my právě teď jdeme do centra hlavního města. V Praze restaurátoři totiž právě teď sundávají sochy ze staroměstského orloje. Převezou je na několik týdnů do dílny, je potřeba je opravit. No a práce teď přímo na místě sleduje také reportér Petr Kastner. Petře, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tech

0: Pravidelně kvůli povětrnostním vlivům a zejména kvůli slunci. Když jsem se díval například na Anděla, tak barva se z něj částečně odlupuje. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
1: 11 minut po 8 jste s námi i teď. Do centra Prahy se určitě dnes ještě budeme vracet.

0: Sobotní derby pražský je téma, ke kterému se budeme vracet třeba i se šéfem disciplinární komise fotbalové ligy Jiřím Macnerem. Probereme to už po půl deváté v našem vysílání. Komise by měla rozhodnout ideálně zítra, protože pokračuje nadstavba mezi Spartou a Plzní. A právě na tento zápas pro vás teď máme vstupenky. 6 vstupenek pro 3 z vás, kteří napíší na vstupenky @rozhlas.cz a chtějí jít zítra na fotbalovou Spartu fandit. Tak pište, fanděte a zůstaňte člověkem. Radiožurnál 8 hodin 15 minut. Česku přibývá webů s nelegálními hazardními hrami, upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj podvodníci neoprávněně využívají loga, ale i jmén zavedených značek. A my pro vás jeden takový případ také teď momentálně popisujeme na serveru irozhlas.cz. Dnes je poslední den třídenního příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Obě země se přes víkend vzájemně obviňovaly z jeho porušování. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského Rusko sice zastavilo letecké a raketové útoky, ale pokračuje s údery podél frontové linie. Rusko naopak tvrdí, že reaguje na porušování klidu zbraní ze strany Ukrajiny.
1: Požár na D48 u Tošanovic a překážka na D46 u Vyškova. Na D48 z Českého Těšína do Frýdku místku u sjezdu na Hnojník na 62. kilometru se po požáru

0: U osobního auta jede pouze levým pruhem, je tam krátká kolona. Na D46 z Vyškova do Olomouce dejte pozor za sjezdem na Vyškov. Na zhruba druhém kilometru na úrovni letiště na vozovce spadla mobilní toaleta. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 213 zůstává kolona. Za Rohlenkou se jede rychleji. Pozor, souběžná silnice je nadále před Rohlenkou ucpaná. Zpoždění osobními auty kolem 20 minut. A na silnici 35 z Liberce do Turnova i opačně se tvoří kolony před sjezdy na Hodkovice. Jsou tam dopravní omezení. Zdržení v obou směrech 10 až 15 minut. Dejte pozor směrem do Turnova. Brzdí se v zatáčce u Rádelského mlýna. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Od jeho západu se na naše území dostává tlakování, že přináší k nám hodně mraku i dešťových kapek. Nakonec se rozprší nad celým Českem. Objeví se i bouřky a na východě se v nich mohou vyskytnout i přívalové srážky. Místy může napršet 25 mm vody, v opakovaných bouřkách i více. Naopak na západě budou srážky později večer ubývat. Teploty se dnes budou pohybovat od 16 stupňů, tolik bude na chladnějším západě po 22. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 12 stupňů. A foukat k tomu bude mírný jižní až jihozápadní vítr, na východě ale až čerstvý a v bouřkách bude navíc ještě zesilovat. V nárazech může mít rychlost až kolem 55 km/h. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Investigativní tým Radiožurnálu zjistil další podrobnosti k případu obviněného pražského léčitele Alana Jarkovského. Z policejních dokumentů vyplývá, že měl znásilnit 4 ženy, některé opakovaně. Reportéři Radiožurnálu vypátrali další ženy, které noční terapie podstupovaly. Jedna z nich popsala, že jí přesvědčoval, že byla sexuálně zneužívána v dětství svým otcem nebo dědečkem. Další informace teď Martin Štorkán z investigativního týmu. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co přesně na léčiteli policie tedy klade za vinu?
1: Na Alana Jarkovského se často to obraceli ženy v těžkých životních situacích. Podle informací Radiožurnálu je v této chvíli 7 poškozených žen. U 4 z nich to kriminalisté kvalifikovali jako znásilnění, 3 sexuálně napadl. Ženy na policii vypověděly, že nebyly schopné se bránit, protože byly pod vlivem omamných látek.
0: Vy jste mluvili s bývalými klientkami Jarkovského, jak popisovali ty terapie?
1: Takže ta první terapie často probíhala bez problému. Popsali nám, že po takovém úvodním ezoterickém ceremoniálu jim namíchal omamný nápoj, nechali si lehnout na matraci a pustil jim hudbu a zakryl oči. A to byl právě ten moment, kdy lidé začali ztrácet kontrolu nad svým tělem. Některým klientkám pak tvrdil, že byli v dětství zneužívané blízkými příbuznými. To byl i případ ženy, se kterou jsme měli možnost mluvit.
2: Prostě jednou, takhle v říjnu, tam přijdu, Alan si mě posadil a řekl prostě, hele, já už měl prostě fakt hrozně moc jako klientek, už jsem to viděl strašně moc krát. A tvoje tělo, jako tak, jak se chová, prostě projevuje takový známky, že mi se prostě jako zdá, že jsi byla v dětství zneužívaná.
1: No, tahle žena se kvůli tomu rozhádala i se svou rodinou. Kriminalisté si myslí, že šlo o nepravdivou informaci, kterou si chtěl ty ženy k sobě připoutat. Takovou informaci totiž řekl minimálně 28 klientkám.
0: No a jak na to reaguje sám Jarkovský?
1: Je stále ve vazbě. Jeho advokát Tomáš Křivna ale sdělil, že možnost vyjádření nevyužijí. Na závěr pak doplním, že pokud má nějaká další žena podobnou zkušenost s Alanem Jarkovským, může se obrátit na linku policie na čísle 158.
0: Investigativní tým Radiožurnálu tedy zjistil další podrobnosti ohledně případu pražského léčitele Alana Jarkovského. Podrobnosti známe a další můžete najít teď také na webu iRozhlas.cz a případu se budeme i nadále sledovat jeho vývoj. Konkrétně to bude reportér Martin Štorkán z našeho investigativního týmu, který teď přišel i do studia ranního Radiožurnálu. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: 8 hodin, 23 minut právě teď.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Jo, ještě beton.
3: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
5: Radiožurnál je 8:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: O změnách v důchodech nebo investicích státu v příštích 3 letech bude odpoledne jednat tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Kabinet zatím nepředložil například návrh na snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech, které sliboval. Dlouhodobě to požadují odbory, naopak Svaz průmyslu a dopravy je proti. Rusko a Bělorusko propustili 3 polské a 2 moldavské vězně. Na síti True Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Propuštění podle něj zprostředkovaly Spojené státy. Trump taky poděkoval běloruskému vůdci Alexandru Lukašenkovi za jeho spolupráci a přátelství. Lukašenko je blízkým spojencem Moskvy. V posledních 2 letech propustil 100 vězňů. Washington pak začal rušit sankce proti Minsku. Britská zpěvačka Dua Lipa žaluje jihokorejskou společnost Samsung. Tvrdí, že technologický gigant bez svolení použil její fotografii na obalech televizorů. Lipa požaduje náhradu škody nejméně 15 milionů dolarů, přepočtu přes 310 milionů korun. Zpěvačka podle svých právníků už dřív požadovala, aby Samsung její fotografii přestal používat. Společnost ji ale nevyslyšela. Samsung případ odmítl komentovat.
0: Sport.
6: Fotbalisti Barcelony získali svůj 29. titul ve španělské lize. Po výhře 2-0 nad Realem Madrid mají 3 kola před koncem v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů. K vítězství v anglické lize se přiblížili fotbalisté Arsenalu. Po výhře 1-0 na hřišti West Hamu vedou 2 kola před koncem o 5 bodů před Manchesterem City, který má zápas k dobru.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D8 u Velemína a nehoda na D1 u Měřína. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Teplice. Na 54. kilometru hlásíte překážku v pravém pruhu.
8: Je v jízdním pruhu roztrhaná guma od pneumatiky.
7: Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 212 zůstává kolona, za Rohlenkou se jede rychleji, zpoždění 10 až 15 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Meziříčí západ nehoda. Na kilometru 138,5 se srazila 3 auta, na vozovce jsou trosky. Jede se pouze levým pruhem, začíná se tvořit kolona, opatrně dojíždějte, zdržíte se zatím krátce. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Pražský okruh z 10. kilometru pojedete v koloně do nového omezení před sjezdem na jižní spojku. V ulici 5. května je tam zavřený levý pruh a fronta je na 30 minut. A silnice 16 Mělník Slaný se ucpává u Nové Vsi u dálnice D8. Kruhové objezdy jsou plné a tak už se zpomaluje už také na D8. Ve směru do Ústí nad Labem se tvoří kolona.
9: Odbočka 18. kilometr Mělník, dojít to na dálnici už od 15. kilometru.
7: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Počasí se v tomto týdnu dočkáme změn. Pršet místy i vydatně bude na celém našem území. Zítra se také razantně ochladí a překvapivě se k nám vrátí i sněžení. Dnes tedy hodně oblačnosti, zpočátku jen s místními přeháňkami odpoledne a večer i s bouřkami, ve kterých bude lokálně, hlavně na východě naší republiky, velmi vydatně pršet a také v nich bude zesilovat vítr. Teploty dnes ještě do 22 stupňů. Zítra se citelně ochladí. Po ránu na západě spadnou teploty téměř k nule a přeháňky se právě v těch těchto místech budou už od 600 metrů nad mořem měnit na sněhové. Během dne pak čekáme proměnlivou přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, které budou od vyšších poloh sněhové. Na krajním východě bude ještě zpočátku úplně zatažené nebe s deštěm a sněhové vločky se mohou objevit jen v těch nejvyšších horských partiích. Teploty se už zítra budou pohybovat jen mezi 7 a 12 stupni. Na jižní Moravě může být ještě až kolem 14 stupňů Celsia. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, Marcela Hálová, počasí a my opět fotbal. Jenom pár hodin po nedohraném derby Slavia a Sparty začala výtržnosti fanoušků řešit ligová disciplinární komise a už zítra chce vynést tresty. A tak s předsedou komise Jiřím Macnerem budeme mluvit v předstihu už za pár minut i my.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Disciplinární komise fotbalové ligy probírá výtržnosti fanoušků při sobotním pražském derby mezi Slaví a Spartou. To se nedohrálo poté, co domácí fanoušci těsně před koncem utkání v Edenu vběhli na trávník, napadli hráče Sparty a na příznivce letenského klubu naházeli desítky světlic. Komise chce rozhodnout zítra. Naším hostem je teď přímo jí předseda Jiří Macner. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pojďme si to pro začátek ještě připomenout a zopakovat, byť to není úplně příjemné. Jaký je maximální trest, který můžete Slávy udělit?
1: A pokud jde o peněžitou částku, tak je to 10 milionů korun.
0: A ty další možnosti trestů?
1: Je to odehrání utkání bez přítomnosti diváků, případně uzavření stadionu, a je to kontumace.
0: Takže odebrání bodů je také ve hře?
1: Odebrání bodů, pokud se bavíme o tom, že ta kontumace vlastně by byla ztráta těch bodů, protože zápas se nedohrál za stavu 3-2 pro Slávy, to znamená, ta by získala body, kontumací by samozřejmě došlo k odebrání bodů. Takže z tohohle pohledu je to odebrání bodů, ano.
0: A z jakých podkladů budete při rozhodování vycházet? Máte k dispozici už všechno, co jste mohli získat, nebo na dodání některých materiálů ještě čekáte a budete je teprve vyhodnocovat?
1: Budeme ještě předpokládám pracovat s vyjádřením klubů, protože to zatím nemáme k dispozici. Jinak máme zápis delegáta, máme zápis rozhodčího, máme množství, řekněme, videozáběrů, fotografických záběrů, máme vyjádření policie, máme i mediální vyjádření, řekněme, zástupců, i z řad, řekněme, diváků přítomných na tom utkání, ale i hráčů. Takže opravdu máme plejádu materiálu, s kterými dnes již pracujeme.
0: Vyjádření ani jednoho klubu nemáte tedy k dispozici ještě?
1: No, nemůžeme mít, protože my jsme zahájili to disciplinární řízení včera kolem 12. hodiny, sdělili jsme tu informaci a klub v zásadě, jak Sparta, tak Slavia mají právo se vyjádřit, případně pokud se nevyjádří, mohou přijít osobně a to budeme vědět, předpokládám, během dneška. Čili pokud se bavíme o tomto vyjádření, tak to nemáme, ale máme vyjádření, které se objevilo příklad v mediálním prostoru, ano.
0: A budete si zvát i některé konkrétní svědky?
1: V tuto chvíli o tom neuvažujeme. Je možné, že bude návrh ze stran účastníků řízení. Například se nám v minulosti stalo, že tam se zúčastnili někteří zástupci, například té bezpečnostní nebo pořádající agentury, nebo i další osoby. Zatím takový návrh nemáme.
0: A budou mít na vaše rozhodování nějaký vliv kroky, které už několik hodin po zápase oznámil šéf Slavie Jaroslav Vrdík, který například uzavření tribuny Sever anebo výměnu bezpečnostní agentury?
1: My samozřejmě vnímáme všechno, co se děje v rámci tohoto, myslím si, že zcela bezprecedentního jednání těch fanoušků. Myslím si, že pro veřejnost i pro postup je skvělá zpráva, že Slavia začala jednat velmi rychle, že se omluvila, ale myslím si, že pro to naše posuzování samotné toto mít vliv nebude. Jednoduše proto, že to jsou okolnosti, které se staly následně, nikoliv, které my budeme zkoumat, že byly příčinou.
0: Některé kluby říkají, že nemají dostatek nástrojů na to, jak udržet problematické fanoušky mimo stadiony, že by potřebovali změnu zákonů. Co vy na tohle tvrzení?
1: Velmi dobrá připomínka a musím říct, že za dobu mé činnosti, to znamená 2 let činnosti v disciplinární komisi, velmi často se setkáváme s tím argumentem a fakticky i s tou skutečností, že například dneska moderní technologie, která umožňuje face recognition velmi rychle na velkou vzdálenost, tak vlastně v těchto prostorách nemůže být používána, protože tady existuje z mého pohledu přežitý, ale stále existuje rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, který toto znemožňuje. Já jsem zastánce názoru, že právě tato událost dává zapravdu těm názorům, které říkají, že je to přežité, že dneska jsme se posunuli dál a pro bezpečnost je to jedna z výjimek, kdyby ten úřad i vlastně to použití mělo být povoleno.
0: S vámi ranní Radiožurnál, my jsme teď mluvili o derby pražských Hez, které se v sobotu nedohrálo. Proč? Všichni víme, k tématu se budeme ještě vracet. Naším hostem byl teď předseda disciplinární komise fotbalové ligy Jiří Macner. Díky za to, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.

0: Radiožurnál je 8:45. Vládní koalicí avizované zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech i předčasné penze pro náročné profese. Tak právě s tím se budou právě dnes na setkání zabývat zástupci vlády, firem a odborů a vše budou sledovat i reportéři Radiožurnálu. A ještě jedna nejnovější ranní zpráva zahraniční. Německý ministr obrany Boris Pistorius přijel na Ukrajinu. V Kyjevě bude na předem neohlášené návštěvě s partnery probírat například vývoj nejmodernějších bezpilotních systémů.
1: Nehoda na D1 u Měřína a kolona před Prahou. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Meziříčí západ na kilometru 138,5 hlásíte nehodu.
2: A je to tam rozházený, jako nějaký zbytky, to jedno auto je napořený jako z boku, úplně otočený.
1: Na místě jsou hasiči, jede se levým pruhem, kilometrová kolona je zatím na necelých 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Pražský okruh z 10. kilometru pojedete v koloně do nového omezení před sjezdem na jižní spojku, fronta je na půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je silný provoz, ten regulují v tunelech. Poprvé se brzdí za dálnicí D1 na 79. kilometru. Osobními auty čekejte více než půl hodiny, navíc za sjezd na Ořech. Dál směrem na letiště počítejte s kolonou ještě před sjezdem na letiště, tam je omezení zpoždění do 10 minut a na jižní spojce směrem na Černý most u sjezdu na Zahradní město stále řeší nehodu, kolona na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Nejvíce srážek dnes očekáváme na východě a severovýchodě našeho území. Právě tam bude pršet až do zítřejšího dopoledne. Jinde se budou objevovat spíše jen přehánky, místy nás ale překvapí bouřky, ve kterých může extrémně pršet a také v nich bude zesilovat vítr. Teploty od 16 do 22 stupňů. Zítra už pocítíme ochlazení, teploty vlastně o 10 stupňů nižší než dnes, nejčastěji mezi 7 a 12 stupni. Nebe bude s proměnlivou přechodně velkou oblačností s dalšími přehánkami, které na horách budou i sněhové a vůbec nejchladnější v tomto týdnu bude středeční ráno. Slabý vítr, vyjasněné nebe a příliv studeného vzduchu zařídí teploty místy i pod nulou. Středa ale nabídne slunečné počasí. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásné pondělí.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Tichá, nenápadná práce v pozadí, bez které se ale neobejde žádný koncert. Tak tohle je profese ladiče pian. Svého má i Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Z té výročí našich symfoniků budeme v tomto čase připomínat v novém seriálu Celý týden. No a začínáme právě u Petra Sakala. Piana a čembala v rozhlase ladí rovných 50 let.
1: Jsem to rozladil trochu.
2: Čembalista hlásí, že nástroj trochu rozladil. Společně s dalšími hudebníky se jde na nějakých 10 minut odpočinout a to je chvíle, kdy do studia S1 vstupuje Petr Sakal, který musí stihnout čembalo naladit.
3: Nezbytná pomůcka, ladící klíč.
2: Telefon a brýle.
3: Brýle a pomalu ani nepotřebuju, protože já to kontroluju jak ušima, tak opticky.
2: Tak otvíráte aplikaci.
3: V telefonu. V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Vejška celého nástroje komorní A je 442 Hz. V tom telefonu je to skvělý v tom, že je to v zeleném. Jo.
2: A tu strunu tedy buď přitáhnete, nebo povolíte.
3: Ale většinu je přitahuju.
2: Milimetr po milimetru Petr Sakal napíná struny a když vyléčí střední pole klavíru, věnuje se hlubokým tónům. Vy jste tady od roku 1976, takže ze stoleté éry Sočru jste tu polovinu.
3: No takhle to byl vězní teda. To jsem, no, pěkný.
2: Jak často sem docházíte?
3: Když se natáčely frekvence nahrávací, tak ta frekvence trvala 4 hodiny plus příprava hodinu. Denodenně 3 frekvence nahrávací od 9 do 1, od 2 do 6, od 7 do 11. No a když to bylo takhle naplánovaný, tak jsem tady třeba byl těch 18 hodin klidně.
2: Předpokládám, že máte absolutní sluch?
3: Ne.
2: Ne?
3: Ne. To je mýtus. Absolutní sluch je na škodu pro práci ladiče, protože kor dneska, kdy těch systémů ladicích je skoro 50 a my jsme se ve škole učili pouze temperované ladění.
2: Jak náročné je ladit čembalu?
3: Stejně jako klavír. U piana se tvoří tón kladívkem, udeří do struny a u čembala se drnká nebo trsá.
2: Dá se říct, po kterém díle nebo po kterých autorech, skladatelích jsou ty klavíry nejrozladěnější potom?
3: No, naprosto jasný, Rachmaninov, to o tom žádná.
2: Čili takových 10 minut a máte hotovo.
3: U čembala jo, u klavíru je to delší, ten má 92 tónů, ale strun má 240.
2: A čembalo?
3: Čembalo, si to spočítejte, 60 krát 3 hry, krát 3, 180.
2: V zítřejším pokračování seriálu vás vezmeme na zkoušku mé vlasti. Cyklus Smetanových symfonických básní rozhlasový symfonikové cvičí na úterní zahájení festivalu Pražské jaro. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Nakonec spíš se Coldplay ukončil tady i naši debatu mimo mikrofony o fotbalovém derby. Pojďme k tomu, co nás čeká.
1: Zítra... Ano, pojďme k tomu, co má hodnotu.
0: Tak přesně. Zítra to bude začátek Pražského jara s rozhlasovými symfoniky, no a jejich dirigent, ten už čeká vedle ve studiu.
1: Přesně tak. Je to, řekl bych, plot z domácí zahrádky, protože je čest setkat se s někým, kdo vedl symfonický orchestr Českého rozhlasu. Petr Popelka se vlastně takové série loučí s tou pozicí, nicméně spolupracovat s rozhlasovými symfoniky bude i dál. A o tom, jak velká je tréma předtím zahajovat Pražské jaro, tak o tom si budeme povídat po 9. hodině.
0: Tréma je zdravá, uvidíme, zda jí má tedy i Petr Popelka a Libor Bouček už za chvíli.
1: Těším se moc.
0: Po 9. hodině a zítra v 5 ráno opět tady.
2: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně Pražská Slavia.
3: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
2: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
3: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
2: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
3: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
2: nebo pozápasové reportáže.
3: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
2: Ve vysílání po celý květen.
3: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
4: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a městská část Praha-Běchovice.
0: Je 9 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
5: Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku. Dnes to projedná vláda. Na Slovensku začíná hlavní líčení v kauze údajné zločinecké skupiny ve vedení policie. Fotbalisté Olomouce a Karviné postoupili do finále ligové nadstavby o umístění. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Prahy. A bude oblačno až zataženo s deštěm, na východě i bouřky. Teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku. Počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Podle návrhu by kvalifikaci mistra mohlo od příštího roku získat až 50 povolání. Asociace malých a středních podniků a živnostníků to vítá. Podle jejího předsedy Josefa Jaroše podobná zkouška dobře fungovala už v minulém století v tehdejším Československu. Řemeslníkům pomůže profesně se rozvíjet.
6: Je to do jisté míry i ochrana spotřebitele, kdy prostě ví, že pokud si vybere mistra toho svého řemesla, tak je tam nějaká garance nejvyšší kvality práce. Je tam zvýšení prestiže řemeslné práce, protože pořád ještě řemesla jsou vnímána jako něco méně než nějaká střední škola nebo vysoká škola.
5: Na Slovensku začíná hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce. Soud v Banské Bystrici otevře kauzu Očistec, která se týká údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů za předchozích vlád strany Směr. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar.
7: Případ se týká období mezi lety 2012 až 2018, kdy měla podle obžaloby uvnitř policie fungovat organizovaná skupina. Ta měla ovlivňovat vyšetřování a zneužívat policejní složky ve prospěch vybraných lidí. Za hlavní postavy případu označuje obžaloba nitranského podnikatele Norberta Bödera a bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara. Ten je dnes vysoce postaveným členem strany Směr premiéra Roberta Fica. Celkem čelí obžalobě 10 lidí, kterým hrozí vězení mimo jiné za korupci nebo zneužití pravomocí. Většina už dřív vinu odmítla. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
5: V Brně na Dominikánském náměstí za hodinu otevře stan proti melanomu. Zájemci si tam můžou nechat zkontrolovat zdarma a bez objednání mateřská znaménka a další podezřelé útvary na kůži. K dispozici bude 6 ordinací. V případě potřeby lékaři domluví další vyšetření. Prohlídka je vhodná hlavně pro rizikové skupiny, vysvětluje dermatoložka Monika Arenbergerová.
8: Osoby, které mají více než 20, respektive 50 mateřských znamének, které mají třeba v rodinné anamnéze někoho, kdo už měl kožní nádor, také osoby, které vědí, že se v minulosti častěji spálily, anebo všechny ty, které mají nějaké znamenko nebo projev s otazníkem. To znamená něco, co se v poslední době změnilo, co se týká barvy anebo velikosti.
9: Sport. Fotbalisté Olomouce si zahrají finále nadstavbové skupiny o umístění v šancelize. V semifinálové odvetě sice doma prohráli s Bohemians 0-2, v součtu obou duelů ale bylo skóre vyrovnané a rozhodovalo prodloužení, ve kterém se v předposlední minutě trefil olomoucký Jáchym Šíp. I přes euforii v závěru měl z utkání smíšené pocity.
10: Bohužel prohráli jsme, no, je to tak, ale naštěstí se postoupilo, že jsme využili trošku toho polštáře z toho prvního zápasu, ale do toho dalšího kola, vlastně do těch dalších dvou zápasů, to musíme určitě zlepšit a podat lepší výkon.
9: O 7. místo ve finále střední nadstavbové skupiny se Olomouc utká s Karvinou, která vyhrála v Pardubicích 3-1 po prodloužení. Ve skupině o titul Jablonec remizoval s Hradcem Králové 1-1 a upevnil si 4. místo, které zaručuje letní kvalifikaci konferenční ligy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D1 u Měřína a na jižní spojce v Praze. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Meziříčí západ na kilometru 138,5 řeší nehodu. Je částečně blokovaný pravý pruh, je tam krátká kolona s držení kolem 5 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Čestlice pojedete v koloně ze 6. kilometru do ulice 5. května a před sjezdem na jižní spojku je omezení v levém pruhu s držení 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště opatrně před sjezdem na Jesenici. Na 80. kilometru stojí oba pruhy, je to kvůli regulaci provozu v tunelech. Nadále počítejte s více než půl hodinou navíc k Ořechu, tam chystali odtah kamionu, ten už nepřekáží, jede se dvěma pruhy. O kus dál před sjezdem na letiště omezení, popojíždí se od sjezdu na Dejvice zpoždění do 15 minut. V Praze nadále silný provoz, velmi špatná situace je kolem Balabenky, ucpaná je spojovací v obou směrech. Jen v Novovysočanské stojí kolona v celé délce až na Ohradu zdržení půl hodiny a na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Zahradní město je blokovaný pravý pruh po nehodě kamionu s osobním autem. Zpoždění 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, postupně déšť, místy i bouřky, hlavně na východě. Můžou je provázet přívalové srážky a teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16 a na východě bude foukat čerstvý vítr. V bouřkách bude zesilovat i jinde. Tolik zprávy. A teď už je tu Libor Bouček a jeho host.
1: Během několika málo sezon se etabloval jako jeden z nejinspirativnějších mladých evropských dirigentů. Od září roku 2022 je šéf-dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu a letos na jaře se jeho angažmá uzavře. Těleso pod jeho taktovkou oslavuje 100 let existence a zítra s ním zahájí 81. ročník Pražského jara, čím jiným než mou vlastí. Petr Popelka je dnes hostem Radiožurnálu. Dobrý den.
12: Dobrý den.
1: No co prožívá dirigent 24 hodin předtím, než se otevře ten jeden z nejprestižnějších evropských koncertních sálů a začne Pražské jaro?
12: Jo, no, zažívám to poprvé. Zahajuju Pražské jaro a se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne, takže máme v orchestru i hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé a je to především je to radost, že?
1: No a jsou tam nějací zkušenější, kteří říkají, tak my vám řekneme, co se děje, jak to máme.
12: Jo, no jasně, jo? Samozřejmě jsou kolegové, kteří už to několikrát zavolali, ale hlavně tam má vlast, to je, že jo, to je prostě obrovský repertoár, že jo, vlastně není vlastně nikdo v tom orchestru, kdo by to nehrál celý. Prohráli jsme to, natáčeli jsme to k výročí Smetany 2024, CDčko s tím naše vyšlo, jeli jsme s tím do Japonska, odehráli jsme to na spousta koncertech, čili jako tu skladbu známe, takhle.
1: No, ještě aby ne, my se dostaneme i k tomu komplexnímu dílu, které jste vydal se Sočrem. Ale je tam vidět, že to je fakt nějaký druh trémy nebo nejistoty? Dneska máte ještě zkoušku za pár desítek minut, zítra generálka.
12: Ano.
1: Nebo prostě ta jistota toho, že víte, jak to hrát, tak úplně eliminovala něco jako tréma?
12: Ne, jako muzikant, já si myslím, že člověk musí ke všem koncertům přistupovat stejně, jako jo, že není není takovej, že není takovej koncert, který by se dal udělat jen tak, jo, tak tady hrajeme, já nevím, někde na oblasti, nebo to je méně důležitý koncert a tady ten je důležitější jenom, protože tam je televize a víc lidí, jako do všech koncertů se musí dát všechno a tudíž jako to pomáhá jako prostě se soustředit i na ty koncerty, dejme tomu, jako který nejsou tak jako, jak to říct, důležitý nebo jako významný, ale i jako tak v uvozovkách jako se nezbláznit z těch koncertů, kde to jako, kde ten tlak samozřejmě je. A samozřejmě, že to je tlak, že to když je televize přímo, do 24 zemí jdeme, každý to slyšel tisíckrát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
1: Tolik tedy Petr Popelka, my si budeme povídat nejen o Pražském jaru, ale také o Sočru, ale ještě předtím se podíváme na silnici.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí nad Labem dejte pozor před sjezdem na Březiněve. Se v pravém pruhu leží hasicí přístroj.
13: Je to už na tom zpomalení, když už je to zpomalení na stovku, tak v tom kopci, tak tam leží hasičák.
11: D8 příjezd do Prahy, držte se vlevo. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Petr Popelka i ještě několik týdnů šéf-dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu je dnes hostem na Radiožurnálu. Jestli jsou moje zdroje správné, tak do hudebky vás vzali jako doprovod bratra.
1: Tak se to dá říct, ano, ano, ano.
0: Se slovy, že vás to stejně přestane bavit.
1: Jo, a přestalo, ano.
0: A nepřestalo, ne?
1: A přestalo.
0: Přestalo. Jo, vás to fakt ta hudebka
1: přestalo? Mě to opravdu přestalo bavit, já jsem tam nechtěl, jako malý kluk, že v kolik se říká, jsem v šesti, v první třídě se tam nějak chodí. Přestalo mě to bavit, protože tenkrát začala nějaká přípravka, učili jsme se houslový klíč malovat a noty a půlová nota, že čtvrťový jsou, vejdou dvě do té jedné půlový a vůbec mě to nelákalo a chtěl jsem prostě za každou cenu přestat. No.
0: To znamená, že padla i ta otázka od rodičů, co s tím klukem budeme dělat, když ho tohle nebaví. A bratr exceloval. I tohle se dělo třeba mezi těmi šestí?
1: Ne, to ne. Jako naši byli v tomhle tom vždycky hrozně jako benevolentní, že nás do ničeho jako nenutili. A jako jak jsem z doktorské rodiny, tak prostě, tak když jsem se potom pro tu muziku rozhodl, jo, tak nebylo doma žádný a nechtěl bys dělat něco pořádného, nebo vůbec. Naopak, jako i když naši vlastně nevěděli, do čeho jdu, že jo, tak vlastně ani neměli žádného jako známého jako v tom muzikantském světě nebo v uměleckým, tak prostě vůbec, tak naopak jako velká podpora.
0: A neviděl jste v nich, jako ten syn, i třeba nějaký to zrnko pochybnosti třeba, protože si to umím představit, že je to, jak jste přesně řekl, není tam žádná ta rodinná souvislost, to znamená, že nevidí vlastně, jak poznat i úspěch. Nebyla tam nějaká taková malá pochybnost, že by třeba se snažili nějakým způsobem ještě vás vůbec dostat na tu fakultu?
1: Ne, tak protože já mám bratra dvojče, který na tu fakultu šel a stal se taky doktorem, takže tam to bylo jako pokrytý, ta rodinná tradice. Ne, ale opravdu, já si myslím takhle zpětně, že prostě, že hlavně ve mně viděli rodiče jako ten zápal, který, nebo to co, jak, mě to fakt chytlo hrozně moc potom v těch 11, 12 letech a pak hlavně během puberty, jako jo, já jsem fakt chodil na koncerty jak posedlej a na konzervatoři jsem trávil od rána do večera, opravdu, jo, prostě cvičením, muzikou a nejenom cvičením, prostě fakt posloucháním hudby a jako fakt jsem tou hudbou žil a to si myslím, že ty naši jako viděli a tudíž jako si mysleli, jo, to je v pořádku.
0: V šesti asi existuje jistá svoboda v rámci výběru, ale v těch 11 to už je reálně docela pozdě ne začít, takže je. Má ještě člověk možnost si vybrat nástroj?
1: No, právě tenkrát to bylo tak, že v těch 11 letech, já jsem strašně chtěl začít hrát na housle nebo na klavír, ale tenkrát právě jako bylo nám řečeno, že to už je pozdě, že přesně děti začínají v těch 6, v 7 letech, že jo, a že jakože v těch 11 už bych na ten klavír ty děti nebo na housličky jako už nedohnal, jako jo, ať začnu teda s něčím jiným. A
0: jak
1: i když
0: jste to
1: já
0: nes,
1: si myslím, že to je blbost.
0: Jak jste to nesl, že přichází něco jiného?
1: No, já jsem strašně chtěl jako smyčicový nástroj a protože nebylo pozdě na kontrabas, protože na kontrabas nebylo skoro až brzo, to je, jsem musel začít na maličkej kontrabas a ještě s takovou stoličku jsem měl jako pod nohy, takže já jsem byl šťastný, že mám jako smyčec a 4 struny a to mě stačilo.
0: Když to vezmu v rámci té symfonické hierarchie, jak si stojí ti, kteří hrají na kontrabas v orchestru?
1: No, hierarchie v orchestru, to je strašně zajímavá věc, jako jo, protože vlastně v každý normální, v hodně pracích jako existuje nějaký, že jo, jakoby jako postup, že jo, kariérní, že se dostanete někam v té firmě, stoupáte třeba dál, že jo, a tak, ale v orchestru vlastně samozřejmě dostanete se do klarinetu, tak jste prostě zůstanete celý život klarinetistou samozřejmě. Jako logicky, že jo, znělo by to třeba, že se dostanete do orchestru, co já vím, jako, že hrajete třeba triangle, pak se posunete na kontrabas potom a potom, když teda jako se vyšplháte až na koncertního mistra. Ale tohle to vlastně v orchestru vůbec není. Maximálně se dostanete třeba z tuty na vedoucího skupiny nebo zástupce, ale ten nástroj vám zůstává celý život, že jo. Celý život. A to je na tom jako strašně, strašně specifický, no. Ale jako musím říct, že kontrabas je fakt krásný nástroj hrát v orchestru. To je, jak se fakt, že jo, tak jsou ty lidový, že

0: říkanky, jako že basa tvrdí muziku a takhle, a to platí i v té symfonické a prostě, že jo, kontrabas je prostě strašně i rytmický nástroj, že jo, a takhle, takže to je fakt jako, i jako těle a ty vibrace hluboký, že jo, je to opravdu tělesný zážitek, jako hrát kontrabas v orchestru.
1: No ale ten laický pohled, jo, diváka či posluchače klasické hudby, tak přiznám se, že rozklíčovat ten zvuk toho kontrabasu je někdy i docela složité, že on opravdu tvrdí, tak jenom jako jak tohle člověk vnímá, že vlastně není tím lídrem. Jo? Podle mě tou přirozenou ambicí je, že tak a teď budu mít to solo, ale solo na kontrabas.
0: Ano, ne, přesně tak, solo na kontrabas, ale to je právě to, že ten kontrabas člověk vnímá jako hrozně prostě, jak to říct, jako podvědomě. Jo, když najednou chybí bas, prostě tak tý hudbě jako kdyby něco jako chybělo, jo. A kontrabasy právě, jak jsem říkal, to je strašně i jako rytmický nástroj. Jsou lidi, kteří říkají kontrabasy a tympány, to je srdce orchestru. Hmm. A fakt na tom něco je prostě, když ty kontrabasy opravdu třeba ty pizzicato, že to drnkání na strunu, že jo, a tak, jako to, když se prostě fakt zahraje jako rytmicky a to a celá skupina spolu a to a vyjde to takzvaně, tak jako tak fakt to člověk jako cejtí. A když se člověk zaměří třeba jako v Rudolfínu nebo na koncertech, když se zaměří a teď jako ty kontrabasy přesně jako spustěj, tak jako člověk cejtí opravdu ty hrozně hluboký frekvence, prostě, které tam jsou a bez kterých každá melodie umírá.
1: Vy jste tu hru studoval v Praze a také v Německu. Mm-hmm. Co člověku dá to studium klasické hudby do života? V čem ta klasická hudba to studium kultivuje?
0: V tom, že si myslím, že jako vůbec obsáhnout ty skladby, že některé ty skladby, že nejsou jako, jak to říct, jako, že jsou komplikovanější, že jo, daleko složitější. A vy, když tu hudbu studujete, tak prostě musíte studovat, že jo, spousta věcí, jako jo, ve skladbě, jako kontrapunkt, harmonii a co já vím všecko, celou formu skladby, že jo. A teď každou tu notu tělesně musíte i jako zažít jako hráč, jo. Čili tam je neuvěřitelně, jako nástroj vůbec je dobrý na vlastně na vývoj mozku, jako na tu fajnovou motoriku, protože vemte si, že na housle nebo na smyčcový nástroj, jako trefit výměnu, že jo, mezi jedním a druhou notou, tak je prostě otázka půl milimetru, jo. Vlastně to znamená, že jednu výměnu třeba musíte tak, abyste ji zahrál nebo se naučil, prostě nestačí zopakovat 100krát, 1000krát, 10 000krát, 100 000krát, leta, že jo. Prostě já to strašně neuvěřitelně, teď synchron levá pravá, že jo, levá ruka musí někdy dělat úplně co jiného než pravá ruka na každýmkoliv nástroji. U dechových, že jo, synchronizace dechu, čili to je neuvěřitelně dobrý jako pro vývoj mozku, že jo, samozřejmě vůbec to tělesný hraní, ale jako ta hudba prostě je prostě, jak to říct, no, fakt jako kultivuje mozek a vytváří jako taky hrozně kreativnost. Hmm.
1: Teď, když jste v pozici toho dirigenta, jak dlouho by vám trvalo, abyste se vrátil zpátky na úroveň virtuóza na kontrabas?
0: Ty bláho.
1: Dá se to jenom proto, aby člověk viděl ještě doplněno tu komplexnost a tu náročnost toho?
0: No, já jsem vlastně přestal v orchestru 2020, tak jsem dal jako výpověď v Drážďanech v orchestru, kde jsem hrál a vlastně od té doby, teď je 2026, no, tak jsem vlastně nehraju denně, rozhodně ne, jenom občas jako komorní.
1: Ale je to v řádu měsíců určitě.
0: No a jako teďka já bych nebyl schopný se z toho orchestru znovu dostat. Nebyl.
1: Říká Petr Popelka, šéf-dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dostaneme se jak k pražskému jaru, tak také k dalším plánům.
2: Host Radiožurnálu
3: nově s Liborem Boučkem.

0: Australští Savage Garden Truly Medley Deeply. Hostem radiožurnálu je dnes Petr Popelka, který začínal v 11 letech na kontrabas. V současné době je šéf-dirigentem symfonického orchestru Českého rozhlasu, ale zároveň muž, který stojí v čele vídeňských symfoniků. Mě tady zaujala ta věc o tom, že fakt je to půl milimetr, možná ještě méně k tomu, aby člověk zahrál excelentně tu výměnu. Když to takhle vezmeme tou mírou, tak jak velkou roli vlastně hraje talent?
1: To je strašně komplikovaná otázka. Já na talent skoro nevěřím. Já věřím právě, protože jsem to zažil u sebe, já věřím na ten jako zápal, jo, na tu jiskru nějakou, která, ať je to cokoliv, jakákoliv lidská činnost, ale hlavně u toho kreativního, jakože když prostě vás to chytne a cítíte v sobě, jo, tohle chci dělat, tak tím pádem přijde i ten talent, přijde i ta výdrž, protože k tomu přesně, teď jsme o tom chvilku mluvili, jako je strašně důležitá i ta výdrž a nějaká sebedisciplína, jo. To je taky něco, co klasická hudba člověka prostě naučí, jako nějakou sebedisciplínu, no. Kraje bez toho to prostě nejde.
0: A je tady hlavně ta touha se neustále zdokonalovat. Možná v téhle profesi je to úplně nejzřejmější, protože když to nevíde, ten půl milimetr, tak je to falešně teda?
1: Ano, přesně, jako to stačí. Teď třeba nějaký rychlý pasáže s hodně výměnama, přesně třeba na těch smyčcových nástrojích, tak to opravdu, to jsou prostě fakt statisíce hodin, kde ty prsty tam musí běhat prostě s neuvěřitelnou přesností, že? Hlavně v tempu, teď si zapamatovat ty noty, všecko, pravá, levá ruka dohromady, jo? Prostě i pravá ruka dokáže udělat, poškodit jako intonaci, jo? Když špatně zatáhne za tu strunu, jo? Teď jedna nota skřípne a rozhodí to celý ten lauf, jako je to synchron prostě tisíce věcí, no.
0: No, je úžasné poslouchat, s jakou vášní o tom mluvíte, ale my se musíme dostat právě k té profesi toho dirigenta.
1: No.
0: Když jste tedy studoval a byl se součástí těch jednotlivých hudebních těles, tak jste pozoroval ty dirigenty, jo, nebo kde přišla ta touha tohle zkusit? Protože, Petře, upřímně, i s tím se začal docela pozdě.
1: No velmi, velmi pozdě, ano, velmi pozdě. A hlavně hrozně jako netradičně, já jsem takový vlastně parazit v dirigentském světě, by se dalo říct, já jsem dirigování nikdy nestudoval, neprošel jsem právě tím jako normálním, jako v úvozovkách normálním, co je v klasické hudbě normální, ale neprošel tady tím normálním.
0: Tak konzervatoř nebo AMU, asi by tam člověk hledal ten obor dirigování.
1: Ano, určitě, rozhodně.
0: Jsou zástupy těch mužů a žen a do toho, jo, je tady jeden Popelka, který jim to vezme.
1: No, ano, já jsem přesně tady tím jako neprošel, tady tím klasickým vzděláním, ale to dirigování jako zajímalo od začátku. To mě strašně zajímala skladba právě, jako jak jsou ty skladby udělané a myslet tu hudbu a komponovat ji a takhle. A skrz to vlastně, tak jsem se dostal k tomu dirigování, že mě hrozně začalo zajímat. A už od té doby, když jsem tady v 18 vlastně hrál v Českém rozhlase pod Vladimírem Válkem tenkrát, tak už tenkrát mě zajímalo dirigování. A prostě učil jsem se jakoby od dirigentů, od chyb, co dělají a to, co dělají dobře, jsem se snažil jako si pro sebe jako přebrat a to, takže vlastně jenom v orchestru jsem se to naučil.
0: Jaké chyby může dirigent dělat? Jsou to chyby manažerské a nebo ty interpretační?
1: Kombinace. Tisíce věcí, jako už třeba, jak se to řekne, jako hospodařením s časem, že? Protože zkouška má prostě určitý počet jako hodin a během toho musíte prostě naskoušet ten program, že? A prostě často se stane hlavně jako mladýmu dirigentu, já mě taky pořád vždycky znovu, že prostě se zaseknete někde na pár taktech a už vám nezbyde čas na to nejdůležitější třeba, nebo že špatně vyhodnotíte, tenhle detail je hrozně důležitý, on přitom vůbec není, nebo že nějakým způsobem, vy z těch lidí taky musíte dostat to nejlepší, jo. V ideálním případě ty lidi musí hrát s váma líp, než kdybyste tam nebyl, jo. A teď nějakým jako řeknete třeba něco špatně, teď se vyjádříte špatně a teď chvilku trvá, než se pochopíte s tím orchestrem, tak to jsou takový ty chyby, jako prostě přesně, jak říkáte, trochu jako manažerský. Ale další věc je samozřejmě i těma gestama, že jo. Že vy mnoho věcí třeba ani nemusíte říkat, ale ukázat. Musíte ukázat, jo. A no, spousta chyb můžete udělat, furt.
0: Jak moc třeba z hlediska procent může dirigent ovlivnit to dílo? To dílo je přece napsáno, máme notový zápis, je tam těch několik osnov.
1: Je to absurdní vlastně, ačkoliv dirigent nevydává absolutně žádný zvuk, že jo, tak jak to může ovlivnit jako neuvěřitelně i ten zvuk toho orchestru. Je fakt neskutečný, dělali se pokusy, že Simon Rattle o tom vždycky vypravuje, když vypravuje o dirigování, že dělali přesně takový pokus, že byl jeden orchestr, to samý dílo a bez toho, aniž by řekli ani dobrý den, jenom se postavilo pět různých lidí před ten orchestr a dirigovali. Prostě bez toho, aniž by jenom řekli dobrý den, já jsem ten a ten, začneme. Pětkrát zahráli jenom tu samou skladbu s pěti různýma dirigentama, ten orchestr zněl prostě po každý jinak.
0: A odráží to velmi pravděpodobně tu dobu, ve které se hraje, tu samotnou osobnost, ten náhled. A já musím říct, že je fascinující sledovat to, kterak mluvíte o Václavu Talichovi a o zpracování mé vlasti z roku 1939. Ta souvislost je pochopitelně brutální.
1: Obrovská,
0: k tomu, v jaké době Václav Talich představil tu mou vlast a my se k ní konečně za chvíli dostaneme. Proč to zpracování a dirigování Václava Talicha bylo unikátní a co může být ta jistá spojnice v tom, co zítra uslyší posluchači ve Smetaně vysíní obecného domu, tak o tom si budeme povídat s Petrem Popelkou, který je dnes hostem. Za chvíli budeme pokračovat, ale teď nás čekají čerstvé zprávy Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
2: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a slovo má Tereza Tomášková.
5: Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u evakuované pasažérky z lodi MV Hondius. Informovala o tom francouzská ministryně zdravotnictví s tím, že se zdravotní stav pacientky přes noc zhoršil. Na palubě lodi bylo celkem 5 Francouzů. 4 měli test negativní, budou ale otestovaní znovu. Německý ministr obrany Boris Pistorius přijel do Kyjeva, informuje o tom agentura DPA. V plánu má jednání o spolupráci obou zemí, hlavně ve vývoji nejmodernějších bezpilotních systémů. Ukrajina se už přes 4 roky brání ruské invazi. Berlín v poslední době podporu napadené zemi rozšířil. Hotelům a penzionům v Česku se letos v prvním čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo 4,5 milionu turistů. To je asi o 5% víc než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se počet tuzemských i zahraničních hostů. A nejnavštěvovanější byla tradičně Praha. Kvůli rekonstrukci je ode dneška uzavřená část americké třídy v centru Plzně. Omezení se týká veškeré dopravy, včetně trolejbusů a autobusů. Všechny linky budou následující 3 měsíce jezdit po objížďkách. Americká třída v Plzni se má změnit na městský bulvár s užšími vozovkami a širšími chodníky. Maximální povolená rychlost tam bude 20 km za hodinu.
2: Sport.
5: Hokejistka Kateřina Mrázová si zahraje s Otavou o titul v zámořské lize PVHL. K postupu do finále česká útočnice pomohla asistencí u vítězného gólu na začátku druhého prodloužení. Otava porazila Boston 4-3 a sérii ovládla 3-1 na zápasy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D7 u Panenského Týnce a Zvěř na D5 u Plzně. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Louny Východ na 42. kilometru zasahují záchranáři u následků nehody. Dálnice je uzavřená, dá se to objet z exitu 45 po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Panenského Týnce. Na D5 z Prahy do Rozvadova pozorněte před sjezdem na Domažlice a Stot. Na 87.5 kilometru máme hlášenou srnku na dálnici. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Býtýšku na kilometru 155 pracují silničáři. Uzavřený je pravý pruh, je tam zatím kilometrová kolona na necelých 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště před sjezdem na Jesenici z 81. kilometru stojí kolona kamionů. Osobní auta popojíždějí rychleji, situace se postupně zlepšuje po regulaci provozu v tunelech a zpoždění kolem 20 minut v osobních autech za sjezd na Ořech. Na D7 z Prahy do Chomutova na výjezdu z Prahy u letiště jsou silničáři kolona od nájezdu z Evropské je na necelých 15 minut a na D8 směrem do Ústí nad Labem před sjezdem na Novou Ves se tvoří kolona kvůli ucpanému sjezdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, postupně déšť, místy i bouřky, hlavně na východě. Můžou je provázet přívalové srážky a teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje host Libora Boučka.
0: Myslím, že i ti, kteří sledují klasickou hudbu z velké vzdálenosti, se shodnou na tom, že Pražské jaro je globální událost. Pro nás v Česku to má pochopitelně význam ještě větší. Ale já se musím s naším hostem, tedy s Petrem Popelkou, vrátit k tomu Václavu Talichovi. Čím to je unikátní, ta edice roku 1939?
1: No, vůbec, jako Václav Talich, jako jeho já si strašně vážím ze českých dirigentů, samozřejmě, když se řekne jako český dirigenti minulosti, tak Rafael Kubelík samozřejmě taky jako symbol Pražského jara, ale Václav Talich opravdu ten fakt položil, ty úplný základy, jako jo, ty interpretace prostě český hudby, jo. A právě existuje nahrávka, mimochodem díky Českému rozhlasu z roku 39, živej snímek Václava Talicha z Mý vlasti, z České filharmonii, a to je nahrávka, která fakt i na YouTube k dohledání a leckde, a která fakt stojí za to, jo, protože z té nahrávky, z toho audia se fakt přenáší nějaká jako absolutně speciální atmosféra, která tam v tom sále musela být. Jako úplně to takový jako manifest, že jo, prostě nějaký jako, já nevím, jak to říct, jako své bytnosti, svobody, prostě nějaký národní jako hrdosti, a jako fakt je to úžasný, a tam přesně když skončí ten Blaník, tak jako vypuchne prostě ten sál v úplně jásot, a opravdu i ta nahrávka má prostě fakt jako neskutečnou hudební sílu.
0: Zároveň je tam i kousek smutku z toho, co já jsem slyšel.
1: Rozhodně.
0: Že tam je cítit taková ta tíseň.
1: Jo.
0: A přiznám se, že tohle je možná pro mě ta definice toho, jak je klasická hudba jakoby silnější a univerzálnější, že má přesně tuhle tu možnost. To by asi s těmi populárními skladbami nešlo, ne? Že by to vystihlo přesně tu náladu a ty okolnosti té společnosti.
1: Jde to samozřejmě s těmi populárníma hůř, jo? Protože během jedné písničky se třeba vůbec nemění, jako jak to říct, charakter nebo takhle, že jo? Samozřejmě ty jako symfonické skladby tak jsou nějakou, že jo, jako duševní cestou, že jo, nebo jak to říct, prostě jako dokážou vyjádřit prostě fakt pocity, pro který, kdy už slova končí, že jo? Který jsou často.
0: Těžko budeme srovnávat s legendou a ikonou Václavem Talichem, ale máte trošku v hlavě, vzhledem k tomu, že zítra je ta Má vlast, že i vy tam vtisknete něco, co se děje kolem vás?
1: Jo, rozhodně, protože teďka zvlášť tady kolem debaty, kolem veřejnoprávních médií a rozhlasu, tak co je pro mě cílem, nebo co bych si strašně přál, právě, že často, že když se mluví jako o českém rozhlasu, o české televizi, tak se mluví jenom vlastně jak to říct, o žurnalistice a takhle, ale právě se strašně přehlíží ta kultura, jako kterou prostě vemte si, že ten náš orchestr slaví 100 let, jo. A opravdu žádný jiný orchestr prostě neudělal té české kultuře jako tolik služby, jako ten český, jako český rozhlas, jo. Neexistuje fakt českýho dirigenta, solisty, zpěváka, skladatele, kterýmu by na začátku té kariéry ten český rozhlas nepomohl, jo. Prostě ten orchestr českého rozhlasu, jo. Rozhlas není jenom prostě tady, kde jsme teďka zprávy, ale je to prostě jako neuvěřitelný pilíř kultury, a o tomhle se prostě jako skoro nemluví, a to by jsem si strašně přál, aby se vrátilo do debaty, protože jestli někde cestuju po světě a takhle, tak na co se mě lidi ptají, tak je česká kultura, že jo? Která prostě má tu obrovskou tradici, a jedním z těch pilířů je prostě český rozhlas.
0: A symfonický orchestr, ke kterému se za chvíli dostaneme, protože to jubileum 100 let, to nelze jen tak opomenout.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Petr Popelka, ještě měsíc a dvě třetiny, začal jsem to takhle matematicky počítat,
1: ano.
0: Stojíte v čele Symfonického orchestru České rozhlasu, my už jsme si leco řekli o významu toho tělesa, ale s jakými pocity se vám bude odcházet? Jak
1: těžko.
0: Budete bilancovat tu dráhu?
1: Těžko. Jako takhle, já nemám rád jako konce a vlastně není to tak, že bych se k tomu orchestru už nikdy nevrátil. Příští sezónu jsem, mám tady dva koncerty a budu se sem pořád vracet, jako tohle pouto, který zůstane. Ale odcházet se mi bude těžko, protože to tady mám hrozně rád a za těch 4 roky, co jsem tady strávil jako šéf dirigent, tak o to více prohloubil ten přátelský vztahy, který mám se spoustou lidí v orchestru a říkám, jako odcházení bude těžký, něco se povedlo, něco šlo hůř, něco prostě je to jak v životě, no, člověk bilancuje.
0: Jak moc je povinností a nebo možností šéf dirigenta komunikovat ten význam a obecně ten smysl? Je to i to poslání? Nejen
1: je,
0: být
1: teď,
0: co nejlepší v rámci toho vedení, ale přesně tak, jako povznášet ten brand, když to převedu úplně do
1: anglického
0: termínu.
1: Ano, teď to vidím taky. Termínu. Já jsem si vždycky myslel, když jsem ještě začínal přesně s dirigováním, že dirigent by měl v úvozovkách dirigovat a mlčet jako a dělat co nejlíp hudbu, jak to jenom jde, ale uvědomuji si, že vlastně v dnešní společnosti, že strašně důležitý právě neustále jako mantru tu důležitost prostě ty nejen klasické doby, ale vůbec kultury prostě neustále opakovat a pořád připomínat, protože prostě je to, co dělá jako společnost kvalitní, že jo, nebo kvalitní život. Je prostě ten přístup ke kultuře prostě a to, ačkoliv to zní jako banálně a jako kliše, tak jako aktivní muzikant to prostě neustále člověk musí připomínat a nějakým způsobem reprezentovat.
0: Je to těžké propagovat tu klasickou hudbu? Je to složitější, než to bylo třeba před 10 lety?
1: Ne, myslím si, že ne, že to vždycky mělo takové jako svoje úskalí. To už je od dob, že jo, Beethovena, ani Beethoven si nevěděl sám na sebe, že jo, v uvozovkách. Hudba vždycky žila z nějakých mecenášů, že jo, tenkrát soukromých, potom státních a takhle, ale prostě vždycky byla odkázaná na to. Tohle prostě není, jak to říct, tohle není obor, který by se dal měřit jako návštěvností, že jo, přišlo na nás 400 tisíc lidí nebo 500 000, prostě tohle se nedá měřit tady těma číslama.
0: Zkrátka a ta čísla v téhle rychlé době, to je přece strašně atraktivní.
1: Je, právě.
0: A o to je to nebezpečnější.
1: Ano, ano.
0: Když půjdu k těm konkrétním věcem, tak jaké bylo uzavírat to své angažmá před měsícem Brahmsem? A proč padla volba zrovna na Brahmse?
1: Ano,
0: Brahmsovy
1: 4 symfonie, to byl úžasný projekt, který jsme udělali v obecním domě na našich abonentních koncertech. 4 symfonie vlastně ve 2 dnech. Brahmsovy symfonie, je to projekt, který se u nás v Čechách prakticky nepamatuju si za svých dob studií jako vášnivý návštěvní koncertu, že bych to kdy v Čechách zažil. Byl to opravdu zážitek, ta odezva byla neuvěřitelná, že opravdu jako spousta lidí mi psalo nebo mi potom říkalo, že fakt si udělali ty čas, 2 dny, prostě jdete pozdě spát, že jo, jako, ale prostě, že se to jako vyplatilo, že to bylo jako obrovský obohacení a i pro nás, i pro orchestr, jako fakt to bylo svátek.
0: A v čem to je svátek? V čem je to tak atraktivní pro hudební?
1: No, Brahms je, že jo, prostě takovým fakt jako vrcholem, že jo, ty symfonické hudby, napsal 4 symfonie, ale u toho Brahmse je to takový, já ne, jak to říct, jako co nota, tak to prostě kámen, jako jo, to je opravdu, ten nenapsal prostě, jak to říct, jak když to řeknu povrchně, jako zbytečnou notu, jo, prostě to je fakt naprostý vrchol toho a právě i jako interpretačně, prostě udělat ty Brahmsovy symfonie je fakt vždycky voříšek a takhle jako udělat je prostě 4 za sebou, jo, tak to, když je prostě zahrajete jako maraton, tak to prostě dostane úplně jako jiný prostě rozměr.
0: A musím říct, že asi obdivuhodný fakt je i ten, že do toho všichni šli a že nikdo takzvaně neremcel.
1: Ne.
0: Protože je to fakt jako náročný, ne?
1: Ne, je to strašně náročný. Strašně
0: a měl
1: náročný.
0: Jste strach toho, že někdo bude remcat?
1: Jo, no samozřejmě. No. Samozřejmě. A vždycky někdo remcá. To je jako jasný. To je těch not je tam jako spousta. Jako to odehrát jako je prostě náročný. Ale
0: dirigente tam je strašně, no.
1: Ano,
0: je to nutný.
1: Ano, no. Je to nutný. Je to nutný.
0: 6. června bude to velké loučení, protože 6. června Symfonický orchestr Českého rozhlasu odstartuje ty oslavy z toho výročí opener koncertem Kousek odsud v Riegerových sadech.
1: Ano.
0: Tak tohle je start oslav a zároveň i vaše rozlučka. Máme to takhle vnímat?
1: Tak nějak, no. Ale jak říkám, příští sezonu jsem tu hned 2x na 2 super koncertech, takže oslavovat budu dál.
0: No a co říkáte tomu programu, protože tam bude Luďa Banda od 16 hodin, to je dechovka složená z členů Sočru.
1: Přesně tak, no, skvělá věc, ano, doporučuju.
0: Pak je tam Epoch Quartet v 19 hodin a v těch 20 hodin se na co můžeme čekat s tím pohledem na západ slunce, protože to takto bude vypadat na tím Pražským radem.
1: Je to úžasný místo v těch Riegerových sadech. A pak přijde přesně nastoupit celý orchestr a asi to nejhezčí na tom je, že vlastně celou tu, jako, jak to říct, éru tady, nebo jako ty 4 roky, co jsem tady byl ještě dirigentem, tak naším hlavním hostujícím dirigentem je můj úžasný kamarád a fantastický kolega Robert Jindra, dirigent. A tenhle ten koncert my si rozdělíme ve dvou, takže to bude takový jako v úzovkách loučení a těšení se do budoucna jako pro nás, pro oba. A jako budou to opravdový highlighty z všech těch, ze všech těch skladeb, co prostě hrajeme na turné a na hostujících koncertech.
0: A Dvořákovo Largo, jednu z těch největších věcí, to si necháte vy?
1: Ano, to myslím, že mám já. No, no. Už si nepamatuju, jak jsme si to rozdělili, a to myslím, že mám já.
0: Nic jiného jsem, Petře, nečekal. Co bude dál s Petrem Popelkou, se dozvíte na Radiožurnálu.

0: Petr Popelka je dnes hostem Radiožurnálu. Žije vlastně dva paralelní životy. Na straně jedné je to Socher, o kterém jsme mluvili, tedy Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Na straně druhé je to Vídeň a vídeňští symfonikové. Jak se to dá vlastně, jako asi předpokládám, že jedno se prostě musí ukončit, aby se člověk nezbláznil. Je to tak?
1: Ne, dá se to stíhat, jako je spousta kolegů dirigentů, kteří jsou takzvaně šéf dirigentem na více místech, dokonce na různých kontinentech, a do toho vlastně člověk ještě hostuje. Jako je to někdy náročné povolání, to, jak je člověk na cestě, prostě víc jak tři čtvrtě roku, tak jsem na cestách.
0: Vy máte srovnání, protože jste studoval v Německu, pak jste působil během toho covidového období v Norsku, tedy v Česku. Jak moc je Vídeň kulturní a jak moc my žijeme v té představě, že je kulturní?
1: Je kulturní. Je kulturní opravdu, jako to fakt si pokaždý užívám, když tam jsem, a znovu si to uvědomím ve srovnání s ostatníma městama nebo s ostatníma hudebníma metropolema, tak prostě jako dominanci nebo jakou důležitost prostě ta kultura v té společnosti má, je neuvěřitelný. Fakt jako denně vyprodaný, že jo, dva koncertní sály, Concert House, Musikverein, opera, denně našlapaný, a nejenom turistama. A opravdu debatuje se o tom a prostě má to fakt nějakou jako velikou váhu. V čem ta Vídeň je taková, že mě štve, je ta podpora toho novýho, že jo. To všechno, co bylo u nich tenkrát nový, tak jako fajně nechali ty svoje skladatele trpět, že jo. Jako Gustav Mahler nebo takhle ve Vídni, že jo, propadlo prostě všecko to nový, ty skladatele si to tam, že jo, prostě, nebo Schönberg, celá druhá vídeňská škola, tak se na něj dívali skrz prsty, že jo, dneska z toho Vídeňáci žijou. To samý s Mozartem, nechali ho umřít, že jo, jako prostě chudýho, prostě neto, ale dneska, že jo, samozřejmě se z něho žije. Takže ve Vídni bych si, jak je ta kultura jako tam na obrovský výsostný postavení tam má, tak bych jí přál jenom ještě ale to moderní umění, to nový umění.
0: Jak moc Rakousko podporuje vážnou hudbu?
1: Hodně. A právě se s tím neuvěřitelně identifikuje. Právě teďka bylo třeba fakt výročí, že jo, 2024 taky bylo výročí Johanna Strause, že jo, samozřejmě ty valčíky a tohle, to je fakt jako takový úplně synonymem, že jo, Vídně a Rakouska, a na to se vyčlenilo, já nevím, asi 15 milionů euro, jenom aby se tohle to jako slavilo, jo. Jako ta podpora je tam jako obrovitánská. Ale identifikace s tím, takhle.
0: Dá se i předpokládat, že je to potom záležitost, která má tu návratnost, protože ve chvíli, kdy se takhle velkoryse Strauss slaví, ano, tak je mi jasné, že spousta lidí se rozhodne té oslavy zúčastnit, protože už to bude stát. Takže
1: Právě teďka ve Vídni taky jsou právě spousta, se mluví o zrušení, o RF orchestru a takhle a míň koncertů a tak, ale vlastně je naprosto tam dokázaný, co se tam neustále opakuje jako argument, že každý ten koncert, který se uspořádá, tak se vrátí. Právě v tom, že tam jsou lidi, že jo, samozřejmě jsou i turisti, kteří jedou do Vídně, aby zašli do Musikverainu, aby zašli do vídeňské opery, čili ta návratnost jakoby i v tom, jako i v těch penězích a takhle, je prostě neuvěřitelná tam.
0: Vy máte syna?
1: Ano.
0: Kolik mu je? Sedm?
1: Sedm
0: let. Jak on se blíží ke klasice a jak moc rozumí tomu, co dělá tatínek, a jak moc ho to zajímá?
1: moc ho to nezajímá. Ještě my jsme byli včera na kolotoči, na nový inscenaci Národního divadla pro děti, a to zvládnul skvěle. Zajímalo ho to, ale někdy mám pocit, že ta hudba je pro něj jako spíš to, co mě táhne vždycky pryč jako z domova, jo. Že vlastně je to ta práce, kterou dělám, kvůli který táta není doma, jo. Ale vidím v tom úplně sebe, jako mě v tom v jeho věku ta hudba taky šla jako kolem
0: mě. Tak ty 4 roky vlastně, že jo?
1: Přesně tak.
0: A už má nějaký hudební nástroj, už jste udělal to, aby jste si splnil tu otcovskou ambici?
1: Ne, drnká si doma občas na můj kontrabas a na klavír, ale když ho chci přemluvit, aby jsme do té hudebky šli, a nebo že mu najdu učitele, nebo že ho budu učit sám, tak vůbec to se zdráhá.
0: Jak dlouho může být dirigent na vrcholu? Jak dlouho si myslíte, že můžete být v této intenzitě a takhle vysoko?
1: No, jakmile si člověk začne myslet, že je na vrcholu, tak je to začátek pádu. Tak to je taky to nejdůležitější na té hudbě vlastně, že každý den začínáte znovu, že? Každý den znovu a od nuly. A je otázka potom toho tempa, kolik toho stíháte. A to jde prostě, to je těžký, protože v klasické hudbě, že se plánuje 3 roky dopředu. Čili já teďka v úvozovkách plánuju jako svůj život, pokud pán bude, bude člověk živý a zdravý, co budu dělat za 3 roky. A to se těžko odhadne, jak člověk jako se bude cítit a tak. ale dokud prostě zdraví a mysl dovolí, tak, tak prostě je dobrý pracovat víc než míň.
0: Díky moc za to, že se budete i dál vracet k Sočru, tedy k Symfonickému orchestru Českého rozhlasu. Ať se vám daří ve Vídni a díky moc za to, že jste byl hostem Radiožurnálu. My už musíme končit, protože jestli se nemění, tak za 4 minuty vám začíná zkouška.
1: Ano.
0: No, tak díky nemůžeme moc. Kolegyně a kolegy zdržovat a zítra máte možnost pochopitelně sledovat slavnostní zahájení 81. ročníku Pražského jara za přítomnosti Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Petr Popelka byl naším hostem. Hezký zbytek dne.
1: Děkuji, hezký den.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková má zprávy.
2: Fotbalové Slavii nehrozí odečet bodů za výtržnosti v sobotním derby, může ale dostat pokutu až 10 milionů korun. Francie potvrdila první případ hantaviru. Brankáři Jakub Dobeš a Lukáš Dostal vychytali v play-off NHL výhry svých týmů. Po nehodě je uzavřená dálnice D7 na 42. kilometru směrem do Prahy a bude oblačno až zataženo s deštěm, na východě i bouřky a teploty až 22 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Fotbalové Slavii výrazný odečet bodů po výtržnostech fanoušků při sobotním derby nehrozí, může ale dostat pokutu až 10 milionů korun. Největším možným bodovým trestem by byla kontumace zápasu se Spartou, který byl přerušený za vedení Slavie 3-2. Radiožurnálu Sport to řekl předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner. V dopoledním radiožurnálu to rozebereme už za chvíli. Na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem. Často používají loga a jména známých značek, jako je Fortuna a Olvin, ale taky Netflix nebo Alza. Upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj provozovatelé nelegálních her nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů, dodává za institut Petr Kozák.
4: Teď za posledního čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak k datům hráčů, jednak vlastně vůbec k klientům a jak je odvést z toho legálního prostředí.
2: Celní správa může dát podvodným webům pokutu až 50 milionů korun. Francouzská pasažérka z výletní lodi MV Hondius má pozitivní test na hantavirus. Informovala o tom francouzská ministryně zdravotnictví. Stav ženy se podle ní v noci zhoršil. Další 4 evakuovaní pasažéři původem z Francie mají výsledky testů negativní. Test ale podstoupí znovu. Mírová jednání mezi Washingtonem a Teheránem se komplikují. Prezident Donald Trump označil odpověď Iránu na americký mírový návrh za naprosto nepřijatelnou. Teherán chce o dohodě znovu jednat.
5: Podle deníku Wall Street Journal Teherán nesouhlasí s americkým požadavkem na úplné zastavení obohacování uranu. Navrhuje další jednání v horizontu 30 dnů. Trump obvinil vedení Iránu, že se zahrává s ohněm. Ceny ropy v reakci na kolaps jednání vyskočily o 3%. Izraelský premiér Netanyahu si v neděli s Trumpem telefonoval a mluví o dalším pokračování konfliktu. Iránská armáda varovala, že lodě ze zemí uplatňující sankce vůči Iránu budou mít v Hormuzském průlivu problémy. Z Washingtonu Jana Cigler, Radiožurnál.
2: Bedřichov v Jizerských horách dnes seznámí své obyvatele s dalším možným fungováním ski areálu. Kvůli ztrátovosti ho opustil původní provozovatel. Letos v zimě nefungoval. Část pozemků pod sjezdovkami patří obci, další developerské firmě. Lidé by se dnes měli dozvědět podrobnosti před chystaným referendem. V něm budou příští týden rozhodovat, jestli v budoucnu umožní pozemky ve ski areálu zastavět.
6: Sport. Čeští hokejoví brankáři Jakub Dobeš a Lukáš Dostal vychytali v nočních zápasech NHL výhry svých týmů ve druhém kole playoff. Montreal i Anaheim si tak připsali druhá vítězství v sériích.
7: Víc práce měl ve třetím utkání série s Buffalem brankář Montrealu Jakub Dobeš. Za 26 úspěšných zákroků ho po výhře 6-2 mohutnými ovacemi a skandováním odměnili domácí fanoušci. Montreal se dostal do vedení 2-1 na zápasy. Na 2-2 vyrovnal Anaheim v sérii s Vegas díky výhře 4-3, ke které přispěl Lukáš Dostal 18 zásahy. První gól v letošním play-off dal útočník poraženého týmu Tomáš Hertl. Jakub Marek, Radiožurnál.
6: Golfista Petr Hrubý obsadil na turnaji PGA Tour v Myrtle Beach 31. místo a na elitním okruhu vytvořil české maximum. 25-letý profesionál s celkovým skórem minus 7 zaostal o 11 úderů za vítězným Američanem Snedekrem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Situace na D7 u Loun a omezení na D1 u Tasova. Dálnice D7 z Chomutova do Prahy je za sjezdem na Louny východ neprůjezdná, a to na 42. kilometru. Srazila se dodávka a nákladní auto, vrtulník už odletěl. Místo nehody se teď dá nově objet přes odpočívku, ovšem jede se pomalu a kolona je dlouhá. Začíná na 44.5 kilometru, pokud nechcete čekat, možná je trasa z exitu 45 po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Panenského Týnce. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Býtýšku na kilometru 155 opravují vozovku. Je tam uzavřený pravý pruh, počítejte s krátkou kolonou. A na pražském okruhu ve směru na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Poprvé se brzdí za dálnicí D1 na 78. kilometru. Kolona je nesouvislá, ještě pozor, na 4. kilometru za sjezdem na Písnici řeší nehodu, teď už v připojovacím pruhu. Za Ořech stále počítejte s více než 20 minutami navíc v osobních autech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, postupně s deštěm nebo i bouřkami, můžou je provázet přívalové srážky. Teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16. Tolik zprávy. A začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Přeju dobré pondělní dopoledne, je 11. května, 6 minut po 10. hodině a dopolední Radiožurnál naváže na víkendové události. V pražském Edenu fotbalové Slávii odečet vyššího počtu bodů nehrozí. Nejhorším možným bodovým trestem by bylo kontumace utkání se Spartou. A to ačkoliv Sparta vedla v sobotním derby v době, kdy fanoušci vtrhli na hrací plochu. Jak to vůbec s odpočtem bodů je, vysvětlíme v úvodu dopoledního Radiožurnálu po skupině One Republic. Vítejte.
3: Dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.

0: Ligový titul fotbalistů Slávie není v takovém ohrožení, jak by se mohlo zdát. V reakci na výtržnosti fanoušků při sobotním derby předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner uvedl, že Slávii za nezvládnutí pořadatelství hrozí i odečet bodů. Dnes ráno ale tady u nás na Radiožurnálu Macner svůj výrok vysvětlil a nám to do souvislosti dá Karel Schamberger ze sportovní redakce. Vítej.
1: Hezký den.
0: Slávii tady odpočet bodů, který by ji připravil v boji o titul, nehrozí?
1: Nehrozí. Předseda disciplinární komise Jiří Macner mluvil o odečtení bodů jen v souvislosti s kontumací utkání, tedy že Slavia v uvozovkách přijde o teoretické 3 body, které by získala, pokud by se utkání dohrálo a slávisti by udrželi vedení 3-2 nad Spartou. Více vysvětloval Macner v raním Radiožurnále a omluvte prosím horší kvalitu telefonátu.
2: Odebrání bodů, pokud se bavíme o tom, že ta kontumace vlastně by byla ztráta těch bodů, protože zápas se nedohrál za stavu 3-2 pro Slávii, to znamená, ta by získala body, kontumací by samozřejmě došlo k odebrání bodů. Takže z tohohle pohledu je to odebrání bodů.
1: V případě, že tedy dojde ke kontumaci ve prospěch Sparty, tak bude mít Slavia 5-bodový náskok na prvním místě. Do konce ligy zbývají 3 zápasy, ve hře je tedy ještě pro oba týmy 9 bodů.
0: Jaké tresty tedy Slavii hrozí?
1: A jde o zmíněnou kontumaci, uzavření stadionu a pokutu 10 milionů korun. Disciplinární komise si nemusí vybrat jeden z těchto trestů, ale může jít o kombinaci všech postihů. Jen dodám, že samotná Slavia už uzavřela do odvolání tribunu Sever, ze které fanoušci na hřiště vtrhli.
0: Řízení, ale komise nezahájila jenom se Slavií, ale i se Spartou. Proč?
1: Jejich fanoušci také na stadion pronesli a použili pyrotechniku, kterou také vhazovali na hřiště. Jde také o poškození stadionu. V širším kontextu ale prohřešky Spartanů nebyly tak závažné jako ty ze strany Slavie. Ta totiž kromě pronesení a házení světlic bude pikat také za vniknutí svých fanoušků na hřiště a následné napadení spartanských hráčů, ale i za

Kristina Pery pro vás ve 10:45. Tady je pondělní dopolední Radiožurnál. A na co si dávat pozor? Na to, když se něco tváří jako Fortuna nebo Olvin, ve skutečnosti jde ale o falešný web s nelegálním hazardem. Od začátku roku jich přibývá a lidé přitom často netuší, že své peníze dávají falešným společnostem. To je téma dopoledního biznesu ještě do 10:30.

0: Rádi hrajete třeba poker nebo ruletu na internetu, pak byste měli dávat pozor, jestli jste na oficiálních webech nebo na těch falešných, které provozují nelegální hazard. Těch podle Institutu pro regulaci hazardních her výrazně přibývá. Třeba Fortuna nebo Allwin řeší takzvaný brand spoofing, tedy krádež identity, třeba i u 10 případů denně.
1: Když si zadáte třeba Nike Casino. Jo.
2: Je to vlastně podobný název, podobný
1: název,
2: vizuál.
1: Název je vlastně de facto úplně stejný.
2: Petr Kozák z Institutu pro regulaci hazardních her ukazuje dva na první pohled velmi podobné weby. Jeden oficiální a druhý, který se ho snaží napodobit.
1: Vtipný na tom je, že Nike Casino je velká slovenská vlastně společnost a v Čechách vůbec nemá licenci. A ten nelegál to má takhle krásně vymyšlený, že si dovolili jako říct, konečně vám přinášíme služby i jako pro českého hráče, můžete tady prostě, a přitom je to nelegální stránka.
2: Cílem je získat důvěru hráče, aby vyplnil své bankovní údaje. Už to může být nebezpečné. Další problém je pak v tom, že ho provozovatelé odkážou na své funkční weby s nelegálním hazardem. Ty přitom nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů a umožňují účast i komukoliv z rejstříků vyloučených osob, kde jsou třeba lidé z dluhy. Podle Petra Kozáka takových webů přibývá až od začátku roku.
1: Teď za posledního, já nevím, čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak k datům hráčů, jednak vlastně vůbec k klientům, jak je odvést z toho legálního prostředí.
2: S krádeží identity se setkávají různé společnosti. Zkušenosti s tím má třeba Fortuna. Její mluvčí Petr Schrein potvrzuje, že před lety to bylo spíš ojediněle. Teď už běžná věc.
3: Není týden, kdybychom nezaznamenali žádný takový případ. Občas se ale stane, že třeba v jednom jediném týdnu odchytíme i 10 takových platform.
2: Podobně je na tom společnost Allwin, bývalá Sazka. Mluvčí Allwin Dita Stejskalová říká, že jde průměrně o 10 případů denně.
4: Samozřejmě existuje i reputační riziko pro naši značku, protože tyto aktivity ji zneužívají a mohou vyvolávat nedůvěru.
2: Společnost už brand spoofing řeší. Většinou podává podněty na celní správu. Ta může dát falešným webům s nelegálním hazardem pokutu až 50 milionů korun. Ministerstvo financí pak zaktualizuje svůj blacklist, seznam nepovolených internetových her, které pak postupně blokuje.
5: Jedná se o velmi efektivní nástroj, protože zprostředkovatelské weby tvoří vstupní bránu k webům s nelegálním hazardem. Jejich zablokování zmaří snahu provozovatele takového webu, který musel věnovat úsilí a čas, aby se dostal na přední příčky ve vyhledávání.
2: Říká mluvčí ministerstva Filip Bihal. Podle Institutu pro regulaci hazardních her ale provozovatelé obvykle velmi rychle založí nové weby a dál ve svém podnikání pokračují. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Srdce na hřišti a úsměv na tváři. Přijďte fandit holkám a klukům na krajská finále od 11. do 20. května po celé republice a těm nejlepším týmům na republikové finále Svátek fotbalu. 1. a 2. června na městský stadion v Ostravě Vítkovicích. Více na webu mcdonaldscup.cz. Mediálním partnerem McDonald's Cupu je Radiožurnál Sport.
1: Kateřina Caustidisová má zprávy.
2: Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku, počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Podle návrhu by mistrovskou kvalifikaci mohlo od příštího roku získat až 50 povolání, třeba pokrývači, keramici, krejčí a nebo truhláři. Má to zvýšit prestiž i kvalitu řemesel. Léčitelé Alana Jarkovského viní kriminalisté ze znásilnění 4 žen. Další 3 měl sexuálně napadnout. Radiožurnál podrobnosti k jeho obvinění vyčetl z policejních dokumentů. Před klienty Jarkovský vystupoval jako psychoterapeut a nabízel jim pomoc obtížných životních situacích. Teď je ve vazbě. Na dotazy se svým advokátem odmítli odpovědět. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová odmítla, že by se bývalý německý kancléř Gerhard Schröder stal zprostředkovatelem rozhovoru o ukončení ruské války proti Ukrajině. Původně to navrhl ruský prezident Vladimir Putin. Kallasová dodala, že Schröder loboval za ruské státní společnosti a seděl by tak na obou stranách stolu. 3 hřebci exmorských koní z Národního parku Podyjí se dnes stěhují do Milovic na Nymbursku. Budou tam pomáhat udržovat tamní ekosystém. Jde o první potomky koní, kteří se narodili už v Podyjí.
3: Sport.
2: Fotbalisté Karviné a Olomouce si zahrají o 7. místo v šancelize. Karviná v semifinále play-off skupiny o umístění vyhrála v Pardubicích 3-1 po prodloužení. Olomouc si postup zajistila i přes porážku 1-2 po prodloužení v domácí odvetě s Bohemians. První duel totiž Sigma vyhrála o 2 góly. Ve skupině o titul si 4. místo upevnil Jablonec díky remíze s Hradcem Králové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D11 u Jiren a na Štěrboholské spojce. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za uzavřeným sjezdem na Úvaly na 15. kilometru řeší nehodu. Uzavřený je pravý pruh, je tam kilometrová kolona na více než 10 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Louny východ na 42. kilometru vyšetřují nehodu. Pozor, dálnice v přímém směru není průjezdná. Místo nehody se objíždí přes novou odpočívku, téměř se nezdržíte. Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov zůstává kolona z 211. kilometru do omezení v Brně. Osobními auty projedete výrazně rychleji. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most popojíždí kolona před sjezdem na Dolní Počernice. Hlásíte nehodu.
5: Je to nehoda automobilu a motocyklu v levém pruhu s tím, že je to v části za zúžením, jak se staví nový pražský okruh.
4: Kolona popojíždí od dálnice D11 a naberete zpoždění zhruba 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno, je zataženo, postupně déšť, místy i bouřky, hlavně na východě, můžou je provázet přívalové srážky, teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech naměříme kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: A my pracujeme na už odpoledním programu, co by přineslo rozvolnění rozpočtových pravidel, které prosazuje současná vláda. Za jakých okolností by mohla elektronickou evidenci tržeb podpořit i pravicová opozice? A kdy představí svoji slibovanou daňovou reformu? Ptát se budeme místopředsedy sněmovny a ministra financí ve stínové vládě ODS Jana Skopečka. 20 minut Radiožurnálu vysíláme po 17. hodině.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Nadějí pro děti nemocné agresivní rakovinou mozku by v budoucnu mohly být nové léky. Vyvinout se je teď snaží vědci z Vysoké školy chemicko-technologické. Spolu s onkologickým centrem v Paříži hledají látky, které by jednou mohly zpomalit anebo zastavit růst nádoru. My vám o tom řekneme víc do 10:45 v dopoledním radiožurnálu.

0: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spolu s onkologickým centrem v pařížském institutu Gustava Roussyho vyvíjí léky na zhoubnou rakovinu mozku u dětí, takzvaný difuzní intrinsický ponentylní gliom. Projekt s podporou 1 300 000 korun od nadačního fondu NINA spojuje počítačové modelování, chemickou syntézu i testování potenciálních látek v laboratoři.
1: Většina té práce probíhá v digestořích. Digestoře znáte z kuchyně, doma to máte na to, aby vám to odsávalo páry z vaření. Nechceme dýchat výpary z toho, co tady připravujeme.
2: Právě tady v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické vznikají první látky, které by jednou mohly pomáhat dětem s agresivním nádorem mozku. Vědkyně Petra Cuřínová mi teď ukazuje místo, kde chemici připravují a následně čistí nové molekuly pro další testování.
1: Připravujeme tady různé malé molekuly, které by mohly mít nějakou potenciální aktivitu jakožto léčiva.
2: Výzkum přitom nezačíná v chemické laboratoři, ale u počítačových simulací.
3: Nejdřív se snažíme porozumět samotné nemoci, hledáme slabá místa nádoru, biologické procesy, které jsou pro něj důležité. Simulace nám pomáhají vybrat nejslibnější látky, se kterými pak dál pracujeme chemicky.
2: Vědec Andrea Brancale popisuje princip vývoje molekuly, později léku, jako hledání přesného klíče k zámku. Vytvořené látky následně poputují k biologům ve francouzském institutu, kteří ověřují, jestli skutečně fungují. Projekt tedy propojuje české chemiky, francouzské klinické pracoviště i nadační fond NINA, který založili rodiče dívky s tímto typem nádoru mozku. Nemoc podle zakladatelky nadačního fondu Kristýny Chovancové postupuje velmi rychle a většina pacientů žije po stanovení diagnózy jen několik měsíců.
4: Naše dcera Nina nás naučila bojovat za každý den. Spolupráce s výzkumným týmem VŠHT pro nás znamená způsob, jak tento boj přenést do laboratoře a jednou tak snad změnit osud dětí s nádorem mozku.
2: Cesta od laboratorní molekuly k léku pro pacienty bývá dlouhá i víc než 10 let. Právě v těchto laboratořích ale teď začíná výzkum, který by jednou mohl nabídnout novou možnost léčby dětem s jedním z nejagresivnějších nádorů mozku. Karolína Burdová, Radiožurnál.

Tady je pondělní dopolední radiožurnál. Řádění fanoušků fotbalové Slávy je místo titulových oslav, to je téma, které neustále věří emoce a ještě nějakou dobu bude. My si o něm budeme za chvíli povídat s Pavlem Horvátem, naším fotbalovým expertem radiožurnálu Sport. Dobré dopoledne.

nákladní skříní, půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných.

0: blíž a schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu

polštář, ukrýváš vzkazy psané spánkem v koupelně za zrcadlo, svou vůni s hermánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu, zadumán sám si zůstaň, srabe.

0: desítka Pavla Horváta.
1: Šance Liga má za sebou druhé kolo nadstavby, ale víc než o fotbale nebo o výsledcích se po uplynulém víkendu mluví úplně o něčem jiném, tedy o sobotním nedohraném derby pražských S v Edenu. Vedoucí Slavia vedla pár minut před koncem nastavení nad druhou Spartou 3-2, jenže pak vběhli na trávník domácí fanoušci a začali řádit. Mluvit o tom teď budu s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak s odstupem necelých dvou dnů, co na to říkáš? Neupravil jsi svůj názor na to, co se v Edenu v sobotu stalo?
2: No, já si myslím, že budu ve většině. Bohužel čím víc to koluje mezi lidma, mezi fanouškama, čím víc názorů jsem pozbíral, tak vlastně tím je to větší ostuda. Lidi, kteří normálně fotbal nesledují, ale vědí, že je derby, tak teď to vědí dvojnásob a myslím si, že je to velká rána českému fotbalu.
1: Ty máš za sebou několik zahraničních angažmá, působil jsi i v Turecku. Zažil ty jsi někdy něco podobného?
2: No, tak tohle určitě ne. Zažil jsem to z opačné strany, když se vyhraje titul, že ty fanoušci vběhnou na hřiště. I tak je to trošku nepříjemný, protože se člověk bojí, jestli opravdu nedostane nějaký pohlavek nebo prostě si do tebe někdo nevrazí, ale tohle to, co se stalo v Edenu, to jsem opravdu nezažil a vůbec to klukům, který byli na hřišti, nezávidím.
1: Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík informoval, že reprezentanti Chorý s Douděrou, kteří byli v derby vyloučení, už si za vršovický klub nezahrají. Překvapilo tě to a možná ještě pod otázka, neměl by vyvodit osobní zodpovědnost právě taky Tvrdík, protože ty prohřešky slavistického kotle proti fotbalovým regulím se opakují.
2: Já si myslím, že je ještě krátkej čas od té soboty a že ty nějaký následky ještě možná budou. Nevím, jestli pan Tvrdík skončí, to asi úplně ne, ale co se týká těch hráčů, tak myslím si, že malinko to může působit populisticky, že teďka najednou ty hráči jsou jako vyhozený. Na druhou stranu my nevíme interní nějaký podmínky, které si řekli po těch předchozích průšvihách, obzvlášť Tomáše Chorýho. Myslím si, že toho bylo tolik, že vlastně se to dá pochopit a uvidíme, jaký to bude mít pokračování tyhle ty příběhy.
1: My teď víme, že disciplinární komise Ligové fotbalové asociace tresty rozdá zítra. Jaký trest tedy ty pro Slavii čekáš?
2: No, tak já čekám určitě kontumaci toho zápasu a čekám i zavření stadionu na nějakou dobu, nevím, jestli 5-10 zápasů, ale pro Slávy samozřejmě to může mít nepříjemnosti i v mezinárodním fotbale. Myslím si, že ta ostuda je tak velká, že to přesáhlo hranice naší republiky, bohužel.
1: Kdyby to utkání bylo kontumováno ve prospěch Sparty, náskok Slávie v čele ligové tabulky by se snížil na 5 bodů. Budou v tom případě Spartané reálně zpět v boji o titul?
2: No, reálně ještě úplně ne, ale samozřejmě ta šance tam pořád je. Já si myslím, že Sparta dokázala v Edenu odehrát dobrý zápas, přestože v tu chvíli prohrávala, tak hrála dobře a byla nepříjemným soupeřem Slávy a tato situace, ještě je to otevřený, není to rozhodnutý, myslím si, že Slávě asi to uhraje, ale rozhodnutý to 100% v tuhle chvíli nebude.
1: Víkendové události v Edenu a náš fotbalový expert Pavel Horvát. Pavle, díky za komentář.
2: Díky, naslyšenou.
0: Desítka Pavla Horváta na Radiožurnálu.

0: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Vláda dnes projedná zavedení mistrovské zkoušky. Čína potvrdila termín návštěvy prezidenta Trumpa v Pekingu. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa je 8 nováčků. Nehoda brzdí provoz na dálnici D11 na 15. kilometru směrem do Hradce Králové. A bude oblačno, je zataženo s deštěm na východě i bouřky, teploty až 22 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Řemeslníci by měli mít nově možnost složit mistrovskou zkoušku. Počítá s tím návrh zákona, který dnes projedná vláda. Mistrovskou kvalifikaci by podle návrhu ministerstva průmyslu mohlo získat až 48 povolání. A to například stavební řemesla, jako je pokrývač, obkladač nebo truhlář, až třeba povčelaře nebo čalouníky. Podle Tomáše Hambergera z ministerstva průmyslu má mistrovská zkouška motivovat řemeslníky zlepšovat se i po dokončení studia.
4: Můžou zase zlepšit své dovednosti, můžou vlastně získat i prestiž v tom povědomí toho řemeslného cechu nebo odvětví a vlastně já v tom vidím i nějaké kombi motivační prvek, které je třeba donutí zůstat u toho řemesla.
2: Mistrovská zkouška nebude povinná, podmínkou pro ní je, aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a taky alespoň 3letou praxi. Obvodní soud pro Prahu 4 zamítl žalobu bývalého generálního ředitele České televize Jana Součka na televizní radu. Domáhal se neplatnosti svého odvolání z funkce. Souček zvažuje, jestli se odvolá. Soud bude dnes posuzovat taky druhou Součkovu žalobu. Chce od televize doplatit odměnu za rok 2024 celkem přes 1 000 000 korun. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne ve středu a potrvá do pátku. Agentura AFP už předtím napsala, že Trump nejspíš Pekingu bude tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga ohledně čínské podpory Iránu. Jde o první cestu amerického prezidenta do Číny od roku 2017. V Brně na Dominikánském náměstí je dnes stan proti melanomu. Zájemci si tak můžou nechat zkontrolovat zdarma a bez objednání mateřská znaménka a další podezřelé útvary na kůži. Z místa se hlásí reportérka Hana Novotná.
5: Tady v Brně už stojí desítky lidí v dlouhé frontě, která obtočila celé Dominikánské náměstí. Někteří tu čekali už 2 hodiny před začátkem akce. Letos je ve stanu 6 malých ordinací, kde lékaři pacienty vyšetřují pomocí ručního dermatoskopu. Pokud se jim bude zdát některý nález rizikový, domluví pacientovi další vyšetření a případně vyříznutí ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně nebo v Masarykově onkologickém ústavu. Melanom představuje zhruba 10% všech zhoubných kožních nádorů. Hana Novotná, Radiožurnál. Sport.
2: Na mistrovství světa v hokeji si od pátku zahrají i bývalí juniorští reprezentanti. V nominaci jsou obránci Marek Alšer a Tomáš Galvas a nebo útočník Matyáš Melovský. Právě o Galvasovi a Melovském mluvil při oznámení nominace trenér Radim Rulík.
6: Tomáš potom, co trošku tam byla nějaká výtka z mé strany, tak se srovnal a ty zápasy, který potom odehrál výborně. Proti Švédům měl skvělý utkání ve čtvrtek. Matyáš Melovský už jsem možná zažil na 20. Je to malinko podobný příběh, co Petr Sikora, akorát je už trošku zkušenější. Už má rok na farmě v Zámoří, v tom dospělém hokeji a v té konkurenci. Je opravdu velice šikovný hráč na malém prostoru.
2: Na mistrovství světa bude hrát po 13. Roman Červenka. Z AHL tým doplní Matěj Bliml. Mezi nominovanými golmany jsou Kváča, Kořenář a Pavlát. Čeká se na výsledek zdravotní prohlídky Daniela Vladaře z Filadelfie. Šampionát ve Švýcarsku začne v pátek, kdy se Češi utkají s Dánskem.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 u Holubic a nehoda na D11 u Mochova. Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov z 211. kilometru pojedete v koloně za Rohlenku, následně jedou pomalu už převážně jen kamiony. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za uzavřeným sjezdem na Úvaly na 15. kilometru je po nehodě průjezdný pouze levý pruh, kolona ze 13. kilometru je na 15 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Louny východ na 42. kilometru vyšetřují nehodu. Pozor, dálnice v přímém směru není průjezdná, místo nehody se objíždí přes novou odpočívku. Provoz je tam teď slabý, je to bez kolony. Na D7 na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova zůstává kolona před sjezdem na letiště kvůli omezení. Od nájezdu z Evropské je to na téměř 15 minut. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte s kolonou před sjezdem na Dolní Počernice, řeší nehodu. Jak to tam teď vypadá, poví Jakub Vodička z motohlídky Zelené vlny.
8: Zhruba půl kilometru před sjezdem na Dolní Počernice se srazila motorka s osobním autem. Před pár minutami policisté dali už vše na stranu do odstavného pruhu. Kolona od D11 se pomalu rozjíždí.
7: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno, je zataženo, postupně déšť, místy i bouřky, hlavně na východě, můžou je provázet přívalové srážky, teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech jen kolem 16. Tolik zprávy. Dál pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Asi takový dům nebo i domy znáte ze svého okolí všichni. Chátrají a stav se jen zhoršuje. Co s nimi? Vyšší daň z nemovitosti právě za domy, o které se majitele nestarají, to je cesta, kterou zvolila radnice v Kroměříži nebo v Ústí nad Labem. Je tohle úspěšný nástroj? Probereme za chvíli s našimi regionálními reportérkami. Dopolední Radiožurnál vás zdraví 6 minut po 11. Vítejte a dobrý den.
3: Dopolední Radiožurnál a Jiří.

0: Možná je máte i u vás. Chátrající budovy, o které se jejich majitelé nestarají. Hyzdí okolí, přitahují hlodavce i skvotery. Majitelé většinou s radnicí nekomunikují a radnice mají jen velmi málo možností, jak je přinutit, aby se o svůj majetek postarali. V Kroměříži už druhým rokem využívají možnost vyměřit majitelům za tyto ruiny nejvyšší možnou daň z nemovitosti. Jestli tahle cesta funguje, zjišťovala reportérka Blanka Kovandová. Dobré dopoledne.
1: Hezký den. No tak úspěšní jsou s tímto krokem v Kroměříži tak napůl. Letos má tu nejvyšší daň z nemovitosti s koeficientem 5, vyměřenou celkem 7 budov. A na majitele 3 z nich tento krok zabral a došlo ke změně. Jednu majitel zboural, u 2 objektů se chystá rekonstrukce. Na 4 zbývající majitele krok nezabral a zastupitelstvo teď schválilo, že je ta nejvyšší daň z nemovitosti čeká i v příštím roce. Podle místostarosty Jana Hebnara z ODS jde o objekt bývalého biskupského pivovaru, jedno někdejší sídlo společnosti v Tovačovské ulici, ale dále je to rozsáhlý komplex hotelu Hana, který sídlí v samém srdci města s památkami UNESCO na Velkém náměstí a taky jedné budově na Rýgorově náměstí, která vypadá opravdu žalostně, má propadlou střechu, musí být za plotem, protože padající omítka ohrožuje chodce. Tito majitelé s radnicí dlouhodobě nekomunikují a tak budou platit tu nejvyšší daň i příští rok.
0: Blanko, děkujeme, díky do Zlínského kraje, no a přesuneme se ještě do kraje Ústeckého. Podobnou cestu zvolili i radnice v Ústí nad Labem a Žatci, ale s menším úspěchem. Potvrdí reportérka Gabriela Hauptfolglová. Taky zdravíme, dobrý den.
2: Hezký den. Tak v Žatci uspěl majitel jednoho z domů se žalobou a město tedy bude muset ty příslušné předpisy upravit. V Ústí nad Labem se nejvyšší koeficient daně z nemovitosti týká třeba ruiny bývalého hotelu Máj na severní terase. Ten je hned vedle bývalého rektorátu, který chce město zrekonstruovat na byty. Majitel Máje s městem ovšem dlouhodobě nekomunikuje. Nic se podle náměstka primátora Michala Móra z SPD nezměnilo ani u domů ve vyloučené lokalitě ve Sklářské ulici v Předlicích. Z těchto míst město v minulosti nechávalo odvést odpad, který obyvatelé vlastně vyhazovali do dvorů. Dá se říct, že tenhle v uvozovkách finanční

Počet padlých ruských vojáků údajně přesáhl 350 tisíc. Vyplývá to z nových údajů registrů dědictví, které analyzovali ruští investigativní novináři. Do těch čísel se podíváme za chvíli s kolegou Ondřejem Soukupem. Poslouchejte dopolední Radiožurnál i v následujících minutách.

0: Celkový počet ruských vojáků padlých ve velké válce na Ukrajině od roku 2022 údajně přesáhl číslo 352 tisíce. Zjistili to investigativní novináři serveru Mediazona, kteří analyzovali údaje z registru dědických řízení. V loňském roce totiž prudce vzrostl počet soudních rozhodnutí o dědictví, což naznačuje, že soudy začaly masově prohlašovat za mrtvé ruské vojáky, kteří byli považováni za nezvěstné. Výpočty ruských novinářů pročítal kolega Ondřej Soukup. Hezké dopoledne, Ondřej.
1: Dobrý den.
0: Jak tedy přesně dospěli k číslu 352 tisíc padlých vojáků?
1: Tak máme jednu část a to je jmenný seznam všech vojáků, kde víme, že skutečně zahynuli, že se to dalo ověřit z otevřených zdrojů a tak dále. A tam je nějakých 250 tisíc jmen momentálně. A nyní se začaly používat, pak se používají takové věci, jako když zjišťujete, kolik peněz třeba regionální rozpočty dali těm rodinám a tak dále. Podle toho odhadnete, kolik lidí ještě zahynulo. No a to poslední bylo právě ta statistika z dědických řízení.
0: Jak se podle těch údajů o dědických řízeních dá přesně zjistit počet padlých?
1: Protože ti lidé, kteří byli jako nezvěstní, kteří prostě patrně padli, jejich tělo se nenašlo, což je bohužel na té válce jako velmi běžné, tak po nějaké době mohou být prohlášeni za mrtvé, ale už se to musí udělat přes rozhodnutí soudu. Tudíž v té statistice je to prostě vidět. Když máte prostě muže ve věku, já nevím, 25 až 45 let a najednou masově tam je prostě obrovské množství rozsudků přímo v loňském roce, tak lze s vysokou mírou pravděpodobnosti říct, že jde o padlé vojáky.
0: Existují nějaké podobné údaje taky o ukrajinských ztrátách?
1: Tak tam máme jednak také samozřejmě nějaký projekt lidí, kteří se snaží z otevřených zdrojů tam nalézat věci, ale máme i třeba databázy ministerstva vnitra, kterou teda někdo zveřejnil neoprávněně. No a z toho vyplývá, že těch ukrajinských padlých za ty 4 roky bude někde okolo 250 až 280 tisíc.
0: Ondřej Soukup ze zahraniční redakce, děkuju.
1: Naslyšenou.

0: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď, pojď, pojď! Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Alpinepro.
2: Radiožurnál 11:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
3: Policie varuje před podvodníky, kteří slibují při výdělek za testování bankovních aplikací. Na inzerát s nabídkou brigády reagovalo už zhruba 400 lidí. Policisté o tom informují na svém webu. Podvodníci se snaží vylákat lidí informace o nově založených účtech a přes ně legalizovat peníze z jiných podvodů. Lidem, kteří s nimi ale navážou spolupráci, hrozí trestní stíhání. Výletní loď Hondius zasaženou hontavirem má dnes na Tenerife opustit dalších 24 lidí. Oznámila to španělská ministryně zdravotnictví. Loď k ostrovu připlula včera ráno. Palubu s pomocí zdravotníků opustilo už 90 lidí. U jednoho evakuovaného se při cestě do Francie potvrdil pozitivní test. Odpoledne se schází tripartita. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů by měli jednat o investicích státu v příštích 3 letech anebo o změnách v důchodech. Vláda ANO, SPD a motoristů slibuje zastropování důchodového věku na 65 letech a předčasné penze pro náročné profese. V Česku dnes bude na většině území pršet. Místy se můžou objevit i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni. Na zítřek pak připadá první den takzvaných ledových mužů a výrazně se ochladí. Na horách může dokonce i sněžit.
4: Sport.
3: Fotbalisté Barcelony porazili v El Clásico Real Madrid 2-0 a získali 29. titul mistra španělské ligy. 3 kola před koncem sezóny má katalánský klub v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů právě před Realem. Barcelona zvítězila v 11. ligovém zápase po sobě. K zisku titulu by jí přitom stačil i bod.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Holubic a zdržení na D11 u Mochova. Na D1 z Ostravy do Brna před sjezdem na Slavkov na 211. kilometru počítejte s kolonou. Nesouvisle pokračuje do omezení k dálnici D2 do Brna. Více popojíždějí kamiony osobními auty 15 minut navíc. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za uzavřeným sjezdem na Úvaly na 15. kilometru řeší nehodu, blokovaný je pravý pruh. Kolona začíná na 10. kilometru, naberete zpoždění přes 20 minut. Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most za nájezdem z dálnice D11 se srazil kamion a osobní auto. Blokují pravý a částečně připojovací pruh, je tam krátká kolona. Na D7 z Chomutova do Prahy dejte pozor za sjezdem na Louny východ. Na 42. kilometru pokračuje šetření a úklid po nehodě. Místo nehody se objíždí přes odpočívku. Kolona se netvoří. A na silnici 35 z Moravské Třebové do Hradce Králové hlásíte kolonu před Litomyšlí.
6: 35. příjezd do Litomyšle od Třebové už je asi kilometrová fronta. Ještě jsme ani nedošli na začátek Litomyšle. Jo?
5: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno, je zataženo, postupně déšť, místy i bouřky, hlavně na východě, můžou je provázet přívalové srážky. Teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: Zjistěte, jestli vás partner nebo partnerka podvádí. Tak právě tímto sloganem lákají online reklamy. My jsme zjišťovali, co se za nimi skrývá. A řekneme víc v Antiviru, který chystáme v následujících minutách. Zůstaňte u nás, tady je pondělní dopolední Radiožurnál. Jak si nechat rozvrátit vztah? Uslyšíte velmi brzy. Dobré dopoledne.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 7 minut po 11:30. Čas pro pravidelný antivirus.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Umělá inteligence jako nástroj na odhalování nevěry. Takové služby nabízí v reklamách na sociálních sítích řada aplikací. Měly by být schopné prověřit internetovou stopu partnera anebo partnerky a třeba zjistit, jestli nemá aktivní profily na online seznamkách. Jak tyto aplikace fungují a co skutečně dokážou, to je téma dnešního antiviru s Janem Cibulkou. Vítám tě, Honzo.
2: Dobrý den.
0: Jak AI zjistí, jestli někoho partner podvádí?
2: Ona ta zmínka o AI, tedy umělé inteligenci, je spíš takový marketingový tahák, který má podobným službám dodat dojem technické pokročilosti. Reálně jde o kombinaci různých vyhledávacích nástrojů. V lepším případě, v horším případě je to úplný podvod. Marketing je přitom hodně důležitou součástí. Jde o nějaké online reklamy, které se snaží v člověku vzbudit obavy o věrnost a důvěryhodnost jeho partnera nebo partnerky. Takové reklamy mají často podobu sponzorovaných příspěvků na sociálních sítích, vypadají tedy jako emocionálně vypjaté zprávy od jiných uživatelů. Ve skutečnosti jde ale o placenou propagaci. Jak před časem upozornil americký server 404 Media, na propagaci se podívali její influenceři, tedy lidé, kteří mají na sociálních sítích hodně sledujících. Ti potom v rámci placené spolupráce předstírají, že nějakou takovou aplikaci použili a díky ní odhalili zhaletného partnera.
0: Jde tedy pouze o reklamu, tyhle aplikace pak reálně nezjistí vůbec nic v praxi?
2: Výsledkem je obvykle nějaký přehled informací, který se o daném člověku dá dohledat online. Tyhle aplikace pocházejí nejčastěji ze Spojených států amerických, kde je, na rozdíl od Evropy, hodně slabá ochrana soukromí. A plno osobních informací je tedy dostupných ke koupi. Proto tyhle aplikace slibují například to, že u partnera prověří trestní rejstřík. Tyhle informace ale v Česku veřejně dostupné nejsou. Do značné míry tak jde o zavádějící reklamu. Navíc jak přednedávném při zkoušení takových aplikací zjistil český novinář ze serveru Page Not Found Jakub Zelenka, tyhle aplikace se z uživatelů snaží vytáhnout co nejvíce peněz, často nefér obchodními praktikami.
0: No ale něco tyhle nástroje uživatelům dodat musí, nebo ne?
2: No, co tyhle vyhledávače využívají, je funkce rozpoznávání obličejů. Požadují, abyste do vyhledávače nahráli fotku partnera a pak hledají podobné tváře mezi profily na nejčastějších online seznamkách. Nutno dodat, že zrovna tahle část je velmi problematická. Seznamky takové stahování fotek uživatelů nedovolují a snaží se mu technicky bránit. A z druhé strany jde opravdu o značný zásah do soukromí. Tak to vyhledávat může úplně kdokoliv, a to bez souhlasu hledané osoby. Je to tedy také nástroj násilných partnerů nebo stalkerů, kteří se snaží najít svou oběť, a to navzdory její snaze se jich zbavit.
0: No a dá se proti takovým aplikacím vůbec nějakým způsobem bránit?
2: No, jelikož využívají informace, které jsou buď online dostupné, nebo dokonce ukradené v rámci kyberútoku na nějakou službu, tak ta obrana je opravdu obtížná. Člověk se může snažit minimalizovat svou elektronickou stopu, ale nějaké informace po sobě pravděpodobně zanechá. S rozmachem nástrojů na rozpoznávání obličejů není od věci zvažovat, kam nahráváte své fotky, kde je vám vidět do tváře, případně takové, ze kterých jde poznat, kde bydlíte a kde se pravidelně pohybujete. Platí to nejen pro seznamky, ale zejména pro sociální sítě. U těch musíte počítat s tím, že cokoliv se na nich objeví, už nikdy z internetu úplně nezmizí. A je úplně jedno, že taková sociální síť vám tvrdí, že vaše soukromí bere vážně. Ze zkušenosti víme, že se tomu nedá úplně věřit. No a pokud vás někdo dlouhodobě sleduje či obtěžuje, a to jak online nebo dokonce ve skutečném světě, tak je na místě kontaktovat policii. Stalking je nebezpečný a je třeba ho řešit co nejdříve.
0: Téma dnešního antiviru pro Jana Cibulku. Honzo, děkuju. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

Tady je dopolední Radiožurnál, za minutu bude 11:45. Média veřejné služby se po celé Evropě potýkají s rostoucím tlakem. Ve své letošní zprávě to konstatuje Evropská vysílací unie. Proč tomu tak je a existuje nějaký ideální model financování veřejnoprávních médií? I o tom ještě bude řeč do 12. hodiny.

0: Média veřejné služby v celé Evropě se podle Evropské vysílací unie potýkají s rostoucím tlakem, hlavně finančním. A platí to i o zemích, které se tradičně spojujeme s velkou nezávislostí médií veřejné služby. V podcastu Bruselské chlebíčky o tom mluví mediální expertka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Alice Němcová-Tejkalová. Téměř nikde se podle ní nedá mluvit o naprosté nezávislosti na politické moci.
1: Já bych hrozně ráda řekla, pojďme udělat nějaký ideální model podle Švédska nebo podle Finska a bude to krásné, když nebudeme mít poplatky, ale my bychom si měli být vědomi a právě EBU nás za to opakovaně v minulosti chválila, že náš systém funguje výborně a je velmi dobře předvídatelný, odpovědnost médií je směrem k veřejnosti, tak jak by měla být a v neposlední řadě ten poslední nárůst a valorizace o inflaci je něčím, co u nás může držet média veřejné služby nezávislá.
2: Zajímá mě, jestli podle vás koncesionářské poplatky nejsou v dnešní době těch streamovacích služeb tak trochu přežitkem, jestli lze od lidí očekávat, že budou i nadále rádi a dobrovolně platit ty poplatky, když třeba veřejná média ani nekonzumují.
1: My víme, že ve chvíli, kdy se ve společnosti děje něco krizového, tak lidé si okamžitě zapínají média veřejné služby. Jsou určitou institucí, která nám vždycky garantuje, že dostaneme informace v určité kvalitě, kterým můžeme důvěřovat. A to, že samozřejmě někteří lidé nekonzumují obsah médií veřejné služby, je pravda. V žádné zemi v Evropě neplatí lidé za média veřejné služby, jenom ti, kteří je konzumují. A velmi často je to určitý solidární druh plnění.
0: Říká mediální expertka Alice Němcová-Tejkalová v rozhovoru s kolegyní Zdeňkou Trachtovou. Celý díl našeho podcastu Bruselské chlebíčky si můžete poslechnout v podcastových aplikacích nebo na Můj rozhlas.

0: turn to dust all that I adore.
1: 5 minut před 12. hodinou, to je čas, kdy zpravidla nejpozději vás zveme k poslechu dnešní polední publicistiky. Je to tak i v případě Vladimíra Kroce, který už je ve studiu, za 15 minut začíná. Jakými tématy, Vladimíre?
2: Dobrý den. Minister Šťastný chce kvůli výtržnictví na derby S plus S vytvořit pracovní skupinu k legislativě o bezpečnosti na stadionech. Alexandra Károlyho, ombudsmana Českého olympijského výboru a bývalého předsedu disciplinární komise fotbalové asociace, se zeptáme, jak se daří trestat Raudis na fotbale. Jak britský premiér Keir Starmer obhajuje svůj mandát po významném propadu Labouristů v místních volbách z minulého týdne, na to se zeptám do Londýna Ivana Kytky, tamního spolupracovníka deníku N. No a nositelka Nobelovy ceny Narges Mohammadiová je v nemocnici v Teheránu poté, co ve vězení skolabovala a ztratila vědomí. Nejen o jejím zdravotním stavu budeme mluvit s česko-íránskou režisérkou Shirin Nafarjehovou.
1: Poslechněte si publicistiku ve 12.10, ještě předtím ve 12 hlavní zprávy Radiožurnálu. Pak Vladimír Kroc. Díky za pozvání.
2: Díky, naschledanou.

0: Česká filharmonie představuje svou 131. sezonu. S šéfdirigentem Semjonem Bičkovem ji zahájí rezidenční umělkyně houslistka Janin Jansen. Taktovky se ujmou Jakub Hruša, Simon Rettl, Vasilij Petrenko, Daniel Harding či rezidenční skladatel Tomas Adés. Chybět nebudou solisté jako Juča Wang, Radek Baborák či Jan Fischer. Česká filharmonie CZ. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
3: Policie vyšetřuje hned několik trestných činů po sobotním fotbalovém derby Slavie se Spartou.
4: Stále vyhodnocují desítky kamerových záznamů, které se nám podařilo do této chvíle získat.
3: Francie má první potvrzený případ hantaviru. Nákaza se projevila u ženy, kterou vláda vrátila z Kanárských ostrovů.
5: Byla na výletní lodi a včera se vrátila do Francie. Její stav se v noci zhoršil. Je pozitivní na hantavirus.
3: Fotbalové Slávii nehrozí odečet bodů za výtržnosti v sobotním derby. Po nehodě je uzavřená silnice 24 nedaleko Třeboně a bude oblačno a zataženo s deštěm, na východě i vydatné bouřky, teploty do 22 stupňů. Je pondělí 11. května. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Policie vyšetřuje několik trestných činů kvůli sobotnímu derby mezi pražskou Slávií a Spartou. Vtrhnutí fanoušků Slávie na hřiště a napadení brankáře vyšetřuje jako výtržnictví. Ztotožnila několik agresorů.
6: Fanoušci Slávie v nastavení za stavu 3-2 vběhli na hřiště a začali házet pyrotechniku zejména do sektoru hostů. Policie řeší i napadení brankáře Sparty Jakuba Surovčíka, kterého jeden z výtržníků polil pivem. Pronášení pyrotechniky podle policie hlídá bezpečnostní agentura. Jednatel společnosti Hofagard Jan Fáček Radiožurnálu řekl, že opatření při zápasu vyhodnocují.
7: Zasvěcení vědí, o čem se budu bavit, nezasvědčené jim to přijde, že to tam chodí, tam každý dělá, co chce. Je to o tom, aby si to vyhodnotila Slávie i spartianská strana.
6: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace kvůli zápasu zahájila řízení. Verdikt by měla oznámit zítra. Slávii hrozí kontumace utkání, uzavření tribun a pokuta. Klub se proti trestu neplánuje odvolávat. Josef Číš, Radiožurnál.
3: Investigativní tým Radiožurnálu zjistil podrobnosti k případu obviněného pražského léčitele Alana Jarkovského. Z policejních dokumentů vyplývá, že měl znásilnit 4 ženy, některé z nich opakovaně. Další 3 klientky měl sexuálně napadnout. Radiožurnál to vyčetl z usnesení o zahájení trestního stíhání. Jarkovského kriminalisté zadrželi loni v listopadu a stíhají ho vazebně.
8: Jarkovského vyhledávali převážně ženy v těžkých životních situacích. Léčitel byl známý tím, že při terapiích klientům podával psychedelické látky. Ve chvíli, kdy byly klientky pod vlivem těchto drog, je měl Jarkovský sexuálně zneužít. Pokračuje mluvčí policie Richard Hrdina.
9: Kriminalisté muže obvinili z trestných činů znásilnění, sexuální útok, útisk a nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a zjedy, za což může v případě odsouzení strávit až 10 let za mřížemi.
8: Jarkovský se svým advokátem na zaslané dotazy odmítli odpovědět. Radiožurnál vypátral i další ženy, které k němu docházely. Některé popsali, že je během terapií přesvědčoval o tom, že byly v dětství zneužité. Policie vyzývá další možné poškozené ženy, aby se obrátily na linku 158. Vít Kubant, Radiožurnál.
3: Světové ceny ropy se po americkém odmítnutí posledního iránského protinávrhu znovu prudce zvýšily. Ropa typu Brent podražila o 4%. Americký prezident Donald Trump označil odpověď Teheránu za naprosto nepřijatelnou. Příměří mezi oběma zeměmi nadále trvá a Washington se snaží přimět Teherán k podpisu dohody o ukončení války a omezení iránského jaderného programu.
10: Iránský protinávrh údajně žádal po Spojených státech zaplacení válečných reparací a ukončení všech ozbrojených akcí. Uvedla to iránská státní televize s tím, že Teherán také požaduje uznání své kontroly Hormuzské úžiny. Podle iránské tiskové agentury Tasnim bylo mezi požadavky také ukončení námořní blokády a zrušení sankcí. Irán ve svých protinávrzích odsouvá téma svého jaderného programu do pozadí. Ve středu má americký prezident Donald Trump navštívit Čínu. Jedním z důvodů je snaha využít vliv Pekingu na iránský režim k ukončení konfliktu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
3: Francie a Spojené státy mají první potvrzené případy hantaviru. Jde o pasažéry z výletní lodě MV Hondius, která o víkendu zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Zatím se z ní evakuovalo přes 90 lidí. Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová v rozhlase upřesnila, že se nákaza potvrdila u jedné francouzky.
11: Byla na výletní lodi a včera se vrátila do Francie. Její stav se v noci zhoršil. Je pozitivní na hantavirus.
12: Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová potvrdila, že testy na hantavirus jsou zatím negativní u 4 dalších Francouzů, kteří byli na výletní lodi a vrátili se domů. Zůstávají na specializovaném oddělení v pařížské nemocnici a podstoupí další prohlídky. Epidemiolog z Pasteurova institutu Arnaud Fontane ve francouzském rozhlase potvrdil, že se nákaza může projevit dýchacími obtížemi a že se úmrtnost hantaviru pohybuje kolem 35-50%. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
13: Víme, co se děje u vás.
3: Jakub Landovský by se měl dnes stát novým vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Zřízení postu oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v reakci na to, že podle odhadu Severoatlantické aliance by Česko letos nemělo splnit závazek vydávat 2% HDP na obranu. Ve Strakově akademie sleduje jednání vlády reportérka Daniela Brichtová.
14: Ministři dnes mají jednat taky o tom, jak zatím Česko tento závazek plnilo v prvním čtvrtletí. Na programu je i zapojení Česka do evropského nástroje bezpečnostní akce pro Evropu, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Česku konkrétně ve výši zhruba 50 miliard korun. Mimo zasedání ministrů se dnes má předseda vlády sejít zvlášť s šéfem rezortu obrany Jaromírem Zunou za SPD. Řešit měli další postup ohledně jmenování nového náčelníka generálního štábu. Podle některých informací měla schůzka být ještě před vládním jednáním. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Odpoledne hrozí ve východní polovině Česka silné bouřky. Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí do zítřejšího rána. Naprší až 50 litrů na metr čtvereční. Místy se může objevit i přívalový déšť, říká meteorolog Pavel Borovička.
15: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána.
3: Zítra se taky výrazně ochladí. Praha nechá obnovit 8 soch ze staroměstského orloje. První 4 dnes sundali technici a převezli je do restaurátorské dílny.
16: Až se dáme ty sochy, tak vlastně uvidíte ten detail, jak se ta barva loupe.
17: Říká jednatelka firmy Elheinz Mariana Nesnídalová, která má sundavání soch na starost.
16: Sochy jsou lipové a vlastně nevydrží tak dlouho ten nátěr na těch sochách.
17: K sundání soch museli technici využít výškovou plošinu, popisuje jeden z nich Pavel Novák.
18: Naší prací tady je vlastně jenom odsvakání sítě, aby jsme přizpůsobili sochy a potom vyhákli je ze zdi z oka, kde jsou kotvené a bezpečně transportovali dolů.
17: První 4 sochy budou restaurátoři opravovat zhruba měsíc a půl, potom je vrátí a sundají a opraví zbylé 4. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
19: Sport. Fotbalové Slávii nehrozí odečet bodů za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou. V případě kontumace nedohraného utkání ve prospěch Sparty se jí pouze nepřičtou body za výhru 3-2. Radiožurnálu to řekl předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner.
20: Pokud se bavíme o tom, že ta kontumace vlastně by byla ztráta těch bodů, protože zápas se nedohrál za stavu 3-2 pro Slávii, to znamená, aby získala body, kontumací by samozřejmě došlo k odebrání bodu.
19: Kromě kontumace utkání hrozí Slávii uzavření stadionu a pokuta 10 milionů korun. Disciplinární řízení je vedeno také se Spartou. O trestech rozhodne ligová disciplinární komise zítra. Hokejový brankář Jakub Dobeš chytil 26 střel Buffalo a Montreal se po výhře 6-2 ujal ve druhém kole playoff NHL vedení 2-1 v sérii. Dostal z Anaheimu předvedl proti Vegas 18 zákroků a po výhře 4-3 je série vyrovnaná 2-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehoda na D1 u Tuřan a zavřená 24 u Třeboně. Na D1 v Brně směrem do Ostravy za sjezdem na Bratislavu se v omezení srazila dodávka a kamion. Na kilometru 196,5 se jede jedním pruhem, zpoždění 15 minut a narůstá. Brzdí se teď na kilometru 194. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov z kilometru 216 počítejte s kolonou, nesouvisle pokračuje do omezení k dálnici D2. Plná je i souběžná silnice před Rohlenkou. A silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně je před Třeboní uzavřená po nehodě. Dá se to objet přes Břilice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno i zataženo, postupně déšť, místy i bouřky, hlavně na východě, můžou je provázet přívalové srážky, teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech dnes naměříme kolem 16. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
22: Jak se daří trestat fotbalové výtržníky a vymáhat od nich pak udělené pokuty? Jak britský premiér Starmer zdůvodnil, že prohrané volby nejsou důvod k jeho odchodu? A v jakém stavu je vězněná nositelka Nobelovy ceny za mír, iránská aktivistka Narges Mohammadiová, kterou převezli po kolapsu do nemocnice? Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů sobě chce kvůli výtržnictví na pražském fotbalovém derby vytvořit pracovní skupinu k legislativě o bezpečnosti na stadionech. Jedná o tom s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem z hnutí ANO. Řízení proti fotbalovému klubu Slavia, jehož fanoušci vtrhli v sobotu před koncem zápasu se Spartou na hřiště a ohrožovali hráče i diváky, už včera zahájila disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Verdikt vynese v úterý. Policie mezitím zjišťuje totožnost těch, kdo se výtržností dopustili. My jsme teď ve spojení s Alexandrem Karlim, který působí jako ombudsman Českého olympijského výboru a má za sebou přes 20 let v čele disciplinární komise dnešní fotbalové asociace. Dobrý den.
23: Dobrý den přeji.
22: Jaký trest čekáte, že Slavia dostane? Její vedení už dopředu oznámilo, že se proti žádnému verdiktu neodvolá.
23: Tak především bych chtěl říct vašim posluchačům i vám popřát hezký den a chtěl bych říct jednu věc, že je to v gesci disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Nerad bych zasahoval svým kolegům nějakými svými soudy dopředu, než zahájí disciplinární řízení, respektive než proběhne disciplinární řízení, co má podle mých informací proběhnout zítra. Samozřejmě to jste už řekli ve vašich zprávách a projevuje se to i v denních vyjádřeních ve všech médiích, co hrozí. Hrozí kontumační výsledek, hrozí pokuta, hrozí uzavření hřiště a podobně. A je možné pochopitelně tyto tresty kombinovat. Já bych ovšem řekl, že podle mě, nebo podle mého názoru, jako by velmi důležitý aspekt, který je v disciplinárním řízení, je především nejenom ta represe, ale předtím i prevence. A tam i v současném období z hlediska působnosti na profesionální fotbalové úrovni velmi chybí, protože prevenci se dá dosáhnout, bych řekl, ne úplného výsledku, ale minimálně minimalizovat problémy, ke kterým došlo v sobotu v derby Slavia Sparta.
22: Jak je klub odpovědný za své fanoušky a jak se podle vašich zkušeností daří trestat konkrétní výtržníky, kteří naruší fotbalový zápas nebo dokonce napadají hráče nebo divák?

0: ve svých podmínkách v pořadatelském řádu, v návštěvním řádu a tak dále a další vnitřní normách zakázat konkrétním osobám, pokud je identifikuje spolehlivě ve spolupráci s policií, zákaz vstupu na stadion, co jsem tady někde zaznamenal, že někdo z těch, co napadl hráče Sparty, tak Slávie takhle uvažuje. Co se týče odpovědnosti klubu, tak je potřeba říct, že především ten klub, který pořádá to utkání, má tu nejvyšší odpovědnost. Odpovědnost má proto, že je buď majitelem stadionu, nebo je tam dlouhodobým pronájmu, že má možnost spolupracovat s bezpečnostními agenturami, že má řád pořadatelské služby, že má pořadatelskou službu, že může komunikovat a musí dokonce komunikovat s policií a podobně. To znamená, že nejvyšší prioritou je právě odpovědnost, ale i pravomoc pořadatelského klubu. V tomto případě je to Slavia.
1: A jak se daří od těch výtržníků vymáhat uložené pokuty?
0: Pokud jde o vymáhání pokut, tak samozřejmě to nemůže ukládat fotbalový klub těm výtržníkům, protože to jsou fyzické osoby, které nemají, bych řekl, oficiální vztah, kromě toho fandovství k příslušnému klubu, ale samozřejmě pokud by tak rozhodl soud, jakože když věc skončí před soudem a uloží finanční pokutu, no tak pochopitelně podle zákonu je možné to velmi úspěšně vymáhat. Protože pokud by někdo nerespektoval rozhodnutí soudu a podobně a tak dále, tak následuje exekuce a další omezení. Takže bych řekl, že to efektivní je, jenom musí k tomu dojít a především musí být identifikovaná dotyčná osoba.
1: Ministr pro sport Boris Šťastný dnes řekl, že ze strany sportovního prostředí zaznívá v posledních hodinách a dnech řada požadavků, třeba pokud jde o využití kamerových záznamů nebo zpřísnění pohybu po stadionech. Je podle vás třeba v tomto směru nějak měnit zákony?
0: Pane redaktore, pracoval jsem v disciplinární komisi 31 let. A podobné návrhy vytvoření všelijakých skupin specifikovaných, které se budou zabývat legislativou a které se budou zabývat incidenty a tak dále, jsem za těch 31 let zažil nespočetněkrát. Všechno, co je potřeba, bylo vymýšleno, ne, že by se už nedalo něco lepšího vymýšlet. Samozřejmě, že se dá. Ale kamerové systémy existují tady celá léta, pořadatelská služba, zákon a podobně. Největší chybou se stala novela zákona, ještě za pana ministra Langera, když byl přijatý zákon o podpoře sportu, ve kterém se říká, že policie nezasahuje preventivně, že policie není přítomná, viditelná při utkáních, ale že bude reagovat až na základě výzvy pořadatele. Hned v sobotu jste viděli, že policie říká, že pořadatel je nevyzval, pořadatel tvrdí, že je vyzval a pak hledejte v tomto vyníka. Prostě ta policie a její přítomnost tam musí být jasná, jednoznačná a musí zasáhnout, bych řekl, dříve, než už je pozdě, než je, já nevím, x fanoušků na travnaté ploše.
1: Dali se odpovědět krátce, jak je to s vymáháním zákazu zakrývání obličeje na stadionu během zápasu?
0: No tak stačí jednak, si myslím, že teď se omlouvám, že je to stanoveno zákonem, že na masových zhromážděních nesmí se zakrývat obličeje. A co se týče fotbalu, já chápu, že pochopitelně nějakou masku si někdo převezme v džínách nebo v oblečení a podobně. No ale je to potřeba vymezit v návštěvním řádu, pořadatelskou službou a podobně. A pokud někdo použije masku, zakryje si obličej, tak ho okamžitě vyvést. Bez ohledu na to, jestli se děje něco negativního nebo ne, už ten samotný fakt je potřeba eliminovat tím, že ten dotyčný nebo ta dotyčná osoba má tu masku, která je v rozporu podle mého názoru, jak se zákonem, tak jako má být s normami toho klubu.
1: Alexander Károly, který působí jako ombudsman Českého olympijského výboru a má za sebou přes 30 let v čele disciplinární komise dnešní fotbalové asociace. Děkuji vám, nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Ukážu těm, kdo o mě pochybují, že se mýlí, prohlásil v dnešním ostře sledovaném projevu po prohře v místních a regionálních volbách britský premiér Keir Starmer. Slíbil taky užší vztahy s Evropskou unií. Vymezil se tak proti opoziční antiunijní straně Reform UK Nigela Farage, která naopak ve čtvrtečních volbách

0: považovaných za neoficiální referendum o Starmerovi, bodovala. Do Londýna teď zdravím spolupracovníka deníku N Ivana Kytku, který projev britského premiéra sledoval. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se tedy Keir Starmer k té volební prohře dnes postavil, kde vidí chyby, jaká řešení nabízí?
1: Tak on přijal osobní odpovědnost za ten velice, velice špatný výsledek z minulého čtvrtka. Slíbil voličům, slíbil laboristům, že bude dále bojovat. Řekl jedno důležité sdělení, že pokud se laboristická strana v parlamentu rozhodne vyhlásit volby nového lídra, tak se jich zúčastní zřejmě s nadějí, že by ustál tu současnou rebelii a že by ho poslanci v parlamentu potvrdili ve funkci lídra a tedy i britského premiéra. Jinak ten projev obsahoval ještě jednu zmínku o tom, že jeho vláda je připravena znárodnit British Steel, což jsou britské ocelárny, které se dostaly do vážných finančních potíží. Obávám se, že to je jeden z argumentů nebo jeden z návrhů, který se příliš nedotkne britských voličů, a obávám se také, že Keir Starmer nijak neoslovil to, co vlastně trápí britskou voličskou veřejnost. On je 70% britských voličů, jeho osobně neschvaluje jeho počínání v pozici britského premiéra a k tomu se vlastně během toho projevu a tiskové konference nevyjádřil.
0: Starmer svou středolevicovou laboristickou stranu dovedl k moci před necelými 2 lety, ale jeho popularita, jak už jste naznačil, té doby prudce klesla. Proč?
1: Ten hlavní důvod spočívá v tom, a i britští komentátoři souhlasí s tím, že je to okolnost, kterou by si neporadil žádný jiný premiér, žádný jiné strany, rostoucí, astronomicky rostoucí životní náklady britských domácností a vlastně stagnující životní úroveň posledních 10, možná i 15 let. A žádná strana momentálně, žádný lídr nemá řešení, jak s tím naložit, jak zlepšit životní podmínky Britů. Vezmete-li to, co mnoho britských domácností trápí, totiž náklady na pohonné hmoty, na to, kolik stojí benzín a nafta, tak je to okolnost, s kterou britský premiér nemůže momentálně nic dělat, a vlastně ve tom svém dnešním projevu na té tiskové konferenci se této otázce, tedy růstu životních nákladů, to, že britské domácnosti nemají dost peněz ve svých peněženkách, zcela vyhnul.
0: Jak tedy Keir Starmer zdůvodňuje, že ani po tom volebním fiasku, kdy jeho strana přišla o více než polovinu mandátu, které obhajovala, odstoupit z funkce premiéra nehodla?
1: On říká, že ten zmatek a špatný ekonomický stav, který změnili laboristé v červenci 2024 od konzervativců, je tak hluboký, že ten rok a půl nebo rok a tři čtvrtě, který měli na tu nápravu, je příliš krátká doba. Okrajově, velice okrajově zmínil také to, že vlastně Británie, pokud jde o ty životní náklady a ekonomickou situaci, tak čelí významným vnějším vlivům, jako je válka na Blízkém východě, jako je válka na Ukrajině, a v podstatě prosil téměř na kolenou britskou veřejnost a své vlastní poslance, aby mu dali více času, aby ten program, s kterým laboristé vyhráli volby, mohl během toho 5letého mandátu nakonec prosadit a přesvědčit veřejnost, že si ho zasloužila, že laboristé dělají dobře, když jsou u moci.
0: Potvrdili tyto volby konec hegemonie dvou velkých politických stran, konzervativní, která taky utrpěla ztráty, a laboristické?
1: Zdá se, že ano, protože v podstatě Reform Party získala zhruba téměř 30% hlasů, a pokud je o ten zbytek, tak tam sice nejvíce mandátů získali laboristé, ale pokud by šlo o poměrné hlasování nebo poměrný systém, tak v podstatě ty další 4 strany, tedy menšinoví liberální demokraté, strana zelených, konzervativci a také Labour Party, si ten zbytek rozdělili poměrně rovnoměrně. Takže kdyby byly ty volby z minulého čtvrtka parlamentními volbami, tak by dnes Britové měli rozdělený parlament, žádná ze stran by neměla absolutní většinu a museli by řešit tedy zvolení poslanci to, jakou ustavit koalici a kdo vlastně s kým by chtěl usednout do vládních křesel, což Británie s tím nemá zkušenosti, a byla by to velice zajímavá situace.
0: Šéf proti imigrační reform UK Farage označil výsledky britských voleb za historickou změnu. Podle něj dokazují, že jeho stranu čeká dlouhá budoucnost. Je to podle vás oprávněný optimismus?
1: Na to se těžko odpovídá, protože pokud vezmete historii těch doplňovacích a místních voleb, tak Britové tradičně posledních 30-40 let využívali toho institutu k tomu, aby vlastně trestali vládu, která je u moci. Druhá okolnost, která nemusí dávat Nigel Faragovi zapravdu, spočívá v tom, že ty místní úřady, do kterých byly teď vlastně radní Reform Party zvoleni, mají v Británii velice, velice malé pravomoce. To znamená, že veřejnost, která čeká od Reform Party nějaké velké změny a změnu životní úrovně nebo zlepšení, bude zklamána na další rok nebo dva, protože na té místní úrovni v podstatě ti radní a ty radnice plní povinné sociální dávky a povinné výdaje, které jsou určeny z centra, podobně jako v České republice. Když jim předepisuje to, že místní úřad musí vykonávat ty a ty služby, tak Reform Party s tím nic neudělá. Bral bych Nigela Farage s rezervou. On v minulosti prostul mnoha velkými prohlášeními, které se pak ukázaly jako mylná.
0: Ivan Kytka, spolupracovník deníku N v Londýně. Děkujeme. Naschledanou.
1: Hezký den.
0: Íránské úřady nechaly převést vězněnou aktivistku a nositelku Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadiovou do nemocnice v Teheránu, jak si přála její rodina. Známá aktivistka ve vězení skolabovala, ztratila vědomí. Úřady jí trest pozastavili po zaplacení kauce, není ale jasné, na jak dlouho. Mohammadiová je dlouholetou kritičkou trestu smrti, který tamní justice často uděluje a odmítá povinné zahalování žen, které nařizují íránské zákony. U telefonu je česko-íránská filmová režisérka Shirin Nafariehová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak na tom Mohammadiová je? Co o jejím zdravotním stavu víme? 5. května citovala agentura Reuters jejího manžela Taghiho, že bojuje o život. Tehdy byla hospitalizována v Zanjánu v severozápadním Iránu.
2: Ano, tak víme, že posledních 10 dní ten její stav je opravdu velmi špatný. Je tam podezření, že prodělala několik infarktů. Včera, jak jste zmiňoval, teda víme od rodiny, že byla převezena do hlavního města, do Tehránu, kde je mnohem lepší zdravotní péče. Tu výši kauce a další podrobnosti o tom jejím propuštění a přesunutí do Tehránu nevíme, ale co se týče jejího stavu, tak on vlastně v průběhu let, ona vlastně jako ve vězení strávila už od roku 1998 až do dnes v různých letech. A ten její stav se pomalu zhoršoval. Ona dokonce i jednou držela hladovku, aby nemusela být převezena do další nemocnice iránské s šátkem. A vlastně potom dosáhla svého, vlastně nad tím režimem tak trochu vyhrála, protože už ten její stav byl tak špatný po té hladovce, že byla převezena bez šátku do té věznice. Takže o jejím stavu se ví hlavně z její rodiny a právníků, kteří jsou v Paříži a bohužel máme informace, že ten stav opravdu není dobrý.
0: Můžeme připomenout, kdo je Narges Mohammadiová, za co dostala Nobelovu cenu míru?
2: Narges Mohammadiová začínala jako reportérka, jako novinářka v protirežimních liberálních novinách. V roce 2003 se připojila k takové organizaci Centru pro ochranu lidských práv, kterou založila Shirin Ebadi, která také získala Nobelovu cenu. Ona se později stala vlastně viceprezidentkou toho centra a bojovala za lidská práva, hlavně práva žen v Iránu, byla proti povinnému zahalování žen a v roce 2021 dokonce natočila tajně dokument, kde vyspovídávala různý bývalý vězně o mučení a o vlastně sexuálním násilí na ženách a celkově násilí ve vězení. V roce 2023 za to dostala také Nobelovu cenu míru. Ona vlastně, její rodina, teda manžel a dvě děti, žijou už několik desítek let v Paříži, nebo takhle přes 10 let v Paříži a vlastně nemá s ní žádný kontakt, což je také jeden z formou mučení, že ten režim vlastně nedovoluje její kontakt.
0: Rodina je přesvědčena, že režim záměrně péči o její zdravotní stav zanedbává. Připouštíte to?
2: Určitě. To je jedna z forem, jak jsem říkala, ona vlastně to pojmenovala jako white torture, tedy bílé nebo dejme tomu sametové mučení, to je vlastně pojem, kde vlastně není na tom člověku fyzicky vidět, nevidíme žádný modřiny, ale to jako psychické týrání a mezi to i patří vlastně zákaz styku s rodinou a tak dále.
0: Manžel Mohammadiové tvrdí, že válka vyvolaná izraelsko-americkými útoky na Irán 28. února situaci vězněné aktivistky jenom zhoršila, jelikož tím dala armádě větší kontrolu. Má podle vás pravdu, že americká intervence v Iránu demokracii nepřináší, naopak situaci zhoršuje?
2: Ano, ano, bohužel je to pravda. Když vlastně probíhala ta válka, tak se dostávaly informace do médií, že vlastně ta situace u vězněných se zhoršuje. V podstatě dodnes máme každý den zprávy, že jsou lidé popravováni, ještě i zrovna dneska byl popravený mladý student, který se aktivně zúčastnil teda těch lednových protestů a byl na něj zatčen, takže bohužel ta situace je pro Iránce v Iránu mnohem horší, než to bylo třeba v prosinci minulého roku.
0: Mohla na tehránský režim zapůsobit výzva norského Nobelova výboru k jejímu propuštění kvůli léčbě?
2: Určitě ona je velmi známá v zahraničí a ten tlak ze zahraničí určitě hraje roli velkou, dříve hrál. Uvidíme, jak to bude teďkon vlastně po té válce, jestli to vůbec bude platit ještě na iránský režim.
0: A jenom jednou větou, hospitalizace v Teheránu může jí zachránit život?
2: Určitě, myslím si, že ano.
0: Říká Shirin Nafarjehová, česko-íránská filmová režisérka, která byla hostem polední publicistiky. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
2: Děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
0: Za chvíli vám nabídneme další aktuální zprávy. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
3: Radiožurnál Půl jedné. Kateřina Causidisová a zprávy.
4: Krajský soud v Praze dnes poslal bývalou matku představenou kláštera v Loděnici na Berounsku na 6 let do vězení. Abatyše Tatiana Hanmur zpronevěřila majetek za 73 milionů korun. Podle soudkyně Ivy Říhové jednala vědomě a opakovaně v rozporu s ústavou pravoslavné církve, které klášter patří. Rozsudek zatím není pravomocný. Rusko navzdory stále platnému příměří útočilo na Ukrajinu. Tamní armáda i úřady informují o dronových úderech a střetech na frontové linii v posledních 24 hodinách. Šéf regionální správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov řekl, že útoky nepřežil jeden člověk. Mrtvého hlásí taky z Chersonské oblasti. V nové budově Pražského národního muzea začíná fotografická výstava Czech Press Photo 2025. Do 31. ročníku soutěže autoři přihlásili před 5000 snímků. Z nich porota vybrala téměř 800 fotografií evropských novinářů, které zachycují klíčové události loňského roku. Soutěž vyhrál Lukáš Kaboň se snímkem Práce horníků v dole ČSM Sever. Sport. Hokejisté Finska mají v konečné nominaci na mistrovství světa se ve Švýcarsku 12 hráčů z NHL. Oproti závěrečné přípravě přibyl do kádru jeden brankář, dva obránci a jeden útočník z prestižní ligy. Ve výběru nechybí ani zadák Mikael Sepala z pražské Sparty. Finové poslední přípravný turnaj vyhráli, když porazili Česko a domácí Švédsko. Švýcarům podlehli po nájezdech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Rousínova a v Brně. Na D1 z Vyškova do Brna je silný provoz kamionů, zastavují se za sjezdem na Rousínov na kilometru 216. Za sjezdem na Slavkov jede levý pruh rychleji. Pozor, plná je i souběžná silnice 430 před Rohlenkou. Na D1 v Brně směrem do Ostravy za sjezdem na D2 v omezení na kilometru 196,5 řeší srážku nákladního auta s dodávkou. Brzdí se na kilometru 194, fronta je na necelých 20 minut. Silnice 24 z Veselí nad Lužnicí na příjezdu do Třeboně byla po nehodě neprůjezdná, už se dá projet alespoň kyvadlově, kolony se netvoří. A v Praze za Nuselským mostem směrem do centra se srazila dvě auta, blokují pravý pruh a fronta je na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno, je zataženo, postupně déšť, místy i bouřky, hlavně na východě. Můžou je provázet přívalové deště. Teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech jen kolem 16 a na východě bude foukat čerstvý vítr, v bouřkách bude zesilovat i jinde. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: No jeho soutěž bude dnes o české nominaci na blížící se mistrovství světa v hokeji. Za Česko nastoupilo v NHL v této sezóně k minimálně jednomu zápasu dohromady 8 brankářů, ale je možné, že na mistrovství světa nebude ani jeden z nich. Golmani Utahu, Vejmelka a Vaněček se omluvili. O víkendu vypadl v play-off s Philadelphia Vladař, ale zatím se čeká na vyjádření klubu. Vy si počkejte pár minut na další soutěžní odpolední reportáž. Mezitím se můžete podívat, o co budeme dnes v soutěži hrát. Radiožurnál.cz, sekce soutěže.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Hokejista Roman Červenka má před sebou 13. mistrovství světa v kariéře. V nominaci je společně i s klubovým spoluhráčem Lukášem Sedlákem. Ani jeden z nich ale nenastoupil na nedávných švédských hrách. Stejně jako nominovaný Matěj Bliml, hrající nižší AHL. V sezóně, kdy měl český hokej v NHL 8 gólmanů, je možné, že na mistrovství světa nebude chytat ani jeden z nich.
1: Brankáři z útahu nepřijedou, omluvili se oba dva. A co se týká Daniela Vladaře, tak jsme s ním v kontaktu, čekáme na výstupní prohlídku, jak to dopadne a uvidíme.
2: Říká generální manažer reprezentace Jiří Šlégr nejprve o golmanech z Utahu. Na šampionátu nebudou Karel Vejmelka ani Vítek Vaněček. Na Daniela Vladaře národní tým ještě počká. V playoff NHL stále chytá Lukáš Dostal za Anaheim a také Jakub Dobeš v dresu Montrealu. Může se tedy stát, že golmanská trojice zůstane stejná jako na švédských hrách. Tady je nominace nejen Radima Rulíka, představil ji ale právě hlavní trenér po příletu ze Švédska.
3: Josef Kořenář, Dominik Pavlát, Petr Kváča. Obránci Michal Kempný, Filip Hronek, Jan Ščotka, Jiří Ticháček, Tomáš Galvás, Tomáš Cibulka, Libor Hájek a Marek Alšer, útočníci. Ondřej Beránek, Roman Červenka, Matyáš Milovský, Jiří Černoch, Dominik Kubalík, Jakub Flek, Lukáš Sedlák, Jaroslav Chmelař, Martin Kaut, Matěj Blímel, Michal Kovařčík, Jan Mandát, Daniel Voženílek a David Tomášek.
2: To jsou hráči, kteří odletí na mistrovství světa. Šlégr také definitivně potvrdil, že turnaj bude bez Davida Pastrňáka z Bostonu. S celkem 12 oslovených hráčů stabilně nastupujících v NHL se 9 omluvilo. Souvisí to samozřejmě i s olympijskou sezónou. V nominaci je třeba Jan Mandát, kterého čeká první mistrovství světa a na švédských hrách dal první gol v národním týmu.
4: Jsem na to hrozně pyšnej, no. Nebudu vám lhát, pro mě osobně je tohle hrozně velká meta. Potom všem skvělý zážitek prostě a něco, o čem jsem sněl vlastně odmala a možná o tomhle se mi snad ani nezdálo, jako to už, když jsem byl na tý pile, tak nevím, no, ale...
2: Možná jste poznali, že se Mandátovi trochu chvěl hlas a slyšeli jste dobře slovní spojení na pile. Jan Mandát totiž dostal před lety dvouletý zákaz startu v evropských soutěžích za pozitivní test na kokain a ano, během toho pracoval právě na pile. První šampionát dospělých čeká na obránce Tomáše Galvase, který má 3 medaile s 20. Další mládežnický reprezentant Petr Sikora je ale mimo, pokračuje trenér Rulík.
3: Když tu vezmu ty centry a on může nastoupit i na křídle, tak se prostě, když to tak řeknu, úplně jako nevyšel do té sestavy, to rozhodlo.
2: Z hráčů se zkušenostmi z NHL se nevešli útočník Klapka a obránce Hovorka. První mistrovství světa dospělých má před sebou třeba obránce Floridy Marek Alšer. Z českých stálic v NHL bude v obraně Filip Hronek. Poprvé naopak útočník Rangers Jaroslav Chmelař. Na mistrovství světa odletí národní tým v úterý a ještě ten den chce jít na led. První zápas čeká reprezentaci ve Friburku, kde odehraje základní skupinu v pátek proti Dánsku. Další týmy budou hrát v Curychu, kde se na konci května bude také bojovat o medaile. František Kuna, Radiožurnál.
0: A teď už je boj na vás, pokud se k nám dovoláte na telefonní číslo 221 552 255. Můžete odpovídat na 3 položené soutěžní otázky. Těšíme se na vás.

0: Tady je odpolední radiožurnál, za 2 minuty bude 12:45 a už je tu místo pro Adama z Čáslavy. Adame, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak dnešní soutěž je pondělní, sportovní a konkrétně hokejová. Mluvíme o české nominaci na blížící se mistrovství světa v hokeji. Adame, reportáž jsme odvysílali, bylo tam spousta jmen. Můžu vás uklidnit, budu se ptát pouze na jedno.
1: Tak to jsem si říkal, bylo jich tam hodně.
0: Já jsem si říkal, vyjmenujte nám v 5 vteřinách všechny nominované hráče. Adame, tak to nebude, ale jedno jméno je tam schované. 3 soutěžní otázky za 3 správné odpovědi. Máme dneska Spindle Walk and Aqua sezónku pro 2 osoby, což je výhodná permanentka pro pěší turisty ve Špindlerově mlýně na letošní letní sezónu, díky které budete moci neomezeně jezdit zdejšími lanovkami na Medvědíně i ve Svatém Petru. Zároveň s ní budete mít případně zajištěné 3 vstupy do zrekonstruovaného akvaparku rezortu Špindl. Sezónka zahrnuje taky jízdu na koloběžkách, trampolínový park pro děti a další aktivity. Za 2 správné odpovědi je to pak dárek od pořadatelů a partnerů akce Stan proti melanomu od sítě drogerii Teta, která je hlavním partnerem té akce. Mediálním partnerem jsme my. Pošleme vám sadu, ve které jsou výrobky opalovací kosmetiky s nejvyšším ochranným faktorem od značky Helios Herb. No a Stan proti melanomu třeba konkrétně dneska 11. května na Dominikánském náměstí v Brně a ve čtvrtek 14. května v obchodním centru Avion v Ostravě vždy od 10 do 18 hodin. To už je zase informace pro ostatní posluchače. Za 1 správnou odpověď cena útěchy od radiožurnálu. Adame, jste připraven?
1: Pojďme na to.
0: Tak tedy, první otázka. V té nominaci na mistrovství světa je i Roman Červenka z Pardubic. A já se ptám, po kolikáté bude na světovém šampionátu startovat a poradím, nebo ulehčím vám to, je to méně nebo více než 10 startů?
1: Je to více, já myslím, že tam zaznělo, že na 13. mistrovství světa.
0: Zaznělo, ano, je to tak. Červenka má 2 zlata z let 2010 a 2024. 13 je správná odpověď. Otázka druhá. Národní tým čeká ještě na 1 posilu z NHL. Je to brankář a skončila mu sezóna v 2. kole playoff v dresu Philadelphia. Jak se jmenuje a nápovědou může být i to, že chytal na olympijských hrách?
1: Měl by to být Daniel Vladař, vypadnul z Philadelphia.
0: Z těch všech jmen jste vybral správně, na mistrovství světa byl zatím 1, v loni v Dánsku a Švédsku. No a do třetice, ptám se vás, v jaké zemi se bude hrát letošní mistrovství světa v hokeji?
1: Je to Švýcarsko a konkrétně, pokud se nepletu, Curych a Freiburg.
0: Říkáte to úplně správně. Adame, kdyby tady byla ještě vyšší než hlavní cena, máte ji. 3 správné odpovědi.
1: Děkuju moc.
0: Každopádně pro vás hlavní cena. Doufám, že si užijete výlet do nejvyšších českých hor. Mějte se moc pěkně a gratuluju vám. Nashledanou.
1: Jo, děkuju moc. Mějte se hezky.
0: I vy.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Propojit po druhé světové válce Evropany hudbou. To se rozhodl v roce 1946 český dirigent Rafael Kubelík spolu s Českou filharmonií. Z exilu se tehdy vrátil klavírista Rudolf Firkušný a vězným hostem byl mladý americký dirigent a skladatel Leonard Bernstein. Právě dnes je to 80 let, co vznikla idea hudebního festivalu Pražské jaro. Díky své 80-leté historii je jedním z nejstarších hudebních festivalů na světě.
1: A nyní, jaký je účel vašeho zájezdu do Anglie?
2: V prvé řadě jsem přijel navázat styky.
3: Prozradil v roce 1945 zakladatel festivalu Rafael Kubelík reportérovi tehdejšího československého rozhlasu.
2: Po svém návratu pojedu do Moskvy a v obou případech se jedná o předběžnou přípravu hudebního festivalu, který chystáme příštího května v Praze k oslavě 50. výročí České filharmonie.
1: Máte na mysli festival mezinárodní?
2: Ano. Představujeme si, že jednotlivé spojenecké národy by přijali naše pozvání a prováděli by své skladby. Květnové festivaly se mají opakovat pravidelně každého roku v rámci Pražského jara a myslím, že je velmi důležité, aby jejich zahájení mělo co největší úspěch.
3: O rok později už Rafael Kubelík stojí za dirigentským pultíkem a s taktovkou v ruce udává tempo, když zrovna hraje G-mollový koncert pro klavír a orchestr skladatele Antonína Dvořáka. Dalším milníkem festivalu je rok 1990, kdy se po listopadové revoluci koná první svobodné pražské jaro. Do Prahy přijíždějí v tu chvíli už celosvětově uznávaní umělci, kteří stáli u jeho zrodu. Slíbili totiž, že se vrátí ve chvíli, kdy bude Československo opět demokratické. U historického okamžiku nechybí ani prezident Václav Havel.
4: Byl jsem na třech koncertech a dneska se chystám na čtvrtý, na který se velice těším, závěrečný koncert, kde bude má oblíbená 9. symfonie Beethovenova s Odou na radost, dirigovaná Leonardem Bernsteinem.
5: Toho jste přijal spolu s ostatními předními účastníky letošního ročníku Pražského jara na Hradě.
4: S Bernsteinem jsem mluvil zvlášť, ten byl samostatně, mě navštívil a moc dobře jsme si rozuměli a pak jsem přijal celé to čestné předsednictvo Pražského jara, včetně Rafaela Kubelíka, Rudolfa Firkušného, pana Suka, dalších a také jsme se hezky popovídali.
3: Zítra zahájí nový ročník Pražského jara Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který letos slaví 100 let. Pražský obecní dům i Riegrovy sady tak už tradičně rozezní Smetanova symfonická báseň Má vlast. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Vláda dnes mimo jiné projednává zavedení mistrovské zkoušky. V Česku přibývá webů s nelegálními hazardními hrami, kradou identitu ověřeným značkám. Fotbalisté Opavy a Artisu Brno se ve druhé lize utkají v přímém souboji o barážová místa. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. A bude oblačno i zataženo s deštěm na východě i silnější bouřky, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Řemeslníci by měli mít nově možnost složit mistrovskou zkoušku. Počítá s tím návrh zákona, který dnes projednává vláda. Mistrovskou kvalifikaci by podle návrhu ministerstva průmyslu mohlo získat až 48 povolání. A to například stavební řemesla, jako je pokrývač, obkladač anebo truhlář, až třeba povčelaře anebo čalouníky. Podle Tomáše Hambergera z ministerstva průmyslu má mistrovská zkouška motivovat řemeslníky zlepšovat se i po dokončení studia.
3: Můžou zase zlepšit své dovednosti, můžou vlastně získat i prestiž v tom povědomí toho řemeslného cechu nebo odvětví a vlastně já v tom vidím i nějaké kombi motivační prvé, které je třeba donutí zůstat u toho řemesla.
1: Ministři zahraničí států Evropské unie by se dnes měli podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové shodnout na uvalení sankcí proti násilným židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Kalasová to řekla při příchodu na jednání v Bruselu. Návrh je na stole už delší dobu. Pro jeho schválení je nutná jednomyslná shoda všech členských států.
4: Dosud se proti sankcím stavělo zejména Maďarsko. Očekává se, že nová maďarská vláda by mohla tento postoj změnit. Kalasová doufá, že dnes ministři dosáhnou politické
5: Česko se podle informací od diplomatů nechystá dohodu o sankcích blokovat. Podle televize Al Jazeera židovští osadníci na okupovaném západním břehu Jordánu podnikli o víkendu další vlnu nájezdů na palestinské vesnice, při kterých zapalovali domy a auta. Několik obyvatel utrpělo zranění. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem. Často kradou identitu známým značkám, jako je Fortuna, ale taky Netflix nebo Alza. Upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj provozovatelé nelegálních hazardních her nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů, dodává za institut Petr Kozák.
6: Teď za posledního čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak k datům hráčů, jednak vlastně vůbec k klientům a jak je odvést z toho legálního prostředí.
7: Sport. V dohrávce 28. kola fotbalové šance Národní ligy přivítá 6. Opava, 3. Artis Brno. Oba týmy dělí v tabulce jenom 3 body a půjde tak o přímý duel o místo zaručující účast v baráži o postup do šance ligy. Před necelými 2 měsíci navíc získal Artis z Opavy trenéra Romana Nádvorníka, což nesli špatně fanoušci slezského klubu. Nádvorník k tomu říká.
8: Přišel jsem tam s úkolem tomu to zachránit a ten úkol svůj jsem splnil. To, že v letošní sezóně jsme hráli o barážový příčky, nebo jsme na nich byli, tak to už bylo trošičku nad plán. Povedlo se to vytáhnout takhle daleko, ale říkám, já jsem ten úkol, s kterým jsem tam přicházel, splnil, takže jsem odcházel s čistým stolem.
7: Utkání mezi Opavou a Artisem ve druhé lize začne v 17 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Brna a ucpaná Litomyšl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy popojíždí kolona. Brzdí se zhruba na 220. kilometru a nesouvislá kolona místy i v levém pruhu se sune až do Brna k omezení u dálnice D2. Osobním autem se zdržíte na trase 15 až 20 minut. Objíždět po staré silnici se to nevyplatí, je tam semafor před Rohlenkou a další kolony. Ucpává se i severní trasa silnice 35 na příjezdu do Litomyšle od Svitav. Kolona aktuálně od konce nové dálnice až k semaforu v Litomyšli. Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína připomínáme kolony před obcí Vrchy. Opravují vozovku, jede se Kyvadlově a zdržíte se kolem 15 minut v obou směrech. Ještě na Plzeňsko silnice 20 z Nepomuku do Plzně je ucpaná u Vlčtejna. Opět práce na silnici, Kyvadlový provoz a kolony v obou směrech. Větší směrem do Plzně až na půl hodiny z obce Seč. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno a zataženo, postupně déšť, místy i bouřky, hlavně na východě můžou je provázet přívalové srážky. Teploty 17 až 22 stupňů, na západě Čech jen kolem 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už posloucháte odpolední radiožurnál a Hanku Skánělovou.
10: Dobré odpoledne vám přeji. Uslyšíte od nás to, co zjistil investigativní tým. Víme totiž, z čeho viní policie pražského léčitele Alana Jarkovského. Z policejních dokumentů vyplývá, že měl znásilnit 4 ženy, které zneužil opakovaně. Obětí podle kriminalistů může být mnohem víc. Tak si o tom poslechněte. Dobré odpoledne.
2: Odpolední radiožurnál
11: a Hanka Schánilová.
12: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

0: Investigativní tým Radiožurnálu zjistil další informace k případu obviněného pražského léčitele Alana Jarkovského. Z policejních dokumentů vyplývá, že měl znásilnit 4 ženy, některé z nich opakovaně. Reportéři Radiožurnálu vypátrali další ženy, které noční terapie podstupovaly. Jedna z nich popsala, že ji přesvědčoval, že byla sexuálně zneužívaná v dětství svým otcem nebo dědečkem. S dalšími informacemi už je ve studiu investigativní reportér Martin Štorkán. Martine, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Můžeš přiblížit, z čeho přesně ho viní policie?
1: Na Alana Jarkovského se často obracely ženy v těžkých životních situacích nebo s nějakým psychickým problémem. Při těch celonočních terapiích často používal psychedelické látky. Podle informací Radiožurnálu je v této chvíli 7 poškozených žen. U 4 z nich to policisté kvalifikovali jako znásilnění, u 2 jako sexuální útok a u 1 jako útisk. Ženy na policii vypověděly, že se nebyly schopné bránit, protože právě byly pod vlivem těch omamných látek, které jim namíchal a oni je dobrovolně vypili.
0: Vy jste mluvili s bývalými klienty Jarkovského. Jak oni popisovali ty terapie?
1: Ta první terapie často proběhla bez problémů, ale ne už ty další. Ženy nám popsaly, že po úvodním ezoterickém ceremoniálu jim namíchal omamný nápoj, nechal je si lehnout na matraci, pustil jim hudbu a zakryl oči. A to byl právě ten moment, kdy lidé začali ztrácet kontrolu nad svým tělem a museli se plně spolehnout na terapeuta. Některým klientkám tvrdil, že byly v dětství zneužívané blízkým příbuzným a právě taková zkušenost může stát za jejich psychickými problémy. A to byl i případ ženy, se kterou jsme měli možnost mluvit.
2: Prostě jednou, takhle v říjnu, tam přijdu, Alan si mě posadil a řekl prostě, hele, já už měl prostě fakt hrozně moc jako klientek, už jsem to viděl strašně moc krát. A tvoje tělo, jako tak, jak se chová, prostě projevuje takový známky, že mi se prostě jako zdá, že jsi byla v dětství zneužívaná.
1: No a i když to například tato žena popřela, tak si měl Jarkovský trvat na svém s tím, že si to jen nepamatuje. Žena poté začala zkoumat, zda to může být pravda. Prohlížela si výrazy na fotografiích z dětství, dělala si dokonce seznamy lidí, kdo ji mohl zneužít a rozhádala se i se svou rodinou. Kriminalisté si myslí, že šlo o nepravdivou informaci, kterou si chtěl léčitel ženy k sobě připoutat. Takovou informaci totiž řekl minimálně 28 klientkám.
0: Jak na to reaguje Jarkovský?
1: Jarkovský je aktuálně stále ve vazbě. Jeho advokát Tomáš Křivná ale sdělil, že možnost vyjádření nevyužijí. Podle našich informací ale už dřív některá tvrzení žen o sexuálních útocích zpochybňoval. Na závěr pak doplním, že pokud má nějaká další žena podobnou zkušenost s Alanem Jarkovským, může se obrátit na linku policie na čísle 158.
0: Martin Štorkán z našeho investigativního týmu, děkujeme.
1: Díky moc.

Reforma péče o ohrožené děti, dětský certifikát nebo kriminalizace za neplacení výživného, to všechno patří mezi návrhy a kroky, které mají posílit ochranu dětí. V Česku totiž podle centra Locika děti stále nemají v systému dostatečné zastání. A tak se k tomu víc vrátíme v odpoledním radiožurnálu.

0: Násilí na dětech v Česku není okrajový problém. 8 dětí podle policie každoročně zemře na následky násilí v rodinách. Dalších 150 si odnese trvalé zdravotní následky. Centrum Locika upozorňuje, že ohrožené děti potřebují větší a systematičtější ochranu. Více o tom, kde jsou v systému největší mezery a co je potřeba změnit, už nám řekne Tereza Hybšerová z domácí redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaké změny se připravují v systému ochrany dětí v Česku?
1: V návrzích se objevuje například reforma péče o ohrožené děti a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Taťána Malá z hnutí ANO dnes mluvila také o rozšíření mezioborových center pomoci. Podle ní by jich bylo potřeba víc, protože oběti násilí potřebují psychologickou, právní i odbornou pomoc dostupnou na jednom místě. A zmínila také zpřísnění postihu za neplacení výživného.
2: Řada rodičů samoživitelů se potýká s tím, že nemohou vymoct výživné na druhém rodiči. V důsledku toho jsou zaměstnáni ve dvou, třech pracích, nezbývá jim dostatek prostoru pro aktivní péči o ty děti, pro ten volný čas, který by s nimi mohli trávit, a to může být také předpokladem dalších problémů.
1: A taky by mohl vzniknout Úřad pro ochranu rodiny a dětí. Ten by měl poskytovat sociálním pracovníkům, kteří s dětmi pracují přímo v terénu, odborné i právní zázemí, aby v případech ohrožených dětí měli při rozhodování k dispozici jasnou oporu a mohli postupovat rychleji a jistěji.
0: Co je v tom současném systému, řekněme, špatně a co by se dalo zlepšit?
1: Podle ředitelky a zakladatelky Centra Locika Petry Vinčové je dlouhodobě roztříštěný. A problém je v tom, že spolu ti jednotliví aktéři, kterých se případný problém týká, nekomunikují. Takže třeba rodiny, školy, OSPODy, psychologové nebo lékaři. Systém je zároveň přetížený, takže často reaguje až ve chvíli, kdy dojde k tragédii.
3: To, co nám dále velmi chybí, je propojení informací trestního a opatrovnického řízení v okamžiku, kdy se řeší případy domácího násilí a násilí na dětech. Jsou to zpravidla dva velmi oddělené systémy a nedochází k propojení informací.
1: Organizace proto volá po větší prevenci, která by měla začínat už u těhotných žen. A ani podle dětského ombudsmana Martina Beneše nebudou stačit dílčí změny. Je podle něj potřeba komplexní reforma, kterou vytvořit může trvat roky.
0: Tereza Hybšerová dnes tedy myslela na bezpečí dětí. Díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Radiožurnál je 14.30. Zprávy má pro vás Kateřina Causidisová. Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazku vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dříve řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Léčitelé Alana Jarkovského viní kriminalisté ze znásilnění 4 žen. Další 3 měl sexuálně napadnout. Radiožurnál podrobnosti k jeho obvinění vyčetl z policejních dokumentů. Před klienty Jarkovský vystupoval jako psychoterapeut a nabízel jim pomoc v obtížných životních situacích. Teď je ve vazbě. Na dotazy se svým advokátem odmítli odpovědět. Kvůli rekonstrukci je ode dneška uzavřená část americké třídy v centru Plzně. Omezení se týká veškeré dopravy, včetně trolejbusů a autobusů. Všechny linky budou 3 měsíce jezdit po objížďkách. Americká třída v Plzni se má zmenšit na městský bulvár s užšími vozovkami a širšími chodníky. Maximální povolená rychlost tam bude 20 km za hodinu. Sport. Tenistka Linda Nosková vypadla na turnaji v Římě v osmifinále. Rumunce Soraně Kirsteové podlehla 2-6 a 4-6. O postup do čtvrtfinále dvouhry dál z Češek zabojuje Nikola Bartuňková proti Ukrajince Svitolinové a Karolína Plíšková se večer utká s Rybakinovou z Kazachstánu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1, taky na bratislavské dálnici u Brna. Na D1 čekejte kolony ve směru z Vyškova do Brna. Kamiony zastavují v pravém pruhu už kousek za sjezdem na Vyškov na kilometru 226. A nesouvislá kolona je pak až do Brna. Osobním autem zastavíte poprvé až kousek za sjezdem na Rousínov na 216. kilometru. Pozor, objížďkou po staré silnici si moc nepomůžete, je tam semafor před Rohlenkou. Taky D2 je ucpaná na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kamiony od 11. kilometru v pravém pruhu až do Brna, kde je jedničce. Silnice 35, příjezd do Litomyšle ze Svitav. Kolona se táhne od nové dálnice až do Litomyšle a je to asi na půl hodiny. Na silnici 19 z Rožmitálu směrem do Plzně zasahují záchranáři u nehody mezi Míšovem a Borovnem. Podle potřeby policisté zastavují provoz a tvoří se kolony. Na Plzeňsku kolony i na silnici 20 z Nepomuku do Plzně. U Vlčtejna je omezení, zdržíte se okolo 20 minut obou směrně. V Praze je ucpaná mimo jiné ulice k Barandovu směrem z centra. U akvaparku údržba v pravém pruhu a kolona je dlouhá. Vyhněte se taky Novovysočanské ulici směr Žižkov na ohradě zúžení a Novovysočanská je plná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude zataženo a na většině území déšť, na Moravě a ve Slezsku silnější bouřky. V noci teploty klesnou na 9 až 4 stupně, na západě Čech naměříme jen kolem 2. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál. A Hanka Schánělová.
4: Hezké odpoledne přeji. Maximální ceny pohonných hmot v úterý proti dnešku klesnou. U benzínu to bude o 39 haléřů na 44 koruny 3 haléře za litr a u nafty o korunu 31 haléřů na 42,84 za litr.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

Výletní loď, na které se rozšířil hantavirus, opustí pod bedlivým dohledem úřadu další pasažéři. Po návratu do domovských zemí je čeká podrobný screening a dlouhá izolace. Jak vypadají přípravy na evakuaci i návrat cestujících, to vám řekneme v odpoledním vysílání Radiožurnálu.

0: Poslouchali jste Michala Prokopa, Framus 5 a Bezvětří teď v odpoledním radiožurnálu. Výletní loď MV Hondius, kde se rozšířil hantavirus, za přísných opatření dnes opustí dalších 24 pasažérů. Část cestujících už se vrátila do svých zemí a tamní úřady už u několika z nich potvrdili nákazu hantavirem. První potvrzený případ hlásí například Francie nebo Spojené státy. Hantavirus se může projevit dýchacími obtížemi a úmrtnost se pohybuje od 35 do 50%. S podrobnějšími informacemi je ve studiu Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Matěj, u kolika lidí se tedy zatím potvrdila nákaza?
1: Zatím u 10. Testy hantavirus prokázaly například u 2 občanů Velké Británie, jednoho Američana a jedné Francouzky. To uvedla zpravodajská stanice Al Jazeera. Na samotné lodi, kde se virus minulý týden začal šířit, umřeli 3 lidé. Světová zdravotnická organizace u 2 z nich potvrdila, že zemřeli na následky nákazy hantavirem. U zbývajícího mrtvého je nákaza podle WHO pravděpodobná.
0: Jak aktuálně vypadá evakuace nakažených pasažérů z lodi, která teď kotví u Kanarských ostrovů?
1: Všichni cestující, kteří se chystají loď opustit, čeká screening a PCR test na hantavirus. Na pevninu je pak přepraví čluny. Speciální armádní autobusy je pak přesunou na letiště, kde na ně čekají repatriační lety.
0: Jak se na návrat nakažených pasažérů připravili jejich domovské státy?
1: Tak například cestující, kteří se vrátili do Francie, už jsou na specializovaném oddělení v pařížské nemocnici. Lékaři si právě tam všimli i zhoršení zdravotního stavu nakažené Francouzky. Kvůli aktuálnímu dění bude zasedat i francouzská vláda. Ta už vydala taky dekret, který nařizuje zpřísnění hygienických opatření. Pasažéři, kteří se vrátili zase do Velké Británie, už jsou na pozorování v nemocnici, kde stráví ještě další 2 dny. A následně čeká izolace, na které by měli strávit 42 dní. Britské úřady se chtějí zaměřit ale i na duševní stav repatriovaných pasažérů. Podle Robina Maye z britské agentury pro zdravotní bezpečnost pro ně bude připravena intenzivní podpora. Vláda jim poskytne například oblečení a další potřeby jako náhradu za ty, které museli nechat na lodi.
0: Do pomoci jednomu pasažérovi se zapojilo i britské letectvo. Co k tomu vedlo?
1: To se týkalo cestujícího žijícího na odlehlém ostrově Tristan da Cunha v Atlantském oceánu, který spravuje Velká Británie. Ten loď opustil už v dubnu, ale teď vykazuje některé symptomy nákazy. Na ostrov, kde není přistávací plocha a lodí se na něj cestuje minimálně 6 dnů, proto z padáky vyskočilo několik vojáků a zdravotníků. Ti tak na ostrově rozšířili tamní dvoučlenný zdravotnický tým a doplnili i zásoby kyslíku, který na ostrově docházel.
0: Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Díky, Matěj.
1: Děkuju, naslyšenou.

Poprvé od porážky v místních volbách, které byly ve Velké Británii minulý týden, vystoupil s projevem britský premiér Keir Starmer. Daří se mu přesvědčit odpůrce, že je dál mužem na svém místě? Zeptáme se na to.

0: Britský premiér Keir Starmer vystoupil před veřejností. Je to poprvé od drtivé porážky ve čtvrtečních volbách do místních samospráv v Anglii. Výzvy k odchodu z funkce odmítl.
1: Vnímám frustrace lidí. Uvědomuji si, že výsledky voleb nejsou dobré a že jsme přišli o mnoho skvělých zástupců napříč Británií. Beru za to plnou odpovědnost. Zároveň mám ale odpovědnost i za to, že přineseme změnu, pro kterou nás lidé zvolili do vlády.
0: Řekl britský premiér Keir Starmer. Jeho vystoupení sledoval i Jaromír Marek z naší zahraniční redakce. Vítám tě, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
0: Jaromíre, jak lídr Labouristů argumentoval, aby přesvědčil veřejnost i své spolustraníky, že má dál zůstat ve funkci?
2: No, on jakoby se v tom vystoupení pokusil vlastně posunout to vyznění neúspěchu labouristické strany z minulého čtvrtka, který je nesporný, a řekl, že v zásadě chápe, že lidé jsou nespokojení proto, že jeho vláda ještě nestihla dokončit změny, které slíbila. A také řekl, že zůstane u moci, aby zabránil tomu, aby se země propadla do politické krize. Zmínil to, že v konzervativní straně, když byla u vlády, tak se ti lídři měnili docela často, což je pravda. No a jako takové cesty nebo kroky k tomu, jak se Británie podle něj má dostat z té tíživé situace, je zblížení s Evropskou unií. To má být nový klíč k prosperitě země. Jako první krok zmínil obnovení programu Erasmus, ale chce, jak řekl, jít ještě dál, aby mladým lidem z obou stran, tedy z Británie i z Unie, nabídl zajímavou perspektivu. Slíbil řadu dalších konkrétních opatření, jako investice do vzdělání a tak také legislativu, která umožní znárodnit ocelárnu British Steel. Ta je ve vlastnictví čínské společnosti a vláda nad ní převzala vloni zprávu, protože hrozilo, že ten vlastně úplně poslední podnik, který je schopen Británii vyrábět surovou ocel, čínský vlastník uzavře a teď ji tedy tu společnost Británie, britská vláda, znárodní, ze státní, lépe řečeno.
0: Daří se Keiru Starmerovi získat odpůrce na svou stranu?
2: No, uvidí se, jakým tempem. Zatím se zdá, že ty emoce trochu chladnou, ale pořád je tam jedna poslanecká výzva, která dává Keiru Starmerovi limit do srpna tohoto roku, aby z funkce odešel a aby byly nové vnitrostranické volby.
0: Jaromír Marek z naší zahraniční redakce, děkuji.
2: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít nejlepší novinářské fotografie uplynulého roku. Výstavu Czech Press Photo můžete navštívit v nové budově Národního muzea. Téměř 700 fotografií, které zachycují události v Čechách i v zahraničí, můžete vidět do 30. listopadu. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Řemeslníci budou moct skládat dobrovolnou mistrovskou zkoušku, schválila to vláda. Evropská unie uvalila sankce na několik ruských osob a subjektů kvůli deportaci dětí z Ukrajiny. Brankáři Dobeš a Dostál vychytali v play-off NHL výhry svých týmů. Kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. A zítra bude oblačno s lokálními přeháňkami a na horách může sněžit, teploty od 7 do 12 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Řemeslníci budou nově moct získat ověření o praxi na nejvyšší úrovni, a to ve 48 oborech. O zavedení mistrovských zkoušek dnes rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška podle kabinetu posílí kvalitu řemesel. Měla by taky motivovat učni, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru a alespoň tříletá praxe, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
4: Zkouška se bude sestávat se tří částí, a to z části praktické a z části teoretické zaměřené na ten daný obor a z části teoretické ve smyslu ekonomiky. Ta zkouška bude pouze pro fyzické osoby, to znamená vždy to bude na jméno na konkrétního člověka.
2: Podobnou zkoušku už teď můžou skládat řemeslníci v 9 zemích Evropské unie. Se zavedením v Česku počítá návrh od roku 2027. Obvodní soud pro Prahu 4 nepřiznal bývalému řediteli České televize Janu Součkovi doplacení odměny za rok 2024. Souček chtěl po televizi více než 1 300 000 korun. O snížení odměny rozhodla Rada České televize v květnu 2025. Podle Součka s ním musela výši projednat, což neudělala. Soud dnes rozhodl, že na doplacení bonusu nemá nárok. Souček si ponechal lhůtu na odvolání, pravděpodobně ho ale podá.
5: Je zřejmé, že Rada České televize nenaplnila podmínky smlouvy, kterou se mnou uzavřela ve chvíli, kdy jsem nastupoval do pozice generálního ředitele, tedy nenaplnila podmínky toho rozhodování o bonusu generálního ředitele.
2: Soud dnes zamítl taky Součkovu žalobu, kterou se domáhal neplatnosti svého odvolání z funkce generálního ředitele ČT. Evropská unie uvalila sankce na 16 osob a 7 subjektů v Rusku za systematické nezákonné deportace ukrajinských dětí. Informovala o tom Rada EU s tím, že Moskva podle odhadů od začátku agrese proti Ukrajině násilně přesunula téměř 20,5 tisíce dětí. Takové činy podle Rady představují závažné porušení mezinárodního práva a základních práv dítěte, a to s cílem vymazat ukrajinskou identitu a oslabit budoucí generace. Až do 6 do večera můžou lidé přijít zdarma a bez objednání na vyšetření mateřských znamének na Dominikánském náměstí v Brně. Pro koho je prohlídka vhodná, to popisuje dermatoložka Monika Arenbergerová.
6: Osoby, které mají více než 20, respektive 50 mateřských znamének, které mají třeba v rodinné anamnéze někoho, kdo už měl kožní nádor, také osoby, které vědí, že se v minulosti častěji spálily, a nebo všechny ty, které mají nějaké znaménko nebo projev s otazníkem. To znamená něco, co se v poslední době změnilo, co se týká barvy anebo velikosti.
7: Sport. Čeští brankáři Jakub Dobeš a Lukáš Dostál vychytali v nočních zápasech výhry svých týmů ve druhém kole play-off NHL. Montreal i Anaheim si tak připsali druhá vítězství v sériích.
8: Víc práce měl ve třetím utkání série s Buffalem brankář Montrealu Jakub Dobeš. Za 26 úspěšných zákroků ho po výhře 6-2 mohutnými ovacemi a skandováním odměnili domácí fanoušci. Montreal se dostal do vedení 2-1 na zápasy. Na 2-2 vyrovnal Anaheim v sérii s Vegas díky výhře 4-3, ke které přispěl Lukáš Dostál 18 zásahy. První gól v letošním play-off dal útočník poraženého týmu Tomáš Hertl. Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Brna a ucpaná Litomyšl Na dálnici D1 silný provoz a kolony čekejte ve směru z Vyškova do Brna. Kamiony brzdí v pravém pruhu už kousek za sjezdem na Vyškov na kilometru 224. Osobním autem poprvé zastavíte až kousek za sjezdem na Rousínov. A pozor, možná objížďka po staré silnici je hodně ucpaná před omezením u Rohlenky. A taky dálnice D2 hlásí kolony na příjezdu do Brna z Bratislavy. Hlavně kamiony v pravém pruhu se sunou od 11. kilometru až do Brna, kde je jedničce. Kolony hlásíte i na severní trase na 35 se směrem z Mohelnice do Hradce Králové. Před Litomyšlí zabere kolona asi půl hodiny po pojíždí už z nové dálnice. V Ostravě se vyhněte Rudné ulici ve Vítkovicích. Před stavbou mostu se tvoří dlouhé kolony. Ve směru do Havířova se zdržíte asi 40 minut. V Praze se ucpává sjezd z jižní spojky na Brněnskou směr D1. Je tam u Rostyl zavřený jeden pruh a kolona už z jižní spojky. Větší fronty hlásíte i na Kbelské v Hloubětíně směr Ústí nad Labem a nebo v Novopatské ulici ve směru na Žižkov. Na Ohradě je zúžení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno s lokálními přeháňkami v polohách nad 800 metrů i přeháňky sněhové, nejvyšší teploty do 12 stupňů, na jižní Moravě kolem 14, na horách většinou naměříme 3 stupně nad nulou. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
10: Dobré odpoledne vám přeji. Jednatel bezpečnostní agentury, která měla na starost sobotní nedohrané ligové derby mezi fotbalisty Slávie a Sparty, říká, že zasvěcení vědí. Jak je to tedy s pyrotechnikou na stadionech a jaké jsou další aktuality kolem událostí v Edenu, my vám to za okamžik v Radiožurnálu řekneme. Teď je 6 minut po 15. hodině. Dobré odpoledne, posílám Anetu Langerovou a svatou Kordulu.
3: Odpolední Radiožurnál
11: a Hanka Schánělová.

0: Pronést pyrotechniku na fotbalový stadion je pro obyčejného návštěvníka nereálný úkol. Přesto se velmi často světlice a dělbuchy v ochozech objeví, stejně jako v sobotu při ligovém derby mezi Slávií a Spartou. To bylo přerušeno několik minut před koncem, protože slávističtí fanoušci vtrhli na trávník. Aktuality kolem jednoho z největších excesů na českých trávnicích má teď Karel Schamberger ze sportovní redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Jak to je s pyrotechnikou na stadionech?
2: Je zakázaná. Zaměřme se přímo na sobotní derby, které se hrálo v Edenu. Návštěvní řád arény říká, že je zakázáno vnášet světlice, dýmovnice i další pyrotechniku na stadion. To, zda u sebe fanoušci nemají tyto předměty, kontroluje bezpečnostní agentura, jak říká mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
3: Návštěvníky fotbalových nebo i hokejových utkání tak kontroluje ústupu bezpečnostní služba, kterou si najímá ten konkrétní klub. My jako policie tuhle aktivitu neděláme.
0: I přesto se ale na stadion dostalo velké množství pyrotechniky. Jak je to možné?
2: Mluvili jsme s Janem Fáčkem, jednatelem společnosti Hofagard, což je bezpečnostní agentura, která derby Slávie se Spartou měla na starost. Fáček k pronesení pyrotechniky na stadion řekl.
4: Zasvěcení vědí, nezasvěcené jim to přijde, že to tam chodí v tomhle množství přestupy, jestli tam každý dělá, co chce.
2: Řekl Fáček bez dalších podrobností a toto dodal k vyhodnocování celé situace.
4: Nějak to bylo jako naplánováno, je tam takový jako velký soukolí, do kterého vidějí asi jako zasvěcený, je potřeba si najít, jestli to soukolí už nemělo nějaký kolečka před výkopem.
2: Jen doplním, že předseda představenstva Jaroslav Tvrdík požádal o rezignaci bezpečnostního ředitele, pokud nerezignuje, tak ho odvolá, řekl v podcastu Odbor přátel Slávie. A zároveň dodal, že Slávia ukončí spolupráci s dosavadní bezpečnostní agenturou, tedy Hofagard, a najme si novou.
0: Ono to ale zdaleka není poprvé, co se objevila pyrotechnika na stadionech.
2: Sama Slávia se na stadionu pyrotechnikou a ohňostroji prezentuje například v rámci předzápasové show, tu následně ukazuje hojně na sociálních sítích. Tam sdílí taky videa, kde samotní fanoušci mají například při choreografii zapálené světlice. Často jde o organizovanou činnost, která nikoho neohrožuje, což ale o sobotním derby nemůžeme říct. Bývalý jí fotbalový funkcionář a mimo jiné někdejší generální ředitel Slávie Jaromír Šetrle na radiožurnálu Sport řekl, že podle něj fanoušci pyrotechniku na stadion nepašují, ale mají schovanou uvnitř.
5: Nechci nikoho přímo obviňovat, ale jsem přesvědčený, že to tak je. Je to dělaný třeba v dobrý víře těch klubů, dělají se různý chorea, nejenom, že to tolerují, ale řeknu to na rovinu, nebudou mě mít rádi, oni to i podporují, nejenom jako morálně, ale i finančně. To je špatně prostě. Je to nekontrolovatelný, neříditelný a prostě s tou pyrotechnikou jednoznačně by se mělo na stadionech skončit.
2: Ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík radiožurnálu Sport zdůraznil, že klub pyrotechniku fanouškům rozhodně tiše netoleruje. Prostor pro vyjádření jsme poskytli i představitelům Slávie, zatím ale neúspěšně. A závěrem dodám, že disciplinární komise Ligové fotbalové asociace rozhodne o trestech zítra jak pro Slávii, tak Spartu. Jejíž fanoušci také pronesli a zapálili pyrotechniku. Doplním ještě aktuální informaci. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání vlády oznámil, že v reakci na výtržnost v derby vznikne při vládě vlády pro sport skupina, která by mohla řešit rozpoznávání obličejů či pravomoci pořadatelů na stadionech.
0: O rozvodcích ligového derby teď mluvil Karel Schamberger. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

A my budeme za chvíli v Radiožurnálu mluvit o tom, proč už k dobré pozici v IT oborech nemusí v některých firmách stačit jen vysokoškolský diplom. Firmy se dnes totiž dívají často i na to, jakou má uchazeč o práci praxi, nebo jak se dokáže učit nové věci. Více vám k tomu řekneme za pár minut, teď už si poslechněte americkou skupinu R.E.M. a píseň Find the River.

0: Vysokoškolský diplom k získání dobrého místa už v IT oborech nemusí stačit. Firmy dnes stále víc zajímá, jaké přesné dovednosti má uchazeč, nebo jestli už při škole třeba pracuje na nějakých vlastních projektech. Vyplývá to z dat Coursera Job Skills Report 2026. Ten vloni zkoumal data skoro 6 milionů uživatelů a 7 tisíc firem a institucí z celého světa. Informace o tom už má Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Platí tohle taky u nás v českých firmách? Že uchazeči musí prokázat i praxi a další dovednosti, než jenom zamávat diplomem?
1: No tak jestli to platí plošně, u všech firm to určitě říct nemůžeme, tak to nebude. Ale třeba Denisa Janatová, což je ředitelka personální agentury Smitio, která se zabývá právě IT sektorem ve firmách, tak ta s tím reportem souhlasí. Podle ní je dobré mít další schopnosti a projekty, které může absolvent při žádosti o práci ukázat a zvýšit tak šanci na přijetí do práce.
2: Zvýší je tak, že během té školy už třeba chodí na stáže nebo pracuje doma na svých vlastních projektech, které může například ukázat potom na GitHubu, kde je uloží. Může třeba rozšiřovat, a to je teďka třeba moderní AI technologie nebo machine learning. To jsou

0: pojmy, které teďka zaznívají v rámci pracovního trhu a jsou velmi jako žádané.
1: Jak už bylo zmíněno, velkou roli v IT oborech samozřejmě hraje dnes umělá inteligence. A podle Janatové se kvůli AI mění styl práce, a to hlavně na pozicích, jako jsou testři, datoví analytici nebo různé support pozice. Ale zároveň vznikají nové pozice, jako AI inženýři, cloudoví inženýři nebo různé cyber security pozice. Dál platí, že IT odborníci chybí hlavně ve veřejném sektoru, což je dané stále velkým rozdílem ve mzdách. Podle Janatové jsou platy v IT v soukromé sféře asi o 30% vyšší.
2: Jak se na ty závěry zmíněného reportu dívají zástupci vysokých škol?
1: Tak na to jsem se ptala Vítězslava Berana, což je proděkan pro vnější vztahy z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. No a ten s těmi závěry souhlasí jen částečně. Podle něj je pořád základem pro úspěch v IT oborech vysokoškolské vzdělání. A studenti u nich už během studia spolupracují s firmami.
3: Máme bakalářské diplomky přímo z průmyslu. Studenti mají zkušenosti ze stáží letních a podobně. My dlouhodobě cílíme na to, aby jsme naše studenty naučili teoretické základy těch informačních technologií, aby právě byli dlouhodobě připraveni na nové technologie, nové postupy, protože přece jenom ten vnitřek je pořád stejný zatím. Takže když mu porozumí, tak potom umí rychle adaptovat svoje zkušenosti, rychle přijímat nové technologie, nové trendy.
1: Beran dodal, že určitě je důležité i průběžné vzdělávání nebo kurzy, ale rozhodně to podle něj nemůže nahradit vysokoškolské studium.
2: Tereza Chlubná dnes tedy mluvila o tom, co dnes musí všechno umět IT specialista, pokud chce práci. Díky.
1: Naslyšenou. Já taky. Hezký den.

0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
2: Poprvé v historii se má konat sjezd sudetu německého krajanského sdružení na území Česka. Je na to 81 let od konce druhé světové války správná doba? Co si koalice slibuje od jednání sněmovny na toto téma? Může konání sjezdu a debaty o něm ovlivnit česko-německé vztahy? A jsou na místě obavy ze zpochybnění Benešových dekretů?
1: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
0: Dnes po hlavních zprávách 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Liga proti rakovině opět promění Českou republiku v zahradu žlutých kvítků. Peníze ze sbírky slouží na podporu onkologických pacientů, prevence a výzkumu nádorových onemocnění. Pořiďte si 13. května žlutou kytičku, která pomáhá. Pokud nepotkáte dobrovolníky ve žlutých tričkách, můžete kytičky získat i v některých obchodech a provozovnách. Seznam najdete na webu sbírky cdpr.cz. Liga proti rakovině i mediální partner Radiožurnál vám děkují za podporu.
1: Radiožurnál je 3:30. Zprávy a Kateřina Causidisová. Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovou Slávií, a to kvůli výtržnostem fanoušků klubu během sobotního derby s pražskou Spartou. Resort oznámil, že bude zkoumat zajištění bezpečnosti i fungování pořadatelů. Příznivci Slávie několik minut před plánovaným koncem zápasu vtrhli na hřiště, napadli gólmana Sparty Jakuba Surovčíka a naházeli pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Policie případ vyšetřuje jako výtržnictví. Slávie čelí i disciplinárnímu řízení ligové asociace. Policie varuje před podvodníky, kteří slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Na inzerát s nabídkou brigády reagovalo už zhruba 400 lidí. Policisté o tom informují na svém webu. Podvodníci se snaží vylákat z lidí informace o nově založených účtech a přes ně legalizovat peníze z jiných podvodů. Odpoledne se schází tripartita. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů by měli jednat o investicích státu příštích 3 letech, anebo taky o změnách v důchodech. Vláda ANO, SPD a motoristů slibuje zastropování důchodového věku na 65 letech a předčasné penze pro náročné profese. V Česku bude na většině území pršet. Místy se můžou objevit i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni. Na zítřek pak připadá první den takzvaných ledových mužů a výrazně se ochladí. Na horách může dokonce sněžit. Sport. Házenkář Matěj Klíma je po necelých 2 letech znovu v nominaci národního týmu. Levá spojka, která hraje elitní německou Bundesligu za Lipsko, po vyléčení vážného zranění kolene odehraje dvojutkání v baráži o postup na mistrovství světa, a to proti favoritům z Francie. Úvodní zápas v Brně je na programu ve středu večer. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na dálnici v Uherském Hradišti a nehoda na 38. v Doxech. Na dálnici D55 ve směru z Otrokovic do Bzence dejte pozor za nájezdem z Uherského Hradiště. Na kilometru 52 hlásíte kus plastu na vozovce.
4: V levém pruhu nějaký velký plast, jak kdyby z kamionu něco, jak takový ten lem předního kola nebo něco takového.
3: Pozor na to, vybočuje se. Na D1 připomínáme kolony z Vyškova směrem do Brna. Kamiony od 224. kilometru a je to až do omezení u D2 v Brně. Osobním autem zastavíte poprvé na 213. kilometru. Pozor, ucpaná je tam i možná objížďka po staré silnici. Před Rohlenkou je semafor. Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy čekejte komplikace v Doxech. Za odbočkou na staré splavy vážná nehoda. Hasiči tam vyprošťují zraněné z osobního auta, skončilo mimo vozovku a podle potřeby zastavují provoz. Čekejte kolony v obou směrech. V Praze se ucpává mimo jiné sjezd z jižní spojky na Brněnskou. Směr D1 je tam urostil zúžení a kolona se natáhla až na jižní spojku. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude zataženo, na většině území déšť, na Moravě a ve Slezsku bouřky, teploty v noci 9 až 4 stupně, na západě Čech naměříme kolem 2. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Scháňalová.
5: Hezké odpoledne. Stan proti melanomu dorazil do Brna, konkrétně na Dominikánské náměstí. A také o tom uslyšíte v následující půl hodině.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

to byly Sting a Craig David v odpoledním vysílání Radiožurnálu. Teď je mimochodem 15 hodin a 38 minut. Bývalý polský ministr spravedlnosti uprchl z maďarského exilu do Spojených států. V Polsku totiž čelí vyšetřování. Kvůli čemu a proč se z Maďarska přesunul do Ameriky? Zeptáme se na to za chvíli naší zpravodajky.

0: Polský exministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro, který kvůli vyšetřování loni dostal azyl od tehdejšího maďarského premiéra Orbána, už není v Maďarsku. Uprchl do Spojených států. A to v ten samý víkend, kdy se novým maďarským předsedou vlády stal Peter Maďar. Ten v kampani sliboval, že pokud parlamentní volby vyhraje, vydá Ziobra do Polska ke stíhání. Detaily už probereme s naší polskou zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou. Přeji hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Potvrdil už někdo, že Zbigniew Ziobro, ministr spravedlnosti a generální prokurátor z doby minulé vlády práva a spravedlnosti, opravdu odletěl do Spojených států?
1: Ano, on to potvrdil sám Zbigniew Ziobro, a to ve vysílání pro opoziční televize blízké straně Právo a spravedlnost, tedy TV Republika, a sice kolem 8 hodiny večer včera. Ziobrovi spolupracovníci z Práva a spravedlnosti ale celý včerejšek, kdy se spekulovalo, zda už Ziobro opustil Maďarsko a zda vůbec, tak oni tvrdili, že neví, kde se Ziobro nachází, a pokud jim novináři říkali, jestli by mu mohli zavolat, tak to vlastně odmítali. Včera například se k tomu takto vyjádřil Zbigniew Bogucki z prezidentské kanceláře a také člen PiSu.
2: Já nevím, paní redaktore, kde přebývá pan minister.
3: Nemá pan pojenča, kde přebývá paňský kolega?
1: Opakovali a stále opakují ti poslanci strany Právo a spravedlnost, že podle nich Zbigniew Ziobro čelí v Polsku vyšetřování o politickém charakteru a že nemá zaručený spravedlivý soudní proces. To ale odmítají členové vládní koalice, podle kterých se Ziobro jen vyhýbá spravedlnosti, jak třeba řekla i v televizi Polsat News mluvčí občanské koalice Dorota Loboda.
4: Může přijíhat do Polski, bronit się, stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Z jakiejś przyczyny wybrał ucieczkę.
1: Ta například řekla, že si z nějakého důvodu si vybrala raději útěk, než aby stanul před soudem, a nazvala ho tchůřem, což je polský srab.
0: A co předcházelo jeho cestě do Spojených států?
1: Tak Ziobro čelí v Polsku vyšetřování, že se v době, kdy byl ministrem spravedlnosti, podílel na vyvádění peněz z rezortního fondu na pomoc obětem trestných činů a na prevenci kriminality. Ty peníze získávaly vládní straně, tedy Právu a spravedlnosti, blízké mediální a náboženské organizace. Ziobro proto na konci loňského roku odešel do Maďarska, kde dostal od Viktora Orbána politický azyl a mezinárodní ochranu, stejně tak jako jeho kolega z rezortu Marcin Romanovský. Jenže Viktor Orbán letos prohrál volby s Peterem Maďarem, který, jak už si vlastně říkala na začátku, tak v době volební kampaně prohlašoval, že pokud parlamentní volby vyhraje, tak Ziobra i Romanovského vydá do Polska ke stíhání. No a v sobotu, tedy v ten samý den, kdy Ziobro doletěl do Spojených států, tak se Maďar stal maďarským premiérem. Zatím ale je záhadou, jak se do Ameriky dostal, protože úřady Ziobrovi zneplatnili cestovní pas.
0: Kateřina Havlíková, polská zpravodajka. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.

0: Lékaři dnes na brněnském Dominikánském náměstí vyšetřují zdarma a bez objednání mateřská znamenka. Zájem je opravdu veliký, lidé od rána čekají ve frontě a reportáž vám za chvíli nabídneme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: tak všechno mám.
1: V Brně na Dominikánském náměstí je až do 18 hodin stan proti melanomu. Můžete si tam nechat zkontrolovat zdarma a bez objednání mateřská znamenka. Melanom představuje zhruba 10% všech zhoubných kožních nádorů. Jenom za první 3 hodiny dnes lékaři odhalili 14 podezřelých a rizikových kožních útvarů.
2: Paní mě upozornila, že na pravém lýtku je pyha, která se změnila. S tím souhlasím, je tady vlastně takové větší znamenko. Řekla bych, že jeho rozměr je větší než 0,5 cm, ano, 7 mm.
3: Lékařka Monika Arenbergerová právě v jedné z 8 ordinací stanu proti melanomu v Brně vyšetřuje pacientku Janu pomocí dermatoskopu.
2: Je nepravidelně ohraničené, to je pravda, ale jinak má pěknou, světlehnědou homogenní barvu a vlastně i ta struktura, kterou vidím tím dermatoskopem, je pravidelná. Takže já říkám, vyřezávat se nemusí.
3: U paní Jany dopadlo vyšetření v pořádku, pravidelně na ně ale nechodí.
4: Vzhledem tomu, že v Ivančicích není kožní a v Krumlově neberou, takže bych musela jezdit do Brna, ano. Ale já takhle nemám potřebu, protože nemám problémy.
3: Lidé na kontrolu stojí ve frontě, která obtočila celé Dominikánské náměstí. Například paní Lucie přišla s partnerem a maminkou. Na kontrolu čekali téměř 2 hodiny.
5: Jsem se sem nedostala minulý rok, a takže letos jsme si na to vyhradili čas. Přišla jsem jenom na prevenci, protože jsem zjistila, že jsem si nikdy za celý život nekontrolovala znamenka a mám jich hodně.
3: Čekací doby ve standardních ordinacích se lidem zdají dlouhé, dodává lékařka Monika Arenbergerová.
2: Třeba někde 3 až 6 měsíců. Dalším důvodem může třeba být i finanční motivace, protože klasické preventivní prohlídky si pacient musí hradit sám, anebo si je musí vlastně vyčerpat z toho fondu prevence. Z nějakého důvodu Češi mají tyhle ty stany proti melanomu rádi a my toho rádi využijeme.
3: Při včasném záchytu mají pacienti až 100% šanci na vyléčení. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: V pátek odstartuje ve Švýcarsku mistrovství světa v ledním hokeji. Který tým má podle hokejového experta Radiožurnálu Sport Martina Procházky největší šanci na medaili? Jsou Češi mezi favority? A jak vzpomíná na svůj zlatý šampionát ve Vídni před 30 lety?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: hádaj.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Pusťte si sobotní filmové premiéry.
3: Ukážku nepustíme.
2: Mstitel, který nemá o kolečko míň, ale hned o čtyři víc. Ve své rázné komedii Invalida. A hned poté Legenda zločinu proti muži zákona. Johnny Depp a Christian Bale v americkém filmu Veřejní nepřátelé.
3: Chci všecko.
2: Dva filmy, dvě odlišné cesty ke spravedlnosti. V sobotu večer na ČT2.
4: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy České republiky a Hlavní město Praha.
5: Radiožurnál je 16 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
6: Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovou Slavií. Mezinárodní federace novinářů odeslala dopis české vládě, odsuzuje navrhované změny financování veřejnoprávních médií v Česku. Ve druhé fotbalové lize se Opava a Artis Brno utkají v přímém souboji o barážová místa. Silnice u Dox je po nehodě neprůjezdná a zítra bude oblačno s lokálními přeháňkami, na horách může sněžit a teploty 7 až 12 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovým klubem Slavia Praha. Radiožurnálu to řekl mluvčí rezortu Adam Rezler. Důvodem jsou výtržnosti fanoušků Slavie během sobotního ligového zápasu s pražskou Spartou. Někteří z nich vtrhli na hřiště, kde napadli hráče Sparty a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících diváků. Ministerstvo bude podle Rezlera kontrolovat, jestli domácí tým neporušil povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu.
8: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření, včetně součinnosti s policií České republiky. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně ve všech případech závažných incidentů na sportovních akcích.
6: Případem se zabývá i policie a Ligová fotbalová asociace. Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, jak řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Mezinárodní federace novinářů poslala premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO dopis, ve kterém kritizuje návrh na změnu financování veřejnoprávních médií v Česku. Radiožurnál o tom informoval syndikát novinářů. V dopise se píše, že návrh nezaručuje České televizi a Českému rozhlasu předvídatelné a taky udržitelné financování a výrazně zvyšuje politickou kontrolu nad nimi. Mezinárodní novinářská federace zároveň upozorňuje na to, že navrhované změny obsahují legislativní nedostatky a jsou v rozporu s evropskými pravidly. Navrhované akcelerační zóny pro výstavbu větrných elektráren na svém území nechce vedení kraje Vysočina. Dnes se proti nim vyslovili radní. Stát v regionu navrhuje celkem 14 takových oblastí vhodných pro budování větrníků. Nesouhlasné připomínky teď rada kraje Vysočina odešle Ministerstvu pro místní rozvoj. Kraj se podle hejtmana z hnutí ANO Martina Kukly obává, že by investoři mohli obejít případná nesouhlasná vyjádření obcí a dalších subjektů.
9: Akcelerační oblast znamená to, že tam je zrychlená výstavba bez možnosti toho, aby se k tomu vyjádřili občané, aby se k tomu vyjádřilo to území. A proto jsme odmítli všech 14 oblastí, znamená zrychlený režim výstavby bez možnosti vyjádřit se. A to my rozhodně na území kraje Vysočina nechceme.
10: Sport. Fotbalisti Opavy a Artisu Brno se můžou přiblížit účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. V dohrávce 28. kola šance Národní ligy nastoupí oba celky na trávníku Slezanů. Oba týmy dělí jen tříbodový rozdíl a půjde tak o přímý duel o místo v baráži. Před necelými dvěma měsíci navíc získal Artis z Opavy trenéra Romana Nádvorníka, což nesli špatně fanoušci slezského klubu. Nádvorník k tomu říká.
0: Přišel jsem tam s úkolem tomu to zachránit a ten úkol svůj jsem splnil. A to, že v letošní sezóně jsme hráli o barážové příčky nebo jsme na nich byli, tak to už bylo trošičku nad plán. Povedlo se to vytáhnout takhle daleko, ale říkám, já jsem ten úkol, s kterým jsem tam přicházel, splnil, takže jsem odcházel s čistým stolem.
10: Utkání mezi Opavou a Artisem Brno ve druhé lize začne za necelou hodinu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 u Brna a zavřená silnice u Dox. Na dálnici D1 dnes velmi silný provoz. Ve směru z Vyškova do Brna jede hodně kamionů směr západ. Nákladní auta zastavují poprvé už u sjezdu na Vyškov na kilometru 226 a nesouvislá kolona se sune až do Brna k omezení. Celé to projel náš zpravodaj, jede kamionem.
12: Dneska to je opravdu osolený. Před Brnem, do Ostravy a výjezd hodina na čtvrtě.
11: Pro osobní auta to zdržení u Brna kratší asi na půl hodiny směr Praha. Kolony kamionů i na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, aktuálně od 11. kilometru. Pokud byste jeli raději severní trasou po 35, tak čekejte kolony na příjezdu do Litomyšle směrem ze Svitav, a to asi na půl hodiny. Silnice 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy je u Dox neprůjezdná. Vážná nehoda osobního auta u Starých Splavů. Objíždějte v obou směrech přes Dubou. V Praze se ucpává mimo jiné jižní spojka ve směru z Barandovského mostu na Brno. Na výjezdu ze spojky na Brněnskou na D1 je zúžení a zdržíte se asi 15 minut. Místy dopravu zpomalují bouřky, třeba na Hodonínsku. Po silnici 54 u Vracova jede náš zpravodaj.
13: Silná průtrž mračen, na silnici 20 cm vody a bahna.
11: Tak jeďte opatrně, další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude oblačno s lokálními přehánkami, v polohách nad 800 metrů čekejte i přehánky sněhové a teploměry zítra ukážou 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 14 a na horách se ta maxima zastaví kolem 3 stupňů. To byly zprávy. Teď už začíná odpolední radiožurnál, bude s vámi Štěpán Pokorný.
14: Dobré odpoledne vám přejeme, radiožurnál posloucháte v 16 hodin 6 minut. Obrana jako jedno z hlavních témat dnešního zasedání vlády. Jak zatím plní Česko své závazky vůči Severoatlantické alianci a pomůže nový vládní zmocněnec? Tak my to probereme za chvilku v úvodu této vysílací hodiny odpoledního radiožurnálu. Po zpěvačce zas pěkný den a hezký poslech.
7: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Vláda dnes vybrala nového zmocněnce pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Stal se jím bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský. Mezi jeho hlavní úkoly bude patřit vyjednávání s aliancí o uznatelnosti výdajů. Jednání kabinetu sledovala i reportérka Radiožurnálu Daniela Brichtová. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Jak vládní zástupci vysvětlují potřebu zmocněnce? Nestačí pouze ministr obrany?
1: Jakub Landovský má podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO řešit obranné výdaje napříč všemi rezorty. Uznatelnost výdajů má pak dojednávat i přímo v Severoatlantické alianci. Podle predikce na to totiž Česko letos nesplní povinnost vydávat 2% HDP na obranu. Podle Babiše je Landovský člověkem, který problematice rozumí.
2: Není to žádná trafika, nebude ani tady sedět, nedostane ani korunu, bude pracovat na ministerstvu obrany a samozřejmě jsme se dneska ráno setkali s ministrem obrany a řekli jsme si, jakým způsobem budeme postupovat.
1: Například podle opozičního poslance Lukáše Vlčka z hnutí STAN je pozice zbytečná.
3: Babišová vláda našla zalíbení nejen v obsazování míst politických náměstků ministrů, které v minulosti sama kritizovala, ale navíc zřizuje další pracovní místa pro nové vládní zmocněnce, kteří mají dělat práci za zřejmě nesvéprávné ministry.
1: Vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO dnes taky vyloučil, že by se kvůli obranným výdajům měl ještě v letošním roce prohloubit schodek státního rozpočtu.
0: Dnes se měl taky sejít premiér s ministrem obrany kvůli novému náčelníku generálního štábu. Víme už, kdo by se jím měl stát.
1: Ano, o schůzce mluvil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD už v pátek. Nakonec ale podle premiéra Babiše řešil jen právě vládního zmocněnce Landovského. K otázce nového náčelníka generálního štábu by se měli vrátit během tohoto týdne. Do pátku by tak mohl být vybrán konkrétní kandidát, který by nahradil Karla Řehku.
0: Ministři ale měli i jinou agendu, než tu obranou schválili například zavedení takzvané mistrovské zkoušky pro řemeslníky.
1: Ano, zkouška bude dobrovolná a umožní řemeslníkům oficiální ověření o vykonávání praxe na nejvyšší úrovni. Bude mít tři části, a to prokázání praktických dovedností, teoretické znalosti v daném oboru a teoretické znalosti v ekonomice. Její znovuzavedení plánovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu už za minulé vlády.
0: Reportérka Radiožurnálu Daniela Brichtová, díky a pěkný den.
1: Hezké odpoledne.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Policie varuje před internetovým podvodem, který z vás může udělat i pachatele trestného činu. Vše začíná inzerátem na pracovních webech, který slibuje přivýdělek a týká se testování bankovních aplikací. My to samozřejmě pro vás probereme za chvilku po Xindlu X na Radiožurnálu.

0: zpět. Přivýdělek, za který hrozí i trestní stíhání. Pražská policie varuje před novým trikem internetových podvodníků. Ti začali na pracovních webech nabízet inzeráty, ve kterých slibují přivýdělek v řádu tisíců korun za testování bankovních aplikací. Ve skutečnosti se ale snaží zlegalizovat příjmy z trestné činnosti. Detaily má teď ve studiu Radiožurnálu David Šalek z domácí redakce. Vítej, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak přesně takový podvod vypadá?
1: Pokud lidé na inzerát odpoví, kontaktuje je jeho zadavatel. Následně spolu se píšou dohodu o provedení práce a zájemci o brigádu dostanou pokyny. Ty spočívají v tom, že si brigádník založí u konkrétní banky účet v její oficiální aplikaci a následně má napsat recenzi, jak se mu s tou aplikací pracovalo a jestli všechno správně fungovalo. A zároveň má ještě poslat poskytovateli brigády číslo účtu a taky přístupové údaje k němu, jak popisuje mluvčí pražské policie Jan Daněk.
2: Samozřejmě se jedná o podvod a o žádné testování aplikací ani recenze nejde. Podvodníkům jde o získání bankovního účtu a přístupu k němu, aby přes něj mohli legalizovat peníze získané z jiných podvodů. Na účet jsou následně zaslány peníze pocházející například z podvodů typu falešný bankéř České národní banky nebo falešný policista. Poté dochází k jejich výběru z bankomatu.
1: A ukázku takového inzerátu najdete třeba na webu policie.
0: Co hrozí lidem, kteří se třeba i nevědomně do něčeho takového zapojí a stanou se tak těmi takzvanými bílými koňmi?
1: Můžou se vystavit trestnímu stíhání, a to pro trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Za to jim hrozí až jeden rok vězení. Sama policie k tomu na svém webu dodává, teď cituji, nenechte se napálit, sami se můžete stát pachateli. A zatím kriminalisté evidují případ, kdy na takový inzerát s nabídkou brigády reagovalo asi 400 lidí.
0: Policie tedy varuje před internetovým podvodem, který z vás může udělat i pachatele trestného činu. Probrali jsme to s Davidem Šalkem. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Hodin a 30 minut. Anna Horáčková a zprávy Radiožurnálu.
2: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou. Pumpaři budou moct prodávat litr benzínu maximálně za 44 korun a 3 haléře. To je o 39 haléřů míň než dnes. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí. Litr nafty pak zítra bude na čerpacích stanicích stát maximálně 42 korun a 84 haléřů. Řidiči tak natankují o korunu a 31 haléřů levněji než dnes. Ve Frankfurtu nad Mohanem jsou hospitalizovaní 4 lidé, kteří byli na výletní lodě MV Hondius v kontaktu s osobami nakaženými hantavirem. Německé ministerstvo zdravotnictví podle agentury DPA informovalo o tom, že nemají žádné příznaky onemocnění. Patrně je ještě dnes odvezou do spolkových zemí, kde žijí, a všichni 4 zůstanou v karanténě. Ministerstvo dodalo, že v následujících týdnech budou cestující průběžně sledovat. Inkubační doba hantaviru může trvat až 45 dnů. Krajský soud v Praze dnes poslal bývalou matku představenou kláštera v Loděnici na Berounsku na 6 let do vězení. Abatyše Tatiana Hanhur zpronevěřila majetek za 73 milionů korun. Podle soudkyně Ivy Říhové jednala vědomně a opakovaně v rozporu s ústavou pravoslavné církve, které klášter patří. Rozsudek není pravomocný. A hotelům a penzionům v Česku se letos v prvním čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo 4,5 milionu turistů. To je asi o 5% víc než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se počet tuzemských i zahraničních hostů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha. Sport. Čeští běžci na lyžích mají nového šéftrenéra. Vasila Husáka nahradil Němec Falk Gepfert, který naposledy trénoval Rakousko. Na webu o tom informoval lyžařský svaz. V A týmu reprezentace zůstávají pro příští sezonu opory Kateřina Janotová, Michal Novák i pátý muž olympijského sprintu Jiří Tuš.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice 38 v Doxech. Na dálnici D1 čekejte kolony mezi Vyškovem a Brnem. Silný provoz směrem na Prahu a kolona kamionů v pravém pruhu se táhne už od Vyškova od 225. kilometru. Pro osobní je zdržení o něco kratší, asi na půl hodiny na průjezdu Brnem. A velké kolony jsou i na možné objížďce po staré silnici 430 po pojíždění před omezením u Rohlenky. Na silnici 35 postojíte na příjezdu do Litomyšle směrem ze Svitav, a to asi půl hodiny. I tam je velmi silný provoz. Silnice 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy je neprůjezdná u Doxech v obou směrech. U starých splavů zasahují záchranáři u vážné nehody. Objíždějte přes Dubou. V Praze se ucpává mimo jiné jižní spojka od Barandovského mostu až ke sjezdu na Brno na D1. Ve sjezdu o Rostyl je tam zúžení. No a místy dopravu zpomalují bouřky. Na jihu Moravy i krupobytí u Bzence a na Uhersko-Hradišťsku, hlásí náš zpravodaj.
5: Tak centimetr a půl velké kroupy padají. Se schovávají pod stromy s autama, takže to takové stížené, jo.
4: A prší i jinde, tak jeďte velmi opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno s lokálními přeháňkami, v polohách nad 800 metrů čekejte i přeháňky sněhové. Nejvyšší teploty v úterý 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 14, na horách pak kolem 3 stupňů. Tolik zprávy. A teď už má v odpoledním Radiožurnálu znovu slovo Štěpán Pokorný.
1: Dobré odpoledne vám přejeme, 16 hodin 34 minuty a samozřejmě přejeme i šťastnou cestu a všem řidičům. Zelená vlna i dál sleduje situaci na českých silnicích a dálnicích, tak se na ní spolehněte a zůstaňte s námi i dál.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Na výtržnosti fanoušků v závěru sobotního ligového zápasu mezi fotbalisty Slavie a Sparty reagují i sponzoři a podporovatelé nejvyšší domácí soutěže. S podrobnostmi je teď ve studiu Radiožurnálu Štěpán Bem ze sportovní redakce. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak na nedohrané derby reaguje generální partner nejvyšší fotbalové ligy, tedy sázková kancelář Šance?
1: Šance logicky odsoudila události ze sobotního večera v pražském Edenu.
2: Zejména vniknutí fanoušků na hrací plochu a fyzické napadení hráčů jsou zcela nepřijatelné a popírají principy férového bezpečného sportu. Jako generální partner českého fotbalu otevřeně říkáme, že takové excesy ohrožují důvěryhodnost celé soutěže i zájem partnerů a sponzorů o její podporu.
1: To říká Markéta Světlíková, tisková mluvčí společnosti Šance. Tato sázková kancelář je generálním partnerem nejvyšší české fotbalové soutěže od července 2024 a smlouvu má na 5 sezon. Ani po výtržnostech v sobotním derby prý aktuálně není otázkou to, jestli by Šance partnerství ukončila.
2: To je věc, kterou v tuhle chvíli neřešíme. A my očekáváme, že celá situace bude důkladně prošetřena a budou vyvozeny odpovídající následky. A věříme tomu, že se český fotbal postará o to, aby se podobné věci v budoucnu neopakovaly.
1: Doplňuje mluvčí společnosti Šance Markéta Světlíková. A dění na stadionu odsoudila třeba i další sázková kancelář Fortuna, která patří mezi sponzory fotbalové Slavie. Podle ní je sobotní situace z konce zápasu Slavia Sparta naprosto nepřijatelná a zásadně poškozuje fotbal a celé sportovní prostředí. Fortuna také věří, že přijdou jasná opatření, aby se něco takového už neopakovalo. A před malou chvílí jsme mluvili také přímo s předsedou představenstva Slavie Jaroslavem Tvrdíkem. Ten v rozhovoru pro Radiožurnál Sport řekl, že sám na svoji funkci nerezignuje.
3: Jestliže v klubu je problém, takže za to odpovídá celý klub a já jsem jeho šéf, takže za to odpovídám samozřejmě také. Já z druhé strany si myslím, že pro klub to v tuhle chvíli znamená mimořádný problém, že jsou to těžké chvíle a myslím, že od těžkých chvil se neutíká, těžké situace se řeší. Jestli majitel se zná v průběhu času, že já jsem pochybil a bude mě chtít z funkce odvolat, tak to prostě udělá, já to přijmu.
1: A další vyjádření Jaroslava Tvrdíka k celé situaci nabídneme v našem vysílání zhruba za hodinu po 17:30.
0: Sportovní redaktor Radiožurnálu Štěpán Bem, díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Tanečnice od Tata Boys ve vysílání odpoledního radiožurnálu bývalému německému kancléři Gerhardu Schröderovi bylo 82 a na významnější politickou roli asi nepomýšlel. Teď ale jeho jméno připomněl ruský prezident Vladimir Putin jako možného zástupce Evropy při mírových jednáních s Ruskem. Za chvilku o tom víc na radiožurnálu.

0: Ruský prezident Vladimír Putin o víkendu řekl, že válka na Ukrajině by se po 4 letech mohla chýlit ke konci a Evropská unie přemýšlí o tom, že by obnovila přímé rozhovory s Ruskem. Jedno jméno, kdo by mohl Evropany u jednání zastupovat, už zaznělo. Více si řekneme se zpravodajem radiožurnálu v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne. Je to jméno bývalého německého kancléře a dnes už 82-letého Gerharda Schrödera, které o víkendu zmínil přímo ruský prezident Vladimír Putin.
2: Dla mě lično předpočtitelně bývší kancler Federativní republiky Germanie, gospodin Schröder.
1: Řekl, no a na tak vyberou, komu důvěřují, ideálně někoho, kdo Rusko v minulosti nehanil, ale pokud jde o něj samotného, tak že by prý preferoval právě bývalého německého kancléře Schrödera.
0: To nemusí být zas tak překvapivé. Schröder byl ještě krátce po začátku války na Ukrajině v dozorčí radě ruského ropného koncernu Rosneft a kvůli válce odmítl vrcholnou pozici v Gazpromu. Jsou tato angažmá spíše překážkou anebo výhodou pro to, aby jednal za Evropskou unii s Ruskem?
1: Z hlediska Evropy rozhodně nevýhodou. Vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová dnes řekla, že ta angažmá Ruska a bývalého německého kancléře jednoznačně diskvalifikují. Ona řekla, že je pochopitelné, že Vladimír Putin preferuje Schrödera, protože ten, kdyby u jednání byl, tak vlastně Vladimír Putin bude na obou dvou stranách toho jednacího stolu. A podobně to odmítla třeba i Ukrajina, vlastně i německá spolková vláda, ačkoliv v Německu se trochu ještě mluví o tom, že Gerhard Schröder by vlastně mohl vytvořit takový tandem se stávajícím spolkovým prezidentem Frankem Walterem Steinmeierem, který do těch rusko-ukrajinských vztahů už v minulosti také promlouval. A pokud jde o samotného bývalého německého kancléře Schrödera, tak jeho kancelář mlčí, ale Schröder už dřív řekl, že dveře do Ruska si nechává otevřené.
3: Aus dieser engen Zusammenarbeit hat sich dann auch eine freundschaftliche Beziehung.
1: On před 2 lety v jednom rozhovoru řekl, že s Vladimírem Putinem ho vlastně pojí přátelské vztahy, které nevidí důvod vypovídat už, protože neví, kdy se budou hodit, a to právě v souvislosti s případnými mírovými jednáními. A Schröderova pozice v tom 2 roky starém rozhovoru, a myslím, že se moc nezměnila, byla taková, že je potřeba nejenom se ptát, kdo válku musí prohrát a kdo by ji naopak měl vyhrát, ale taky jak ji ukončit, protože na tom má podle Gerharda Schrödera Evropa ještě větší zájem než třeba Spojené státy, které se těch jednáních stagnujících účastní.
0: Jaká je vůbec perspektiva obnovení přímých rozhovorů mezi Evropskou unií a Ruskem?
1: A Kreml signalizuje, že je jednáním otevřený, ale podle Evropské unie se nejedná o vážně míněnou snahu a teď se zdá tedy, že členské země unie jsou v procesu, kdy se baví o tom, co vlastně požadovat a jaká by ta vyjednávací pozice Evropské unie v u případných přímých rozhovorů s Ruskem měla být. Víc jasno by o tom mohlo být právě podle zmíněné Kaji Kallasové na konci května po neformálním jednání ministrů zahraničí členských zemí Unie na Kypru.
0: Ve vysílání radiožurnálu zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Díky.
1: Děkuju a hezký den.
0: 16 hodin, skoro 51 minut, chystáme samozřejmě další aktuální přehled zpráv v 17 hodin a pak nabídneme 20 minut radiožurnálu. No a všem řidičům připomínáme taky číslo do kolcentra zelené vlny 800 553 553, tak pokud uvidíte nějaké komplikace, o kterých jste neslyšeli v našem dopravním zpravodajství, dejte určitě vědět ostatním řidičům. Šťastnou cestu!

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Co by přineslo rozvolnění rozpočtových pravidel, které prosazuje současná vláda? Ze jakých okolností by mohla elektronickou evidenci tržeb podpořit i pravicová opozice? A kdy představí svoji slibovanou daňovou reformu? Vladimír Kroc se zeptá místopředsedy sněmovny a ministra financí ve stínové vládě ODS Jana Skopečka.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tradiční Má vlast Bedřicha Smetany v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Petrem Popelkou zahájí 81. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2026. Přímý přenos zítra večer na ČT Art.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
4: Vláda bude moct nařízením regulovat ceny paliv. Prezident podepsal zákon, který to umožní. Evropská unie uvalila sankce na několik ruských osob a subjektů kvůli deportaci dětí z Ukrajiny. Čeští házenkáři se na baráž o mistrovství světa chystají i s navrátilcem, elitní spojkou Matějem Klímou. Nehoda brzdí provoz na silnici 38 v Doksech. A počasí zítra čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s deštěm, na horách bude sněžit a teploty většinou do 12 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který vládě umožní regulovat ceny paliv. Kabinet tak bude moct v případě mimořádných událostí pomocí nařízení zasahovat do trhu s pohonnými hmotami, a to až na 12 měsíců. Zákon vznikl jako reakce na krizi na Blízkém východě, po které vzrostly ceny ropy. Plánované změny v důchodové oblasti nebo financování investic státu do roku 2029 jsou dnes tématy jednání tripartity. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců právě teď jednají ve Strakově akademii. Vláda například zatím nepředložila slibované snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je důležité řešit taky předčasnou penzi pro náročné profese.
6: Ale také otázka valorizačního schématu, jak bude vypadat ten budoucí. A teď proběhla ještě informace týkající se nějakých změn v oblasti penzijních fondů, což je samozřejmě velmi závažné pro mnoho lidí, takže budeme samozřejmě chtít vědět nějaké podrobnosti.
4: Svaz průmyslu a dopravy je proti další úpravě věku odchodu do důchodu. Předloha podle prezidenta svazu Jana Rafaje neobsahuje například potřebné ekonomické podklady. Evropská unie uvalila sankce na 16 lidí a 7 subjektů v Rusku za systematické a nezákonné deportace ukrajinských dětí. Informovala o tom Rada EU s tím, že Moskva podle odhadů od začátku agrese proti Ukrajině násilně přesunula téměř 20,5 tisíce dětí. Takové činy podle Rady představují závažné porušení mezinárodního práva a základních práv dítěte s cílem vymazat ukrajinskou identitu a oslabit budoucí generace. Mezi subjekty zařazené na sankční seznam patří taky instituce spojené s ruským ministerstvem školství. Ještě večer a v noci hrozí silné bouřky ve východní polovině Česka, varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Místy se může podle meteorologů objevit i přívalový déšť. Při bouřkách hrozí pády větví a zatopení sklepů. Rozvodnit se můžou taky malé toky. Řidiči by měli přizpůsobit rychlost a jet opatrně. Výstraha na východě území platí až do zítřejšího rána. Začíná týden rané péče o světové kampaně na pomoc rodinám postižených dětí. Ode dneška budou k tématu po celé zemi výstavy, přednášky a další akce. Na koho je kampaň zaměřená, popisuje ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Jitka Barlová.
7: Raná péče znamená, že se staráme o rodiny, do kterých se narodilo dítě s postižením, a doprovázíme tu rodinu a pomáháme jim řešit jejich životní situace, které jsou spojeny s tím narozením dítěte s postižením.
8: Sport. Čeští házenkáři zahájili přípravu na nejdůležitější dvojutkání sezony. V baráži o postup na mistrovství světa v příštím roce zabojují proti favoritům z Francie i s Matějem Klímou. Elitní spojka hrající německou Bundesligu za Lipsko se do národního týmu vrací po skoro dvouleté pauze způsobené zraněním kolena. Klímu v návrat těší i reprezentačního trenéra Daniela Kubeše.
9: Jsme rádi, že se k nám připojí. On strašně chtěl přijet tady na ten sraz a je to velmi kvalitní hráč, jeden z největších profilů, co v české házení máme, a jsme moc rádi, že zpátky.
8: Úvodní zápas baráže o světový šampionát je na programu ve středu večer v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Odveta ve Francii se bude hrát v neděli.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na dálnicích u Brna a ucpaná 35 u Litomyšle. Na dálnici D1 připomínáme kolony ve směru z Výškova do Brna. Kamiony od 223. kilometru, osobní od 211. kilometru. A ty nesouvislé kolony se rozjedou až v Brně u sjezdu na výstaviště. Kolony kamionů i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Pravý pruh je plný od 17. kilometru od Zeleňáku. Kolony i na severní trase na silnici 35 popojíždějí na příjezdu do Litomyšle směrem ze Svitav.
11: Začíná už na nově otevřeném úseku dálnice, je to cca na půl hodiny zdržení a myslím si, že to je jenom silným provozem.
10: V Praze je ucpaná mimo jiné jižní spojka u sjezdu na Brno. Je tam zúžení na 5. května u Rostyl. Kolona je tam ze spojky i z magistrály směr Brněnská. Hustý provoz hlásíte taky ve Kbelské směrem na Ústí nad Labem a nebo na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, tam v obou směrech. A bouřky místy komplikují dopravu. Třeba na D1 bouří v okolí Velkého Meziříčí, hlásí náš zpravodaj.
12: Tady úplně černo, prší tady s kroupama a dálnice je plná vody, tak ať do toho nikdo nevletí.
10: Je třeba jít velmi opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, víc jich bude v Čechách. V polohách nad 800 metrů, na západě ráno nad 600 metrů budou i přeháňky sněhové. Večer už pak budou ubývat srážky a místy i oblačnost. Nejvyšší teploty v úterý 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 14. Tolik zprávy. Teď už nabízíme 20 minut Radiožurnálu, moderuje Vladimír Kroc.
13: Jaký přínos může mít znovu zavedení elektronické evidence tržeb? Co by znamenalo rozvolnění rozpočtových pravidel, které prosazuje ministryně financí? A jaká je perspektiva Občanské demokratické strany z pohledu jejího středočeského lídra? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda poslanecké sněmovny a stínový ministr financí ODS Jan Skopeček. Dobrý den.
14: Dobrý den a děkuji za pozvání.
13: Rozhovor natáčíme v 9 hodin ráno. Vláda se rozhodla od ledna znovu zavést elektronickou evidenci tržeb. Vy to pokládáte za krok zpět. Proč?
14: Protože si myslíme, že není třeba a že český stát, respektive finanční správa, má dostatečné nástroje k tomu, aby dokázala nějakým způsobem hlídat plnění daňových povinností. A navíc je tam ještě jeden motiv, a to ten, že když se podíváme, jak v průběhu posledních let roste podíl takzvaných bezhotovostních plateb, to znamená plateb kartou, ale i jinými novými finančními technologiemi, tak zjistíme, že ten podíl hotovostních plateb stále v té ekonomice klesá. Takže samotný technologický vývoj plus ty nástroje, které má finanční správa k dispozici, nás vedou k tomu, že to je opatření, které nemá tak velké benefity, jak se snaží vláda argumentovat.
13: No, v pátek jsme v tomto pořadu mluvili s Václavem Stárkem, prezidentem Asociace hotelů a restaurací, a ti EET jednoznačně vítají s tím, že narovná podnikatelské prostředí.
14: Já si nemyslím, že rovnat podnikatelské prostředí další administrativou a dalšími náklady pro ty nejmenší podnikatele je úplně ten nejlepší způsob. Myslím si, že daleko lepší způsob je odstraňovat z daňového systému nejrůznější výjimky a nesrovnalosti, které ten daňový systém dělají složitý, což je vlastně příležitost tomu, aby se obcházel. To je podle mého názoru narovnávání podnikatelského prostředí. A já prostě s tím konceptem, že každý podnikatel, zejména ten malý, je podezřelý předem, že neplatí daně a musí být 24 hodin online hlídán státem, jestli ty daňové povinnosti plní, tak se mi zdá trošku nešťastné. Já rozumím tomu, že se trošku posunula ta debata taky od té debaty, když jsme schvalovali EET, nebo když se schvalovalo EET před mnoha lety. Já vnímám i ten hlas samozřejmě jednotlivých svazů, ale přiznejme si, že v těch svazích jsou zejména podnikatelé, kteří už nějaký elektronický systém mají ho k dispozici, není to pro ně takový problém, ale ten hlas těch úplně nejmenších živnostníků, kteří třeba podnikají na venkově, ten žádný svaz dneska neartikuluje a i za ty je potřeba se prát.
13: Myslím, že proto je tam taky výjimka, ale vláda odhaduje roční přínos znovu zavedení systému na víc než 14 miliard korun. Proč to spolu s TOP 09 zpochybňujete?
14: Vlastně i v té předchozí verzi EET jsme slyšeli různé odhady toho, co ten systém přinese. Trošku kuriozní bylo, že vlastně v průběhu času, tak jak se EET schvalovala nebo fungovala a následně během covidu vypínala, se ty odhady navyšovaly. Ale já jsem neviděl žádnou relevantní ekonomickou studii, pregnantní s čísly, s daty, na základě kterých by skutečně šlo nějakým způsobem arbitrálně říct, ano, EET měla takový a takový přínos. Žádná taková analýza existuje. Pokud mi někdo předloží, velmi rád se s ní seznámím a pak případně ten svůj názor upravím. I stávající odhad 14 miliard korun, se kterým vláda v souvislosti s EET přichází, je celou řadou ekonomů zpochybňován, že to je příliš nadstřelený předpoklad ohledně budoucích příjmů.
13: Dobře, ale připouštíte, že nějaký přínos pro státní rozpočet to může mít?
14: Asi ano, ale znovu říkám, jako ekonom prostě neznám relevantní data, relevantní studii, která by mi naznačovala, jak velký ten objem finančních prostředků může být. A vždycky, když v té hospodářské politice něco děláme nebo při jakémkoliv rozhodnutí, tak ekonom se vždycky dívá na obě strany. To znamená, jak na stranu příjmu, tak na stranu nákladů toho, co ten systém bude stát, jak prostá, tak zejména pro ty malé podnikatele.
13: Zpětně viděno bylo zrušení EET předchozí vládou chyba, nebo jinak přineslo to něco, že bylo zrušeno?
14: Tak vlastně vláda, která EET zavedla, tak ho vlastně postupně vypínala, zejména kvůli nebo v době covidu jako pomoc těm živnostníkům, s čím sama přiznala, že to EET má nějaký náklad, má nějaký problém pro ty podnikatele, protože jinak by to nemělo smysl vypínat. A myslím si, že se dostala trošku do té pasti, protože se blížila ta poslední vlna EET, která měla mířit na lékaře, advokáty a podobně, což podle mého názoru i pro tu vládu bylo složité tyto skupiny politicky, reputačně do té EET zahrnout.
13: Pokud byste se za 4 roky znovu ujali vlády, ponechali byste EET?
14: Víte, říkat, jestli ponecháme něco, co ještě dneska není schváleno, by bylo ode mě trošku jako velmi futurologický pohled. Na straně druhé, já to říkám poměrně jasně, mě trápí na České republice, na politice, na hospodářské politice to, že s jakoukoliv novou vládou, která přijde do Strakovy akademie, se má ambici všechno, co předcházející vláda zavedla, zrušit. Já si myslím, že to přináší neuvěřitelné změny a chaos pro ty ekonomické subjekty, pro lidi, pro občany, pro normální lidi, že se stále něco mění, že kdyby tady byla nějaká reprezentace, která by jenom nerušila to, co ta předcházející vláda zavedla, ale snažila se spíš nějakým způsobem přicházet se svými vlastními návrhy a se svými vlastními věcmi, tak by to pro tu celou zemi bylo dobré. Já jsem nešťastný z toho, že slovo reforma, protože potřebujeme reformy v celé řadě systémů ve zdravotnictví, v sociálním systému, vzhledem k demografickému vývoji, se naprosto vyčerpalo jakoby neustálými parametrickými změnami. Lidé jsou z toho otrávení a pak chybí i podpora, legitimní podpora pro ty důležité strukturální změny, které Česká republika potřebuje. Takže nechci slibovat, že nebudeme zrušit něco, co ještě ani dneska neexistuje, ale já také vnímám, že se ta debata o EET z těch předchozích let posunula, že i ty technologie nějakým způsobem jsou dostupnější, že pokud se ten systém, a my určitě budeme navrhovat celou řadu pozměňujících návrhů, kterými budeme chtít to zjednodušit a snížit ty náklady pro podnikatele, tak pokud si poté na to podnikatele zvyknou a nebudou proti tomu dramaticky protestovat, tak asi s tím nepůjdeme jako s vajkovou lodí, že to budeme rušit. Ale v tuhle tu chvíli, tak jak je to předloženo, to já prostě za pozitivní krok nevidím a znovu říkám, jsme připraveni v poslanecké sněmovně připravovat celou řadu pozměňujících návrhů, které ten systém budou pro ty konečné uživatele zjednodušovat.
13: Už citovaný Václav Stálek si nemyslí, že by to mělo přinést právě z těch důvodů, o kterých jste sám mluvil, protože ty technologie se posunuly hodně vpřed za těch 10 let od prvního zavádění elektronické evidence tržeb, že by to tady mělo přinést nějakou větší finanční zátěž pro podnikatele, ani větší byrokracii. Vy to přece jenom vidíte jinak?
14: Uvidíme, jakým způsobem ve finále ten návrh zákona do poslanecké sněmovny přijde. Víte, ale ono nejde jenom o to, jaké to bude mít náklady ve smyslu té technologie nebo toho provozu. To je jenom jedna stránka té mince. Vzpomeňme si, jakým způsobem se v tom při té předcházející EET chovala finanční správa. Všichni si pamatujeme ty drakonické pokuty za to, že nějaká prodavačka zapomněla vydat účtenku za bombony Tikťák, jestli se nemýlím, nebo nějaké žvíkačky na svatbě, prostě byli pokutováni hosté, že si nějakým způsobem, nebo že nedostali každý stůl z tvrzenku. To jsou věci, které nezmění to, jestli ten systém bude jednoduchý ve smyslu uživatelského nebo technologického, ale bude to i o přístupu té finanční správy k těm podnikatelům. Během té předcházející vlny ten přístup prostě úplně optimální nebyl.
15: Ano, ale to se vracíme do minulosti. Teď třeba ty stvrzenky už nebudou povinné, bude to jenom na vyžádání, ale to asi není úplně podstatné. Vy sám jste řekl, že podnikatelé volají po stabilním a předvídatelném legislativním prostředí. Nebylo by tedy fér a prozíravé jednoznačně říci, jak byste se k systému postavili, pokud byste převzali vládní odpovědnost?
14: My to určitě uděláme. Vy jste znovu říkal, že ten technologický vývoj nějakým způsobem jde dopředu. My dneska netušíme, v jaké finální verzi to EET bude přijato, jestli třeba budou vzaty v úvahu nějaké naše pozměňující návrhy, protože třeba to, že se má znovu evidovat platba, která bude dělána platební kartou, což vlastně i ústavní soud v té minulé verzi EET zrušil jako nepotřebné, protože to, že platíte kartou, tak už je ta platba automaticky zaevidována. Není možná, aby ten podnikatel obešel, aby ji zalhal a nepřiznal ji.

0: kompromis?
1: No, my bychom se racionální kompromis i byli schopni hledat s vládou a najít, ale my nejsme schopni akceptovat to, s čím vláda přichází, a to je de facto vypnutí jakýchkoliv fiskálních rozpočtových pravidel pod záminkou přijetí evropské transpozice, která upravuje fiskální pravidla pro země eurozóny, protože to byly pravidla, které si Evropská unie vytvořila proto, aby chránila eurozónu před nedobře hospodařícími členy, kteří by ohrozili její existenci, tak protože v té Evropské unii nějakým způsobem běží v té věci vývoj, ty země nejsou schopni úplně ty fiskální pravidla držet. Je rozdíl, jestli máte pro tu Evropskou komisi pokutovat velký stát typu Francie nebo někoho malýho, tak se vymýšlejí neuvěřitelné snahy ty pravidla změkčit a trošku zamlžit, což si myslím, že je trošku chyba na straně Evropské unie, ale to nechci hodnotit, to je trošku na jinou debatu, ale pod touto záminkou vypnout jakákoliv rozpočtová pravidla v České republice, v uvozovkách vypnout, de facto si rozšířit prostor pro zvyšování výdajů nad rámec toho, co dnes rozpočtová pravidla vládě dovolují, to je věc, kterou si podle mého názoru nemůžeme v kontextu stavu českých veřejných financí dovolit. Nemůžeme si to dovolit v kontextu odpovědnosti k jakýmkoliv budoucím generacím, našim dětem, kteří tu zemi po nás převezmou, protože to, co navrhuje Alena Schillerová a hnutí ANO, je rozvázání si rukou pro stovky miliard korun vládních výdajů v nadcházejících letech navíc. A na to ta ekonomika prostě nemá peníze, respektive není tak výkonná, aby si vláda mohla dovolit stovky miliard korun utrácet navíc, a ty důsledky budou zřejmé. Od toho, že se zhorší stav veřejných financí, což je možná obecná fráze, ale to pak vede i k tomu, že se budou zvyšovat úroky pro stát, které platíme za dluhy, které si děláme. To může vést k vyšší inflaci. To zase může vést k tomu, že se bude zvyšovat úroková sazba ze strany České národní banky. To zase může vést k tomu, že se lidem zdraží hypotéky. Takže není to účetní neutrální věc, která se týká jenom toho státu, jenom veřejných financí, ale je to veskrze velmi důležitá ekonomická věc, která může velmi negativně dopadnout nejenom na český stát, ale na jeho občany prostřednictvím třeba právě těch vyšších úrokových sazeb nebo vyšší inflace, pokud se vláda skutečně rozhodne utrácet to, pro co si ty ruce rozvolí.
0: Alena Schillerová oznámila, že chce Evropskou komisi požádat o změnu fiskálně strukturálního plánu. Co by to znamenalo a může vláda s takovým požadavkem v Bruselu uspět?
1: Tak Alena Schillerová, byť hnutí ANO slibovalo před volbami, že bude pokračovat v konsolidaci veřejných financí, že bude postupně snižovat strukturální saldo, to jednoznačně říkali, byť říkali, že ten hlavní díl toho, co bude zlepšovat veřejné finance, vidí třeba v ekonomickém růstu a v nějakém škrtání vládních výdajů, tak to, co Alena Schillerová žádá, je, že prostě nechce to, k čemu právní řád České republiky a rozpočtová pravidla dneska vedou, to znamená postupnému snižování schodku veřejných financí, respektive postupnému snižování deficitu v nadcházejících letech, tak se k tomu chce zkrátka vyhnout a chce si rozvolnit ruce k tomu, že se bude utrácet víc, a mě to děsí, protože i slova pana premiéra Babiše, který říká, že fiskální konsolidace není na pořadu dne v rozpočtu na rok 2027, ale bude na pořadu dne až v roce 2028 a 2029, tak to nám říká, respektive se nám snaží namluvit, že vláda chce začít konsolidaci v letech, kdy se bude blížit k následujícím volbám, což je úplný nesmysl. Ať už pravicové nebo levicové vlády jsou schopny nejméně šetřit samozřejmě v těch letech, ve kterých se blíží volby. Takže Andrej Babiš a celé hnutí ANO nám říká jedno jediné. My prostě nebudeme šetřit ani jeden rok naší vládní odpovědnosti.
0: Novelu o rozpočtové odpovědnosti má sněmovna probírat znovu ve středu 13. května. Co budete dělat, pokud ji vláda protlačí silou?
1: Tak protlačí silou, je tam nějaká politická většina, ta je legitimní, byť třeba u motoristů, kteří kandidovali s programem postupného snižování schodku veřejných financí, se divím, že té vládě dávají de facto všechno zadarmo, hlasují od regulace cen pohonných hmot až po vysoký schodek rozpočtu, teď chtějí dokonce, nebo teď pravděpodobně budou hlasovat i pro rozvolnění rozpočtových pravidel, tak to mě mrzí. My, když jsme měli koaliční vlády, tak naši menší koaliční koaliční partneři od lidovců až já nevím, po koho byli vždycky ti, kteří dokázali, byť byli velmi malými politickými subjekty,

0: z toho svého programu lecos dokázat do toho kompromisu prosadit. Možná je to i nějaké naše poučení, že se k těm koaličním partnerům máme víc chovat, jako se chová hnutí ANO, které to válcuje, to nevím, ale mě na tom spíš mrzí to, že zkrátka tady dneska v té vládní koalici není žádný hlas, žádná menší politická strana, která by to hnutí ANO dokázala brzdit, jakkoliv motoristé říkali, no, že Andreje Babiše pohlídají. Nehlídají ho vůbec.
1: Říkáte, že to prosadí, čili co potom? Zvažovali byste případně ústavní stížnost?
0: Já jsem člověk, který velmi kritizoval to, že bývalá opozice, dnes vláda, zejména hnutí ANO, si z ústavního soudu v tom minulém volebním období snažil udělat třetí komoru parlamentu a ve chvíli, kdy v hlasování prohráli s námi ve sněmovně, protože tam existovala jiná politická většina, tak okamžitě spěchali za ústavním soudem. To podle mého názoru není dobré pro nikoho, pro politický systém, prostě to se dělat nemá.
1: Ústavní soud má být,
0: ústavní soud má být využíván opravdu v extrémně citlivých věcech a na ústavní soud se můžeme obrátit ve chvíli, kdy zjistíme, že ta právní norma je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, ne ve chvíli, kdy se nám nelíbí nebo když považujeme za špatné, že se bude více utrácet. Ale v těch rozpočtových pravidlech se mimo jiné vedle toho s naší utrácení mění i to, jakým způsobem se bude rozhodovat o kapitolách poslanecké sněmovny, nejvyššího kontrolního úřadu, kanceláře prezidenta republiky, kde vždycky byl větší důraz dáván rozpočtovému výboru sněmovny, tak, aby o těchto kapitolách nerozhodovala primárně vláda České republiky, kterou třeba Národní nejvyšší kontrolní úřad kontroluje. A i toto takovéto nastavení rovnováhy mezi jednotlivými institucemi, mezi jednotlivými kapitolami se v této novele ruší, mění. Vláda na to chce mít větší vliv a tam už je možná prostor pro právníky, ústavní právníky si bavit a pokládat otázku, jestli je to v souladu s ústavním pořádkem. Ale ptáte-li se mě na to, jestli se máme na ústavní soud obracet proto, že vláda chce více utrácet, no to ne. To je politicky legitimní rozhodnutí, špatné pro budoucnost České republiky, pro naše děti. Je to špatné, kritizujme to, snažíme se tu vládu porazit na nadcházejících volbách, ale kvůli každé takové věci se obracet na ústavní soud je určitě špatně.
1: Místopředseda sněmovny za ODS a stínový ministr financí Jan Skopeček je dnes hostem 20 minut Radiožurnálu. Máme posledních 6 minut a hodně témat. Poprosím o stručnost, je-li to možné. Na Facebooku jste jako stínový ministr financí představil svoje priority. Jak si představujete rozpočtovou ústavu, kterou chcete předložit?
0: To je docela dobré téma v kontextu toho, o čem jsme se bavili. My tady vidíme, že vlastně velmi malá politická většina, 108 hlasů, ale i kdyby ta koalice měla třeba jenom 101 hlas, tak vlastně prosadí nejenom velmi deficitní rozpočet vlastně podle toho, jak si zamane. Ale ona dokáže i ta 101 měnit ta rozpočtová pravidla, která jí mají vlastně jakoby brzdit. A to je podle mého názoru systémově špatná věc. Zatímco si má asi schopna být ta 101 prohlasovat byť neodpovědný rozpočet, to je prostě její zodpovědnost, tak ale měnit rozpočtová pravidla a obcházet rozpočtová pravidla, která tu nemáme jen tak pro něco, ty tu máme proto, aby prostě nás politiky, a to říkám jako v dobrém a v nadsázce, nebo velmi vážně, aby nás politiky, kteří mají tendenci utrácet a kupovat si voliče za peníze daňových poplatníků, tak aby nás brzdila. Aby nás brzdila právě před těma volbama, abychom si nekupovali prostřednictvím peněz daňových poplatníků voliče. A v takové chvíli, podle mého názoru, ta rozpočtová pravidla mají mít větší sílu než sílu běžného zákona, který může měnit 101, ale mají mít nějakou kvalifikovanou většinu, která ty pravidla bude změnit, protože to už je opravdu zásadnější věc. Zdaleko drsnějšími, vážnějšími dopady na veřejné finance, na ekonomiku a ekonomický život občanů, než to, jestli se v nějakém roce přijme horší nebo lepší rozpočet.
1: V čem by měla spočívat daňová reforma, s jejímž návrhem hodláte přijít?
0: My chceme přijít s propracovanou daňovou reformou a to zadání je zcela zřejmé, odpovídá tomu, když srovnáte data, srovnáte daňové systémy České republiky a vyspělých zemí. V České republice máme stále velmi nadprůměrné zdanění práce, máme velmi vysoké, jedny z nejextrémněji vysokých vedlejších nákladů, které musí zaměstnavatelé za zaměstnance platit prostřednictvím odvodu, zejména na sociální pojištění, což je věc, která prostě v České republice existuje a není dobrá a v tomto smyslu se budeme snažit tu daňovou reformu upravit tak, abychom právě tu přímou daň, to zdanění práce, které je u nás extrémně vysoké, dokázali snížit. Ale zároveň, a to říkám férově, to bude znamenat, že někde jinde budeme muset ty daně případně zvednout, protože žít v představě, že můžeme snižovat daně, rozvolňovat si rozpočtová pravidla, zvyšovat výdaje, to je cesta prostě k bankrotu, který my určitě dopustit nechceme.
1: A jak hodláte zvyšovat osobní odpovědnost zajištění se na důchod?
0: Tak naše vláda, respektive vláda Petra Fialy, abych byl přesnější, připravila parametrické změny penzijní reformy, které posunuly tu udržitelnost penzijního systému na mnohem delší dobu, než jak existovala před tou změnou. Bohužel se to vláda také snaží zrušit, byť tomu vůbec nerozumím, protože všem je zřejmé, že ten demografický trend je neúprostný a že bez těch změn by ten průběžný systém v nadcházejících letech skolaboval, pokud by nebyl doplňován nějakými jinými daňovými zdroji, ale já myslím, že v tomhle smyslu je potřeba tu společnost edukovat, říkat zejména mladým lidem, že pokud stát není schopen skutečně nějakou velkou strukturální reformu penzí připravit, tak se na ten penzijní věk, na ten věk odchodu do důchodu musí připravovat sami, musí si nějakým způsobem šetřit a tam my chceme dál podporovat takové nástroje, jako je dlouhodobý investiční produkt, jako je penzijní spoření, které budou motivovat ty lidi k tomu, aby si na svůj důchod šetřili a vedle toho státního důchodu měli našetřeno i v rámci soukromých úspor.
1: A to všechno by mělo přijít po dalších volbách, anebo se něco z toho budete snažit prosazovat už z opozičních lavic?
0: My nechceme se proflákat v té opozici a v úzovkách jenom na tu vládu nadávat a nic nedělat a dělat pouze teatrální tiskové konference. To doufám, že neděláme ani teď a nebudeme dělat ani v nadcházejících týdnech a měsících. My chceme skutečně pracovat jednak na těch věcech, které představíme v nadcházejících volbách, jako je právě ta daňová reforma, ale přicházet i s rozumnými pozměňujícími návrhy k těm vládním zákonům, třeba právě i k té EET.
1: Na závěr tedy, já poprosím už opravdu stručnou odpověď, jak vidíte budoucnost koalice Spolu, má tedy perspektivu nebo ne?
0: Tak teď jsou před námi komunální volby. Tam si myslím, že budou vznikat na nejrůznějších místech různé koalice. Někde bude ODS kandidovat sama, někde bude kandidovat TOP 09, někde bude kandidovat třeba s nějakými soukromníky. To je prostě na každém tom místním sdružení. Ale co se týče nadcházejících let, tak já si myslím, že ODS velmi trpěla koaličními a vládními kompromisy a kompromisy v rámci Spolu. Vlastně musela dělat kompromisy nejdřív ve Spolu, potom ve vládě, což nějakou část identity ODSky stálo a stálo to podle mého názoru ve finále i nějakou voličskou podporu, takže teď je čas, aby se ODSka zpamatovala, zlepšila svoji vlastní kondici, oprášila svoji značku a nejdříve posílila, protože pro jakékoliv případnou spolupráci nebo spojování je nezbytné, aby tady nějaký silný pravicový subjekt byl, protože jak já říkám, když slepíte tři slabé politické subjekty, tak z toho nikdy silný nevznikne, ale pokud budete mít silnou ODS a k ní případně nějaké spolupracující strany, byť asi ne v koalici Spolu, tak to určitě může přinést výrazně lepší výsledek.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s místopředsedou poslanecké sněmovny Janem Skopečkem, stínovým ministrem financí ODS. Děkuji.
0: Já moc děkuji za pozvání a přeji krásný den všem.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
3: Unikátní časozběry.
2: Nebo historické rekonstrukce.
3: Seriál Radiožurnálu.
2: Každý všední den krátce po 8:45.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Sedmnáct hodin a 30 minut. Zprávy a Anna Horáčková.
5: Rusko navzdory stále platnému příměří dnes útočilo na Ukrajinu. Tamní armáda i úřady informují o dronových úderech a střetech na frontové linii v posledních 24 hodinách. Šéf regionální správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov uvedl, že útoky nepřežil jeden člověk. Mrtvého hlásí taky z Chersonské oblasti a několik zraněných lidí je i v dalších částech Ukrajiny. Sněmovní pracovní skupina ke změně financování médií veřejné služby vyzvala ke stažení zákona, který má zrušit poplatky za rozhlas a televizi. Ve skupině složené z politiků, zástupců obou médií nebo syndikátu novinářů, ale nejsou žádní koaliční poslanci. Mediální výbor ji založil na jednání na konci dubna, kde měla kvůli omluvě několika koaličních politiků většinu opozice. Tehdy výbor přijal hlasy opozice podobné usnesení, s jakým dnes přišla pracovní skupina. Koalice ale už avizovala, že takto přijatá rozhodnutí později zruší. Soud na Slovensku hned první den odročil projednání jednoho z nejsledovanějších korupčních případů policie, takzvané kauzy Očistec. Mezi hlavními obžalovanými v ní figuruje například místopředseda slovenského parlamentu za vládní stranu Smer Tibor Gašpar. Další stání je naplánované na 1. června. Případ je na Slovensku politicky mimořádně citlivý. Obžaloba tvrdí, že v rámci policie fungovala mezi lety 2012 a 2018 zločinecká skupina s vazbami na vládní stranu Smer. Údajně ovlivňovala vyšetřování, sledovala politické oponenty nebo chránila vybrané jedince. Celkem je obžalovaných 10 lidí, většina z nich vinu už dřív odmítla. A zhruba na třetině území Česka zůstává nejhorší stupeň sucha. Potýká se s ním část jižních Čech a kraje Vysočina, Moravskoslezského a Zlínského kraje a taky Pardubický a Olomoucký kraj. Vyplývá to z údajů na webu intersucho.cz. Podle webu byl největší rozsah půdního sucha začátkem minulého týdne. Ke snížení pomohly deště, které se přehnaly nad západními a severními Čechami. Podle meteorologů by tento týden srážky měly zasáhnout většinu území. Nejvydatnější by měly být na Moravě a podle předpověd by si tak mohl stupeň sucha v Česku o něco snížit. Sport. Tenistky Nikola Bartůňková a Linda Nosková nepostoupily do čtvrtfinále antukového turnaje kategorie Masters v Římě. 20-letá Bartůňková podlehla 10. hráčce světa, Ukrajince Svitolinové 2-6 a 3-6. Nosková v osmifinále končí poté, co podlehla Rumunce Kirsteové 2-6 a 4-6.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D11 za Hradcem Králové a kolony na dálnicích u Brna. Na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy teď dejte velký pozor před sjezdem na Přelouč. Na kilometru 77 hlásíte auto v levém pruhu.
7: V levém pruhu stojí osobák na varovkách. Píchnul tam, má tam trojúhelník, ale stojí tam tak blbě, že to je tak na střelení, no.
6: A na místo už jedou policisté, držte se v pravém pruhu. Na dálnici D1 připomínáme kolony ve směru z Vyškova do Brna. Kamiony od 223. kilometru osobní zastavují za sjezdem na Rousínov na 213. Osobním autem se u Brna směrem na Prahu zdržíte okolo 25 minut. Pozor, ucpaná je tam i možná objížďka po staré silnici, před rohlenkou je semafor. Kolony i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 13. kilometru. Na silnici 35 postojíte v koloně na příjezdu do Litomyšle ve směru ze Svitav. Od nové dálnice až ke světelné křižovatce v Litomyšli je to na 20 minut. Ještě do Prahy magistrála ulice 5. května se ucpává ve směru z centra. Je tam urostl zúžení, kolony se kvůli tomu tvoří i na jižní spojce před sjezdem na Brno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, víc jich bude v Čechách. V polohách nad 800 metrů budou i přeháňky sněhové. Nejvyšší teploty v úterý 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě to bude až 14 stupňů. Tolik zprávy. Teď už má znovu slovo Štěpán Pokorný, tady je odpolední Radiožurnál.
8: Dobré odpoledne, měla by poslanecká sněmovna zaujímat postoj ke konání sudetoněmeckého sjezdu, který bude poprvé v České republice. Tak to bude hlavní otázka našeho pondělního kulatého stolu od 18 hodin a 10 minut. Pěkný den vám přejeme.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Kapela Depeche Mode na Radiožurnálu. Šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík po výtržnostech fanoušků v nedohraném sobotním ligovém derby sám nerezignuje. Předseda představenstva klubu to řekl Radiožurnálu Sport. V rozhovoru s reportérem Pavlem Tilšarem mluvil mimo jiné o trestu pro fotbalisty Tomáše Chorého a Davida Douděru.
1: Včera jste říkal v podcastu Odboru přátel, že z kádru jsou vyřazení Tomáš Chorý a David Douděra, kteří dostali svolení hledat si nové angažmá od příští sezony. A je to možná spekulace, ale kdyby nedošlo k tomu závěru, ke kterému došlo, tak zůstali by členy A týmu David Douděra s Tomášem Chorým?
2: Nezůstali by, protože jsem před zhruba 14 dny po kauze Bořil v Hradci Králové, tak jsem seděl s celým vedením A týmu, seděl jsem s lídry, s kapitány. A měli jsme asi hodinu a půl trvající diskuzi. V rámci této diskuze jsme si jasně řekli, jak má vystupovat Slavie na hřišti. Hráči z mého pohledu jsou prostě vzory pro ty fanoušky a mají také velký díl odpovědnosti za to, jaká kultura na Slavii prostě v tomhletom kontextu panuje. Já jsem jim jasně řekl a jasně jsem je varoval, není to jakoby překvapivá věc, není to něco, co na ně se vztahuje zpětně. Já jsem všechny varoval, že pro příští podobná situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární. Oba jsou recidivisti, dokonce násobní, oba byli dopředu varováni a jako vedení klubu jsme neměli jinou možnost než konat. Je mi lidsky líto těch dvou hráčů, je mi lidsky líto, že to poznamenává ten tým.
1: Ještě závěrečná otázka, možná dvě, na Jaroslava Tvrdíka, šéfa Slavie. Jaká byla reakce majitele klubu Pavla Tykače?
2: Že ta situace je neakceptovatelná. Byl jsem u něj dnes ráno, představil jsem mu ta řešení, která jsou radikální jak pro Českou republiku, tak asi jsou unikátní v Evropě. Já jsem rád, že takovéhoto majitele, jako je Pavel Tykač, prostě máme, protože ty naše opatření jsou finančně velmi nákladná. A Pavel Tykač to plně podporuje a zhodli jsme se prostě na jednoduchém zadání. Fanoušek na stadionu musí být fanoušek, hráč, ten realizační tým. Stadion Eden bude prostě oázou bezpečí a náš cíl je jednoduchý. Už tam nikdo kuklu neobleče a nikdo pyro nerozsvítí na to, aby s ním házal.
1: Máte jeho plnou podporu, nebo sám jste neuvažoval o tom, že byste třeba složil funkci, protože přece jen jste šéf klubu a za to, co se vlastně stalo, tak nějakým způsobem zodpovídáte?
2: To je jasné, jakože jestliže v klubu je problém, takže za to odpovídá celý klub a já jsem jeho šéf, takže za to odpovídám samozřejmě také. Já z druhé strany si myslím, že pro klub to v tuhle chvíli znamená mimořádný problém, že jsou to těžké chvíle, že to řešení prosadit nebude jednoduché. Chápu, že pro ně velká část fanouškovské komunity z té tribuny Sever, ty ultras fanoušci prostě nebudou mít pochopení. A myslím, že od těžkých chvil se neutíká, těžké situace se řeší. Jestli majitel se zná v průběhu času, že já jsem pochybil a budu mě chtít z funkce odvolat, tak to prostě udělá a to přijmu.
0: Řekl tedy šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Celý rozhovor si můžete pustit v archivu Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Máme přesně 6:45, je s vámi stále Radiožurnál. Mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem váznou. Donald Trump odmítl odpověď Teheránu a chystá se do Pekingu. Ceny ropy znovu rostou, co bude dál, řekneme za chvilku.

0: Konflikt v Perském zálivu se prohlubuje, drony létají nad Emiráty, Katarem i Kuvajtem, ceny ropy rostou a mírová jednání váznou. Americký prezident Donald Trump odmítá iránský návrh a míří do Pekingu hledat řešení u čínského prezidenta Xi Jinpinga. Jak na to reagují trhy? To probereme s americkou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co víme o návrhu Iránu a proč ho Donald Trump odmítl?
1: Protože ta odpověď, kterou Irán v neděli předložil, se výrazně liší od toho, co Washington očekával. Agentura Reuters vyjmenovává ty požadavky Teheránu takto. Úplné ukončení války na všech rovinách, to znamená i v Libanonu, kde Izrael bojuje s Hizbaláhem. Pak chce Irán kompenzaci za válečné škody. Chce, aby Američané zrušili námořní blokádu. Chce také ale záruky, že Spojené státy nezautočí znovu. Chce zrušit všechny sankce a chce obnovit vývoz ropy. A co je klíčové, a to je ten důvod, proč Trump ten jejich návrh tak jednoznačně odmítl, nechce přistoupit na ten americký požadavek, že by okamžitě zastavil obohacování uranu a místo toho nabízí takový kompromis, že by se část toho obohaceného materiálu zředila, že by se zbytek převedl do nějaké třetí země. Chce o tom ještě prostě dalších 30 dní jednat a na to Donald Trump řekl totálně nepřijatelné.
0: Cena ropy v reakci na Trumpovo odmítnutí rychle vzrostla. Jaká je situace na trzích teď?
1: Tak to, co jsem se dívala, Štěpáne, tak cena ropy se Brent se stále drží kolem nějakých 104 dolarů za barel. Ona nejdřív hodně vyskočila, ale potom zase část těch zisků smazala. Jenom pro srovnání, teď je za 104, ale před válkou byla za 70, takže je to stále velký rozdíl. Akciové trhy zase reagují překvapivě klidně. Nasdaq, S&P teď maličko klesly v posledních minutách, ale ty americké indexy se drží blízko historických maxim. Zdá se, že investoři zatím sázejí na to, že ta diplomacie nakonec převáží, byť tedy samozřejmě se velmi čeká na to, co udělá s tím středečním otevřením trhu ta návštěva Donalda Trumpa v Číně.
0: Trump ve středu letí do Pekingu. Jakou roli může tedy Čína v řešení krize sehrát a může chtít za případný tlak na Teherán něco na oplátku?
1: Může a velmi pravděpodobně, jak známe Čínu, tak i bude. Ona má totiž v téhle krizi úplně jednoznačnou pozici, je největším odběratelem iránské ropy, takže významný zákazník Iránu a tím pádem má v Teheránu páky, které, jak se zdá, zatím nikdo jiný nemá a na to se Bílý dům spoléhá. Trump chce přimět Xi Jinpinga, aby on Irán přitlačil k nějakým ústupkům, ale samozřejmě je otázka, co ten Peking za to bude chtít. Určitě může chtít nějaké úlevy v technologické válce nebo uvolnění exportních omezení na čipy. Také může chtít mírnější americkou rétoriku ohledně Tajvanu. To, co bude důležité, analytici mluví, že to je nějaký záblesk naděje, ale že uvidíme až po těch prvních jednáních.
0: Zpravodajka radiožurnálu v Americe Jana Ciglerová. Díky.
1: Pěkný den.

0: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
2: Poprvé v historii se má konat sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení na území Česka. Je na to 81 let od konce druhé světové války správná doba? Co si koalice slibuje od jednání sněmovny na toto téma? Může konání sjezdu a debaty o něm ovlivnit česko-německé vztahy? A jsou na místě obavy ze zpochybnění Benešových dekretů?
1: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
0: Dnes po hlavních zprávách v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
3: Fotbalová Slavia po víkendových výtržnostech na stadionu slibuje lepší bezpečnostní opatření a zpřísnění podmínek pro fanoušky.
4: Tam nikdo kuklu neobleče a nikdo pyro nerozsvítí na to, aby s ním házali.
3: Kanárské ostrovy dnes opustí poslední cestující výletní lodi, kde se rozšířil hantavirus.
5: Vylodí se 22 lidí.
3: Fotbalista Slavie Chorý dostal podle komise rozhodčích správně červenou kartu v derby se Spartou. Kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. A počasí zítra čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s deštěm, na horách bude sněžit a teploty většinou do 12 stupňů. Dobrý večer vám přeje Anna Horáčková.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Fotbalová Slavia aktivně prohledává kamerové záznamy a dohledává výtržníky z víkendového derby. Spolupracuje na tom s policií. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Fanoušci v závěru sobotního zápasu se Spartou vtrhli na hrací plochu, napadli 3 hráče soupeře a házeli pyrotechniku do sektoru hostů.
6: Vedení Slavie slibuje, že udělá maximum, aby se podobná situace neopakovala. Její fanoušci ještě před ukončením utkání se Spartou vtrhli na hrací plochu, někteří se zakrytým obličejem. Při výtržnostech napadli 3 hráče soupeře a do hostujícího sektoru fanoušků naházeli světlice.
4: Náš cíl je jednoduchý, už tam nikdo kuklu neobleče a nikdo pyro nerozsvítí na to, aby s ním házal.
6: Slavia ve spolupráci s policií odhaluje výtržníky pomocí kamerových záznamů. Zároveň se na fanoušky obrátí s žádostí o čestné prohlášení, že zůstali na svých místech.
4: A v tomhle tom kontextu budeme vycházet z presumpce viny. Nebyli si na tribuně sever na svém místě, tak si byl na pluše.
6: Tvrdík zároveň uznal, že jako šéf klubu nese za nedohrané derby zodpovědnost, ale sám rezignovat nehodlá. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
3: Ministerstvo vnitra kvůli výtržnostem fanoušků fotbalové Slavie zahájí s klubem správní řízení. Situaci na konci sobotního derby se Spartou řeší i policie a Ligová fotbalová asociace.
7: Ministerstvo vnitra bude zkoumat, jestli Slavia v sobotu dostatečně hlídala bezpečnost na stadionu, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
8: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření.
7: V reakci na výtržnosti taky vznikne při radě vlády pro sport, prevenci a zdraví pracovní skupina. Ta bude řešit třeba zavedení kamer s rozpoznáváním obličejů na stadionech, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
9: V minulosti tato věc byla znemožněna jednak rozhodnutí Evropské komise, jednak postojem úřadu pro ochranu osobních údajů.
7: Poprvé od soboty se vyjádřili i skalní fanoušci z tribuny Sever. Ti popřeli, že by násilí bylo organizované. David Šalek, Radiožurnál.
3: Schodek státního rozpočtu se letos kvůli obraně zvyšovat nebude, řekl to vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO. Reagoval tak na to, že Česká republika podle odhadu na to letos nesplní závazek investovat do obrany 2% HDP. Aktuálně chybí přibližně 20 miliard korun. Teď ve Strakově akademii začíná jednání koaliční rady. Zabývat by se měla zavedením celostátního referenda a na úřadu vlády je reportérka Adéla Burešová.
10: Koalice by měla jednat o podmínkách vyhlášení referenda. Podle poslance Filipa Turka za motoristy by se mělo konat jen výjimečně.
11: To znamená i třeba hodně podpisů nebo velká síla k tomuto referendum vyvolat, aby to byla jako velmi výjimečná situace. Já osobně jsem proti tomu, by se referenda dělala nějakým běžným způsobem, že jsem prostě pro zastupitelskou demokracii.
10: Podle předsedy SPD Tomia Okamury se koalice už dříve dohodla na tom, že k vyvolání referenda bude potřeba zhruba 300 tisíc podpisů. Rozhodovat Češi ale nebudou podle programového prohlášení třeba o členství Česka v Evropské unii ani v Severoatlantické alianci. K přijetí ústavního zákona by poté kabinet ve sněmovně potřeboval ústavní většinu, tedy 120 hlasů. Koalice jich má 108. Ze Strakovy akademie Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
3: Výletní loď Hondius, na které se rozšířil hantavirus, dnes opustí poslední cestující. Oznámilo to španělské ministerstvo zdravotnictví. Celkem 22 lidí přepraví repatriační letadlo do Nizozemska.
13: Na lodi zůstane už jen posádka, která s ní popluje do Nizozemska, kde je plavidlo registrované. Na palubě bude taky tělo jedné ze tří obětí nákazy. Španělské úřady pak podle ministryně zdravotnictví Moniky Garcí Gomézové začnou s dezinfekcí přístavu Granadia, u kterého loď kotvila. Nákaza hantavirem se podle zpravodajské stanice Al Jazeera potvrdila u 10 lidí. Mezi nimi jsou například občané Spojených států, Francie nebo Velké Británie. Riziko přenosu viru mezi lidmi je podle Světové zdravotnické organizace malé. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Evropská unie přijme nové sankce proti násilným židovským osadníkům na západním břehu Jordánu. V Bruselu se na tom předběžně dohodli ministři zahraničí států 27. Sankce dosud blokovala bývalá maďarská vláda Viktora Orbána. Změna vedení země tak umožnila průlom ve vyjednávání.
14: Radikální osadníci podnikli o uplynulém víkendu další vlnu nájezdů na palestinské vesnice. Dohoda na sankcích podle Kalasové dokládá, že násilí a extremismus mají své důsledky. Kdo konkrétně se dostane na unijní sankční listinu, zatím není jasné. Švédsko, Francie či Nizozemsko prosazují, aby Evropská unie zašla ještě dál a uvalila cla na obchod se zbožím z nelegálních osad na západním břehu Jordánu. Na tom ale zatím mezi členskými státy není shoda. Ministři zahraničí států Evropské unie se také dohodli na uvalení dalších sankcí na představitele hnutí Hamás. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Mezinárodní federace novinářů v dopise české vládě odsoudila navrhované změny financování veřejnoprávních médií v Česku. V dopise se píše, že návrh nezaručuje České televizi a Českému rozhlasu předvídatelné a udržitelné financování a taky výrazně zvyšuje politickou kontrolu nad nimi.
15: Chceme, aby česká vláda přehodnotila své rozhodnutí. Země jako ta vaše má mít silné a kvalitní veřejnoprávní vysílání. Desítky let jste měli státní televizi a rozhlas. Nevracejte se zpět.
16: Popsal Českému rozhlasu Anthony Belonge, generální tajemník Mezinárodní federace novinářů. Ta vyzývá ke stažení návrhu zákona na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a zároveň k odmítnutí poslaneckého návrhu, jehož cílem je od poplatků osvobodit lidi do 26 let, seniory nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Česká vláda tvrdí, že financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu neohrozí jejich nezávislost a že bude valorizované o inflaci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
17: Sport. Sudí Karel Rouček v nedohraném ligovém utkání se Spartou správně vyloučil fotbalistu Slávie Tomáše Chorého. Oznámila to komise rozhodčích. Reprezentační útočník Chorý trefil loktem do hlavy letenského obránce Asgera Sørensena.
18: A teď Karel Rouček ukáže Chorému, že ruší jeho žlutou kartu a Tomáš Chorý nedohraje tohle 317. derby.
19: Chorý za faul v 59. minutě za stavu 3-2 pro Slávii viděl nejdřív žlutou a po přezkoumání u videa červenou kartu. Podle komise rozhodčích bylo rozhodnutí sudího Roučka změnit původní verdikt správné. Derby se nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků před koncem utkání. Tomáš Chorý stejně jako další vyloučený slávista v derby David Douděra byli včera vyloučeni i z kádru vršovického klubu. Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Kolony na D1 u Brna, taky u Litomyšle. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna z Vyškova. Je silný provoz, zastavují nákladní auta, zastavují v pravém pruhu zhruba na 220. kilometru. Osobní okus dál, nesouvislá kolona se rozjede až v Brně na 190. kilometru. Pro osobní auta je to zpoždění asi na půl hodiny. A pozor, ucpává se taky možná objížďka po staré silnici před Rohlenkou. Na D1 pozor teď i na silné bouřky, místy na Vysočině, ale i třeba za Prahou. Po bouřce hodně vody na vozovce, tak jeďte opatrně. Na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ze Svitav postojíte asi 20 minut v koloně. Pouze silný provoz. V Praze se ucpává mimo jiné výjezd po magistrále směrem na D1. U Rostyl je zúžení. Kolony se kvůli tomu tvoří i na jižní spojce před sjezdem na Brno. Další zelená vlna nejp za hodinu po debatě.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Večer a v noci bude zataženo a na většině území čekejte déšť. Na Moravě a ve Slezsku se stále ještě můžou objevit bouřky. Zítra pak čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami. Víc jich bude v Čechách. V polohách nad 800 metrů, na západě ráno nad 600 metrů budou i přeháňky sněhové. Večer už pak budou obývat srážky a místy i oblačnost. Nejvyšší teploty v úterý 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 14 stupňů a na horách se ta maxima zastaví kolem 3 stupňů nad nulou. Tolik zprávy. A teď už začíná kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Poprvé v historii se má konat sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení na území Česka. Je na to 81 let od konce druhé světové války správná doba? Co si koalice slibuje od jednání sněmovny na toto téma? Může konání sjezdu a debaty o něm ovlivnit česko-německé vztahy? A jsou na místě obavy ze spochybňování nebo spochybnění Benešových dekretů? O tom všem budeme debatovat v následujících 50 minutách.
12: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
21: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
1: I dnes budeme debatovat se čtyřmi politiky, se čtyřmi poslanci. V abecedním pořadí jsou to Josef Nerušil, poslanec hnutí SPD. Dobrý den.
22: Dobrý den.
1: Hayato Okamura, poslanec KDU-ČSL, člen sněmovního zahraničního výboru. Dobrý den.
23: Zdravím vás.
1: Přes internet je připojený poslanec ODS, místopředseda sněmovního zahraničního výboru a také předseda výboru pro evropské záležitosti Petr Sokol. Dobrý den.
24: Dobrý den, zdravím vás.
1: A v brněnském studiu Českého rozhlasu je poslanec hnutí ANO, místostarosta brněnské městské části Židenice Václav Trojan. Dobrý den.
25: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Sněmovna bude tento čtvrtek pokračovat v debatě o postoji ke sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se má konat v Brně ještě v průběhu května. Mimořádnou schůzi na toto téma svolal předseda sněmovny na žádost koaličních poslanců. Pane Nerušile, co si od toho čtvrtečního jednání slibujete?
22: My si od toho slibujeme především gesto. Gesto vůči veřejnosti, že sjezd sudeto německého krajanského spolku, tak jak je naplánovaný a v tuto dobu a i další okolnosti se nám nelíbí a chceme dát veřejnosti na jeho signál, že sněmovna s tímhle s tím nemá nic společného a že s tím nesouhlasí.
1: Pane Okamuro, má smysl o chystaném sjezdu debatovat ve sněmovně?
23: Já si myslím, že to téma je společenské a politické, mělo by to smysl, ale jedině pro mě teda v tom smyslu, že je to přínosem v tom příběhu česko-německého usmíření, té snahy, vytrvalé snahy o usmíření mezi Čechy a Němci, to znamená v pozitivním smyslu, ale nutné to není, ale proč ne? Může se to zmínit ve sněmovně, ale v kladném smyslu. Jakože je to počin, který přispívá k dalšímu vývoji nebo rozvoji česko-německého usmíření.
1: My se k těm argumentům, proč si to pan poslanec Hayato Okamura myslí, dostaneme samozřejmě za chvíli, ale v tom úvodním kolečku, pane Sokole, rozumíte tomu, že se z chystaného sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení stalo politické téma?
24: Tak politické téma je ledasco. Jestli to je takové politické téma, abychom ho museli řešit v poslanecké sněmovně dlouhé hodiny a součástí těch debat byly útoky na Německo a Němce a povídání o kolaborantech a tak podobně, tak to určitě ne. A kolegové z vládní koalice se nechtěně prořekli, když ten bod na té schůzi minulý týden pojmenovali stanovisko vládní koalice. To znamená, tady očividně nejde o nějakou debatu nebo o stanovisko poslanecké sněmovny, ale o snahu vládní koalice, aby dokázala vytloukat nějaké politické body z toho, že bude strašit naše občany tím, že nás soukromá akce soukromého spolku na pozvání jiného českého soukromého spolku bude nějak ohrožovat a bude ohrožovat postavení České republiky, což určitě není ten případ.
1: Pane Trojane, o konání toho sjezdu se ví od října, od začátku února, nebo na začátku února váš předseda hnutí ANO Andrej Babiš řekl při návštěvě Německa, že to bere jako občanskou iniciativu a že jako vláda to neřeší, nebo že ve vládě se to neřeší. Co se od té doby změnilo? Proč podporujete mimořádnou schůzi na toto téma?
25: Tak řekl jste to sám, co se změnilo od té doby. Různé občanské iniciativy ve směru toho, že se snaží přihrávat různé politické body. Nicméně to téma, které já osobně považuji za uzavřené a snažíme se tady v mnoha týdnech ho neustále připomínat, tak to, co i pan premiér řekl, tak ho považuji za nešťastné, protože ten hlas tady v Brně měl být již k tomu sudetoněmeckému sjezdu uzavřená kapitola a to, co jestli se lidé různě potkávají, tak jsou pouze jejich osobní iniciativy. A to, že nám to přerostlo tady až na úroveň poslanecké sněmovny a v podstatě desítky hodin připomínáme, já sám jsem rád za ta historická okénka, ale považuji, že to je za příliš, už to trvá opravdu příliš dlouho.
1: Říkáte, že to přerostlo, to je ale zásluha vládní koalice nebo někoho jiného?
25: Nemyslím si, protože ta reakce z vládní koalice byla celkem jednoduchá a jednoznačná.
1: Pardon, to, že se to bude řešit ve čtvrtek, to je zásluha vládní koalice?
25: Je to téma, ale které by se dalo, řekl bych, velmi jednoduše v několika odpovědích, v několika komentářech uzavřít.
1: Proč se tak nestalo, pane Okamuro?
23: Víte, tady je důležitý takový trošku nadhled a taky hlubší pohled. Já chci říct, že je to dlouhý příběh, máme 81 let od konce té strašlivé druhé světové války, ve které utrpěli miliony lidí, taky obrovské množství Evropanů z různých států a z různých národů. A to úsilí, a opravdu to stojí úsilí o to vzájemné usmíření, tak to je něco nezbytného, něco důležitého, něco naprosto zásadního. A udělalo se mnoho a mnoho na tomto poli. Vezměme si ten asi největší příklad ze západní Evropy mezi Němci a Francouzi už v 60., v 70., v 80. letech. To znamená cirka před 60, 50, 40 lety. To setkání, které se má

0: To Okamura, poslanec KDU ČSL. Předpokládám, že poslanec SPD Josef Nerušil s tímhle nebude souhlasit.
1: Ale záleží jak s čím, protože samozřejmě my jsme pro usmíření, jo, a nemá cenu setrvávat na pozicích krátce po konci druhé světové války do nekonečna. Ale to, co nám na tom vadí, tak je způsob, jakým je tohle setkání v Brně pořádáno. Ten způsob prostě není pozitivní, a to už z toho důvodu, že takto citlivá akce, která, a vidíme to v současné době té diskuzi, tato akce vyvolává stále emoce mezi českou veřejností a nám přijde poměrně úsměvný, že takovou akci pořádá vlastně soukromá politická neziskovka Meeting Brno, že vlastně kolem toho zda sudetské Němce sem pozvat, aby zde se setkali na 76. sjezdu, že kolem toho neproběhla žádná diskuze na úrovni vlády, tam by měla být přece zapojena diplomacie do toho, protože jedná se prostě o výsostně citlivé téma vztahu mezi Českem a Německem. A ono s Německem samozřejmě, že máme dobré vztahy, to náš největší obchodní partner. Historii jsme v 97. se k tomu postavili podpisem Česko-Německé deklarace budoucnosti. Ale to, jakým je způsobem tento sjezd organizován, kým je organizován a jakým způsobem je k tomu přistupováno, je to prostě z našeho pohledu zbytečná politická provokace a ten výsledek rozhodně není pozitivní. Je to naprosto kontraproduktivní oproti tomu, co by to mělo přinést v hlavách organizátorů.
0: Já se zeptám možná úplně jasně. Vám vadí to, že se tady koná ten sjezd?
1: Tak samozřejmě je to prostě pořád bolestná část společné česko-německé historie a podle našeho názoru ten sjezd se v této podobě takhle v Brně konat nemá. Pokud si krajanské sdružení sudeto-německé chtělo uspořádat sjezd, může ho uspořádat v Mníchově, ve Vídni, v Berlíně a tak dále. Já bych se třeba nebránil debatě o tom, aby tu jako součást toho festivalu Meeting Brno proběhla třeba nějaká folklorní vystoupení, že by třeba se předvedla část kultury, jak to fungovalo v pohraničí mezi první a druhou světovou válkou, ale to, jak je to nyní koncipováno, je vyloženě politická akce a je to trošku politická akce, ale bez naší politiky a proto my to vidíme jako poměrně nešťastné.
0: Pane poslanče Sokole, z vašeho pohledu je dobře, že ten sjezd se má konat v Česku, nebo k tomu máte výhrady i tím směrem třeba tak, jak o tom teď mluvil pan poslanec Nerušil?
2: Já na rozdíl od pana kolegy Nerušila nemám pocit, že by, jak on říkal, vláda nebo politici nebo poslanecká sněmovna měla kontrolovat všechny spolky a neziskové organizace, co přesně dělají a že by vláda měla řešit, jestli si tady někdo udělá nějaké setkání. Takže já jsem dalek toho, abych rozhodoval nebo měl jednoznačně chuť nařizovat nebo doporučovat nějaké organizaci, jako je sudeto-německé krajanské sdružení, aby zasedali ve Vídni či v Brně. To je, myslím, jejich rozhodnutí. To není něco, co by nějak poškozovalo náš stát, co by poškozovalo nějak veřejné zájmy. Takže pokud se rozhodli, že to udělají tady, já to vnímám spíš jako nějaké gesto a vlastně gesto smíření, že se to uskuteční u nás. Myslím si, že to velké téma nebylo, než si z toho kolegové z SPD udělali politické téma a začali se snažit z toho tlouct body a strašit. Já jsem byl v debatě s europoslancem SPD dnes a ten říkal, že to je začátek rušení Benešových dekretů a takové podobné věci, takže já se toho nebojím, ale to, jestli si to uspořádají tady nebo někde jinde, bych nechal na těch organizátorech. Já myslím, že občanská společnost je tady od toho, aby fungovala vedle státu a ne, aby my politici jsme rozhodovali, kdo se kde s kým má setkat.
0: My se i k Benešovým dekretům a k tomu, jestli hrozí nějaké jejich zpochybnění nebo zpochybňování, dostaneme v dnešním kulatém stole. Obracím se do Brna na pana poslance Trojana. Z vašeho pohledu je špatně to, že se koná vůbec ten sjezd v Praze, nebo teda v Brně, nebo ty okolnosti, za kterých se koná, nebo jak se k tomu celkově vystavíte?
3: Jak už od kolegu tady zazněl několikrát to slůvko nešťastné a vůbec doba, kdy se koná a kde se koná.

0: ten hlas lidu tady Brňanů, některých ještě pamětníků a vůbec lidí, kteří byli vzpjatí ať už s jednou nebo s druhou stranou, tak je stále slovo, že ten sjezd je předčasný. A tato informace, když se dostala na německou stranu, tak v mých očích tak na mě mělo být reagováno, řekl bych, trošku citlivěji a ne tlačit to, že ten sjezd opravdu bude a my si ho just tady v tom Brně uděláme. To je snad za mě a že nám to přerůstá tady na úroveň poslanecké sněmovny a opravdu hodiny debatujeme z různých úhlů, pohledů, jestli udělat, neudělat, tak jak jsem řekl, to historické okénko pro celou naši společnost je určitě správně, že tyto věci připomínáme, ale už to trvá příliš dlouho a už bychom to měli uzavřít a věnovat se, řekl bych, aktuálním věcem a třeba i spolupráci s Německem.
1: Vy jste řekl, že ten sjezd je předčasný. Ministr zahraničí a předseda motoristů sobě Petr Macinka v minulých dnech řekl, že zatím nenastal čas pro takový sjezd, že teprve za 10 nebo za 20 let by mohla být taková akce vnímána neutrálně. Máte stejný odhad nebo kdy z vašeho pohledu by byl ten správný čas, aby se takovéto setkání konalo na území Česka?
0: Tak tady vidíme, že po 81 letech, tak je to opravdu předčasné, tak jestli to zkusíme za 5, za 10, jak řekl pan ministr, třeba za 20, tak to nechť ukáže budoucnost, který opravdu okamžik bude, ale ukažme to tak jako lidé a netlačme to opravdu za každou cenu, pojďme udělat sjezd a ztrácet potom další hodiny nejenom politiku, ale vůbec lidí České republiky.
1: Vy říkáte, že to ukáže budoucnost, ale podle čeho se to dá poznat jinak, než že se ten sjezd zorganizuje?
0: Tak tím názorem, tím pokusem uděláme, neuděláme, vyzkoušíme. A vůbec je to poprvé tady, že? Tak ta tématika takto, řekl bych, intenzivně diskutovaná. A že se z Brna z České republiky ozývají silné negativní reakce, tak bych čekal, že i německá strana na to bude reagovat.
1: Pane poslanče Okamuro, je z vašeho pohledu správný čas? Nebylo by lepší počkat ještě 5, 10, 20 let?
2: Víte, ono, to usmíření vyžaduje taky odvahu. Já si myslím, že to není o tom, kolik let uplyne. Třeba v tom polsko-německém vztahu a Poláků zahynulo mnohem více za druhé světové války percentuálně než třeba Čechů, i když samozřejmě nechci poměřovat utrpení lidí. Tak tam katoličtí biskupové z obou stran udělali tehdy odvážný krok, bylo to přibližně 25 let po skončení druhé světové války, v takové společné deklaraci vyjadřující vůli k usmíření. A samozřejmě to vyvolalo i velké diskuze, vyvolalo to i odpor u části veřejnosti. Ale dnes se to při zpětném pohledu hodnotí kladně, jako takový důležitý moment. A chci připomenout, že součástí toho setkání v Brně, důležitou součástí, je to standardní na těch sudetoněmeckých setkáních, tak je taky velká nedělní bohoslužba, křesťanská bohoslužba, paralelně katolická mše, někde jinde menší měřítku evangelická bohoslužba. A ta katolická bohoslužba, které jsem se i v minulosti zúčastnil v Německu, ta se skutečně nese samozřejmě v duchu smíření. A ostatně jí má předsedat v Brně pan arcibiskup Jan Graubner. Asi v nejznámější modlitbě, kterou nám zanechal pán Ježíš, Otče náš, tak jsou ta známá slova: odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. To znamená, uznává se tam ten fakt, že jsem se provinil, že někdo jiný se provinil proti mně a teď se hledá to přemostění. Vždycky je to věc naděje a odvahy. Nikdy to nemáme úplně v hrsti. Kdo by to mohl mít úplně v hrsti, jak to vyzní třeba za 20 let? Takže já si myslím, že je to věc odvahy a naděje, a že se můžeme odvážit i k tomu setkání, které se za pár dnů bude konat v Brně, s tímto postojem. S postojem naděje, že to přinese ve výsledku něco dobrého. Je to taky o setkání lidí naživo, Čechů i Němců, Němců i Čechů.
1: Pane poslanče Nerušile, přijde někdy z vašeho pohledu čas, kdy takové setkání v Česku by bylo na místě, bylo patřičné?
3: Určitě ten čas přijde, ale ta doba nyní není vhodná. Vidíme, že to téma je stále ještě živé, žijí stále ještě pamětníci, kteří si hrůzy druhé světové války pamatují a Minimálně, pokud se tady bavíme o smíření, tak to nemůže být jednosměrka, protože ten sjezd v Brně zatím je trošku jako taková jednosměrná akce ze strany sudetoněmeckého krajanského spolku připadá, jo, protože pokud tedy chceme říci, nastal čas ke smíření, co jsme si, to jsme si, hrůzy světové války zapomeňme nebo uchovávejme je v historické paměti, ale už jimi nezatěžujme naši budoucnost, pak bych třeba také očekával, že ze strany sudetoněmeckého krajanského svazu zazní slova o tom, že již nadále nebudou usilovat o zrušení Benešových dekretů. Jo? A to je pořád součástí stanov německého.
1: Pardon, tím jste si jistý? Protože pokud já jsem četl, tak od roku 2016 to součástí stanov není.
3: No, ale samozřejmě na těch krajanských setkáních se o tom hovoří. Ten německý, sudetoněmecký svaz.
1: Dobře, ale součástí stanov tedy, tak jak jste říkal, že to je, tak to není.
3: Bylo to součástí stanov.
1: Bylo, ale do roku 2016.
3: Ale myslím si, že by to mělo být deklarováno naprosto jednoznačně veřejně a pokud by něco v těch stanovách mělo zaznít, tak pak to, že tohle je uzavřená kapitola a že o zrušení Benešových dekretů už sudetoněmecký svaz usilovat nebude nikdy.
1: Pane poslanče Sokole, je opravdu správný čas nebo bude někdy lepší čas pro to, aby se sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení konal na území Česka?
4: Tak já myslím, vzhledem k tomu, jak daleko jsme od druhé světové války, že to je přes 80 let, tak to už mi připadá jako takové slovíčkaření, jestli to bude 81, 86, 91 let po válce. Já myslím, že ti, kteří chtějí z toho dělat politické téma, tak ho budou udělat i za 10, i za 15 let. Takže já si myslím, že ta situace bude podobná. Já jsem si myslel, že tohleto téma už z české politiky jako politický nástroj zmizelo, když kolegové z SPD se zbratřili se stranou v Německu, která nejvíc se zasazovala o právě revizi Benešových dekretů, a to je Alternativa pro Německo a další vládní strany ANO a Motoristé sobě jsou pro změnu v Patriotech pro Evropu, kde sedí s dalšími spochybňovateli Benešových dekretů ze Svobodné strany Rakouska a taky s miláčkem všech vládních politiků, než ho vyhnali voliči Viktorem Orbánem, který také hodně v minulosti sázel na to, že by se kvůli Slovensku měli Benešovy dekrety rušit. Takže už tohleto téma v politice skončí, protože očividně pro kolegy, kteří tvoří dnes vládní koalici, to nebylo tak důležité, když mohli s takovými stranami spolupracovat, tak teď se rozhodli opačně, je to trošku zvláštní, oni nám v poslanecké sněmovně říkají, že každý, kdo není stejně naladěný jako oni a nechce dělat nějakou až hysterickou reakci vůči tomu sjezdu, tak je snad dokonce, jak řekl jeden z poslanců SPD minulý týden ve sněmovně, placen sudetoněmeckým sdružením. Tak takhle ta debata probíhá a tam pak asi nemůže nikdo věřit tomu, že ti, kteří z toho teď udělali politické téma, takže budou chtít nějaké usmíření za 5, za 10 let. Tam jde úplně o něco jiného těm iniciátorům tady celé té show.
1: Tak my se k Benešovým dekretům opravdu dostaneme ještě u kulatého stolu, přesto jestli chce na poznámku o spolupráci hnutí SPD, českého SPD s německou Alternativou pro Německo reagovat, pan poslanec Nerušil.
3: Určitě, protože my naše vztahy s ať už s německou AFD nebo s rakouskými svobodnými nezatěžujeme minulosti a několikrát jsme si to vyjasnili. A nakonec, když vznikala v roce 2019 ID Party, kde jsme byli společně s AFD a s Rakouskou stranou svobodných, tak to bylo napsáno i do zakládací listiny, že se nebudeme ohlížet ke sporům v minulosti, ale že budeme naopak pohlížet do budoucnosti. A to bez ohledu na to, že občas některý řadový politik se toho tématu chytne, my na to prostě jako SPD nereflektujeme a pro nás Benešovy dekrety jsou integrální součástí českého právního řádu a nejde přes to vlak.
1: Přece jenom není to dvojí metr, když u poslanců AFD vám to nevadí a u sudetoněmeckého Landsmannschaftu vám to vadí?
3: Není to dvojí metr, tak každá země, každá politika má nějaká svá témata, nějaké své zákonitosti a my v tom žádný rozpor nevidíme. My řešíme přednostně českou domácí politiku a jak už jsem říkal, předtím nám by nevadilo, pokud se sudetoněmecký svaz sjede ve Vídni, v Mnichově, v Berlíně, kdekoliv jinde, nakonec proč by to tak nemohlo být. Nám vadí, že se toto má odehrát na území České republiky a má se to odehrát i za tiché podpory některých našich politiků. My si myslíme, že česká veřejnost o takhle tak ještě nevnímá, že by to téma bylo uzavřené, že by usmíření bylo ukončené a že by to byla soukromá akce. Není to soukromá akce. Je to výsostně politická akce, já bych téměř řekl až politická provokace.
1: Posloucháte kulatý
4: stůl. A slyšel jste, jak mládežnická organizace AFD se ohradila proti tomu, jak mluvíte o Německu a o Němcích, vaši partneři.
3: Tak ale to mohou, ale to je mládežnická organizace.
4: Očividně v tom úplně nemáte. Jako, aha, to není součást AFD. Mládežnická, no?
3: Je to součást AFD, ale mládežnická organizace, víme, že mládež bývá občas horkokrevná nebo radikální. Ono, kdybychom se zeptali mládeže, ať už německé nebo české, středoškolské mládeže, co vlastně vědí o konci světové, druhé světové války, co vědí o Benešových dekretech, o čem byli, tak bychom se dozvěděli velmi, ale opravdu velmi zajímavé věci, takže my asi takhle tak v tomhle tom duchu i to prohlášení mládežnické organizace
4: AFD vnímáme. Tak myslíte, že mladí lidé nemají rozum a neznají historii, to jste těm chtěla říct.
3: To jsem neřekl a říkám jenom, že občas jako se dozvíme ledasco od mládeže, pokud se ptáme na nějaké historické milníky, máte toho plné sociální sítě.
1: Tak to byl Petr Sokol, poslanec ODS a také Josef Nerušil, poslanec hnutí SPD, který je spolu s poslancem KDU-ČSL Hayatem Okamurou a poslancem hnutí ANO Václavem Trojanem hosty dnešního kulatého stolu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
5: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Vrátím se ještě ke čtvrtečnímu jednání sněmovny, které nás čeká k mimořádné schůzi. Z praktického pohledu předák sudetských Němců Bernd Posselt řekl bavorskému veřejnoprávnímu rozhlasu, že sjezd se v Brně určitě uskuteční. Ta akce se má konat za 2 týdny. Všechno je zamluvené, účastníci mají pravděpodobně zamluvené ubytování. Pane poslanče Trojane, v tuhle chvíli považujete za reálné, že by ten sjezd v Brně nakonec nebyl?
0: Já si dovolím ještě poznámku k té poslední debatě kolegu ohledně té mladé generace a toho, co ví nebo neví o druhé světové válce. Myslím si, že to celé pozitivní tady nejenom na naší debatě, na našem kulatém stolu, ale těch posledních týdnů, co se odehrává, tak je právě to vzdělávání nejenom té mladé generace, protože těch informací, které se tady skloňují směrem vzpomínání směrem druhé světové války a pořádání či nepořádání sjezdu v Brně, tak je určitě spousta a to si myslím, že to důležité, co by si nejenom mladí měli odnést. No a k té vaší otázce, jestli je reálné, nebo jestli se sjezd určitě uskuteční, zakázat sjezd nemůžeme. Je to na zvážení jejich organizátorů a pořadatelů. Zase těch informací, proč ho konat, nekonat, padlo hodně, ta atmosféra je poněkud, řekl bych, vypjatá, bouřlivá. A jestli do takových míst, tak se kolegům z Německa chce sjíždět a pořádat tady sněst, tak samozřejmě mohou, když jsou rezervované hotely, jsou organizovaný celý sjezd, ale to, že je zorganizovaná akce, tak si myslím, že není ten hlavní důvod, proč by se třeba nemohla konat jinde. Přesunout ji je určitě i na poslední chvíli možná.
1: Pane poslanče Nerušile, vy jste na začátku říkal, že od té čtvrteční schůze sněmovny, mimořádné schůze, si slibujete, že to bude jakési gesto. Znamená to, že nepočítáte reálně s tím, že by ten sjezd třeba na základě té schůze v Brně nakonec nebyl?
3: No, kdyby se to podařilo přesvědčit organizátory akce, ať už sudeto německé krajanské sdružení, anebo Meeting Brno, aby od pořádání upustilo, po případě, aby změnili formu, tak byl by to nádherný výsledek a myslím si, že by to nakonec bylo pro naši společnost i velmi společné, velmi užitečné, ale vraťme se zpátky na zem, prostě máme tady nějakou politickou realitu, organizátoři v čele s neziskovými neziskovkou Meeting Brno, prostě tvrdošíně trvají na tom, že to tady proběhnout musí a nehodlají se toho vzdát svým způsobem. Je pravda, že i když ideově tomu tak není, tak že právně a formálně se jedná o soukromou akci a já si nedovedu představit, jaký nástroj by vláda musela použít, aby to setkání v Brně zakázala. To znamená, to, o co nám jde primárně, kromě toho, že samozřejmě tu výzvu formulujeme na závěr usnesení, že vyzýváme, aby od konání na území České republiky upustili, tak nám jde především o jakési gesto i o nějaký morální symbol vůči těm, kteří třeba ty hrůzy druhé světové války pamatují, dát prostě najevo, že k tomu tématu nejsme neteční a že politická reprezentace, když už teda byla z přípravy tohoto výsostně politického setkání vynechána, tak že k tomu nemlčí a že k tomu alespoň vydá nějaké usnesení, které je odmítavé.
1: Takže i ta výzva je gesto, chápu to dobře.
3: Je to samozřejmě, jo, do jisté míry je to gesto, rádi bychom, kdyby bylo respektováno, ale jak říkám zpátky, jsme prostě političtí realisté a myslím si, že spíše to, k čemu to přispěje, tak je nějaká debata a i nějaký argument, že prostě to téma se řešilo i na půdě českého parlamentu, že i český parlament k tomu zaujal odmítavé stanovisko, ale samozřejmě, jaký to bude mít vliv na samotné pořádání té akce v Brně, to je těžko spekulovat.
1: Pane poslanče Sokole, v té atmosféře, která v Česku je, může ten letošní sjezd v Brně přinést pozitivní věci, ať už pro účastníky, pro sudetoněmecké krajanské sdružení nebo i pro českou společnost?
4: Já myslím, že může, protože já jsem stále přesvědčený, že drtivá většina české společnosti není naladěna tak, jako kolegové z SPD, kteří z toho dělají hysterické politické téma a že to bude věc, která vlastně pak už nebudeme diskutovat o tom, jestli sem zástupci sudetských Němců mohou přijet za 20, za 25 nebo za 10 let, protože zkrátka tady jednou budou. Já si myslím, že věřím tomu, že zástupci sudetských Němců jako vnímají tu debatu i tak, že ten program bude odpovídat tomu, aby ti škarohlídi, kteří z toho dělají jakousi starým komunistickým slovníkem revanšistickou akci, tak uvidí, že nic takového se to neděje, že jsou to potomci nebo vnuci dokonce těch lidí, kteří odsud odešli a že tady nejde už dneska o žádný majetek, nejde tady o nějakou revizi výsledků druhé světové války, jak zaznívalo v té debatě a že pak třeba přikročíme taky k tomu, aby jsme se zamysleli nad tím, že třeba teď o víkendu poslanec SPD Foldyna se účastnil akce, kde se mávalo sovětskými vlajkami, pod kterými jsme byli v roce 68 okupováni. A to kolegům z SPD nevadí. Tady ti pamětníci na ně se nemyslí, protože oni asi nevolí SPD, ale takže se měří dvojím metrem a já věřím, že i tahleta událost spoustě lidí otevře oči, že jako dělání politiky z historie tímhletím způsobem nikomu nepomáhá a že to nikomu politické body ve výsledku nepřinese. Takže myslím si, že i v tomto může být pozitivní.
1: Chce reagovat pan poslanec SPD, Nerušil na zmínku Petra Sokola o vašem poslanci Foldynovi?
3: No určitě pan Sokol tady právě předvedl takovou tu, bych řekl, určitou nedovzdělanost, co se týče historických faktů, protože samozřejmě Sověti přijeli v 68. s rudým praporem a okupovali naši zemi, ale bylo by potřeba také říci, a to byl i motiv toho, proč na těch olšanských hřbitovech ty sovětské vlajky vlály, byly to také vlajky osvoboditelů a nebylo jich málo, kteří tu padli při osvobozování Československa. Ať už se bavíme o pražském povstání, jak to tam vlastně bylo, jaká byla role Vlasovců, tak je prostě nespochybnitelný fakt, že několik set tisíc občanů Sovětského svazu tehdejšího padlo při boji s nacisty na našem území a ať už se díváme na historii zleva zprava, tak ten jejich podíl na osvobozování Československa od nacismu je naprosto nespochybnitelný. Jo. Proto se také pan Foldyna zúčastnil akce, kde na připomínku k událostem konce druhé světové války vlály tyto rudé prapory.
1: Tak vrátíme...
4: Tady vám ty pamětníci nevadí, že jo? Tady, kde někdo zahynul, jeho příbuzní v roce 68, tak to nevadí a symbol komunismu, pod kterým zahynuli miliony nebo desítky milionů lidí, tak k tomu vy se hrdě hlásíte. Tak nám neříkejte, že jste vlastenci, neříkejte nám, že jste se poučili z historie
1: tak,
4: a neříkejte někomu, že je nedovzdělaný.
1: Teď se omlouvám, nechám reagovat pana Nerušila ještě na to, jestli hrdě se k tomu hlásí.
3: Nehlásíme, samozřejmě ztráta každého života je tragédie, ať už je to ve válečním konfliktu nebo prostě při nějaké nešťastné náhodě, tak jako se povětšinou dělo v 68. roce, ale tohle tak, je ten jako cynismus to prostě srovnávat.
1: Protože to bychom se dostávali dál k debatě o tom, kolik bylo obětí a co se dělo v roce 1968 a tím bychom mohli strávit zbytek dnešního kulatého stolu, ale pojďme se vrátit k původnímu tématu. Obrátím se na pana poslance KDU ČSL Hayata Okamuru. V té současné atmosféře, v tom, co se odehrává okolo chystaného sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, není to riziko nebo nebude to riziko ta akce?
2: Víte, já chci zase nabídnout takový pohled z nadhledu, takový historický, duchovní, taky jako člen zahraničního výboru, který musí z povinnosti přemýšlet o mezinárodních souvislostech. To, že my Češi, jako český národ, budeme žít vedle Němců, německého národa, to je prostě daný fakt, s tím nepohneme. To je prostě dané zeměpisně. A Němců je samozřejmě mnohem více než Čechů. A my si můžeme v každém okamžiku vybrat, jestli ten vzájemný vztah budeme spíše vyhrocovat, jestli tam budeme rozmnožovat nedůvěru, vzájemné podezírání, prostě budeme vysílat nějaké negativní, špatné signály, nebo naopak s tou nadějí, jak jsem už o tom mluvil, a taky s odvahou, ta je vždycky zapotřebí v této věci, budeme pěstovat to vzájemné usmíření, přátelství. I manželé, když mají svatbu, tak nemají přece 100% jistotu, co bude za 30 let, co bude za 50 let, ale oni do toho jdou s nadějí. A tak by to mělo být i v tom česko-německém vztahu. A myslím si, že to setkání v Brně, to sudeto-německé, nebo sudeto-německo-české a německo-české, že má tenhle pozitivní potenciál. A byla by obrovská škoda to setkání nějakým způsobem negovat, prostě zničit tenhle pozitivní potenciál a aby zůstala po něm nějaká hořkost. Já si myslím, jak jsem to už řekl předtím, že to je o setkávání konkrétních lidí tváří v tvář. Znovu připomínám tu závěrečnou velkou nedělní katolickou bohoslužbu, kde se sejdou vedle sebe Češi a Němci, kterou povede český arcibiskup. Takže v tomto smyslu pokládám to setkání, které se v Brně chystá za několik dnů, jako za událost pozitivní, která má potenciál. Ovšem je třeba se na to dívat s nadějí, ne s a priori s tím největším podezíráním té druhé strany, že nám chce provést něco špatného. Tak nemůže fungovat dobré česko-německé sousedství. Já jsem s rodinou byl mnohokrát v průběhu let i s dětmi na setkáních Ackermann-Gemeinde. To je jeden z těch mnoha proudů mezi sudetskými Němci, takový ten nejvíc katolický a nejvíc smířlivý. Ti lidé z Ackermann-Gemeinde už poměrně brzo po druhé světové válce došli k tomu postoji přiznání vlastních vin, usmíření a podání ruky k usmíření taky českým partnerům. A mimochodem taky podporovali třeba poměrně hodně různé akce, které prohlubovaly přátelství mezi Čechy a Němci. Myslím, že se podíleli taky třeba na opravách řady církevních památek a tak dále. Takže já bych k tomu přistoupil s takovou nadějí a to je ten správný postoj, který taky připravuje dobrou cestu soužití mezi Čechy a Němci pro generace našich dětí a vnoučat. Já mám 5 dětí, mám 2 malá vnoučata na Moravě, takže mi záleží na tom, jaké bude soužití Čechů a Němců. Chci ještě připomenout, že v rodině i v širší rodině máme lidi, kteří bojovali proti nacismu, kteří trpěli. loni měl pohřeb se s vojenskými poctami dědeček našeho zetě, který byl jako teenager odbojář, tam na Zábřežsku byl vězněn v Německu. Byl to člověk, který odporoval jak nacistickému, tak komunistickému režimu. Takže chci říct, že tento můj postoj je inspirovaný křesťanstvím, ale i tou zkušeností z vlastní širší rodiny. A myslím si, že je to správný postoj s nadějí a s odvahou k tomu usmíření a i do budoucna.
1: Hayato Okamura před chvílí mluvil o tom, že je jasné, že vedle sebe dál budou žít Češi a Němci. Mluvil o česko-německých vztazích. Může konání toho brněnského sjezdu, ale také všemožné reakce, včetně těch, které už zaznívaly ve sněmovně nebo ve čtvrtek budou zaznívat ve sněmovně, ovlivnit česko-německé vztahy, pane poslanče Trojane?
0: Tak asi jedním slovem neovlivní. To téma česko-německé vztahy, protože vztahy s Německem jsou natolik pevné a silné a rozvíjející se správným směrem, že tato věc, která, myslím teď, vztah fungování spolusoužití Čechů a Němců, Moravanů, Slezanů a vůbec tady v městě Brně, pokud se bavíme o tomto konkrétním místě, tak již desítky let fungují a rozvíjí se tím správným směrem a tady tato věc tak tomu určitě ublížit nemůže.
1: Pane Sokole, vidíte riziko, že by to, co se odehrává, ty debaty okolo chystaného sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení, že by to mohlo ovlivnit další vztahy Česká a Německa?
4: Tak ty protiněmecké nálady, které jsme slyšeli hlavně z úst poslanců SPD v té poslanecké sněmovně, kdyby jim byla v Německu věnována větší pozornost, tak by to těm našim vztahům určitě nepomáhalo. Já souhlasím s kolegy, že to nějak zásadně nezmění, ale šíření prostě nenávisti a neustále vyvolávání nějakých duchů nesnášenlivosti vztahům samozřejmě nepomáhá. Reakce jsme viděli nejenom tedy od partnerů SPD, ale i třeba v Bavorsku, kde je to zastoupení studentských Němců procentuálně, tím, že je to nám geograficky blízké a řada těch lidí tam odešla, je tam mnohem vyšší než ve zbytku Německa, tak tam na to politici zástupci Bavorska reagovali, ale naštěstí věřím, že se tady z tohohle toho kolegové ve vládní koalici poučí a nebudou už postupovat tímhletím způsobem, až zjistí, že jim to žádné body nepřineslo, že místo toho, aby plnili sliby, takže dělají takovéhle věci, že to asi na to ani jejich voliči zvědaví nejsou, tak snad se z toho poučí a ty česko-německé vztahy se zase vrátí k normálu, takže jasná odpověď, nezatře se to s nimi, ale pokud bychom pokračovali v této retorice, tak jim to rozhodně pomáhat nebude.
1: Pane poslanče Nerušile, když si připravujete vystoupení nebo když jste vystupovali minulý týden, berete na zřetel česko-německé vztahy to, jestli některé věci, které zaznívají, je mohou poškodit, nebo si myslíte, že tohle nemůže mít vůbec žádný vliv?
3: Já myslím, že jako česko-německé vztahy jsou na takové úrovni, že spíše tato epizoda se sjezdem Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně bude vnímána jako taková, bych řekl, hloupá nebo nepříjemná epizoda. Jo, já věřím tomu, že my se spíš díváme jak na české, tak na německé straně do budoucna. Tohle je spíš taková určitá zátěž z minulosti, přes kterou se musíme ale samozřejmě nějakým způsobem přenést a z našeho pohledu prostě není úplně vhodné na to jít takovoutou cestou politické provokace, takovoutou cestou prostě vyvolávání starých nebo otevírání starých ran, protože prostě v české společnosti je to stále živé. A nakonec, jak tady řekl pan poslanec Okamura, samozřejmě my s Němci vedle sebe jsme žili a žít i do budoucna budeme. Jo, to znamená vyvolávání nějaké nenávisti, jak tady podsouvá pan poslanec Sokol, to určitě není účelem. Tady je spíše účelem upozornit na to, že některé momenty v naší společné historie ještě nedosáhly takového momentu, abychom mohli ty vztahy posunout na úroveň oficiálního sjezdu v Brně. Ale jak tady zmínil pan Okamura i pana Antona Oteho a Ackermann Gemeinde, to je ten způsob, jakým by se na to mělo jít. Usmíření bez nějakých teatrálních gest, z jednoho člověka na druhého a postupné vzájemné pochopení. Jo? Nikoli v takovéto teatrální akce, jako je sjezd na území České republiky, ještě v situaci, kdy si to značná část naší společnosti nepřeje.
1: Vy už jste se tady zmínili v průběhu naší dnešní debaty o Benešových dekretech, což je téma, které nedávno ožilo i v souvislosti s volbami v Maďarsku. Vítěz maďarských voleb Péter Maďar o nich několikrát v kampani mluvil, to vyvolalo hodně reakcí na Slovensku. Máte pocit, že by se téma Benešových dekretů mohlo otevřít v česko-německých vztazích? Vidíte proto nějakou poptávku, pane Okamuro?
2: Já si myslím, že tady je zásadní, že ta vedoucí reprezentace sudetských Němců, zosobněna v panu Berndu Posseltovi, se jasně rozhodla, že tohle už je pase, že se tahle otázka otevírat nebude a že je definitivně uzavřená. Jo? A já bych z tohohle vycházel zase s tou nadějí. S tou nadějí samozřejmě, teoreticky je možné za 50 nebo 100 let, že ten národ, ať jsou to Němci nebo Rusové, jsou to národy mnohem větší, mnohem početnější než Češi, že prostě použije tvrdou sílu, že se tam dostane k moci nějaká špatná vláda, jako se to stalo ve 20. století, ať už to byl Stalin v Sovětském svazu nebo Hitler v Německu. Ano, ale mějme tu naději, že ti, kteří představují sudetské Němce a přijedou do Brna, že to jsou lidé poctiví, kteří drží slovo, kteří to myslejí s pěstováním našeho vzájemného přátelství vážně a tak k tomu přistupme. V tom vztahu Čechů a Němců se buď můžeme rozhodnout pro cestu vzájemné nedůvěry, neustálého vzájemného podezírání se z něčeho špatného, pro konfrontaci, nebo naopak můžeme volit tu cestu vytrvalého pěstování přátelství, toho vysílání pozitivních signálů. A já bych se v zájmu našich dětí, vnoučat, rozhodl pro tu pozitivní cestu. A tak taky vnímám ten sudetský sjezd v Brně. Děkuji.
1: Pane poslanče Trojane, vidíte nějaké riziko otevření tématu Benešových dekretů?
0: Nemyslím si. Je to téma, které patří k historii, je to součástí, takže opět opakujme, že bylo, je, existuje, patří tam, ale stavět na tom dál a otvírat, myslím, s nějakou účinností, tak určitě nehrozí.
1: Pane poslanče, Nerušile, nemůže k tomu, že na německé straně třeba získají větší pozornost hlasy volající po otevření Benešových dekretů, přispět právě třeba i to napětí okolo chystaného sjezdu?
3: Myslím si, že ne. Jo, protože to téma, říkám, je to záležitosti v tom Německu spíše jednotlivců, než že by to byl nějaký organizovaný politický proud. Nakonec největším reprezentantem nějakých politických požadavků nebo nároku je nakonec pořád sudeto německé krajanské sdružení. Takže já věřím, že se to přežene a jak už jsem vyjádřil naději, že třeba se na to časem zapomene, že tady takovýto nešťastný pokus proběhl.
1: Pane Sokole, vidíte nějakou snahu zpochybnit Benešovy dekrety?
4: Já ji v tuhle tu chvíli mezi Českou republikou a Německem nevidím. Jsou to, jak jsem o tom už mluvil, zaznívá to občas z německé alternativy pro Německo, zaznívá to od Svobodných v Rakousku. Trošku jiná situace je na Slovensku, mezi Slovenskem a Maďarskem, protože tam ti lidé, kteří těmi dekrety byli postiženi, to znamená příslušníci maďarské menšiny, tak ti tam z velké části zůstali. Takže tam to téma se teď oživuje, protože se to tam nějakým způsobem v několika případech aplikovalo. To v České republice se neděje. Tady je to skutečně, jak říkal pan poslanec Trojan, záležitost historie a myslím, že ji nikdo nechce otvírat. Na druhou stranu, když budeme pokračovat v takovém stylu debaty v poslanecké sněmovně, jak jsme ho zažili minulý týden a bude se tam říkat, že to sudetoněmecké sdružení je nacistická organizace a takové věci, bude se takhle přitápit pod kotlem, tak se možná najdou radikálové i na druhé straně. Takže já se v současnosti nebojím otvírání Benešových dekretů. Ostatně česko-německá deklarace tohleto vyřešila a přestože pan poslanec Nerušil tady říkal něco jiného, doufám, že To byla neznalost, že to nebyl úmysl, že to již v těch stanovách toho sudetoho německého krajanského sdružení není, tak oni těžko můžou být zastáncem něčeho takového, když si to sami vypustili ze stanov a jak říkal pan kolega Okamura, vzdali se tady debaty o těch nárocích. To znamená, z tohoto hlediska myslím, že jsme opravdu postoupili a nemusíme se my Češi, občané České republiky, obávat, že by tohleto téma vedlo k nějakému poškození České republiky, to už je dávno pryč.
1: Ta debata o tom, že se chystá v Brně sjezd sudeto německého krajanského sdružení, se odehrává ve dnech, kdy si Česko připomíná a připomnělo 81. výročí pražského povstání a osvobození od fašismu. Máte pocit, že se tyto události připomínají adekvátně, pane poslanče Trojane?
0: Myslím si, že ano. Sám jsem se účastnil, ať už tady pětního aktu osvobození města Brna, nebo minulý týden opravdu to bylo to osvobození města Brna, nebo teď na Kounicových kolejích ke konci války, takže si myslím, že toto nejenom v městě Brně, ale vůbec napříč celou republikou k zapojení všech různých spolků a nejenom politiku, tak je připomínáno důstojně a na místě tak, jak by mělo, takže určitě ano.
1: Pane poslanče Okamuro, je to připomínáno dostatečně a věnuje se adekvátní pozornost i tomu, co následovalo po roce 45 ve vztahu k Němcům?
2: Já si myslím, že se to v posledních letech velice zlepšuje a mám z toho radost a opakovaně mi udělalo radost setkání s mladými lidmi, kteří mě překvapili svými znalostmi, svou úrovní teda občanského vědomí a svým takovým vyzrálým názorem na svůj mladý věk. Je to hodně taky o rodinách, o rodičích a dětech. Sám jsem se snažil svých pět dětí každý rok dvakrát vzít do centra Prahy vždycky 21. srpna, zapálit svíčku na Václavském náměstí při výročí sovětské invaze do Československa a 17. listopadu zase na Národní třídě při výročí pádu komunistického režimu, při výročí sametové revoluce, úplně od malinka, od 2-3 let. A všech pět dětí má takový jasný názor na moderní historii a chodí ke všem volbám.
1: Což jsou jiná výročí, ale rozumím té souvislosti. Když se vrátím k výročí konce druhé světové války, máte pocit, pane poslanče Nerušile, že se připomíná v české společnosti všechno adekvátně, že nic nechybí, nic nepřebývá, že všechno je tak, jak má být?
3: Připomíná se adekvátně, ale poslední dobou já poměrně nelíbě sleduji určité snahy o politizaci našich významných výročí i svátku třeba. To ať už se bavíme o tom 17. listopadu, kdy si ho v podstatě zprivatizovala určitá skupina lidí a má pocit, že by tam...
1: S dovolením, protože se blíží konec, tak 17. listopadu bych nechtěl už odbíhat, ale... jestli můžeme zůstat u výročí konce druhé světové války.
3: Ale co se týče konce druhé světové války, je určitě dobře, že se hovoří o konci války, tak jak to bylo, že násilnosti probíhaly na všech stranách. Ono tak to ve válce bývá, že ta válka je prostě hnusný násilný konflikt, ale to, co vnímám jakoby nelíbě, tak je určitá snaha to pootáčet, ten konec světové války, umenšovat něčí zásluhy, naopak některé zveličovat a dělat z toho něco, co to nebylo.
1: Tak a to si můžeme nechat na nějakou další debatu, protože čas pro dnešní kulatý stůl už je u konce. Díky vám, kteří jste se zúčastnili, těmi politiky, kteří dnes debatovali, byli poslanec hnutí SPD Josef Nerušil, poslanec KDU ČSL Hayato Okamura, poslanec ODS Petr Sokol a poslanec hnutí ANO Václav Trojan. Díky moc, na viděnou, naslyšenou, od mikrofonu sloučí i Tomáš Pancíř.
2: Děkuji za debatu, zdravím posluchače.
3: Také děkuji.
4: Na Sklanou z Prostějova, kde připomenu, že toho ten osvobodila rumunská armáda, na což se na celostátní úrovni občas zapomíná, abych ještě zareagoval. Na Sklanou.
0: Na Sklanou i z Brna a snad jedním slovem či souslovím buďme velkorysejší. Mějte se hezky, na Sklanou.
6: Radiožurnál je 19 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
7: Ministr pro sport Šťastný chce kvůli pražskému derby vytvořit pracovní skupinu k legislativě o bezpečnosti. Švédské úřady zadržely dva muže, kteří jsou podezřelí z dodávek pokročilé techniky Rusku. Fotbalisti Artisu Brno vyhráli v Opavě a přiblížili se postupu do ligové baráže. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna po nehodě na 12. kilometru neprůjezdná. A počasí zítra bude oblačno s lokálními přeháňkami, na horách může sněžit a teploty 7 až 12 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce kvůli výtržnostem na sobotním derby mezi Slaví a Spartou vytvořit pracovní skupinu. Zabývat by se měla legislativou týkající se bezpečnosti na stadionech. Dodal, že vláda teď věc řešit nebude, aby nezasahovala do řízení ligové disciplinární komise. Šťastný taky řekl, že o bezpečnosti při utkáních jedná s předsedou fotbalové asociace Davidem Trundou a některými politiky.
8: Také jsem v kontaktu s kolegy poslanci, zejména tedy s kolegou Patrikem Nacherem, ale i ministrem vnitra Lubomírem Metnarem, kteří v minulém volebním období už se zabývali legislativně některými návrhy, které se právě týkají bezpečnosti na stadionech.
7: Napadení hráčů Sparty, ale taky házení světlic na tribunu hostů policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. Za to hrozí až 2 roky vězení. Disciplinární komise může Slávii uložit až 10milionovou pokutu, kontumovat utkání nebo uzavřít stadion pro fanoušky. Bývalý politik TOP 09 Otto Sixtus Libal půjde opět před soud. Podle zjištění serveru i rozhlas ho státní zástupce obžaloval z dalšího znásilnění. Kauzou se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 10. Hlavní líčení je nařízené na příští pátek. Libalův advokát Filip Seifert na dotazy i rozhlasu nereagoval. Za první případ dostal Libal loni na jaře podmínku. Odvolací soud ale rozsudek zrušil a nařídil případ ještě jednou projednat. Švédsko zadrželo dva muže, kteří obcházením sankcí údajně pomáhali Rusku získávat pokročilou techniku. Moskva ji pak mohla využít ve válce proti Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na švédskou bezpečnostní službu SEPO. Jeden z podezřelých je občan Švédska, druhý Turecka. Podle soudních dokumentů byly sankce porušované od loňského června až do letošního května. Jižní Moravu dnes zasáhly silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu byly nejintenzivnější na Hodonínsku, kde padaly stejně jako třeba na Znojemsku kroupy. Hasiči kvůli odklízení následků bouřek vyjížděli ke 14 zásahům. Většina byla právě na Hodonínsku, říká mluvčí hasičů Petr Příkazský.
9: Nejvíce zasaženými obcemi je obec Ratiškovice a Vacenovice. V Ratiškovicích z těch 14 událostí je 7 čerpání vody přímo v Ratiškovicích, jednalo se převážně o zatopené sklepy a o čerpávání vody ze sklepů.
7: Výstraha meteorologů před bouřkami platí ve východní polovině Česka do půlnoci. V celém Moravskoslezském kraji a taky v části toho Olomouckého a Zlínského bude platit až do zítřejšího rána.
5: Sport.
10: Fotbalisti Artisu Brno se přiblížili účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Ve 28. kole šance Národní ligy zvítězili v Opavě 2-0 a zůstali v tabulce na 3. místě. Jejich náskok na příčky mimo baráž navíc vzrostl na 4 body. Pražané se ve Slezsku prosadili v obou poločasech. Skóre otevřel Nigeriec Kwadri Adediran. Po změně stran zvýšil stoper Ondřej Čoudek. Ve zbývajících druholigových zápasech Artis nejprve přivítá Žižkov a pak nastoupí na trávníku Chrudim.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřená D2 za hustopečemi a kolony na D1 u Brna. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna po nehodě na 12. kilometru neprůjezdná. Kamion ze zadu nedobrzdil do kolony, narazil ze zadu do dodávky. Vrtulník odletěl, hasiči jsou stále na místě a nedá se teď projet směrem do Brna. Dopravu už policisté odklánějí na hustopeče na 25. kilometru a před odklonem se tvoří zatím kratší kolona. Opatrně dojíždějte. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova se zdržíte. Kamiony popojíždějí v pravém pruhu od 220. kilometru. Osobním autem zastavíte v levém pruhu jen místy, třeba u Holubic na 211. kilometru. A celé se to rozjede až Brně v okolí 190. kilometru. Na D1 na Vysočině na Brněnsku místy taky silný déšť, je hodně vody na vozovce, je třeba jít opatrně. A na silnici 9 z Prahy do Mělníka kolona popojíždí mezi Zdiby a Líbeznicemi. Je tam nehoda, silnice průjezdná k Kybadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, víc jich bude v Čechách. V polohách nad 800 metrů, na západě ráno i nad 600 metrů budou přeháňky sněhové. Večer už pak budou ubývat srážky a místy taky oblačnost. Nejvyšší teploty v úterý od 7 do 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě tam bude až 14 stupňů a na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 3 stupňů nad nulou. Tolik zprávy. A teď už se za mikrofon Radiožurnálu vrací Štěpán Pokorný.
13: Dobrý večer, Radiožurnál posloucháte přesně 6 minut po 19. hodině. Francie spouští dobrovolnou vojenskou službu, do července chce vybrat 3000 mladých zájemců. Jakými testy procházejí, co je čeká v armádě a jaký je o službu zájem, tak my vás už za chvilku vezmeme k dělostřeleckému pluku u Remeše. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
14: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Francouzská armáda nabírá 3000 dobrovolníků, služba je určená hlavně mladým ve věku 18 a 19 let, kteří se během 10 měsíců naučí pochodovat, zacházet se zbraněmi a budou plnit úkoly na území Francie. První dobrovolníci se připojí k vojenským plukům na podzim. Už teď ale procházejí zdravotními prohlídkami a psychologickými testy na základnách, kde by chtěli sloužit.
1: Táta byl hasič. Vždycky se mi líbily tyhle profese jako hasič, policista nebo voják. Největší sklon jsem měl asi k armádě.
2: Lukovi bude za pár týdnů 18 let. Ve škole ho to prý moc nebavilo, tak se rozhodl pro vojenskou dráhu. Úspěšně prošel zdravotní prohlídkou a čekají ho ještě psychologické testy. Když všechno dobře dopadne, tak se na podzim připojí k 40. dělostřeleckému pluku nedaleko Remeše.
3: Píchou 40. dělostřeleckého regimentu je hufnice Cezar. Tenhle stroj je nasazený na Ukrajině, objednala si ho česká armáda a právě s touhle zbraní by chtěl Luka v budoucnu pracovat.
1: Hufnice Cezar je opravdu legendární zbraň. Vidím tady, že ji obsluhuje několik vojáků. Dozvěděl jsem se, kde jsou dělostřelecké granáty a že je tu dotykový displej. Tenhle stroj se mi hodně líbí, možná se k němu dostanu blíž za pár měsíců.
2: Luka patří mezi 5 prvních dobrovolníků, kteří na základnu nedaleko Remeše přijeli na testy. Na celostátní úrovni je o dobrovolnou vojenskou službu velký zájem. Pozemní armáda registruje 2400 přihlášek na 1800 míst. Nábor má u 40. dělostřeleckého pluku na starosti Kristof.
4: Patřil jsem mezi ty, kteří automaticky kritizovali mladé, že neuznávají žádné hodnoty, nemají plány. Nábor mi ukázal, že se mýlím. Musím přiznat, že někteří jsou opravdu vyzrálí.
2: Dobrovolníci budou na základně žít, dostanou tam taky stravu a plat v přepočtu skoro 20 000 korun měsíčně. Po 10 měsících můžou buď odejít, nebo pokračovat ve vojenské kariéře.
5: Je pro mě důležité, že mladí lidé budou lépe chápat obranné výzvy, stav své armády, do které přispěli, a že budou připravení zapojit se do obrany naší země.
2: Popsal plukovník a velitel 40. dělostřeleckého pluku Jean de Carbonnier. Cílem je do roku 2035 do armády přilákat 50 000 dobrovolníků. Vláda chce do budování infrastruktury a kasáren investovat do roku 2030 v přepočtu skoro 50 miliard korun. Z vojenské základny poblíž Remeše Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna za sjezdem na Hustopeče neprůjezdná. Na 12. kilometru vážná nehoda. Kamion ze zadu najel do dodávky. Zatím se projet směrem do Brna nedá a dopravu už policisté odklánějí na Hustopeče na 25. kilometru. Odklánějí i kamiony. Před odklonem už se tvoří kolona, zatím je to do 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Rodinám dětí s postižením nebo vývojovými obtížemi je věnovaný týden rané péče. Kampaň připomíná, jak důležitá je včasná odborná pomoc a podpora rodin hned při prvních pochybnostech o vývoji dítěte. V Českých Budějovicích ji nově doplní speciálně vybavená ambulantní místnost pro děti se zrakovým handicapem, která vznikla za podpory nadačního fondu Českého rozhlasu.
1: Modrou.
2: Mareček vysypal barevná plastová auta do takové svítící krabice.
1: Tak si můžeme různě rozstřídit i podle barev.
3: Lapujeme.
2: S úkolem Marečkovi pomáhá zraková terapeutka Kateřina Doskočilová.
1: Tady vlastně zkoušíme zrakové rozlišování.
2: Celá tahle místnost slouží ke stimulaci zraku.
1: I k diagnostice. Děláme tady v prvé řadě funkční vyšetření zraku a následně to slouží ke stimulaci zraku, zrakové terapii.
2: Je tady takový nízký stůl, kde sedíte s dětmi i s rodiči. Dominantně je určitě i interaktivní tabule, která je pohyblivá, dá se s ní posouvat nahoru a dolů podle výšky dítěte.
1: Je to bezvadný v tom, že to děti baví.
2: Místnost vznikla kvůli velké poptávce po rané péči a zejména po stimulaci zraku, říká ředitelka Českobudějovické pobočky Společnosti pro ranou péči Jana Tušlová.
4: Protože máme dvě zrakové terapeutky aktuálně v týmu, tak jsme jim chtěli umožnit vlastně to vyšetřování paralelně v obou místnostech a můžeme být teď pružnější, můžeme udělat více vyšetření.
2: Vybudovat ambulantní místnost vyšlo na zhruba 200 tisíc korun.
4: Velmi nám s tím pomohl nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Jinak bychom tu místnost vůbec vybudovat nemohli.
2: Novou ambulantní místnost se budou moct zájemci prohlédnout ve čtvrtek. Den otevřených dveří bude určený hlavně pro odborníky a rodiče, kteří mají pochybnosti o vývoji zraku svého dítěte. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Anna Horáčková a zprávy.
2: Řemeslníci budou moct nově skládat dobrovolnou mistrovskou zkoušku. Její zavedení dnes schválila vláda. Podle ní posílí taková zkouška kvalitu řemesel. Měla by taky motivovat učně, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru a aspoň tříletá praxe. Zkouška bude mít tři části. Řemeslníci budou prokazovat praktické dovednosti, teoretické znalosti svého oboru a taky teoretické znalosti ekonomiky. Návrh zákona, který mistrovskou zkoušku zavádí, teď posoudí parlament. V případě schválení by bylo možné zkoušky skládat už od ledna příštího roku. Poslední fáze evakuace lidí z lodi MV Hondius, kde se šířila nákaza hantavirem, se dnes odpoledne kvůli větru zkomplikovala. Jak oznámilo španělské ministerstvo zdravotnictví, výletní loď nakonec bude muset připlout do přístavu na Tenerife. Loď má podle ministryně Moniky Garciové opustit 28 lidí. Na lodi pak zůstane už jen posádka, která s ní popluje do Nizozemska, kde je plavidlo registrované. Na palubě bude taky tělo jedné ze tří obětí nákazy. Nákaza hantavirem se podle zpravodajské stanice Al Jazeera potvrdila u 10 pasažérů lodi. Mezi nimi jsou například Američani, Francouzi nebo Britové. Riziko přenosu viru mezi lidmi je ale podle Světové zdravotnické organizace malé. Dronové údery v Súdánu nepřežilo letos od ledna do dubna nejméně 880 civilistů. Dnes to podle AFP uvedl vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk. Drony mají na svědomí více než 80% všech civilních obětí občanské války v daném období. Používá je sudánská armáda i polovojenské jednotky rychlé podpory, které proti sobě bojují už 4 roky. Podle Türka posouvají dronové útoky konflikt do nové, ještě smrtelnější fáze. A v nové budově Pražského národního muzea začíná fotografická výstava Czech Press Photo 2025. Do 31. ročníku soutěže autoři přihlásili přes 5000 snímků. Z nich porota vybrala téměř 800 fotografií evropských novinářů, které zachycují klíčové události loňského roku. Soutěž vyhrál Lukáš Kaboň se snímkem Práce horníků na dole ČSM Sever. Výstava potrvá až do konce listopadu. Sport. Dva hráči z české fotbalové šance ligy pojedou v dresu Bosny a Hercegoviny na mistrovství světa. Do nominace balkánského celku se dostali liberecký záložník Ermin Mahmič a křídelník Plzně Amar Memič. Tamní fotbalový svaz to zveřejnil na svém webu. Bosna se ve skupině B světového šampionátu utká s Kanadou, Švýcarskem a Katarem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D2 u Hustopečí a nehoda na silnici 9 u Líbeznic. Dálnice D2 ve směru z Bratislavy do Brna bude ještě chvíli zavřená u Hustopečí. Na 12. kilometru likvidují následky vážné nehody kamionu a dodávky. Přímo u nehody už provoz obnovili alespoň levým pruhem. Dopravu ale stále odklánějí na 25. kilometru na Hustopeče, než se rozjede fronta před nehodou. Před odklonem z dálnice se zdržíte asi 10 minut v koloně. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte kolony. Popojíždějí už hlavně kamiony v pravém pruhu od 218. kilometru až do Brna k omezení. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Na silnici 9 z Prahy do Mělníka komplikace mezi Zdiby a Líbeznicemi. U odbočky na Bořanovice vyprošťují přívěs po nehodě. A podle potřeby silnici zavírají, jsou tam kolony. Jeďte z Prahy přes Březiněves. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přehánkami, víc jich bude v Čechách. V polohách nad 800 metrů, na západě ráno i nad 600 metrů budou přehánky sněhové. Večer už pak budou ubývat srážky a místy i oblačnost. Nejvyšší teploty v úterý od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě čekejte až 14. Tolik zprávy. A vy posloucháte Radiožurnál, moderuje Štěpán Pokorný.
1: 19 hodin 34,5 minutky k tomu a po zprávách pro vás máme muziku, a to konkrétně od kapely Support Lesbians.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

In the Club, kapela Support Lesbians, posloucháte Radiožurnál. Tváří se jako Fortuna nebo Olvin, ale ve skutečnosti jde o falešný web s nelegálním hazardem. Od začátku roku jich přibývá. Lidé přitom často netuší, že své peníze dávají falešným společnostem. Téma pro vysílání Radiožurnálu po Brianu Adamsovi.

0: Hrajete třeba poker nebo ruletu na internetu, pak byste měli dávat pozor, jestli jste na oficiálních webech nebo na těch falešných, které provozují nelegální hazard. Těch podle Institutu pro regulaci hazardních her výrazně přibývá. Třeba Fortuna nebo Allwin řeší takzvaný brand spoofing, tedy krádež identity, třeba i u 10 případů denně.
1: Když si zadáte třeba Nike Casino, jo.
2: Je to vlastně podobný název, podobný
1: název,
2: vizuál.
1: Název je vlastně de facto úplně stejný.
2: Petr Kozák z Institutu pro regulaci hazardních her ukazuje dva na první pohled velmi podobné weby. Jeden oficiální a druhý, který se ho snaží napodobit.
1: Vtipný na tom je, že Nike Casino je velká slovenská vlastně společnost a v Čechách vůbec nemá licenci. A ten nelegál to má takhle krásně vymyšlený, že si dovolili jako říct, konečně vám přinášíme služby i jako pro českého hráče, můžete tady prostě, a přitom je to nelegální stránka.
2: Cílem je získat důvěru hráče, aby vyplnil své bankovní údaje. Už to může být nebezpečné. Další problém je pak v tom, že ho provozovatelé odkážou na své funkční weby s nelegálním hazardem. Ty přitom nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů a umožňují účast i komukoliv z rejstříků vyloučených osob, kde jsou třeba lidé s dluhy. Podle Petra Kozáka takových webů přibývá až od začátku roku.
1: Teď za posledního, já nevím, čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak k datům hráčů, jednak vlastně vůbec k klientům a jak je odvést z toho legálního prostředí.
2: S krádeží identity se setkávají různé společnosti. Zkušenosti s tím má třeba Fortuna. Její mluvčí Petr Schrein potvrzuje, že před lety to bylo spíš ojediněle. Teď už běžná věc.
3: Není týden, kdybychom nezaznamenali žádný takový případ. Občas se ale stane, že třeba v jednom jediném týdnu podchytíme i 10 takových platform.
2: Podobně je na tom společnost Allwin, bývalá Saska. Mluvčí Allwin Dita Stejskalová říká, že jde průměrně o 10 případů denně.
4: Samozřejmě existuje i reputační riziko pro naši značku, protože tyto aktivity ji zneužívají a mohou vyvolávat nedůvěru.
2: Společnost už brand spoofing řeší. Většinou podává podněty na celní správu. Ta může dát falešným webům s nelegálním hazardem pokutu až 50 milionů korun. Ministerstvo financí pak zaktualizuje svůj blacklist, seznam nepovolených internetových her, které pak postupně blokuje.
5: Jedná se o velmi efektivní nástroj, protože zprostředkovatelské weby tvoří vstupní bránu k webům s nelegálním hazardem. Jejich zablokování zmaří snahu provozovatele takového webu, který musel věnovat úsilí a čas, aby se dostal na přední příčky ve vyhledávání.
2: Říká mluvčí ministerstva Filip Běhal. Podle Institutu pro regulaci hazardních her ale provozovatelé obvykle velmi rychle založí nové weby a dál ve svém podnikání pokračují. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: All City je s vámi večerní radiožurnál. Restaurátoři opraví sochy z pražského staroměstského Orloje. První čtyři dnes technici sundali a převezli do restaurátorské dílny. Byli jsme u toho a tu reportáž pustíme samozřejmě i vám, posluchačům večerního radiožurnálu. Pokejty pery.

0: Praha nechá obnovit 8 soch ze staroměstského Orloje. První 4 dnes sundali technici a převezli je do restaurátorské dílny. Jak to na místě vypadalo, to se dozvíte v reportáži večerního radiožurnálu.
1: No, tady vidíte vlastně detail toho, jak vlastně degraduje ta barva, proto se to vlastně celý dělá.
2: Popisuje na sundané soše anděla jednatelka firmy Elheinz Mariana Nesnídalová, která má sundování soch na starost.
1: Sochy jsou lipové a vlastně nevydrží tak dlouho ten nátěr na těch sochách a nikdo nechce, aby se ty sochy poškodily.
3: A i písař tedy má barvu sloupanou. Jak jsou staré ty sochy?
1: Ty jsou poválečné, vlastně po roce 45, nějakého 47. 8. roku.
2: Sochy ve spodní řadě nejsou pohyblivé, pracovníci tak nemuseli zastavit Orloj. K sundání soch využili výškovou plošinu, popisuje technik Pavel Novák.
4: Tady je to poměrně jednoduché, naší prací tady je vlastně jenom odsvakání sítě, aby jsme přizpůsobili sochy a potom vyhákli je ze zdi z oka, kde jsou kotvené a bezpečně transportovali dolů.
2: Jsou těžké ty sochy?
4: Cca kolem 20 kg.
2: Takže s kolegou se to dá unést?
4: Jo, úplně v pohodě.
2: Cítíte nějakou obavu, když sundáváte sochy z takhle významné památky?
4: Určitě. Bojíme se samozřejmě, aby jsme nerozbili tady veřejně před všema historickou památku.
2: Dobře to ale dopadlo. Sochy jsou už v autě naložené.
4: Už jedou na restauraci a tak budou zpátky.
2: První 4 sochy budou restaurátoři opravovat zhruba měsíc a půl. Potom je vrátí a sundají a opraví zbylé 4. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Odsoudili ho za znásilnění a odpykal si víc než půlku trestu. Exposlanec Dominik Feri chce předčasně z vězení. Má na to nárok?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková. Česko zasáhly silné bouřky. Hasiči ve východní půlce Česka vyjíždějí k desítkám zásahů. Irán žádá Spojené státy o zaplacení válečných reparací a uznání své kontroly Hormuzské úžiny. Fotbalisti Chorý a Douděra by ve Slávii skončili, i kdyby se sobotní derby dohrálo. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Tvrdík. A počasí zítra čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s deštěm, na horách bude sněžit a teploty většinou do 12 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský bude dohlížet na dodržení spojeneckých závazků vůči alianci. Do funkce zmocněnce pro tuhle oblast ho dnes jmenovala vláda. Landovský už dřív řekl, že se bude snažit, aby výdaje Česka na obranu překonaly 2%. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského zmocněncem slibuje dodržení aliančních cílů. Podle Babiše ale nebude Landovský působit přímo pod úřadem vlády.
2: Bude pracovat na ministerstvu obrany. A samozřejmě jsme se dneska ráno setkali s ministrem obrany a řekli jsme si, jakým způsobem budeme postupovat.
0: Do východní poloviny Česka dorazily odpoledne silné bouřky. Na Vysočině hasiči vyjížděli zatím k asi 20 zásahů. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a pomáhli čerpat vodu ze zatopených sklepů. Bouřky doprovází i kroupy. Ty padají i na jižní Moravě, nejintenzivněji na Hodonínsku. Pro oba kraje platí stejně jako pro zbytek východu republiky výstraha před silnými bouřkami. Ty by měly po půlnoci postupně ustávat. Jen v Moravskoslezském kraji a taky v části Zlínského a Olomouckého kraje potrvají až do rána. Světové ceny ropy se po americkém odmítnutí posledního iránského protinávrhu znovu prudce zvýšily. Ropa typu Brent podražila o 4%. Americký prezident Donald Trump označil odpověď Tehránu za naprosto nepřijatelnou. Příměří mezi oběma zeměmi nadále trvá a Washington se snaží přimět Tehrán k podpisu dohody o ukončení války a taky k omezení iránského jaderného programu.
3: Iránský protinávrh údajně žádal po Spojených státech zaplacení válečných reparací a ukončení všech ozbrojených akcí. Uvedla to iránská státní televize s tím, že Teherán také požaduje uznání své kontroly Hormuzské úžiny. Podle iránské tiskové agentury TASNIM bylo mezi požadavky také ukončení námořní blokády a zrušení sankcí. Irán ve svých protinávrzích odsouvá téma svého jaderného programu do pozadí. Ve středu má americký prezident Donald Trump navštívit Čínu. Jedním z důvodů je snaha využít vliv Pekingu na iránský režim k ukončení konfliktu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
0: Města a obce budou moct lépe reagovat na klimatickou změnu. Zavádět správná opatření proti suchu a přehřívání kritických ploch jim pomůže projekt Sad Klima, který využívá data z evropských družic. Software vyvinuli ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně výzkumníci ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Pokračuje vedoucí výzkumu Andrej Dobrotka.
4: My sme urobili software, aby človek nemusel tieto technológie ovládať. Iba si zoberie svoju mapku, napríklad Mojkovice, vykliká si tam nejakú takú oblasť, čo môže byť nejaké sídlisko, park, čokoľvek, a tam dostane výsledok, okamžite dostane ten sezónny vývoj, dostane niekoľkoročný vývoj a tak ďalej, tak ďalej. Čiže keď sa pozriete z vrchu, viete si robiť nejakú farebnú mapu a vidíte, že presne kde sú tie zraniteľné oblasti, kde treba zasiahnuť.
0: Do projektu se budou moct zapojit všechna města v Česku i na Slovensku. Zatím mají výzkumníci k dispozici data pro Zlín, Bojkovice, Uherské Hradiště, Vsetín a taky Trnavu, Trenčín a Žilinu.
5: Sport. Reprezentační fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra by byli vyřazeni z A-týmu Slávie, i kdyby se sobotní ligové derby se Spartou dohrálo. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Chorý viděl červenou kartu za to, že udeřil loktem do obličeje hostujícího stopera Asgera Sørensena, Douděra za nadávky rozhodčímu. Jaroslav Tvrdík přitom hráče před podobným chováním varoval.
6: Jsem před zhruba 14 dny seděl s celým vedením A-týmu, seděl jsem s lídry, s kapitány. A měli jsme asi hodinu a půl trvající diskuzi. V rámci této diskuze jsme si jasně řekli, jak má vystupovat Slávie na hřišti. Já jsem jim jasně řekl, že pro příští podobné situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární.
5: Sobotní derby pořadatelé ukončili v nastaveném čase za stavu 3-2 pro Slávii kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Slávii hrozí od disciplinární komise kontumace zápasu ve prospěch Sparty, pokuta do 10 milionů korun a taky uzavření stadionu maximálně na 6 utkání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Stále zavřená D2 u Hustopečí a nárazově nesouvislá kolona na D1 z Vyškova do Brna. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna za Hustopečemi stále neprůjezdná. Na 12. kilometru se v podvečer srazilo několik nákladních aut. V místě pustili kolonu a teď odklízí následky střetu. Pořád se sjíždí na exitu 25. Před sjezdem zhruba kilometrová kolona. Dá se pak přejet na 52 z Mikulova nebo přes Velké Němčice, Židlochovice a Blučinu. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna stále nesouvislá kolona brzdí se u sjezdu na Slavkov zhruba 211. kilometru a pak za Rohlenkou u sjezdu na Svitavy. Ta kolona není souvislá, když vozidla stojí, jsou to hlavně nákladní auta, tak levý pruh jede. A to ta kolona je až k omezení na kilometru 196. Na řadě míst zhoršují sjízdnost dohlednost bouřky na 38 ze Znojma do Hatí a Vídně jsou popadané větve. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přehánkami, víc jich bude v Čechách a na horách budou sněhové. Nejvyšší teploty v úterý 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 14. Tolik zprávy. Teď už začíná večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
7: Dobrý večer. Jestli sledujete sport, je úplně jasné, jaké téma jste dnes kamarády nebo kolegy v práci probírali. Sobotní derby Slavia Sparta. I my jsme se tomu na Radiožurnálu hodně věnovali. Mluvili jsme například s předsedou disciplinární komise Jiřím Macnerem i jeho předchůdcem Richardem Bačkem. Ptali jsme se fotbalového experta Pavla Horváta a zajímala nás také reakce sázkové kanceláře Šance, tedy generálního partnera nejvyšší fotbalové ligy. A za chvíli vám nabídneme vyjádření šéfa fotbalové Slavie Jaroslava Tvrdíka.
1: Večerní radiožurnál a

0: Šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík řekl, že nese zodpovědnost za sobotní nedohrané derby se Spartou, sám ale rezignovat nehodlá. Řekl to Radiu žurnálu Sport. Zároveň odmítl, že by v týmu zůstali Tomáš Chorý s Davidem Douděrou, i kdyby na trávník stadionu v Edenu nevtrhli fanoušci.
1: Já jsem všechny varoval, že pro příští podobná situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární.
2: Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík s hráči mluvil poté, co byl za nesportovní chování v Hradci Králové vyloučený kapitán Jan Bořil. Přesto Tomáš Chorý s Davidem Douděrou viděli v sobotním derby proti Spartě červenou kartu a vedení klubu došla trpělivost.
1: To není trest u Tomáše Chorýho za třetí, čtvrtou kartu nebo za exces, ale jde o to, jakým způsobem ten faul byl proveden, že je to úmyslný zásah loptem do obličeje. U Davida Douděry opakovaně hovoříme o tom, že musíme mít úctu a respekt k rozhodčímu, že si můžeme myslet o jeho rozhodnutích, co chceme, a nemůže být rozhodčí prostě předmětem nekontrolovatelných vulgárních urážek.
3: Jsou to necelé dva dny od toho hrozného závěru derby, tak už máte nějaké další v úzovkách pachatele?
1: My se budeme na fanoušky obracet v dohledné době, budeme po nich chtít nějaké čestné prohlášení, budou nám muset ukázat, kde na té tribuně Sever seděli, a v tomhle kontextu budeme vycházet z presumpce viny. Nebyli si na tribuně Sever na svém místě, tak si byl na pluše. Velmi už se spolupracujeme s policií, předali jsme jim všechny naše data ze CRM systému, poskytujeme jim všechny fotografie, všechny záznamy kamerových systémů a věřím tomu, že ta spolupráce povede k rychlému a účinnému potrestání těch viníků.
2: Za nedohrané derby nese vinu domácí Slavia, ale taky příznivci Sparty na stadionu v Edenu odpalovali pyrotechniku a trest je podle generálního ředitele klubu Františka Čupra nemine.
4: To, že tam došlo k hození světlice, samozřejmě viděli jsme to a naší snahou je stotožnit toho pachatele tak, aby už se nedostal na stadion.
3: Vy jste zmínil po tom, co se stalo po tom sobotním derby, že to je jakési vyvrcholení nenávisti Slávě vůči Spartě, tak na tom tvrzení trváte?
4: Já na tom trvám, protože ta linka ze strany Slávě tam jela dlouhodobě. Když si vzpomeneme ještě na historii, pardon za ten výraz, Sparta je smrt Spartě a podobně, a vlastně některé z toho se staly dokonce polooficiálním merčem. To znamená, pořád jsme pracovali v prostředí, kdy jsme nebyli soupeř, ale byli jsme nepřítel, kterého je potřeba zlikvidovat, takže toto skutečně bylo jenom ten vrchol ledovce a já věřím, že opravdu už byl vrchol a že to máme za sebou, protože tak, jak jsem měl možnost teď být s Jaroslavem Tvrdíkem, tak mi říkal, že vlastně z jejich strany dochází k přenastavení fungování Slavie, změny v komunikaci, změny, které budou mít dopad i na složení kádru a samozřejmě na jejich fanouškovskou podporu.
2: Jaký bude trest pro Slavii od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, se dozvíme v úterý odpoledne. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Klasické hudbě se budeme věnovat ve večerním radiožurnálu. Milimetr po milimetru napíná struny klavíru a čembal. Teprve, když jejich zvuk lahodí jeho uchu, ví, že spokojení budou posluchači i muzikant. Jako ladič symfonického orchestru Českého rozhlasu pracuje Petr Sakal už 50 let. Jak se proměnila profese ladiče za polovinu existence orchestru, uslyšíte za chvíli v prvním dílu našeho seriálu ke 100 letům rozhlasových symfoniků.

0: Tichá, nenápadná práce v pozadí, bez které se neobejde žádný koncert. Tak by se dala vystihnout profese ladiče pian. I toho svého má Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Jehož té výročí si budeme připomínat celý týden seriálem Milníky rozhlasových symfoniků. Začínáme u Petra Sakala. Piana a čembala v rozhlase ladí rovných 50 let.
1: Jsem to rozladil trochu.
2: Čembalista hlásí, že nástroj trochu rozladil. Společně s dalšími hudebníky se jde na nějakých 10 minut odpočinout a to je chvíle, kdy do studia S1 vstupuje Petr Sakal, který musí stihnout čembalo naladit.
3: Nezbytná pomůcka, ladící klíč.
2: Telefon a brýle.
3: Brýle já pomalu ani nepotřebuju, protože já to kontroluju jak ušima, tak opticky.
2: Tak otvíráte aplikaci.
3: V telefonu. V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Vejška celého nástroje komorní A je 442 Hz. V tom telefonu je to skvělý v tom, že je to v zeleném. Jo.
2: A tu strunu tedy buď přitáhnete, nebo povolíte.
3: Ale většinu je přitahuju.
2: Milimetr po milimetru Petr Sakal napíná struny a když vyléčí střední pole klavíru, věnuje se hlubokým tónům. Vy jste tady od roku 1976, takže ze stoleté éry Sočru jste tu polovinu.
3: No takhle to byl vězní teda. Pěkný.
2: Jak často sem docházíte?
3: Když se natáčely frekvence nahrávací, tak ta frekvence trvala 4 hodiny plus příprava hodinu. Denodenně 3 frekvence nahrávací od 9 do 1, od 2 do 6, od 7 do 11. No a když to bylo takhle naplánovaný, tak jsem tady třeba byl těch 18 hodin klidně.
2: Předpokládám, že máte absolutní sluch?
3: Ne.
2: Ne?
3: Ne, to je mýtus. Absolutní sluch je na škodu pro práci ladiče, protože kor dneska, kdy těch systémů ladicích je skoro 50 a my jsme se ve škole učili pouze temperované ladění.
2: Jak náročné je ladit čembalu?
3: Stejně jako klavír. U piana se tvoří tón kladívkem, udeří do struny a u čembala se drnká nebo trsá.
2: Dá se říct, po kterém díle nebo po kterých autorech, skladatelích jsou ty klavíry nejrozladěnější potom?
3: No naprosto jasný, Rachmaninov, to o tom žádná.
2: Čili takových 10 minut a máte hotovo.
3: U čembala jo, u klavíru je to delší, ten má 92 tónů, ale strun má 240.
2: A čembalo?
3: Čembalo, si to spočítejte, 60 krát 3 hry, krát 3, 180.
2: V zítřejším pokračování seriálu vás vezmeme na zkoušku mé vlasti. Cyklus Smetanových symfonických básní rozhlasový symfonikové cvičí na úterní zahájení festivalu Pražské jaro. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 8:30. Zprávy připravila Anna Horáčková.
2: Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který vládě umožní regulovat ceny paliv. Kabinet tak bude moct v případě mimořádných událostí pomocí nařízení zasahovat do trhu s pohonnými hmotami, a to až na 12 měsíců. Zákon vznikl jako reakce na krizi na Blízkém východě, po které vzrostly ceny ropy. Sněmovnou prošel ve stavu legislativní nouze. Senátoři ho ale odmítli. Poslanci pak senátní veto přehlasovali. Účinnost zákona platí jeho vyhlášením ve sbírce zákonů. Německo se nebude vměšovat do vnitrostátní české debaty o tom, jestli je Brno vhodným místem pro letošní sjezd sudetských Němců. Dnes to oznámilo německé ministerstvo zahraničí. Podle Berlína má shromáždění přinést smíření mezi oběma zeměmi. Ministerstvo zdůraznilo, že Česko je pro Německo důležitým partnerem v Evropské unii a taky sousedem. Dodalo, že chce s Prahou rozvíjet co nejužší politické, hospodářské i občanské vztahy. Sudetoněmecký sjezd má začít příští týden. Na území Česka bude poprvé. Evropská unie uvalila sankce na 16 lidí a 7 subjektů v Rusku za systematické nezákonné deportace ukrajinských dětí. Informovala o tom Rada EU s tím, že Moskva podle odhadů od začátku agrese proti Ukrajině násilně přesunula téměř 20,5 tisíce dětí. Takové činy podle Rady představují závažné porušení mezinárodního práva a taky základních práv dítěte s cílem vymazat ukrajinskou identitu a oslabit budoucí generace. Mezi subjekty zařazené na sankční seznam patří taky instituce spojené s ruským ministerstvem školství. A v Česku přibývá podnikatelů. V prvním čtvrtletí letošního roku jejich počet stoupl o tisícovku na 1 milion 180 tisíc. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Nejvíc lidí, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností, eviduje správa v Praze. 226 tisíc.
3: Sport.
2: Prosincový hokejový Spenglerův pohár bude po 11 letech bez českého týmu. Potvrdili to pořadatelé švýcarského turnaje, kteří zveřejnili posledního účastníka, kterým se stal finský celek Ilves Tampere. Kromě něj se během vánočních svátků představí v Davosu domácí tým, dál taky výběr amerických univerzit, švýcarský klub Langnau, německý Mannheim a švédská Frölunda.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u sjezdu na Kutnou horu a zavřená dálnice D2 u Hustopečí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu stojí auta po nehodě. Mezi kilometry 59 a 60 vpravo na krajnici nepřekáží. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je za Hustopečemi přes 2 hodiny neprůjezdná. Na 12. kilometru odklízí následky srážky 3 nákladních aut. Sjíždí se z exitu 25 před sjezdem, čekejte zhruba 2-kilometrovou kolonu. Na D1 z Vyškova do Brna stále ještě místy nesouvislá kolona, hlavně nákladních aut v pravém pruhu. Začíná to kousek za Rohlenkou. A dejte pozor, v úseku zhoršuje dohlednost, sjízdnost, silná bouřka. A následky bouře komplikují provoz na Náchodsku, silnici 301 pozorně, v úseku Česká Metuje, Žďár nad Metují. Pod viaduktem se hromadí voda. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami. Víc by jich přitom mělo být v Čechách, v polohách nad 800 metrů, na západě ráno i nad 600 metrů. Budou ty srážky sněhové. Nejvyšší teploty zítra 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude i 14 stupňů. Tolik zprávy. A teď už nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Bývalý poslanec Dominik Feri zůstává ve vězení.
6: Za znásilnění dvou dívek a jeden pokus o něj má za mřížemi strávit celkem 3 roky.
7: Po uplynutí poloviny trestu Feri požádal o podmíněné propuštění.
8: Tomu v lednu zamítl okresní soud v Teplicích.
5: Bývalý politik TOP 09 proti rozhodnutí podal stížnost.
7: Ústecký krajský soud věc do Teplic vrátil.
9: Státní zástupkyně ho v lednu obžalovala z dalšího znásilnění.
10: Odsoudili ho za znásilnění a odpykal si víc než půlku trestu. Ex-poslanec Dominik Feri chce předčasně z vězení. Má na to nárok? A co bude s jeho dalším soudem? Všechno to probereme s Tomášem Pikou, redaktorem serveru iRozhlas.cz. Dnes je pondělí 11. května. Ahoj Tomáši, díky, že jsi udělal chvíli na Vinohradskou 12.
11: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
5: Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 15. dubna 2026 o stížnosti odsouzeného Dominika Feriho proti...
10: Ty jsi získal usnesení Ústeckého krajského soudu, který vyhověl stížnosti Dominika Feriho na zamítnutí jeho žádosti o podmínečné propuštění.
5: Napadené usnesení se zrušuje a okresnímu soudu se ukládá, aby o věci znovu jednal a rozhodl.
10: V Ústí se rozhodli, že námitky Feriho jsou důvodné. Feri si stěžuje, že přeci udělal maximum možného, aby ho propustili.
12: Jsem do krajnosti přesvědčen o tom, že jsem při výkonu trestu vykonal naprosté maximum, kterého je možné v prostředí věznice objektivně dosáhnout.
10: Tak v čem všem dávají v Ústí Ferimu za pravdu?
11: Tak v první řadě je odvolacím senátem vytýkáno, že okresní soud v Teplicích nedodržel stanovené lhuty. On měl rozhodnout nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti o podmíněné propuštění. Feri svou žádost o podmíněné propuštění podal 25. listopadu 2025 a rozhodnuto o ní bylo až 15. ledna letošního roku. Tedy jednoduchými počty zjišťujeme, že ta lhuta skutečně překročena byla a stejně tak byla překročena i lhuta pro vypracování písemného usnesení prvoinstančního soudu. Ta je totiž stanovena zase na 10 pracovních dnů od toho rozhodnutí z 15. ledna. Nicméně, jak konstatuje soud, k odeslání toho usnesení došlo až 27. února. Tedy vlastně i den po prodloužené lhůtě, kterou schválila předsedkyně Teplického soudu s odvoláním se na rozsah odůvodnění, tedy že by mělo být rozsáhlejší a argumentačně propracovanější.
10: To znamená, že to nejsou jenom technikálie, ale je tam i námitka, že to je nedostatečné to odůvodnění, proč dochází k zamítnutí té žádosti.
11: No to je právě to, k čemu se chci dostat. Jak konstatoval odvolací soud, to usnesení nakonec bylo ve skutečnosti velice stručné, celé obsahuje jen 3 strany a to, jak je v něm argumentováno, opravdu nedostatečné bylo, teda podle odvolacího senátu. Ten prvoinstanční soud ve svém rozhodnutí o zamítnutí Feriho žádosti o podmíněné propuštění argumentoval mimo jiné i tím, že je zde předpoklad, že se Feri zatím ve výkonu trestu nepolepšil a nepovede tedy řádný život. Odvolací krajský soud ale píše, že v prvoinstančním usnesení není tohle tvrzení řádně podloženo. Konkrétně, abych to vysvětlil, odvolací soud kritizuje, že se soudce Jaroslav Malchus, který v Teplicích o Feriho podmíněném propuštění rozhodoval, že si nevyžádal trestní spis z Feriho kauzy, který obsahuje jeho znalecké posudky, a taky Feriho osobní spis z věznice. Nemohl tak prý reálně posoudit, zda k polepšení skutečně došlo či nikoliv. A soudce Malchus tak měl správně podle odvolacího soudu ty znalecké posudky provést, měl provést i svědeckou výpověď vězeňské psycholožky, vychovatelky, speciálního pedagoga, tedy všech těch, kteří podle odvolacího soudu s Ferim ve výkonu trestu pracovali a měli by tak jeho případné polepšení být schopni vyhodnotit. A v případě, že by i toto bylo vlastně nedostatečné pro ten soud, tak si mohl sám ještě zažádat o vyhotovení dalšího znaleckého posudku, který by mu ty jeho otázky zodpověděl.
10: To, že se operuje se slovem spekulace v tom usnesení Ústeckého krajského soudu, že měl tebou zmíněný soudce i spekulovat o tom, jak by mohl nebo nemohl žít řádný život Dominik Feri po tom propuštění, to se taky týká nedostatečného odůvodnění?
11: Ano, ten odvolací senát zkrátka vyčítá to, že to, co tam tvrdí v tom prvoinstančním usnesení nebo v tom svém rozhodnutí o zamítnutí Feriho žádosti o podmíněném propuštění, takže není podložené konkrétními důkazy, ale podle teda odvolacího senátu stojí spíše na tom, jak tu situaci vnímá ten soudce. Na druhou stranu je na tomto místě asi důležité zdůraznit, že odvolací soud tímto neříká, že by se Ferry polepšil a měl by být tedy propuštěný. On tohle vůbec nehodnotí. Pouze říká, že prvoinstanční soud má své rozhodnutí o zamítnutí Ferryho žádosti o propuštění, které má podle něj řadu pochybení, tedy lépe podložit.
13: Znamená to v důsledku, že v Teplicích budou na základě rozhodnutí v Ústí rozhodovat o Ferrym znovu?
11: Ano, ano. K tomu bude muset nutně dojít. Jim se celý ten případ tedy vrací k novému rozhodnutí.
13: A dostal Teplický okresní soudce už nějaké i úkoly od odvolacího senátu, na co se zaměřit, koho tedy vyslechnout? Ty jsi jmenoval několik těch bodů, které neproběhly, tak teď bude čas na nápravu.
11: Tak předně ten nejdůležitější vlastně příkaz ze strany odvolacího senátu je ten, aby si okresní soud v Teplicích vyžádal celý ten trestní spis od obvodního soudu pro Prahu 3. A taky osobní Ferryho spis z teplické věznice, kde ex-politik vykonává svůj trest. Okresní soud má také znovu právě vyslechnout ty znalce, řešit jejich posudky, vyslechnout má také, jak už jsem zmínil, psycholožku, vychovatelku a speciálního pedagoga z teplické věznice, kteří by se měli vyjádřit k současnému Ferrymu postoji, k těm trestným činům a k možnostem, že by je mohl na svobodě zopakovat. No a nakonec si může vyžádat i právě zmíněný nový posudek z oboru zdravotnictví nebo pedagogiky či z odvětví psychologie, který by mu mohl zodpovědět ještě nějaké další otázky, které by ten okresní soud mohl mít.
13: Nabízí se jednoduchá otázka, proč tohleto všechno už neudělal ten okresní soud v Teplicích? Navíc, když si vzal víc času na to rozhodnutí, než kolik zákonně měl, ty už si to popsal, že tam byly ty problémy s těmi technikáliemi. Tak na základě čeho soudce Jaroslav Malkus rozhodl?
14: Trvávají pochybnosti o absenci nějaké sebereflexe pana odsouzeného k tomu jednání, pro které byl odsouzen. Tudíž je tam obtížné dovozovat naplnění úplného polepšení v těchto segmentech jeho chování a jeho osobnosti.
11: To jeho rozhodnutí vychází ze tří podmínek, které musí každý vězeň před podmíněným propuštěním splnit. Tou první podmínkou je časová podmínka, že podle závažnosti spáchaného činu musí vykonat odsouzený určitou část vyměřeného trestu. U méně závažných činů to musí být třetina trestu, ve Ferryho případě to ale musela být polovina. V listopadu, když Ferry svou žádost o podmíněné propuštění podával, byl ve výkonu trestu už rok a půl ze svého tříletého trestu, takže tuto časovou podmínku splnil. Co ale podle okresního soudu nesplnil, to jsou ty další dvě podmínky, a to je podmínka polepšení, tedy toho, že si vlastně uvědomuje, že udělal něco špatně, je tam ten náhled na ten spáchaný čin, na nějaká sebereflexe. A s tím je spojená i poslední podmínka, tedy předpoklad, že povede už dále řádný život, jednoduše řečeno, že se zkrátka neuchýlí znovu k té trestné činnosti. No a toto podle okresního soudu Dominik Ferry dosud nesplňuje, proto jeho žádost v první instanci zamítl.
13: To, jak se chová Ferry ve vězení a to, že se chová řádně, to na propuštění soudci prostě nestačilo.
11: No, očividně nestačilo. Teplický soud se to vysvětloval tím, že Ferry nebyl odsouzený za obecnou trestnou činnost, třeba majetkové povahy, ale specifickou mravnostní trestnou činnost. A v takovém případě je třeba posuzovat nejenom to, jak se chová ve vězení ve specifickém prostředí, ale především to, zda už teda u něho vznikl nějaký náhled na celou tou svou trestnou činnost. A to včetně vlastně těch příčin a podmínek, které k ní vedly. Právě proto je podle soudu třeba, aby byly patrné změny ve Ferryho přístupu, tak aby k podobnému nežádoucímu chování už v budoucnu nedocházelo.
13: Ne, tomu rozumím. Na druhou stranu, když tam vykonává práci ve věznici, je knihovníkem, má kázeňské odměny, kontaktoval pobočku probační a mediační služby, pomáhá odsouzeným správními věcmi, to tedy podle soudce není předpokladem k tomu, že by mohl na svobodě žít řádný život.
11: Tak je to specifické prostředí a ten jím spáchaný trestný čin je do jisté míry specifický, jde o nějaké, jak vysvětlovala mi už dříve zmocněnkyně obětí Adela Hořejší, jde o nějaký specifický druh nějakého mocenského charakteru. On vlastně nikdy neměl problém s autoritami, to znamená to, jakým způsobem se chová v tuto chvíli Dominik Feri ve vězení, nebylo podle okresního soudu úplně relevantní ve vztahu k tomu jeho jím spáchanému trestnému činu. Nelze z toho úplně usuzovat to, že by se polepšil v rámci toho, co provedl. Mm-hmm. Takhle to argumentoval okresní soud. Nicméně odvolací soud zase říká, že by se i k tady tomuto přihlížet samozřejmě mělo a bude se to teda muset zřejmě do toho jeho nového rozhodnutí promítnout.
13: Okresní soudce taky tehdy argumentoval tím, že Feri mu chybí, a to bylo zásadní, sebereflexe, respektive, že přetrvávají takové pochybnosti. Co tím přesně myslel? Že si neuvědomuje, za co byl pravomocně odsouzený?
11: No, on tam mimo jiné vlastně uváděl, že Dominik Feri vlastně neprojevil zájem o následky duševního stavu těch žen, těch svých obětí, neprojevil zájem o psychologickou pomoc, terapii, nějaké poradenství. Tady je ale opět nutné vlastně uvést to, že Dominik Feri tady toto rovněž rozporoval. On tvrdí, že se už dříve omluvil a psychologickou pomoc vyhledal. I proto odvolací senát opět okresnímu soudu přikázal, aby pravdivost tohoto Feriho tvrzení ověřil a potvrdil ho či vyvrátil právě na základě důkazů, které jsou součástí trestního spisu. Takže to by se měl okresní soud dozvědět teď z toho vyžádaného trestního spisu.
13: Já připomenu, že Feri je odsouzený za 2 znásilnění a 1 pokus o znásilnění. Ty skutky se odehrály v letech 2016 až 2018. Feri před soudem řekl, že ho mrzí subjektivní pocity poškozených žen.
15: Tu subjektivní újmu, kterou poškozené cítí, tak ta mě velmi mrzí, ale jsem nucen trvat na svém. Ty situace se takto neodehrály.
13: Ty už jsi zmínil zmocněkyni poškozených Adelu Hořejší, která v rozhovoru pro DVTV tvrdila, že Feri touto větou, tedy tím, že ho mrzí subjektivní pocity poškozených žen, že ty ženy dál ponižuje.
16: Znova prostě je tam jako ponižoval tím, jako kdyby to byla nějaká vychýlená jejich jako emoce. Hlavně to říkal tomu soudci, ale ten soudce není adresátem teda té omluvy, že to...
13: Ty jsi říkal, že Feri tvrdí, že se omluvil. Adéla Hořejší to tak ale úplně nevidí, ne?
11: Adéla Hořejší, která ty ženy, které se staly oběťmi Dominika Feriho, zastupuje, mi v lednu vysvětlovala, že se tak zatím nestalo, že na Ferim není vidět za ten rok a půl prakticky žádná sebereflexe. Není vidět, že by se k té své trestné činnosti jakkoliv vlastně postavil. Připomněla, že to jeho znásilňování bylo vlastně provázeno velkou bezohledností a to byla vlastně protknuta i ta jeho žádost o podmíněné propuštění. Ona upozornila, a to jí musím dát za pravdu, protože sám jsem tu Feriho žádost o podmíněné propuštění, která byla psaná ručně na několika stranách, četl, že se bývalý poslanec k tomu, co udělal a jaké dopady to mělo na její klientky, vůbec nevztahuje. Vůbec je v té žádosti nezmiňuje, zmínil je až u toho lednového jednání, kdy ale opět neřekl, že by ho mrzelo to, jak se podle pravomocných rozsudků soudů zachoval, ale že ho mrzí to, jak jeho chování mohly tyto ženy vnímat. To znamená, že Dominik Feri stále podle Hořejší nenahlédl rozsah toho, co udělal, co způsobil a že udělal něco špatně. Nezajímá se o to, co by ty ženy potřebovaly, aby došlo k nějakému, ona říká, k upřímnému odčinění toho skutku a smíru s oběťmi. Což má podle Hořejší na její klientky vlastně ten dopad, mimo jiné, že oni se ho zkrátka stále bojí. Pořád to, co jim podle těch pravomocných rozsudků udělal, ovlivňuje jejich život.
13: Obvodní soud pro Prahu 3 začal tenhle rok řešit ještě jeden případ, ve kterém Dominik Feri čelí obžalobě. Týká se dalšího znásilnění?
11: Ano, jde o obžalobu z dalšího znásilnění, tehdy teprve 17-leté dívky, se kterou měl mít Feri sice souhlasný pohlavní styk. Exposlanec si ale měl v jeho průběhu bez souhlasu dívky sundat prezervativ a styk i přes její odpor dokonat. Státní zastupkyně dokonce u soudu uvedla, že se jí přitom měl vysmívat a říkat, že čekal, že bude více hysterická.
17: Když viděla, že má kondom v ruce, chtěla, aby přestal. On se jí vysmíval a řekl, že čekal, že bude víc hysterická. Řekl, že už je to stejně jedno a pak styk dokonal.
11: Policie tento případ původně odložila s tím, že se o trestný čin nejedná a státní zastupitelství závěry vyšetřovatelů tehdy potvrdilo. Ženy se ale zastal před 2 lety ústavní soud, který konstatoval, že vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který oběť donutí k sexuální aktivitě podstatně odlišné. Současně upozornil, že snaha o prevenci otěhotnění nebo sexuálního onemocnění formou užití prezervativu může být samotným vlastně základem pro svolení partnera k sexuálnímu styku a vnucení takové vlastně potenciálně riskantní aktivity, tím myslel ústavní soud nechráněný styk, může vést k zásadnímu zásahu do duševní integrity té oběti.
13: Jinými slovy, ústavní soud tedy vlastně uznal, že pakliže žena souhlasila se sexem s Dominikem Ferim za použití kondomu, tak v momentě, kdy si ho sundá, tak v ten moment už ten souhlas Dominik Ferry nemá, proto teď ta obžaloba.
11: Ona očividně i proti tomu protestovala, to znamená, tam byl i vyslovený vyloženě nesouhlas z její strany a přesto na ní byl ten styk dokonán. To znamená, proto to ten ústavní soud vrátil a proto se tím musí znovu orgány činné v trestním řízení zabývat.
13: Ústavní soud taky policii vytkl, že nedostatečně vyslechla v tom případě svědky, že nedostatečně scháněla důkazy, například elektronickou komunikaci, kdy dotyčná žena měla Dominika Ferryho v elektronické komunikaci konfrontovat právě s tímto. Došlo tam teda k několika pochybením?
11: Došlo tam očividně k několika pochybením, muselo tam teda proběhnout do došetření toho případu a byla podána nová obžaloba, tedy už na základě těch pořízených nových důkazů teď aktuálně probíhá projednávání tohoto případu před obvodním soudem pro Prahu 3.
13: A kdy k tomu mělo dojít, k tomuhle případu? Protože já jsem zmiňoval, že ta znásilnění, za která je Dominik Ferry odsouzený nebo za která byl odsouzený a teď piká ve vězení, tak ty se staly v letech 2016 až 2018. Tento konkrétní případ má spadat do tohoto období?
11: Ten je ještě o něco starší, je to případ z roku 2015. Mm-hmm. V té době ještě nebyl Dominik Ferry poslancem, tím se stal v roce 2017, to dva roky později, ale byl už členem rady statutárního města Teplice, to znamená, už tam mohlo být určitý aspekt nějakého postavení, zkrátka to mohlo spadat do celé té kauzy, kdy on měl tedy i podle té obžaloby nějakým způsobem využívat toho svého postavení k tomu, aby zkrátka ty oběti donutil k nějaké sexuální aktivitě.
13: On i v tomto případě svou vinu odmítá, vyslechl ho už soud, protože ty si říkal, že ta jednání už probíhají.
11: Dominik Ferry se cítí nevinný.
15: Sděluji, že obžaloba se nezakládá na pravdě, proč se cítím být nevinen.
11: Skutek se podle něj nikdy nestal.
15: Nesouhlasím s popisem skutku, tak jak je uveden v obžalobě, nesouhlasím rovněž s právní kvalifikací, nesouhlasím přirozeně ani s navrženým trestem.
11: Vypovídat prý bude ale až v samotném závěru dokazování, což je sice nestandardní. Zvykem je většinou to, že jako první mluví obžalovaný, až poté hovoří svědci, ale i opačný postup je možný, takže na Ferryho výslech si ještě budeme muset počkat.
13: Jak to vysvětlil, že chce mluvit jako poslední nebo až na závěr toho dokazování?
11: Tak Dominik Ferry to vysvětloval mediálním zájmem, který o ten jeho případ je, on se obává zkrátka toho, že by mohl tou svou výpovědí svědkům cokoliv podsouvat, takže si chce počkat až na konec toho jednání, aby zkrátka nikoho údajně to svou výpovědí neovlivnil.
13: Soudní líčení probíhá za zavřenými dveřmi. Pokračovat bude 18. května. Ten soud začal v březnu, už vyslechl poškozenou ženu, do toho měl začít vyslýchat svědky. Jeden ze svědků teď naposledy nedorazil, tak za to taky dostal pokutu od soudu 3000 korun. Jaký trest v tomto novém případě Dominiku Ferrymu hrozí?
11: Žalobkyně zatím trest komentovala jen vlastně v obecné rovině. Řekla, že v případě prokázání viny by byl Ferrymu ten stávající trest, ten tříletý trest vězení, adekvátně navýšen.
13: Aha.
11: Ale jaký přesný trest by mu plánovala vyměřit, to nespecifikovala. Nicméně, když se podíváme na tu právní kvalifikaci, tak mu hrozí až 10leté vězení.
13: Za znásilnění tedy neplnoleté osoby.
11: Tak, nezletilé.
13: Já se musím ještě zeptat, protože tenhle ten případ, o kterém se teď bavíme, který obvodní soud pro Prahu 3 začal letos řešit, tak se týká věci, a ty už jsi to o tom sám mluvil, věci, kterou původně policie odložila. Zasáhl ústavní soud ještě v nějakých jiných případech souvisejících s Dominikem Ferrym? Hrozí mu ještě nějaká další obžaloba?
11: Ten ústavní soud prozkoumával všechny ty odložené případy. Těch odložených případů bylo celkem 5. Jeden tedy vrátil policii a státnímu zastupitelství k došetření a teď jsme ho zmiňovali, je projednáván před soudem. Ty zbylé 4 případy a nakonec konstatoval ústavní soud, že v jejich případě postupovali orgány činné v trestním řízení správně a zůstaly teda odložené. Nicméně těmito 4 případy se ještě v tuto chvíli zabývá Evropská Evropský soud pro lidská práva, aha, na který se obrátila zmocněnkyně obětí Adela Hořejší s Pavlem Úlem, kteří vypracovali stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. A jak mám čerstvě vlastně potvrzeno, tak už se prakticky čeká jen na vynesení verdiktu, tedy bez toho, aniž bych jakkoliv předjímal to, jak ten soud rozhodne, je ještě možné, že se některé z těchto případů tuzemským soudům na stůl dostanou a budou se jimi zabývat. To znamená, je ještě možné, že Dominik Feri kvůli některým z těchto případů stane před soudem.
13: Dobrá, no tak Tomáši, tři věci budeme teď v kauze Dominika Feriho sledovat, totiž kdy se vrátí na Teplický okresní soud ten případ žádosti o podmínečné propuštění. Druhá věc je, jak dopadne obvodní soud pro Prahu 3 v případu další obžaloby z dalšího znásilnění a taky budeme čekat na verdikt Evropského soudu pro lidská práva. Všechno budeš určitě sledovat právě ty a posluchači a čtenáři i rozhlasu se to od tebe dozví. Moc díky, že jsi našel chvíli na Vinohradskou 12.
11: Díky za pozvání.
13: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Tomáš Pika z webu irozhlas.cz, který se zajímá o případy exposlance Dominika Feriho. Já jsem se ho ptal na to, jak to nakonec bude s tou jeho žádostí o podmínečné propuštění a taky s novou obžalobou, která ho viní z dalšího znásilnění. Nový týden, nové epizody. Jedna z nich se určitě bude věnovat pražskému derby, které se nedohrálo kvůli vniknutí velkého množství fanoušků na hřiště a napadení některých hráčů Sparty. Čekáme na tresty, o kterých rozhodne disciplinárka Ligové fotbalové asociace. Naslyšenou zítra.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/dod.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. A zprávy připravila Anna Horáčková.
6: Incidentem na víkendovém derby se bude zabývat ministerstvo vnitra. Se Slaví zahájí správní řízení. Loď s Hantavirem opustil na Tenerife poslední cestující. Fotbalisté Slovácka zítra vyzvou Ostravu výhrou, se vyhnou přímému sestupu. A počasí zítra čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s deštěm, na horách bude sněžit a teploty většinou do 12 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovou Slaví, a to kvůli výtržnostem fanoušků klubu během sobotního derby s pražskou Spartou. Rezort oznámil, že bude zkoumat zajištění bezpečnosti i fungování pořadatelů. Příznivci Slávie několik minut před plánovaným koncem zápasu vtrhli na hřiště, napadli gólmana Sparty Jakuba Surovčíka a naházeli pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Policie případ vyšetřuje jako výtržnictví. Slávie čelí i disciplinárnímu řízení ligové asociace. Odbory žádají dřívější zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Po jednání tripartity to večer řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Bývalá vláda Petra Fialy z ODS prosadila postupný růst věku odchodu do důchodu na 67 let. Nový kabinet ANO, SPD a motoristů plánuje věk vrátit na 65 let od roku 2028. Podle Středuly je to ale pozdě.
7: Myslíme si, že nic nebrání tomu, aby právě snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let se již odehrálo v té první etapě. S těmi otázkami valorizace, náhradem a podobně nemáme problém, souhlasíme.
6: Se zastropováním důchodového věku na 65 letech naopak nesouhlasí prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Podle něj by to pro stát bylo příliš finančně nákladné. A víc informací k dnešnímu jednání tripartity uslyšíte na Radiožurnálu krátce po zprávách. Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, opustilo posledních 28 lidí. Na plavidle zůstává už jen část posádky. Ta popluje do nizozemského přístavu, kde je loď registrovaná. Podle záběrů španělské televize TVE evakuovaní nastupují do autobusu, které je převezou na letiště. Odtud pak odletí repatriačním letem do Nizozemska. Loď se musela kvůli silnému větru přesunout ke Kanárským ostrovům. Po nákaze hantavirem zemřeli 3 pasažéři lodě. Světová zdravotnická organizace dál upozorňuje, že riziko přenosu viru mezi lidmi je malé. Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO dnes uvedl, že riziko výskytu hantaviru v Česku je navíc velmi nízké. Vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vyvíjí spolu s onkologickým centrem v pařížském institutu Gustava Rusiho léky na zhoubnou rakovinu mozku u dětí. Takzvaný difuzní intrinsický pontinní gliom, extrémně agresivní a vzácný nádor. Výzkum je zatím na úplném začátku. Vědci v počítačových simulacích hledají vhodné molekuly a v laboratořích je teprve začínají syntetizovat a testovat. Spolupráci podpořil grantem ve výši přes 1,25 milionu korun nadační fond NINA, který založili rodiče dívky s tímto typem nádoru mozku, říká zakladatelka fondu Kristýna Chovancová.
8: Naše dcera Nina nás naučila bojovat za každý den. Spolupráce s výzkumným týmem VŠHT pro nás znamená způsob, jak tento boj přenést do laboratoře a jednou tak snad změnit osud dětí s nádorem mozku.
2: Sport.
9: Fotbalisté Slovácka a Ostravy se v šance lize chystají na úterní zápas třetího kola nadstavbové skupiny o udržení. Pokud domácí zvítězí, jistě se vyhnou poslednímu místu, a tedy přímému sestupu do druhé ligy. Při minulé výhře na hřiště Dukly Praha odehrálo Slovácko poprvé od začátku března zápas bez obdržené branky. Právě od dobré defenzivy se chce trenér týmu z Uherského Hradiště Roman Skuhravý dál odrazit.
10: To, že jsme konečně odehráli zápas s nulou, je další jakoby benefit na té těžké cestě, kterou jdeme, a byl bych hrozně rád, aby jsme si tuhletu zodpovědnost, kterou jsme ukázali, vlastně udrželi do zbytku sezóny.
9: Zápas Slovácko-Baník začne v úterý v 17.30, stejně jako duel Zlína s Teplicemi a Mladé Boleslavy s pražskou Duklou. Úterní program uzavře ve skupině o titul souboj Sparty Praha s Plzní s výkopem ve 20 hodin. Radiožurnál Sport všechny fotbalové zápasy nabídne živě. Na Radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D2 u sjezdu na Slavkov a místy zatopené silnice. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna za Hustopečemi. Opět průjezdná, uzavírka po nehodě skončila. Na 12. kilometru se jede levým pruhem plynule, bez dalšího zdržení. Stále tam odklízí havarovaná vozidla. Z dálnice D1 z Vyškova do Brna hlásí náš zpravodaj zlepšení situace, rozjezd kolon.
13: Zrovna šla ta průtrž mračink, ale v podstatě se to dalo projet úplně bez problému. Jako osobákem 100% kamiony možná pojedou maličko pomalu.
12: Následky silných bouřek komplikují provoz. Na silnici 52 z Mikulova do Brna v omezení na hrázi přes Nové Mlýny je rozházené značení a zavřený jízdní pruh. Na Brněnsku je zatopený podjezd pod 52 mezi Popovicemi a Bobravou. Ve Žďáru nad Sázavou jsou kvůli vodě na vozovce neprůjezdné ulice Brněnská a Smetanova. Dejte za volantem pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami. Víc jich bude v Čechách a na horách budou sněhové. Nejvyšší teploty zítra od 7 do 12 stupňů. Na jižní Moravě čekejte i 14. Tolik zprávy. Teď už má znovu slovo Zuzana Burešová. Pokračuje večerní Radiožurnál.
14: Dobrý večer, jak už jste slyšeli ve zprávách, zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se ani po dnešním jednání neshodli na zastropování důchodového věku na 65 letech. Tripartita se odpoledne přela taky o důchodech u takzvaných náročných profesích. A v čem se jejich pohledy liší, tak přesně to probereme tu ve vysílání Radiožurnálu za chvíli s naší reportérkou. Po chvíli poslouchejte nás i dál.
11: Večerní Radiožurnál
15: a Zuzana Burešová.

0: Tripartita se ani dnes nedohodla na zastropování důchodového věku na 65 letech. Prosadit to chce vláda ANO, SPD a motoristů a trvají na tom i odbory. Zásadně proti jsou zaměstnavatele, kteří žádají postupné zvyšování až na 67 let, jak to navrhoval předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Dnešní jednání je tak opět bez definitivního výsledku a tripartita se k němu bude muset znovu vrátit. Všechno sledovala naše reportérka Jana Čermáková, kterou zdravím. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po jednání se zástupci zaměstnavatelů i odborů zopakoval, že vláda hodlá zastropování věku pro odchod do důchodu na 65 letech prosadit. S tím odbory principiálně souhlasí, vadí jim ale, že by to mělo platit až od roku 2028. Podle odborového předáka šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je to pozdě a zopakoval, že požadavky odborů dál trvají.
2: ČMKOS dlouhodobě požaduje snížení věku pro odchod do důchodu 65 let, dále už 35 let požadujeme, aby bylo řešení důchodové kategorie takové, které skutečně bude zodpovídat modernímu 21. století.
1: Naopak zaměstnavatelům odchod do důchodu v 65 letech vadí. Prosazují, aby se tato hranice postupně prodlužovala na 67 let, tak jak s tím počítala předešlá vláda. Po jednání to řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Zaměstnavatelé poukazují mimo jiné na to, že by další postupné zvyšování stropu mohlo pomoct pracovnímu trhu.
0: Tématem tripartity byl, jak už zmínil Josef Středula, i takzvané náročné profese. K čemu tam jednání směřuje?
1: Tak tady mají hlavní výhrady právě odbory. Nesouhlasí s tím, aby se penze náročných profesí řešila spořením zaměstnavatelů. Za práci v rizikových podmínkách žádají dřívější důchod od státu. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO je věc třeba pečlivě zvážit.
3: Zde musíme najít samozřejmě férové a dlouhodobě udržitelné řešení, a to jak z pohledu zaměstnanců, tak z pohledu zaměstnavatelů a samozřejmě i veřejných financí.
1: Podle Středuly hledají všechny strany tripartity shodu na tom, aby mohla odcházet dřív do důchodu za rizikovou práci, co možná nejširší skupina lidí. Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím počítá s několika možnými variantami. Například s nynějším modelem pro nejrizikovější práce by byl dřívější důchod s vyššími odvody zaměstnavatelů. Pro lidi s vybranými riziky pak povinné spoření firem na stáří. No a dalšími tématy dnešního jednání tripartity pak byly investice státu v letech 2027 až 2029, tedy do konce volebního období. No a taky záměry vlády v oblasti zdravotnictví. O tom i o důchodech tak bude tripartita jednat dál. Znovu by se měla sejít v červenci.
0: A o té dnešní květnové mluvila ve vysílání večerního radiožurnálu reportérka Jana Čermáková. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný večer.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Jediný zápas, ale o to důležitější, měla dnes na programu druhá nejvyšší fotbalová soutěž Šance Národní liga. Opava přivítala Artis Brno v přímém souboji o třetí místo v tabulce zaručující start baráži o účast v první lize. A body si odvezli hráči hostujícího Artisu, kteří zvítězili ve Slezsku 2:0. A další sportovní zprávy přidáme už za malou chvíli.

0: Přesně za měsíc, tedy 11. června, začne mistrovství světa ve fotbale po 20 letech i za účasti českého týmu. Ještě než reprezentanti odcestují do zámoří, odehrají dva přípravné duely. V tom domácím přivítají v Praze na Letné Kosovo. Hrát se bude 31. května. 4. června pak čeká tým trenéra Miroslava Koupka, ještě generálka na šampionát v New Jersey. Soupeře domácí asociace ještě nepotvrdila. A těmito zprávami začal sportovní přehled, ve kterém bude pokračovat František Typo. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Sport. Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík po událostech sobotního derby na svou funkci nerezignuje. Zápas proti Spartě, který rozhodčí 3 minuty před koncem přerušil, Slavia organizačně nezvládla. Domácí fanoušci neoprávněně vnikli na plochu, napadli proti hráče a používali pyrotechniku. Pokračuje Tvrdík.
2: Jestliže v klubu je problém, takže za to odpovídá celý klub a já jsem jeho šéf, takže za to odpovídám samozřejmě také. Myslím, že od těžkých chvil se neutíká, těžké situace se řeší. Se majitel se zná v průběhu času, že já jsem pochybil a budu mě chtít funkce odvolat, tak to prostě udělá, já to přijmu.
1: Tvrdík radiožurnálu Sport potvrdil, že v klubu nebudou pokračovat disciplinárně potrestaní David Douděra a Tomáš Chorý, který v nedohraném ligovém utkání se Spartou správně dostal od sudího Karla Roučka červenou kartu. Oznámila to komise rozhodčích. Reprezentační útočník Chorý trefil loktem do hlavy letenského obránce Asgera Serencena.
3: A teď Karel Rouček ukáže Chorému, že ruší jeho žlutou kartu a Tomáš Chorý nedohraje tohle 317. derby.
4: Chorý za faul v 59. minutě za stavu 3-2 pro Slávii viděl nejdřív žlutou a po přezkoumání u videa červenou kartu. Podle komise rozhodčích bylo rozhodnutí sudího Roučka změnit původní verdikt správné. Derby se nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků před koncem utkání. Tomáš Chorý stejně jako další vyloučený slávista v derby David Douděra byli včera vyloučeni i z kádru vršovického klubu. Krištof Kousal, Radiožurnál.
1: Tenistky Nikola Bartůňková a Linda Nosková nepostoupily do čtvrtfinále antukového turnaje kategorie Masters v Římě. 20-letá Bartůňková podlehla 10. hráčce planety, Ukrajince Svitolinové 2-6 a 3-6. Nosková v osmifinále končí poté, co nestačila na Rumunku Kirsteovou 2-6 a 4-6. Házenkář Matěj Klíma je po necelých 2 letech znovu v nominaci národního týmu. Levá spojka, která hraje elitní německou Bundesligu za Lipsko, po vyléčení zranění kolena odehraje dvoj utkání v baráži o postup na mistrovství světa proti favoritům z Francie. Úvodní zápas v Brně je na programu ve středu večer. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.

0: tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Zprávy připravila Anna Horáčková.
1: Do východní poloviny Česka dorazily odpoledne silné bouřky. Na Vysočině hasiči vyjížděli zatím k asi 20 zásahů. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů. Bouřky doprovází i kroupy. Ty padají i na jižní Moravě, nejintenzivněji na Hodonínsku. Pro oba kraje platí stejně jako pro zbytek východu republiky výstraha před silnými bouřkami. Ty by měly po půlnoci postupně ustávat. Jen v Moravskoslezském kraji a v části Zlínského a Olomouckého regionu potrvají až do rána. Podle meteorologů místy napadlo v úhrnech i kolem 40 mm srážek a podle předpovědi bude srážek ještě přibývat. Na východě Česka se totiž tvoří i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Mezinárodní federace novinářů poslala premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO dopis, ve kterém kritizuje návrh na změnu financování veřejnoprávních médií v Česku. Syndikát novinářů o tom informoval Radiožurnál. V dopise se píše, že návrh nezaručuje České televizi a Českému rozhlasu předvídatelné a taky udržitelné financování a výrazně zvyšuje politickou kontrolu nad nimi. Policie varuje před podvodníky, kteří slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Na inzerát s nabídkou brigády reagovalo už zhruba 400 lidí. Policisté o tom informují na svém webu. Podvodníci se snaží vylákat z lidí informace o nově založených účtech a přes ně legalizovat peníze z jiných podvodů. Lidem, kteří s nimi ale navážou spolupráci, tak hrozí trestní stíhání. A thajské úřady zabavily 250 kg slonoviny pašované z Afriky, informovala o tom agentura AFP. Pro policii jde o největší zabavenou zásilku za posledních 10 let. Vyšetřovatelé zadrželi 9 lidí, kteří slonovinu v hodnotě odhadované v přepočtu na více než 6 milionů korun prodávali přes sociální síť Facebook. Thajské úřady se případem zabývaly několik měsíců. Zabavená slonovina zahrnovala rozřezané kusy a úlomky klů, ale taky hotové výrobky, jako například korále nebo rukojeti nožů. Podle policie se překupníci zaměřovali především na zákazníky z Vietnamu a Thajska. Sport. Hokejisté Kladna ohlásili další předsezónní posilu. Po dvou letech ve finském Ilvesu Tampere se do domácí Tipsport Extraligy vrátí gólman Dominik Pavlát, který je v kádru české reprezentace pro blížící se mistrovství světa. Příchod Pavláta potvrdili Rytíři na svém webu. V kádru Středočechů bude chytat taky Adam Brýzgala.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Možné nebezpečí na D10 u sjezdu na Benátky nad Jizerou a omezení na D5 u exitu 41. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za Hustopečem odkliděly následky srážky 3 nákladních aut. Na 12. kilometru jsou už průjezdné všechny pruhy. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Benátky nad Jizerou zvěř na vozovce. Kilometry 27 až 33.
4: Se pohybuje na silnici Crna, inženovaná, nemá kam utít a je vlastně zmatená, když se mu prší a není vidět. Jo, takže...
3: Na jihu a východě Čech, na Vysočině, taky na Moravě zhoršují dohlednost a síznost silné bouřky. V Brně Líšni voda zaplavila Jedovnickou ulici. Na Brněnsku je zatopený podjezd pod 52 mezi Popovicemi a Bobravou. A ve Žďáru nad Sázavou jsou kvůli vodě na vozovce stále neprůjezdné ulice Brněnská a Smetanova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekajte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, na horách může sněžit a teploty zítra od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě i 14. Tolik zprávy. Posloucháte Večerní Radiožurnál, moderuje Zuzana Burešová. A co dnes ve vysílání Radiožurnálu mimo jiné řekl dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu Petr Popelka? Třeba to, že rozhlas je jeden z pilířů kultury. Neexistuje český dirigent, solista, zpěvák, skladatel, kterému by na začátku kariéry český rozhlas nepomohl. Celý rozhovor si poslechněte v repríze krátce po 22. hodině.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Za chvíli budeme ve večerním radiožurnálu vyprávět příběh 20-leté Kateřiny, která neměla pořádný život. Každé 3 týdny byla v nemocnici, protože si ubližovala. Pak absolvovala půlroční terapii a už si přestala ubližovat. A to i díky odborné pomoci Brněnské univerzity. Ta by teď mohla být dostupná pro víc klientů. Za chvíli přidáme podrobnosti.

0: Brněnská Masarykova univerzita rozšiřuje pomoc pro pacienty, kteří trpí extrémními emocemi nebo mají sklony k sebepoškozování a sebevražednému chování. Škola kvůli nové formě terapie založila společnost. Kromě standardních schůzek s terapeutem nabídne i další formy pomoci. V Česku je metoda málo dostupná, případů sebepoškozování přitom přibývá. Například operátoři linky bezpečí přijali v loňském roce víc než 24 tisíc hovorů, které se týkaly právě psychických obtíží. Meziročně jde o 19% nárůst.
1: Někteří by mě řekli, že jsem byla marný případ, co končil každé 3 týdny v nemocnici. A vlastně já jsem před DBT neměla život mimo nemocnici. A teď vlastně zvládla jsem se přestat sebe poškozovat.
2: 20letá Kateřina absolvovala program dialektické behaviorální terapie před 5 rokem.
1: Program je velmi náročný. Ono se to asi jakoby nezdá, ale oproti normální terapii, kde je to spíš takové povídání, tak je tam hodně co se naučit, hodně co trénovat.
2: Vědomosti a dovednosti, které se při terapiích naučila a taky pomůcky používá stále v běžném životě.
1: Všechno to, co jsem se naučila na DBT, si nosím s sebou v taštičce a kdykoliv jsem ve stresu, tak učitelům vůbec nevadí, když si vytáhnu míček, nějakou voňavku nebo tak a hodně to pomáhá.
2: Pacienti se učí 4 okruhy dovedností, například všímat si, co se děje v jejich mysli, jak mít emoce víc pod kontrolou nebo toleranci stresu, vysvětluje psychoterapeut Martin Horký.
3: Pomocí té všímavosti, aby si ten člověk nejprve uvědomil, že se něco takového děje. Mám třeba nutkání si vzít život, uvědomit si třeba i jaké emoce v tu chvíli mám. A potom vlastně se zkusit zastavit v tu chvíli a rozmyslet se, co můžu udělat jiného, než třeba si jít ublížit.
2: Tuto formu terapie nabízí asi 10 pracovišť v celém Česku. Z toho na Moravě je 1.
3: U nás třeba tady v Brně čekací doba je zhruba kolem 2 let, což je jako obrovské číslo a snažíme se ho co nejvíc zkrátit, ale prostě ten zájem je jako opravdu veliký a to i vzhledem k tomu, jak vlastně akutní ty potíže jsou.
2: V Brně jsou pacienti v programu po dobu 5 roku. Hana Novotná, Radiožurnál.

Evropská vysílací unie ve své letošní zprávě konstatuje, že média veřejné služby se po celé Evropě potýkají s rostoucím tlakem. Zajímalo nás proč a také jestli existuje nějaký ideální model financování veřejnoprávních médií. Odpovědi nabízí nový díl pořadu Bruselské chlebíčky. Krátkou ukázku nabídneme za chvíli, proto poslouchejte dál Večerní radiožurnál.

0: Média veřejné služby v celé Evropě se podle Evropské vysílací unie potýkají s rostoucím tlakem, zejména finančním. A platí to i o zemích, které si tradičně spojujeme s velkou nezávislostí médií veřejné služby. V pořadu Bruselské chlebíčky o tom mluví mediální expertka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Alice Němcová-Tejkalová. Téměř nikde se podle ní nedá mluvit o naprosté nezávislosti na politické moci.
1: Neřekla bych, že někde funguje něco úplně ideálně, protože víme, že třeba ve Finsku došlo k tomu, že se zvýšila daň z přidané hodnoty, kterou musí média veřejné služby zaplatit z přidělených prostředků. Vzrostla třeba z 10% na 14%. Výsledkem těchto kroků je 15% pokles rozpočtu a propouštění zhruba 300 zaměstnanců ve Finsku. Totéž je otázka stagnace rozpočtu ve Švédsku, kde pak došlo v návaznosti na to k redukci pracovních míst zhruba o 200. Takže já bych hrozně ráda řekla, pojďme udělat nějaký ideální model podle Švédska nebo podle Finska a bude to krásné, když nebudeme mít poplatky, ale my bychom si měli být vědomi a právě EBU nás za to opakovaně v minulosti chválila, že náš systém funguje výborně a je velmi dobře předvídatelný. Odpovědnost médií je směrem k veřejnosti, tak jak by měla být. A v neposlední řadě ten poslední nárůst a valorizace o inflaci je něčím, co u nás může držet média veřejné služby nezávislá.
2: Zajímá mě, jestli podle vás koncesionářské poplatky nejsou v dnešní době těch streamovacích služeb tak trochu přežitkem, jestli lze od lidí očekávat, že budou i nadále rádi a dobrovolně platit ty poplatky, když třeba veřejná média ani nekonzumují.
1: My víme, že ve chvíli, kdy se ve společnosti děje něco krizového, tak lidé si okamžitě zapínají média veřejné služby. Jsou určitou institucí, která nám vždycky garantuje, že dostaneme informace v určité kvalitě, kterým můžeme důvěřovat. I když bychom byli třeba v situaci, kdy bychom tady a máme tady komerční média, která jsou kvalitní, tak se můžou změnit podle zadání svých vlastníků mnohem víc než média veřejné služby ve chvíli, kdy je jejich legislativa dobře nastavená. A to, že samozřejmě někteří lidé nekonzumují obsah médií veřejné služby, je pravda. V žádné zemi v Evropě neplatí lidé za média veřejné služby jenom ti, kteří je konzumují. A velmi často je to určitý solidární druh plnění. A tady v tom případě bych to přirovnala například k očkování, i když vím, že právě očkování v současné chvíli je velmi senzitivní věc. Ale my se očkujeme proto, aby lidé, kteří se z nějakého důvodu, třeba z imunitních důvodů očkovat nemůžou, byli stejně chráněni. Máme vlastně takovou celkovou očkovací solidaritu nebo imunizační solidaritu společnosti. A s médií veřejné služby je to podobné.
0: Říká mediální expertka Alice Němcová-Tejkalová v rozhovoru s kolegyní Zdeňkou Trachtovou. Celý díl Bruselských chlebíčků si poslechněte na našem webu nebo v podcastových aplikacích.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/dod.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková.
2: Východní polovinu Česka zasáhly silné bouřky. Německo se nechce vměšovat do české debaty o sjezdu sudeckých Němců. Čeští házenkáři se na baráž o mistrovství světa chystají i se spojkou bundesligového Lipska Matějem Klímou. A počasí zítra bude oblačno s lokálními přehánkami, na horách může sněžit a teploty 7 až 12 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ještě i teď večer a pak v noci hrozí silné bouřky ve východní polovině Česka. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Místy se může podle meteorologů objevit i přívalový déšť. Při bouřkách hrozí pády větví a zatopení sklepů, rozvodnit se můžou malé toky. A řidiči by měli přizpůsobit rychlost a jezdit opatrně. Pro celý Moravskoslezský kraj a taky část Olomouckého a Zlínského kraje platí výstraha před bouřkami až do úterního rána. Řemeslníci nově budou moct získat ověření o praxi na nejvyšší úrovni, a to ve 48 oborech. O zavedení mistrovských zkoušek dnes rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška podle kabinetu posílí kvalitu řemesel a měla by taky motivovat učně, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru alespoň tříletá praxe, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
4: Zkouška se bude sestávat se tří částí, a to z části praktické a z části teoretické zaměřené na ten daný obor a z části teoretické ve smyslu ekonomiky. Ta zkouška bude pouze pro fyzické osoby, to znamená vždy to bude na jméno na konkrétního člověka.
2: Podobnou zkoušku už teď můžou skládat řemeslníci v 9 zemích Evropské unie. Se zavedením v Česku počítá návrh od příštího roku. Německo se nebude vměšovat do vnitrostátní české debaty o tom, jestli je Brno vhodným místem pro letošní sjezd sudeckých Němců. Dnes to oznámilo německé ministerstvo zahraničí. Podle Berlína má shromáždění přinést smíření mezi oběma zeměmi. Ministerstvo zdůraznilo, že Česko je pro Německo důležitým partnerem v Evropské unii a taky sousedem. Dodalo, že chce s Prahou rozvíjet co nejužší politické, hospodářské i občanské vztahy. Sudetoněmecký sjezd má začít příští týden. Na území Česka bude poprvé. Bílý dům chce dočasně zrušit daň z benzínu. Ceny pohonných hmot ve Spojených státech od začátku války s Íránem vyskočily o víc než polovinu. Americký prezident Donald Trump teď hledá způsob, jak Američanům od drahých paliv ulevit. Ke změně ale potřebuje souhlas Kongresu.
5: Americký prezident svůj plán na zrušení daně z pohonných hmot sdělil reportérce televize CBS v telefonátu. Řekl jí, že to považuje za skvělý nápad a že to snížení bude dočasné do chvíle, než ceny ropy zase spadnou. Zrušení daně by stálo federální rozpočet zhruba $500 milionů týdně. Krok proto musí schválit Kongres. Republikánský senátor Hawley a poslankyně Lunová už ale podání návrhu ohlásili. Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než o 50%. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Hudební ceny Apollo vyhrála plzeňská formace Aida the Young s deskou Tell Me When You Pass the Sun. Nejlepším singlem je pak Daniel reperu Jamese Cola a Idy. Aida the Young je indie folková skupina původem z Plzně, která má 4 členy, a zpěvačka Iris Hobson Mazur je původem z Velké Británie. Od svého vzniku před 5 lety skupina vydala 2 EP a za rok 2024 získala cenu vinila v kategorii objev roku. Do širší nominace se dostala i na loňských cenách Anděl.
3: Sport.
2: Čeští házenkáři zahájili přípravu na nejdůležitější dvojutkání sezóny. V baráži o postup na mistrovství světa v příštím roce zabojují proti favoritům z Francie i s Matějem Klímou. Elitní spojka hrající německou Bundesligu za Lipsko se do národního týmu vrací po skoro dvouleté pauze způsobené vážným zraněním kolenních vazů. Klímův návrat potěšil i reprezentačního trenéra Daniela Kubeše.
6: Jsme rádi, že se k nám připojil. On strašně chtěl přijet tady na ten sraz a je to velmi kvalitní hráč, jeden z největších profilů. Prostě co v české házení máme, a jsme moc rádi, že zpátky.
2: Úvodní zápas baráže o světový šampionát začne ve středu ve 20 hodin. Brněnský duel odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Odveta ve Francii se pak bude hrát v neděli.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D1 u sjezdu na Sázavu a dálnici D10 u Benátek. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Sázavu policie hlásí nehodu dodávky. Kilometry 38 až 44. Je to mimo kamery a kolona se v úseku teď netvoří. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy srazilo auto zvěř za sjezdem na Benátky nad Jizerou na 30. kilometru. Čekejte omezení i možné překážky. Dálnice teď bez kolon, hlavně na východě Čech, na Vysočině a na Moravě jsou silnice sjízdné s opatrností, dohlednost a sjízdnost zhoršují silné bouřky. V Brně Líšni policie hlásí zaplavenou Jedovnickou ulici. Na Náchodsku je neprůjezdná trasa Česká Metuje Žďár nad Metují pod viaduktem v úseku je voda. A na Kroměřížsku na výjezdu z Koryčan do Stupavy opatrně, u čerpací stanice spadl na cestu strom a na místo vyjeli hasiči. Další je zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přehánkami na horách sněhovými a nejvyšší teploty v úterý 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 14 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme reprízu dopoledního hosta Libora Voučka.
8: Během několika málo sezon se etabloval jako jeden z nejinspirativnějších mladých evropských dirigentů. Od září roku 2022 je šéf-dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu a letos na jaře se jeho angažmá uzavře. Těleso pod jeho taktovkou oslavuje 100 let existence a zítra s ním zahájí 81. ročník Pražského jara, čím jiným než Mou vlastí. Petr Popelka je dnes hostem Radiožurnálu. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: No co prožívá dirigent 24 hodin předtím, než se otevře ten jeden z nejprestižnějších evropských koncertních sálů a začne Pražské jaro?
9: Jo, no, zažívám to poprvé. Poprvé zahajuju Pražské jaro a se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne, takže máme v orchestru i hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé a je to především je to radost, že jo.
8: No a jsou tam nějací zkušenější, kteří říkají, tak my vám řekneme, co se děje, jak to máme.
9: Jo, no jasně, jo? Samozřejmě jsou kolegové, kteří už to několikrát zavolali, ale hlavně ta má vlast, to je, že jo, to je prostě obrovský repertoár, že jo, vlastně není vlastně nikdo v tom orchestru, kdo by to nehrál celý. Prohráli jsme to, natáčeli jsme to k výročí Smetany 2024, CDčko s tím naše vyšlo, jeli jsme s tím do Japonska, odehráli jsme to na spousta koncertech, čili jako tu skladbu známe, takhle.
8: No, ještě aby ne, my se dostaneme i k tomu komplexnímu dílu, které jste vydal se Sočrem. Ale je tam vidět, že to je fakt nějaký druh trémy nebo nejistoty? Dneska máte ještě zkoušku za pár desítek minut, zítra generálka.
9: Ano.
8: Nebo prostě ta jistota toho, že víte, jak to hrát, tak úplně eliminovala něco jako
9: tréma? Ne, jako takhle, jako muzikant, já si myslím, že člověk musí ke všem koncertům přistupovat stejně. Jako jo, že není takovej koncert, který by se dal udělat jen tak, jo, a tak tady hrajeme, já nevím, někde na oblasti, nebo to je méně důležitý koncert a tady ten je důležitější jenom protože tam je televize a víc lidí, jako do všech koncertů se musí dát všechno a tudíž jako to pomáhá jako prostě se soustředit i na ty koncerty, dejme tomu, jako který nejsou tak jako, jak to říct, důležitý nebo jako významný, ale i jako tak v uvozovkách jako se nezbláznit z těch koncertů, kde to jako, kde ten tlak samozřejmě je. A samozřejmě, že to je tlak, že jo, že to když je televize přímo do 24 zemí jdeme, každý to slyšel 1000krát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
3: Host Radiožurnálu.

0: Petr Popelka i ještě několik týdnů šéf-dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu je dnes hostem na Radiožurnálu. Jestli jsou moje zdroje správné, tak do hudebky vás vzali jako doprovod bratra.
1: Tak se to dá říct, ano, ano, ano.
0: Se slovy, že vás to stejně přestane bavit.
1: Jo, a přestalo, ano.
0: A nepřestalo, ne?
1: A přestalo.
0: Přestalo. Jo, vás to fakt ta hudebka
1: přestalo? Mě to opravdu přestalo bavit, já jsem tam nechtěl, jako malý kluk, že v kolik se říká, jsem v šesti, v první třídě se tam nějak chodí. Přestalo mě to bavit, protože tenkrát začala nějaká přípravka, učili jsme se houslový klíč malovat a noty a půlová nota, že čtvrťový jsou, vejdou dvě do té jedné půlový a vůbec mě to nelákalo a chtěl jsem prostě za každou cenu přestat. No.
0: To znamená, že padla i ta otázka od rodičů, co s tím klukem budeme dělat, když ho tohle nebaví a bratr exceloval. I tohle se dělo třeba mezi těmi šestí?
1: Ne, to ne. Jako naši byli v tomhle tom vždycky hrozně jako benevolentní, že nás do ničeho jako nenutili. A jako jak jsem z doktorské rodiny, tak prostě, tak když jsem se potom pro tu muziku rozhodl, jo, tak nebylo doma žádný a nechtěl bys dělat něco pořádného, nebo vůbec. Naopak, jako i když naši vlastně nevěděli, do čeho jdu, že jo, tak vlastně ani neměli žádného jako známého jako v tom muzikantském světě nebo v uměleckým, tak prostě vůbec, tak naopak jako
0: no
1: velká
0: a neviděl podpora. Jste v nich, jako ten syn, i třeba nějaký to zrnko pochybnosti třeba, protože si to umím představit, že je to, jak jste přesně řekl, není tam žádná ta rodinná souvislost, no, to znamená, no. Že nevidí vlastně, jak poznat i úspěch. Nebyla tam nějaká taková malá pochybnost, že by třeba se snažili nějakým způsobem dostat na tu fakultu?
1: Ne, tak protože já mám bratra dvojče, který na tu fakultu šel a stal se taky doktorem, takže tam to bylo jako pokrytý, ta rodinná tradice. Ne, ale opravdu, já si myslím takhle zpětně, že prostě, že hlavně ve mně viděli rodiče jako ten zápal, který, nebo jak mě to fakt chytlo hrozně moc potom v těch 11, 12 letech a pak hlavně během puberty, jako jo, já jsem fakt chodil na koncerty jak posedlej a na konzervatoři jsem trávil od rána do večera, opravdu, jo, prostě cvičením, muzikou a nejenom cvičením, prostě fakt posloucháním hudby a jako fakt jsem tou hudbou žil a to si myslím, že ty naši jako viděli a tudíž jako si mysleli, jo, to je v pořádku.
0: V šesti asi existuje jistá svoboda v rámci výběru, ale v těch 11 to už je reálně docela pozdě začít, takže je. Má ještě člověk možnost si vybrat nástroj?
1: No, právě tenkrát to bylo tak, že v těch 11 letech, já jsem strašně chtěl začít hrát na housle nebo na klavír, ale tenkrát právě jako bylo nám řečeno, že, jako, že to už je pozdě, že prostě děti začínají v těch 6, v 7 letech, že jo, a že, jako, že v těch 11 už bych na ten klavír ty děti nebo na housličky jako už nedohnal, jako jo, ať začnu teda s něčím jiným. A
0: jak
1: i když
0: to
1: já si myslím, že to je blbost.
0: No, jak jste to nesl, že přichází něco jiného?
1: No, já jsem strašně chtěl jako smyčicový nástroj a protože nebylo pozdě na kontrabas, protože na kontrabas nebylo skoro až brzo, to je, jsem musel začít na maličkej kontrabas a ještě s takovou stoličku jsem měl jako pod nohy, takže já jsem byl šťastný, že mám jako smyčec a 4 struny a to mě stačilo.
0: Když to vezmu v rámci té symfonické hierarchie, jak si stojí ti, kteří hrají na kontrabas v orchestru?
1: No, hierarchie v orchestru, to je strašně zajímavá věc, jako jo, protože vlastně v každý normál, nebo jak to říct normální, nebo v hodně pracích jako existuje nějaký, že jo, jakoby, jako postup, že jo, kariérní, že se dostanete někam v té firmě, stoupáte třeba dál, že jo, a tak, ale v orchestru vlastně samozřejmě dostanete se do klarinetu, tak jste prostě zůstanete celý život klarinetistou samozřejmě. Jako že jo, znělo by to třeba, že se dostanete do orchestru, co já vím, jako, že hrajete třeba triangle, pak se posunete na kontrabas potom a potom, když teda jako se vyšplháte až na koncertního mistra. Ale tohle to vlastně v orchestru vůbec není. Maximálně se dostanete třeba stuty na vedoucího skupiny nebo zástupce, ale no ten nástroj vám zůstává celý život, že jo. Celý život. A to je na tom jako strašně specifický, no. Ale jako musím říct, že kontrabas je fakt krásný nástroj hrát v orchestru. To je jak se fakt, že jo, tak jsou ty lidový, že jo, říkanky, jako, že basa tvrdí muziku a takhle. A to platí i v té symfonický a prostě, že jo, kontrabas je prostě strašně i rytmický nástroj, že jo, a takhle. Takže to je fakt jako, i jako těle a ty vibrace hluboký, že jo. Je to opravdu tělesný zážitek, jako hrát kontrabas v orchestru.
0: No ale ten laický pohled, jo, diváka či posluchače klasické hudby, tak přiznám se, že rozklíčovat ten zvuk toho kontrabasu je někdy i docela složité, že on opravdu tvrdí, tak jenom jako, jak tohle člověk vnímá, že vlastně není tím lídrem. Jo? Podle mě tou přirozenou ambicí je, že tak a teď budu mít to solo, ale solo na kontrabas.
1: Ano, není, přesně tak, solo na kontrabas, ale to je právě to, že ten kontrabas člověk vnímá jako hrozně prostě, jak to říct, jako podvědomně. Jo, když najednou chybí bas, prostě tak té hudbě jako kdyby něco jako chybělo, jo. A kontrabasy právě, jak jsem říkal, to je strašně i jako rytmický nástroj. Jsou lidi, kteří říkají kontrabasy a tympány, to je srdce orchestru. Hmm. A fakt na tom něco je prostě, když ty kontrabasy opravdu třeba ty pizzicato, že to drnkání na strunu, že jo, a tak, jako to, když se prostě fakt zahraje jako rytmicky a to a celá skupina spolu a to a vyjde to takzvaně, tak jako tak fakt to člověk jako cítí. A když se člověk zaměří třeba jako v Rudolfínu nebo na koncertech, když se zaměří a teď jako ty kontrabasy přesně jako spustěj, tak jako člověk cítí opravdu ty hrozně hluboký frekvence, prostě, které tam jsou a bez kterých každá melodie umírá.
0: Vy jste tu hru studoval v Praze a také v Německu. Mm-hmm. Co člověku dá to studium klasické hudby do života? V čem ta klasická hudba to studium kultivuje?
1: V tom, že si myslím, že jako vůbec obsáhnout ty skladby, že některé ty skladby, že nejsou jako, jak to říct, jako, že jsou komplikovanější, že jo, daleko složitější. A vy, když tu hudbu studujete, tak prostě musíte studovat, že jo, spousta věcí, jako jo, ve skladbě, jako kontrapunkt, harmonii a co já vím, všecko, celou formu skladby, že jo. A teď každou tu notu tělesně musíte i jako zažít jako hráč, jo. Čili tam je neuvěřitelně, jako nástroj vůbec je dobrý na vlastně na vývoj mozku, jako na tu fajnovou motoriku, protože vemte si, že na housle nebo na smyčcový nástroj, jako trefit výměnu, že jo, mezi jedním a druhou notou, tak je prostě otázka půl milimetru, jo. Vlastně to znamená, že jednu výměnu třeba musíte tak, abyste ji zahrál nebo se naučil, prostě nestačí zopakovat 100krát, 1000krát, 10 000krát, 100 000krát, leta, že jo. Prostě já to strašně neuvěřitelně

0: čas na to nejdůležitější třeba, nebo že špatně vyhodnotíte, tenhle detail je hrozně důležitý, on přitom vůbec není, nebo že nějakým způsobem, vy z těch lidí taky musíte dostat to nejlepší. Jo. V ideálním případě ty lidi musí hrát s váma líp, než kdybyste tam nebyl. Jo. A teď nějakým jako řeknete třeba něco špatně, teď se vyjádříte špatně a teď chvilku trvá, než se pochopíte s tím orchestrem, tak to jsou takový ty chyby, jako prostě přesně, jak říkáte, trochu jako manažerský. Ale další věc je samozřejmě i těma gestama, že jo. Že vy mnoho věcí třeba ani nemusíte říkat, ale ukázat. Musíte ukázat, jo. A no, spousta chyb můžete udělat, furt.
1: Jak moc třeba z hlediska procent může dirigent ovlivnit to dílo? To dílo je přece napsáno, máme notový zápis, je tam těch několik osnov.
0: Je to absurdní vlastně, ačkoliv dirigent nevydává absolutně žádný zvuk, že jo, tak jak to může ovlivnit jako neuvěřitelně i ten zvuk toho orchestru. Je fakt neskutečný, dělali se pokusy, že Simon Rattle o tom vždycky vypravuje, když vypravuje o dirigování, že dělali přesně takový pokus, že byl jeden orchestr, to samý dílo a bez toho, aniž by řekli ani dobrý den, jenom se postavilo pět různých lidí před ten orchestr a dirigovali. Prostě bez toho, aniž by jenom řekli dobrý den, já jsem ten a ten, začneme. Pětkrát zahráli jenom tu samou skladbu s pěti různýma dirigentama. Ten orchestr zněl prostě pokaždý jinak.
1: A odráží to velmi pravděpodobně tu dobu, ve které se hraje, tu samotnou osobnost, ten náhled. A já musím říct, že je fascinující sledovat to, kterak mluvíte o Václavu Talichovi a o zpracování mé vlasti z roku 1939. Ta souvislost je pochopitelně brutální. Vzhledem
0: obrovská,
1: k tomu, v jaké době Václav Talich představil tu mou vlast a my se k ní konečně za chvíli dostaneme. Proč to zpracování a dirigování Václava Talicha bylo unikátní a co může být ta jistá spojnice v tom, co zítra uslyší posluchači ve Smetaně vysíní obecného domu, tak o tom si budeme povídat s Petrem Popelkou, který je dnes hostem.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 10:30. A to je čas na zprávy s Eliškou Zábrockou.
3: Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je velmi nízká, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. České úřady podle něj výskyt viru v zahraničí sledují a informace předají hygienikům a lékařům. Virus přenášený hlodavci se objevil na výletní lodi MV Hondius. Ta vyrazila z Argentiny na začátku dubna a plula pod nizozemskou vlajkou. 3 nakažení lidé během cesty zemřeli. Zbytek cestujících a část posádky se evakuovali na Kanárských ostrovech. Na palubě nebyl žádný Čech. I přesto jsou podle Vojtěcha české úřady v kontaktu s mezinárodními partnery a situaci sledují. Muž obviněný z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa odmítl vinu. Federálnímu soudu ve Washingtonu to dnes řekl jeho obhájce. 30-letý Cole Allen z Kalifornie se podle vyšetřovatelů na konci dubna při novinářské gala večeři ve Washingtonu pokusil dostat přes bezpečnostní kontroly do sálu, kde byl Trump i další členové jeho administrativy. Na agenta tajné služby přitom podle obvinění vystřelil z brokovnice. Muž by měl být před soudem na konci června, hrozí mu až do životní vězení. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou. Pumpaři budou moct litr benzínu prodávat maximálně za 44 korun a 3 haléře. To je o 39 haléřů méně než dnes. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí na svém webu. Litr nafty pak zítra bude na čerpacích stanicích stát maximálně 42 korun a 84 haléřů. Řidiči tak natankují o korunu a 31 haléřů levněji než dnes. A bývalý politik TOP 09 Otto Sixtus Libal půjde opět před soud. Podle zjištění serveru i rozhlas ho státní zástupce obžaloval z dalšího znásilnění. Kauzou se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 10. Hlavní líčení je nařízené na příští pátek. Libalův advokát Filip Seifert na dotazy i rozhlasu nereagoval. Za první případ dostal Libal loni na jaře podmínku. Odvolací soud ale rozsudek zrušil a nařídil případ ještě jednou projednat.
0: Sport.
3: Basketbalisté Brna postoupili do semifinále play-off nejvyšší soutěže. V rozhodujícím 7. čtvrtfinále doma zdolali Děčín 98-78 a sérii celkově ovládli 4-3 na zápasy. Mezi elitní čtveřicí nastoupí Brňané proti Pardubicím, druhou semifinálovou dvojici tvoří Nymburk a Opava.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D7 před Prahou a neprůjezdná silnice na Náchodsku. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně na exitu 41 stál kamion. Na nájezdu z Cerhovic v připojovacím pruhu už odjel a na místě ještě zůstalo značení. Blokuje velkou část nájezdu na dálnici. Auto stojí na D7 na vjezdu do Prahy z Chomutova za sjezdem na Středokluky mezi 4. a 3. kilometrem. Provoz nespomaluje. Za volantem opatrně, na řadě míst prší, na východě Čech, na Vysočině a na Moravě čekejte i silné bouřky. Na Náchodsku je stále neprůjezdná trasa. Česká metuje Žďár nad Metují. V úseku pod viaduktem silnici zaplavila voda. A v Brně Líšni policie hlásí zaplavenou Jedovnickou ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháníkami, víc jich bude v Čechách. V polohách nad 800 metrů, na západě ráno nad 600 metrů čekáme i přeháňky sněhové. Večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního hosta Libora Boučka.
5: Myslím, že i ti, kteří sledují klasickou hudbu z velké vzdálenosti, se shodnou na tom, že Pražské jaro je globální událost. Pro nás v Česku to má pochopitelně význam ještě větší, ale já se musím s naším hostem, tedy s Petrem Popelkou, vrátit k tomu Václavu Talichovi. Čím to je unikátní, ta edice roku 1939?
6: No, vůbec, jako Václav Talich, jako jeho já si strašně vážím ze českých dirigentů, samozřejmě, když se řekne jako český dirigenti minulosti, tak Rafal Kubelík samozřejmě taky jako symbol pražského jara, ale Václav Talich opravdu ten fakt položil ty úplný základy, jako jo, ty interpretace prostě český hudby, jo. A právě existuje nahrávka, mimochodem díky Českému rozhlasu z roku 39, živej snímek Václava Talicha z mý vlasti, z Českou filharmonií, a to je nahrávka, která fakt je na YouTube k dohledání a leckde, a která fakt stojí za to, jo, protože z té nahrávky, z toho audia se fakt přenáší nějaká jako absolutně speciální atmosféra, která tam v tom sále musela být. Jako úplně to je takový jako manifest, že jo, prostě nějaký jako, já nevím, jak to říct, jako svébytnosti, svobody, prostě nějaký národní jako hrdosti, a jako fakt je to úžasný, a tam přesně, když skončí ten Blaník, tak jako vypuchne prostě ten sál v úplně jásot, a opravdu i ta nahrávka má prostě fakt jako neskutečnou hudební sílu.
5: Zároveň je tam i kousek smutku z toho, co já jsem slyšel.
6: Rozhodně.
5: Že tam je cítit taková ta tíseň.
6: Jo.
5: A přiznám se, že tohle je možná pro mě ta definice toho, jak je klasická hudba jakoby silnější a univerzálnější, že má přesně tuhle tu možnost. To by asi s těmi populárními skladbami nešlo, ne? Že by to vystihlo přesně tu náladu a ty okolnosti té společnosti.
6: Jde to samozřejmě s těmi populárníma hůř, že jo? Protože během jedné písničky se třeba vůbec nemění, jako jak to říct, charakter nebo takhle, že jo? Samozřejmě ty jako symfonické skladby tak jsou nějakou, že jo, jako duševní cestou, že jo? Nebo jak to říct, prostě jako dokážou vyjádřit prostě fakt pocity, pro který, kdy už slova končí, že jo? Který jsou často.
5: Těžko budeme srovnávat s legendou a ikonou Václavem Talichem, ale máte trošku v hlavě, vzhledem k tomu, že zítra je ta Má vlast, že i vy tam vtisknete něco, co se děje kolem vás?
6: Jo, rozhodně, protože teďka zvlášť tady kolem debaty, kolem veřejnoprávních médií a rozhlasu, tak co je pro mě cílem, nebo co bych si strašně přál, právě, že často, že když se mluví jako o Českém rozhlasu, o České televizi, tak se mluví jenom vlastně o žurnalistice a takhle, ale právě se strašně přehlíží ta kultura, jako kterou prostě vím, že ten náš orchestr slaví 100 let, jo. A opravdu žádný jiný orchestr prostě neudělal té české kultuře jako tolik služby, jako ten český, jako český rozhlas, jo. Neexistuje fakt českýho dirigenta, solisty, zpěváka, skladatele, kterýmu by na začátku té kariéry ten český rozhlas nepomohl, jo. Prostě ten orchestr českého rozhlasu, jo. Rozhlas není jenom prostě tady, kde jsme teďka zprávy, ale je to prostě jako neuvěřitelný pilíř kultury, a o tomhle se prostě jako skoro nemluví, a to by jsem si strašně přál, aby se vrátilo do debaty, protože jestli někde cestou po světě a takhle, tak na co se mě lidi ptají, tak je česká kultura, že jo? Která prostě má tu obrovskou tradici, a jedním z těch pilířů je prostě český rozhlas.
5: A symfonický orchestr, ke kterému se za chvíli dostaneme, protože to jubileum 100 let, to nelze jen tak opomenout.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Petr Popelka, ještě měsíc a 2/3, začal jsem to takhle matematicky počítat.
1: Ano.
0: Stojíte v čele Symfonického orchestru Českého rozhlasu, my už jsme si leco řekli o významu toho tělesa, ale z jakými pocity se vám bude odcházet? Jak budete bilancovat tu dráhu?
1: Těžko. Jako takhle, já nemám rád jako konce a vlastně není to tak, že bych se k tomu orchestru už nikdy nevrátil. Příští sezónu jsem mám tady dva koncerty a budu se sem pořád vracet, jako tohle je pouto, který zůstane. Ale odcházet se mi bude těžko, protože to tady mám hrozně rád a za těch 4 roky, co jsem tady strávil jako šéf dirigent, tak o to více prohloubil ten přátelský vztahy, který mám se spoustou lidí v orchestru a říkám, jako odcházení bude těžký, něco se povedlo, něco šlo hůř, něco prostě je to jak v životě, no, člověk bilancuje.
0: Jak moc je povinností anebo možností šéf dirigenta komunikovat ten význam a obecně ten smysl? Je to i to poslání? Nejen být co nejlepší v rámci toho vedení, ale přesně tak, jako povznášet ten brand, když to převedu úplně do
1: anglického termínu. Ano, teď to vidím taky. Termínu. Já jsem si vždycky myslel, když jsem ještě začínal přesně s dirigováním, že dirigent by měl v úvozovkách dirigovat a mlčet jako a dělat co nejlíp hudbu, jak to jenom jde, ale uvědomuji si, že vlastně v dnešní společnosti, že strašně důležitý právě neustále jako mantru tu důležitost prostě ty nejen klasické doby, ale vůbec kultury prostě neustále opakovat a pořád připomínat, protože prostě je to, co dělá jako společnost kvalitní, že jo, nebo kvalitní život. Je prostě ten přístup ke kultuře prostě a to, ačkoliv to zní jako banálně a jako kliše, tak jako aktivní muzikant to prostě neustále člověk musí připomínat a nějakým způsobem reprezentovat.
0: Je to těžké propagovat tu klasickou hudbu? Je to složitější, než to bylo třeba před 10 lety?
1: Ne, myslím si, že ne. Myslím si, že ne, že to vždycky mělo takové jako svoje úskalí. To už je od dob, že jo, Beethovena, ani Beethoven si nevěděl sám na sebe, že jo, v úvozovkách. Hudba vždycky žila z nějakých mecenášů, že jo, tenkrát soukromých, potom státních a takhle, ale prostě vždycky byla odkázaná na to. Tohle prostě není, jak to říct, tohle není obor, který by se dal měřit jako návštěvností, že jo, přišlo na nás 400 tisíc lidí nebo 500 000, prostě tohle se nedá měřit tady těma číslama.
0: Zkrátka a ta čísla v téhle rychlé době, to je přece strašně atraktivní.
1: Je, právě.
0: A o to je to nebezpečnější.
1: Ano, ano.
0: Když půjdu k těm konkrétním věcem, tak jaké bylo uzavírat to své angažmá před měsícem Brahmsem? A padla volba zrovna na Brahmse.
1: Ano, Brahmsovy 4 symfonie, to byl úžasný projekt, který jsme udělali v obecním domě na našich abonentních koncertech. 4 symfonie vlastně ve 2 dnech. Brahmsovy symfonie je to projekt, který se u nás v Čechách prakticky nepamatuju si za svých dob studií jako vášnivý návštěvní koncertu, že bych to kdy v Čechách zažil. Byl to opravdu zážitek, ta odezva byla neuvěřitelná, že opravdu jako spousta lidí mi psalo nebo mi potom říkalo, že fakt si udělali ty časy 2 dny, prostě jdete pozdě spát, že jo, jako, ale prostě, že se to jako vyplatilo, že to bylo jako obrovský obohacení a i pro nás, i pro orchestr, jako fakt to bylo svátek.
0: A v čem to je svátek? V čem je to tak atraktivní pro hudební?
1: No, Brahms je, že jo, prostě takovým fakt jako vrcholem, že jo, ty symfonické hudby, napsal 4 symfonie, ale u toho Brahmse je to takový, já ne, jak to říct, jako co nota, tak to prostě kámen, jako jo, to je opravdu, ten nenapsal prostě, jak to říct, když to řeknu povrchně, jako zbytečnou notu, jo, prostě to je fakt naprostý vrchol toho a právě i jako interpretačně, prostě udělat ty Brahmsovy symfonie je fakt vždycky voříšek a takhle jako udělat je prostě 4 za sebou, jo, tak to, když je prostě zahrajete jako maraton, tak to prostě dostane úplně jako jiný prostě rozměr.
0: A musím říct, že asi obdivuhodný fakt je i ten, že do toho všichni šli a že nikdo takzvaně neremcel.
1: Ne.
0: Protože je to fakt jako náročný, ne?
1: Ne, je to strašně náročný. Strašně
0: a měl
1: náročný.
0: Jste strach toho, že někdo bude remcat?
1: Jo, no samozřejmě. No. Samozřejmě. A vždycky někdo remcá. To je jako jasný. To je těch not je tam jako spousta. Jako to odehrát jako je prostě náročný.
0: Ale dirigent tam je strašně, no.
1: Ano,
0: je to nutný.
1: Ano, no. Je to nutný. Je to nutný.
0: 6. června bude to velké loučení, protože 6. června Symfonický orchestr Českého rozhlasu odstartuje ty oslavy z toho výročí open air koncertem Kousek odsud v Riegerových sadech.
1: Ano.
0: Tak tohle je start oslav a zároveň i vaše rozlučka. Máme to takhle vnímat?
1: Tak nějak, no. Ale jak říkám, příští sezonu jsem tu hned 2x na 2 super koncertech, takže oslavat budu dál.
0: No a co říkáte tomu programu, protože tam bude Luďa Banda od 16 hodin, to je dechovka složená z členů Sočru.
1: Přesně tak, no, skvělá věc, ano, doporučuju, doporučuju.
0: Pak je tam Epoch Quartet v 19 hodin a v těch 20 hodin se na co můžeme čekat s tím pohledem na západ slunce, protože to takto bude vypadat nad tím Pražským hradem.
1: Je to úžasný místo v těch Riegerových sadech. A pak přijde přesně nastoupit celý orchestr a asi to nejhezčí na tom je, že vlastně celou tu, jako, jak to říct, éru tady, nebo jako ty 4 roky, co jsem tady byl ještě v dirigentem, tak naším hlavním hostujícím dirigentem je můj úžasný kamarád a fantastický kolega Robert Jindra, dirigent. A tenhle ten koncert my si rozdělíme ve dvou, takže to bude takový jako v úvozovkách loučení a těšení se do budoucna jako pro nás, pro oba. A jako budou to opravdový highlighty z všech těch skladeb, co prostě hrajeme na turné a na hostujících koncertech.
0: A Dvořákovo Largo, jednu z těch největších věcí, to si necháte vy?
1: Ale to myslím, že mám já. Už si nepamatuju, jak jsme si to rozdělili, a to myslím, že mám já.
0: Nic jiného jsem, Petře, nečekal. Co bude dál s Petrem Popelkou, se dozvíte na Radiožurnálu.

0: Petr Popelka je dnes hostem Radiožurnálu. Žije vlastně dva paralelní životy. Na straně jedné je to Socher, o kterém jsme mluvili, tedy Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Na straně druhé je to Vídeň a vídeňští symfonikové. Mm-hmm. Jak se to dá vlastně, jako asi předpokládám, že jedno se prostě musí ukončit, aby se člověk nezbláznil. Je to tak?
1: Ne, dá se to stíhat, jako je spousta kolegů dirigentů, kteří že jo, jsou takzvaně šéf dirigentem na více místech, dokonce na různých kontinentech a do toho vlastně člověk ještě hostuje. Jako je to někdy náročné povolání, to jak je člověk na cestě, prostě víc jak tři čtvrtě roku, tak jsem na cestách.
0: Vy máte srovnání, protože jste studoval v Německu, pak jste působil během toho covidového období v Norsku, tedy v Česku. Jak moc je Vídeň kulturní a jak moc my žijeme v té představě, že je kulturní?
1: Dělecká. Ano, no, je kulturní. Je kulturní opravdu, jako to fakt si pokaždý užívám, když tam jsem a znovu si to uvědomím ve srovnání s ostatníma městama, nebo s ostatníma hudebníma metropolema, tak prostě jako dominanci nebo jakou důležitost prostě ta kultura v té společnosti má, je neuvěřitelný. Fakt jako denně vyprodaný, že jo, dva koncertní sály, Konzerthaus, Musikverein, opera, denně našlapaný a nejenom turistama. A opravdu debatuje se o tom a prostě má to fakt nějakou jako velikou váhu. V čem ta Vídeň je taková, že mě štve, je ta podpora toho novýho, že jo. To všechno, co bylo u nich tenkrát nový, tak jako fajně nechali ty svoje skladatele trpět, že jo. Jako Gustav Mahler nebo takhle ve Vídni, že jo, propadlo prostě všecko to nový, ty skladatele si to tam, že jo, prostě, nebo Schönberg, celá druhá vídeňská škola, tak se na ně dívali skrz prsty, že jo, dneska z toho Vídeňáci žijou. To samý s Mozartem, nechali ho umřít, že jo, jako prostě chudýho prostě neto ale dneska, že jo, samozřejmě se z něho žije. Takže ve Vídni bych si, jak je ta kultura jako tam na obrovský výsostný postavení tam má, tak bych jí přál jenom ještě ale to moderní umění, to nový umění.
0: Jak moc Rakousko podporuje vážnou hudbu?
1: Hodně. A právě se s tím neuvěřitelně identifikuje. Právě teďka bylo třeba fakt výročí, že jo, 2024 taky bylo výročí Johanna Strause, že jo, samozřejmě ty valčíky a tohle, to je fakt jako takový úplně synonymem, že jo, Vídně a Rakouska a na to se vyčlenilo, já nevím, asi 15 milionů euro, jenom aby se tohleto jako slavilo, jo. Jako ta podpora je tam jako obrovitánská. Ale identifikace s tím, takhle.
0: Dá se i předpokládat, že je to potom záležitost, která má tu návratnost, protože ve chvíli, kdy se takhle velkoryse Strauss slaví, tak je mi jasné, že spousta lidí se rozhodne té oslavy zúčastnit, protože už to bude stát. Takže
1: ano, právě. Právě teďka ve Vídni taky jsou právě spousta, se mluví o zrušení, o RF orchestru a takhle a míň koncertů a tak, ale vlastně je naprosto tam dokázaný, co se tam neustále opakuje jako argument, že každý ten koncert, který se uspořádá, tak se vrátí. Právě v tom, že tam jsou lidi, že jo, samozřejmě jsou i turisti, kteří jedou do Vídně, aby zašli do Musikverainu, aby zašli do vídeňské opery, čili ta návratnost jakoby i v tom, jako i v těch penězích a takhle je prostě neuvěřitelná tam.
0: Vy máte syna?
1: Ano.
0: Kolik mu je? Sedm?
1: Sedm
0: let. Jak on se blíží ke klasice a jak moc rozumí tomu, co dělá tatínek a jak moc se ho to zajímá?
1: moc ho to nezajímá. Ještě my jsme byli včera na kolotoči, na nový inscenaci Národního divadla pro děti a to zvládnul skvěle. Zajímalo ho to, ale někdy mám pocit, že ta hudba je pro něj jako spíš to, co mě táhne vždycky pryč jako z domova, jo. Že vlastně je to ta práce, kterou dělám, kvůli který táta není doma, jo. Ale vidím v tom úplně sebe, jako mě v tom v jeho věku ta hudba taky šla jako kolem
0: mě. Tak ty 4 roky vlastně, že?
1: Přesně tak.
0: No. A už má nějaký hudební nástroj, už jste udělal to, aby jste si splnil tu otcovskou ambici?
1: Ne, drnká si doma občas na můj kontrabas a na klavír, ale když ho chci přemluvit, aby jsme do té hudebky šli, a, nebo že mu najdu učitele, nebo že ho budu učit sám, tak vůbec to se zdráhá.
0: Jak dlouho může být dirigent na vrcholu? Jak dlouho si myslíte, že můžete být v této intenzitě a takhle vysoko?
1: No, jakmile si člověk začne myslet, že je na vrcholu, tak je to začátek pádu. Tak to je taky to nejdůležitější na té hudbě vlastně, že každý den začínáte znovu, že jo? Každý den znovu a od nuly. A je otázka potom toho tempa, kolik toho stíháte. A to jde prostě, to je těžký, protože v klasické hudbě, že se plánuje 3 roky dopředu. Čili já teďka v úvozovkách plánuju jako svůj život, pokud pán Bůh dá, bude člověk živý a zdravý, co budu dělat za 3 roky. A to se těžko odhadne, jak člověk jako se bude cítit a tak. ale dokud prostě zdraví a mysl dovolí, tak, tak prostě je dobrý pracovat víc než míň.
0: Díky moc za to, že se budete i dál vracet k Sočru, tedy k Symfonickému orchestru Českého rozhlasu. Ať se vám daří ve Vídni a díky moc za to, že jste byl hostem Radiožurnálu. My už musíme končit, protože jestli se nemýlím, tak za 4 minuty vám začíná zkouška.
1: Ano.
0: No, tak díky nemůžeme moc. Kolegyně a kolegy zdržovat a zítra máte možnost pochopitelně sledovat slavnostní zahájení 81. ročníku Pražského jara za přítomnosti Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Petr Popelka byl naším hostem. Hezký zbytek.
1: Děkuji, hezký den.

0: Nepotřebuješ pomoc?
1: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
0: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
1: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
0: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
1: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
0: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Nebo majetku.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Poslechněte si zprávy s Eliškou Zábrockou.
4: Mezinárodní novinářská federace odsuzuje navrhované změny financování veřejnoprávních médií v Česku. V Česku přibývá webů s nelegálními hazardními hrami, kradou identitu ověřeným značkám. Fotbalisté Slavie Chorý dostal podle komise rozhodčích správně červenou kartu v derby se Spartou. A zítra čekáme oblačno, objevit se můžou taky přeháňky. Později budou srážky i mraky ubývat. Teploty nejčastěji do 12 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Mezinárodní federace novinářů v dopise české vládě odsoudila navrhované změny financování veřejnoprávních médií v Česku. Radiožurnál o tom informoval syndikát novinářů. V dopise se píše, že návrh nezaručuje České televizi a Českému rozhlasu předvídatelné a udržitelné financování a výrazně zvyšuje politickou kontrolu nad nimi.
6: Chceme, aby česká vláda přehodnotila své rozhodnutí. Země jako ta vaše má mít silné a kvalitní veřejnoprávní vysílání. Desítky let jste měli státní televizi a rozhlas. Nevracejte se zpět.
7: Popsal Českému rozhlasu Anthony Belonger, generální tajemník Mezinárodní federace novinářů. Ta vyzývá ke stažení návrhu zákona na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a zároveň k odmítnutí poslaneckého návrhu, jehož cílem je od poplatků osvobodit lidi do 26 let, seniory nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Česká vláda tvrdí, že financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu neohrozí jejich nezávislost a že bude valorizované o inflaci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který vládě umožní regulovat ceny paliv. Kabinet tak bude moct v případě mimořádných událostí pomocí nařízení zasahovat do trhu s pohonnými hmotami, a to až na 12 měsíců. Zákon vznikl jako reakce na krizi na Blízkém východě, po které vzrostly ceny ropy. Sněmovnou prošel ve stavu legislativní nouze, senátoři ho odmítli. Poslanci ale senátní veto přehlasovali. Na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem. Často kradou identitu známým značkám, jako je Fortuna, Allwyn, Netflix nebo Alza. Upozorňuje na to Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj provozovatelé nelegálních hazardních her nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů, dodává za Institut Petr Kozák.
8: Teď za posledního čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak datům hráčů, jednak vlastně vůbec ke klientům a jak je odvést z toho legálního prostředí.
4: Začíná týden rané péče, osvětové kampaně na pomoc rodinám postižených dětí. Ode dneška jsou k tématu po celé zemi výstavy, přednášky a další akce. Na koho je kampaně zaměřená, popisuje ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Jitka Barlová.
9: Raná péče, to znamená, že se staráme o rodiny, do kterých se narodilo dítě s postižením a doprovázíme tu rodinu a pomáháme jim řešit jejich životní situace, které jsou spojeny s tím narozením dítěte s postižením.
5: Sport.
4: Sudí Karel Rouček v nedohraném ligovém utkání se Spartou správně vyloučil fotbalistu Slavie Tomáše Chorého, uvedla to komise rozhodčích. Reprezentační útočník trefil loktem do hlavy letenského obránce Esgera Serencena.
10: A teď Karel Rouček ukáže Chorému, že ruší jeho žlutou kartu a Tomáš Chorý nedohraje tohle 317. derby.
11: Chorý za faul v 59. minutě za stavu 3-2 pro Slávii viděl nejdřív žlutou a po přezkoumání u videa červenou kartu. Podle komise rozhodčích bylo rozhodnutí sudího Roučka změnit původní verdikt správné. Derby se nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků před koncem utkání. Tomáš Chorý stejně jako další vyloučený slávista v derby David Douděra byli včera vyloučeni i z kádru vršovického klubu. Krištof Kousal, Radiožurnál.
4: A Karolína Plíšková vypadla na turnaji v Římě v osmifinále. Česká tenistka prohrála se světovou dvojkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu 0-6 a 2-6.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážky na D2 před Brnem a nehoda v Praze. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna je u sjezdu na Slavkov a Židlochovice. Rozházené značení. Pozorně projíždějte v omezení mezi kilometry 12 až 10. Na východě Čech, na Vysočině a na Moravě čekejte bouřky s příbalovým deštěm a silným větrem. Na D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova stojí porouchané vozidlo za letištěm sjezdem na Tuchoměřice, třetím kilometru. Místo je teď volně průjezdné. A v Praze Holešovicích havarovalo osobní auto. Blokuje pravý pruh na křížení ulic Argentinská, Plynární. Je to jeden ze tří, nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, víc jich bude v Čechách. V polohách nad 800 metrů, na západě ráno nad 600 metrů čekáme i přeháňky sněhové. Večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po nich znovu posloucháte večerní radiožurnál a taky Zuzanu Burešovou.
3: A hned vám nabídnu další naše téma. Naději pro děti, které se léčí s agresivní rakovinou mozku, by mohly být v budoucnu nové léky. Snaží se je vyvinout vědci z Vysoké školy chemicko-technologické. Spolu s onkologickým centrem v Paříži hledají látky, které by jednou mohly zpomalit nebo zastavit růst nádoru. Povíme si o tom už za chvíli.
5: Večerní radiožurnál
3: a Zuzana Burešová.
13: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký.

0: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spolu s onkologickým centrem v pařížském institutu Gustava Roussyho vyvíjí léky na zhoubnou rakovinu mozku u dětí. Takzvaný difuzní intrinsický pontinní gliom. Projekt s podporou téměř 1,5 milionu korun od nadačního fondu Niňa spojuje počítačové modelování, chemickou syntézu i testování potenciálních látek v laboratoři.
1: Většina té práce probíhá v digestořích. Digestoře znáte z kuchyně, doma to máte na to, aby vám to odsávalo páry z vaření. My to máme na velmi podobné bázi. Nechceme dýchat výpary z toho, co tady připravujeme.
2: Právě tady v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické vznikají první látky, které by jednou mohly pomáhat dětem s agresivním nádorem mozku. Vědkyně Petra Cuřínová mi teď ukazuje místo, kde chemici připravují a následně čistí nové molekuly pro další testování.
1: Připravujeme tady různé malé molekuly, které by mohly mít nějakou potenciální aktivitu jakožto léčiva, a na základě molekulového modelování máme vytipovanou sérii malých molekul, které by tuto aktivitu mohly mít a které my se tady snažíme připravit a nějakým způsobem opracovat do formy léčiva.
2: Každá z těchto látek ale musí projít dlouhou cestou. Vědci nejdřív hledají takzvaný biologický cíl, tedy konkrétní bílkovinu nebo enzym v nádorových buňkách, který by šlo zablokovat a zpomalit tak růst nádoru.
1: V tomhle případě to opravdu znamená nějaké enzymy, kterých je v nádorových buňkách třeba více, nebo jsou nějakým způsobem modifikované oproti zdravým buňkám. To jsou pro nás biologické cíle, protože tyhle ty molekuly umožňují, aby ta terapie byla cílená.
2: Výzkum přitom nezačíná v chemické laboratoři, ale u počítačových simulací. Proto jsme s vedoucím výzkumu Andreou Brankále teď přešli k počítači. Díky simulacím totiž vědci zjistí, jak by se mohla budoucí léčivá molekula navázat na nádorovou buňku.
3: Nejdřív se snažíme porozumět samotné nemoci, hledáme slabá místa nádoru, biologické procesy, které jsou pro něj důležité. A potom v počítači zkoumáme, jak je možné tyto procesy ovlivnit pomocí molekul, které následně dokážeme připravit v laboratoři. Simulace nám pomáhají vybrat nejslibnější látky, se kterými pak dál pracujeme chemicky.
2: Vědec Andrea Brankále popisuje princip vývoje molekuly, později léku, jako hledání přesného klíče k zámku.
3: Ten cíl si můžete představit jako zámek a pokud najdeme správný klíč, který do něj přesně zapadne, získáme molekulu, která může zablokovat fungování nádoru a zpomalit jeho růst.
2: Počítačový návrh pak přebírají chemici. Vytvořené látky následně poputují k biologům ve francouzském institutu, kteří ověřují, jestli skutečně fungují. Projekt tedy propojuje české chemiky, francouzské klinické pracoviště i nadační fond Nina, který založili rodiče dívky s tímto typem nádoru mozku. U dětí s touto diagnózou je dnes hlavní možností léčby ozařování. Nemoc ale podle zakladatelky nadačního fondu Kristýny Chovancové postupuje velmi rychle a většina pacientů žije po stanovení diagnózy jen několik měsíců.
4: Naše dcera Nina nás naučila bojovat za každý den. Spolupráce s výzkumným týmem VŠHT pro nás znamená způsob, jak tento boj přenést do laboratoře a jednou tak snad změnit osud dětí s nádorem mozku.
2: Cesta od laboratorní molekuly k léku pro pacienty bývá dlouhá i víc než 10 let. Právě v těchto laboratořích ale teď začíná výzkum, který by jednou mohl nabídnout novou možnost léčby dětem s jedním z nejagresivnějších nádorů mozku. Z Vysoké školy chemicko-technologické Karolína Burdová, Radiožurnál.

Nové technologie výrazně ovlivňují životy nás všech a využívají je taky místní samosprávy. Města a obce v Česku a na Slovensku budou totiž moc lépe reagovat na klimatickou změnu. Zavádět správná opatření proti suchu a přehřívání kritických ploch jim pomůže nový software, který využívá data z evropských družic. Tak si o něm za chvíli povíme.

0: Na základě satelitních snímků se budou moct města a obce lépe vypořádat se suchem a přehříváním kritických ploch na svém území. Pomůže jim k tomu nový software, který vyvinuli výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě. Jako jedni z prvních se do projektu zapojili v Bojkovicích na Uhersko-Hradišťsku.
1: V rámci tohoto unikátního projektu se snažíme vlastně zjistit, jak město funguje v průběhu celého roku.
2: Říká vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí v Bojkovicích Jiří Svoboda.
1: Jak se město adaptuje na změnu klimatu, kde dochází k přehřívání, kde máme nějaké kritické místa a naopak se budeme snažit ve spolupráci vlastně s tvůrci toho projektu najít i řešení, jak případné ty problémy zlepšit.
2: Nový nástroj se svými kolegy ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě vyvinul Andrej Dobrotka. Využil k tomu data z evropského programu Copernicus, který za pomocí družic mimo jiné mapuje i klima na planetě Zemi.
3: My sme urobili software, aby človek nemusel tieto technológie ovládať, aby nemusel ťahať obrovské množstva dát. Iba si zoberie svoju mapku, napríklad Bojkovice, vykliká si tam nejakú takú oblasť, čo môže byť nejaké sídlisko, park, čokoľvek, a tam dostane výsledok, okamžite dostane ten sezónny vývoj, dostane niekoľkoročný vývoj a tak ďalej, tak ďalej.
2: Popisuje Andrej Dobrotka.
3: Hľadáme hlavne ten pokles toho NDV indexu v lete, pretože to je dobrý ukazateľ takých citlivých oblastí v meste. Čiže keď sa pozriete z vrchu, viete si robiť nejakú farebnú mapu a vidíte, že presne kde sú tie silné prepady NDV indexu, tie letné, a to sú tie zraniteľné oblasti, kde treba zasiahnuť.
2: Data z projektu SatKlima budou pro města i veřejnost dostupná online, říká Jakub Trojan z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
4: Budou vědět, kde a jak to je se zdravotním stavem té vegetace, jak to právě je vůbec s vývojem té vegetace jako takové. A právě ten vývoj je důležitý, že to sahá za x let dozadu a ví, jak se to vyvíjelo. Která opatření už třeba vyzkoušeli a která fungovala, která naopak by byla vhodná zpracovat a udělat.
2: Vysvětluje Jakub Trojan.
4: Je to o komplexních zásazích do té modrozelené infrastruktury, do práce s městskou zelení, do práce s vodním hospodářstvím ve městě. Je to i o nějaké třeba optimalizaci další investice třeba do té betonové zástavby, do řekněme nějakých rekreačních oddechových ploch a podobně.
2: Zatím jsou k dispozici data pro 7 měst z Moravy a Slovenska. Vedle Bojkovic jsou to ještě Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, Trnava, Trenčín a Žilina. Michal Sladký, Radiožurnál.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
0: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
1: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
0: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
1: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
2: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Vejška celého nástroje komorní a ještě 142.
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Každý všední den krátce po 3:15.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ve zprávách povíme, jak se dařilo českým hotelům a penzionům v prvním čtvrtletí roku. Posloucháte Radiožurnál, je půl dvanácté. Zprávy připravila Eliška Zábrocká.
1: Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, opustilo posledních 28 lidí. Na plavidle zůstává už jen část posádky. Ta pluje z Tenerife do nizozemského přístavu, kde je loď registrovaná. Podle záběrů španělské televize TVE evakuovaní nastoupili do autobusu, které je převezli na letiště. Odtud pak odletěli repatriačními lety. Českým hotelům a penzionům se letos v prvním čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů, to je asi o 5% víc než loni. Informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se taky počet tuzemských i zahraničních hostů. Data taky ukazují, že turisté v českých hotelích a penzionech tráví v průměru 2 noci a víc. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha, v hlavním městě se ubytovalo zhruba 1 milion a 700 tisíc turistů. Kvůli rekonstrukci je uzavřená střední část americké třídy v centru Plzně. Omezení se dotýká veškeré dopravy, včetně hromadné. 11 denních a 9 nočních trolejbusových a autobusových linek bude následující 3 měsíce jezdit po objížďkách. Americká třída se změní na městský bulvár s užšími vozovkami a širšími chodníky a maximální povolenou rychlostí 20 km v hodině. Přibudou i stromy a lavičky. Práce potrvají do 10. srpna. A v nové budově Pražského národního muzea začala fotografická výstava Czech Press Photo 2025. Do 31. ročníku soutěže autoři přihlásili přes 5000 snímků. Z nich porota vybrala téměř 800 fotografií evropských novinářů, které zachycují klíčové události loňského roku. Soutěž vyhrál Lukáš Kaboň se snímkem práce horníků na dole ČSM Sever. Výstava potrvá až do konce listopadu. Sport. Fotbalisté Tottenhamu v brance s českým golmanem Antonínem Kinským remizovali v 36. kole Premier League na domácím stadionu s Leedsem United 1-1. Dvě kola před koncem nejvyšší anglické soutěže patří Tottenhamu v tabulce poslední nesestupová příčka o 2 body před West Hamem United, za který nastupuje český reprezentační záložník Tomáš Souček.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D11 u sjezdu na městec Králové a nehoda v Praze. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na městec Králové stojí porouchané vozidlo. Kilometr 44,5, stojí tam už přes hodinu, kolem projedete plynule. V Praze Holešovicích se objíždí následky nehody osobního auta. Havarovalo na křížení ulice Argentinská Plynární a blokuje pravý jízdní pruh. A od Prahy na východ na řadě míst prší, na Moravě a ve Slezsku čekejte i silné bouřky. A aktuálně ze Šumperska trasa Třeština Háj v úseku spadl na silnici strom a je přes cestu, zřejmě neprojedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, víc jich bude v Čechách. V polohách nad 800 metrů, na západě ráno nad 600 metrů, čekáme i přeháňky sněhové. Večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní Radiožurnál a taky Zuzanu Burešovou.
0: Dobrý večer a jenom připomenu, i když to vlastně možná víte, že k našim zprávám, reportážím, rozhovorům se taky můžete kdykoliv vrátit, třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Velmi populární jsou v Česku takzvané stany proti melanomu. V tradičních ordinacích lidi odrazují třeba dlouhé čekací lhůty nebo čerpání úhrad za prohlídky z fondů zdravotních pojišťoven. Zajímalo nás, jak dlouhá byla dnes fronta ve stanu, který stál v centru Brna. My už to víme a vy se to dozvíte za chvíli v další naší reportáži.

0: Letošní turné Stanu proti melanomu se dostalo do své závěrečné třetiny. Lékaři minulý týden vyšetřovali zájemce v Praze, dnes v Brně a ve čtvrtek budou v Ostravě. Stany nabízí lidem kontrolu mateřských znamének bez objednání a zdarma. Melanom představuje zhruba 10% všech zhoubných kožních nádorů. V Brně byl o kontrolu znamének velký zájem a na Dominikánském náměstí stála dlouhá fronta.
1: Paní mě upozornila, že na pravém lýtku je piha, která se změnila, s tím souhlasím, je tady vlastně takové větší znamenko, řekla bych, že jeho rozměr je větší než 0,5 cm, ano, 7 mm.
2: Lékařka Monika Arenbergerová právě v jedné z 8 ordinací Stanu proti melanomu v Brně vyšetřuje pacientku Janu pomocí dermatoskopu.
1: Je nepravidelně ohraničené, to je pravda, ale jinak má pěknou, světlehnědou, homogenní barvu a vlastně i ta struktura, kterou vidím tím dermatoskopem, je pravidelná. Takže já říkám, vyřezávat se nemusí.
2: U paní Jany dopadlo vyšetření v pořádku, pravidelně na ně ale nechodí.
3: Vzhledem tomu, že v Ivančicích není kožní a v Krumlově neberou, takže bych musela jezdit do Brna, ano. Ale já takhle nemám potřebu, protože nemám problémy.
2: Lidé na kontrolu stojí ve frontě, která obtočila celé Dominikánské náměstí. Například paní Lucie přišla s partnerem a maminkou. Na kontrolu čekali téměř 2 hodiny.
4: Jsem se sem nedostala minulý rok, a takže letos jsme si na to vyhradili čas. Přišla jsem jenom na prevenci, protože jsem zjistila, že jsem si nikdy za celý život nekontrolovala znamenka a mám jich hodně.
2: Čekací doby ve standardních ordinacích se lidem zdají dlouhé, dodává lékařka Monika Arenbergerová.
1: Třeba někde 3 až 6 měsíců. Dalším důvodem může třeba být i finanční motivace, protože klasické preventivní prohlídky si pacient musí hradit sám, anebo si je musí vlastně vyčerpat z toho fondu prevence. Z nějakého důvodu Češi mají tyhle ty stany proti melanomu rádi a my toho rádi využijeme.
2: Při včasném záchytu mají pacienti až 100% šanci na vyléčení. Hana Novotná, Radiožurnál.

Staroměstském Orloji od dneška chybí 4 sochy. Písař, anděl, kronikář a hvězdář. Musí se totiž pravidelně opravovat kvůli povětrnostním vlivům a zejména kvůli slunci. Místo na Orloji jsou teď v restaurátorské dílně a tak se tam za chvíli taky podíváme. Poslouchejte dál Večerní radiožurnál.

0: Za pár minut si můžete poslechnout půlnoční zprávy a tím se přehoupneme do nového dne, úterý 12. května. Přeji vám, ať zítřek prožijete pokud možno podle svých představ. A teď už slíbená reportáž. Praha nechá obnovit 8 souh ze staroměstského Orloje. První 4 dny sundali technici a převezli je do restaurátorské dílny.
1: Jo, tady vidíte vlastně detail toho, jak vlastně degraduje ta barva, proto se to vlastně celý dělá.
2: Popisuje na sundané soše anděla jednatelka firmy Elheinz Mariana Nesnídalová, která má sundavání soch na starost.
1: Sochy jsou lipové a vlastně nevydrží tak dlouho ten nátěr na těch sochách a nikdo nechce, aby se ty sochy poškodily.
3: A i písař tedy má barvu sloupanou. Jak jsou staré ty sochy?
1: Ty jsou poválečné, vlastně po roce 45. Nějakého 47. 8. roku.
2: Sochy ve spodní řadě nejsou pohyblivé. Pracovníci tak nemuseli zastavit Orloj. K sundání soch využili výškovou plošinu, popisuje technik Pavel Novák.
4: Tady je to poměrně jednoduchý. Naší prací tady je vlastně jenom odsvakání sítě, aby jsme přizpůsobili sochy a potom vyhákli je ze zdi z oka, kde jsou kotvené a bezpečně transportovali dolů.
2: Jsou těžké ty sochy?
4: Cca kolem 20 kilo.
2: Takže s kolegou se to dá unést?
4: Jo, úplně v pohodě.
2: Cítíte nějakou obavu, když sundáváte sochy z takhle významné památky?
4: Určitě. Bojíme se samozřejmě, aby jsme nerozbili tady veřejně před všema historickou památku.
2: Dobře to ale dopadlo. Sochy jsou už v autě naložené.
4: Už jedou na restauraci a za chvilku budou zpátky.
2: První 4 sochy budou restaurátoři opravovat zhruba měsíc a půl. Potom je vrátí a sundají a opraví zbylé 4. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes rozhodne o trestu pro Slavii za výtržnosti na víkendovém derby. Tripartita se znovu neshodla na zastropování věku odchodu do penze na 65 letech. Evakuace výletní lodi s Hantavirem na Tenerife skončila, poslední cestující už jsou na cestě domů. A dnes čekáme oblačnost přeháňkami, kterých má později ubývat. Teploty nejčastěji do 12 stupňů. Je úterý 12. května, začínají hlavní zprávy s Eliškou Zábrockou.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Fotbalová Slavia pokračuje v hledání fanoušků, kteří v závěru sobotního derby se Spartou vtrhli na hrací plochu, napadli tři hráče soupeře a házeli pyrotechniku do sektoru hostů. Radiožurnálu Sport to řekl Jaroslav Tvrdík. Šéf klubu spolupracuje s policií na odhalení pachatelů.
3: Vedení Slavie slibuje, že udělá maximum, aby se podobná situace neopakovala. Její fanoušci ještě před ukončením utkání se Spartou vtrhli na hrací plochu, někteří se zakrytým obličejem. Při výtržnostech napadli tři hráče soupeře a do hostujícího sektoru fanoušků naházeli světlice.
4: Náš cíl je jednoduchý, už tam nikdo kuklu neobleče a nikdo pyro nerozsvítí na to, aby s ním házal.
3: Slavia ve spolupráci s policií odhaluje výtržníky pomocí kamerových záznamů. Zároveň se na fanoušky obrátí s žádostí o čestné prohlášení, že zůstali na svých místech.
4: A v tomhle tom kontextu budeme vycházet z presumpce viny. Nebyli si na tribuně sever na svém místě, tak si byl na pluše.
3: Tvrdík zároveň uznal, že jako šéf klubu nese za nedohrané derby zodpovědnost, ale sám rezignovat nehodlá. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
1: Ministerstvo vnitra kvůli výtržnostem fanoušků fotbalové Slavie zahájí s klubem správní řízení. Situaci na sobotním zápase se Spartou řeší i policie a Ligová fotbalová asociace.
5: Ministerstvo vnitra bude zkoumat, jestli Slavia v sobotu dostatečně hlídala bezpečnost na stadionu, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
6: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření.
5: V reakci na výtržnosti taky vznikne při radě vlády pro sport, prevenci a zdraví pracovní skupina. Ta bude řešit třeba zavedení kamer s rozpoznáváním obličejů na stadionech, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
7: V minulosti tato věc byla znemožněna jednak rozhodnutím Evropské komise, jednak postojem úřadu pro ochranu osobních údajů.
5: Poprvé od soboty se vyjádřili i skalní fanoušci z tribuny Sever. Ti popřeli, že by násilí bylo organizované. David Šalek, Radiožurnál.
1: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace o trestu pro Slavii rozhodne dnes. Kromě kontumace utkání hrozí Slavii uzavření stadionu a pokuta 10 milionů korun. Část Česka zasáhly silné bouřky. Nejhorší situace byla na jihu Moravy a na Vysočině. Hasiči tam zasahovali u desítek případů. Nejčastěji čerpali vodu ze sklepů. Bouřky hrozí až do rána, hlavně v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Podle Marie Odstrčilové z Českého hydrometeorologického ústavu už ale nejsilnější bouřky ustaly.
8: Teď momentálně intenzivně prší na střední a východní Moravě a také místy v Moravskoslezském kraji. Bouřky už se budou vyskytovat jen výjimečně.
1: Tripartita se znovu neshodla na zastropování důchodového věku na 65 letech. Odbory chtějí, aby kabinet ANO, SPD a motoristů změnu urychlil. Naopak zaměstnavatelé jsou úplně proti. Podle reformy předešlé vlády má věk odchodu do důchodu postupně růst až na 67 let.
9: Současná vláda plánuje hranici 65 let vrátit od roku 2028. Podle šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je to ale pozdě.
10: Myslíme si, že nic nebrání tomu, aby právě snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let se již odehrálo v té první etapě.
9: Se zastropováním zásadně nesouhlasí zaměstnavatelé, kteří mimo jiné upozorňují na nedostatek pracovních sil. Podle prezidenta svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje musí být na změně v důchodech ve společnosti široká schoda, aby se podmínky neustále neměnily.
11: Bez komplexní dohody to nelze, vidíme to v celé západní Evropě.
9: Jednání budou pokračovat v červenci. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Vláda v pondělí jmenovala do funkce zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO bývalého velvyslance při Alianci Jakuba Landovského. Landovský už dřív řekl, že se bude snažit, aby výdaje Česka na obranu překonaly 2%. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nebude Landovský působit pod úřadem vlády.
12: vypracovat na ministerstvu obrany a samozřejmě jsme se setkali s ministrem obrany a řekli jsme si, jakým způsobem budeme postupovat.
1: Podmínky pro pobyt cizinců v Česku by se mohly zpřísnit. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Novelu, která by měla upravit pravidla pro migraci, podle něj koalice předloží v polovině května.
13: Budeme zpřísňovat i takzvané dočasné ochrany pro Ukrajince, budeme zpřísňovat i další podmínky pro pobyt cizinců v České republice. Mimo jiné se to bude týkat i aut s ukrajinskými poznávacími značkami, technických kontrol a podobně.
1: Na španělském ostrově Tenerife v pondělí večer skončila evakuace posledních cestujících z lodi zasažené Hantavirem. Výletní plavidlo MV Hondius už opustilo kanárský přístav a míří do nizozemského Rotterdamu. Na palubě zůstala jenom část posádky.
14: Operaci jsme úspěšně dokončili. Za poslední dva dny jsme evakuovali 125 cestujících a členů posádky z 23 států. Ti už jsou buď doma, nebo na cestě do svých zemí.
15: Potvrdila španělská ministryně zdravotnictví Monika García Gomezová. Na palubě zůstalo 26 členů posádky a tělo jedné zemřelé cestující. Hantavirus se na lodi plující pod nizozemskou vlajkou rozšířil v dubnu. Tři cestující, nizozemský pár a německá žena zemřeli. Světová zdravotnická organizace zatím potvrdila nejméně 7 případů nákazy virem. U dalších minimálně 2 má podezření. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
1: Rozhlasový symfonikové dnes zahájí Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Pod taktovkou Petra Popelky zazní šestidílný cyklus Bedřicha Smetany Má vlast.
16: Samozřejmě, že to je tlak, že to, když je televize přímo do 24 zemí jdeme, každý to slyšel tisíckrát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
17: Přiznává šéf dirigent Petr Popelka a dodává, že to bude premiéra i pro něj samotného.
16: Zažívám to poprvé zahajuju Pražský jaro a se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne, takže máme v orchestru hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé.
17: Živý přenos Mé vlasti v podání rozhlasových symfoniků od 8 večer uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Vltava anebo také na speciální projekci v pražských Riegrových sadech. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Slovácka přivítají ve třetím kole nadstavby šance ligy ve skupině o udržení ostravský Baník. Pokud domácí zvítězí, jistě se vyhnou poslednímu místu a tedy přímému sestupu do druhé ligy. Při minulé výhře na hřišti Dukly Praha odehrálo Slovácko poprvé od začátku března zápas bez obdržené branky a od toho se chce trenér Roman Skuhravý dál odrazit.
18: To, že jsme konečně odehráli zápas s nulou, je další jakoby benefit na té těžké cestě, kterou jdeme, a byl bych hrozně rád, aby jsme si tuhletu zodpovědnost, kterou jsme ukázali, vlastně udrželi do zbytku sezóny.
1: Zápas začne v 17 hodin a 30 minut, stejně jako duel Zlína s Teplicemi a Mladé Boleslavy s Duklou. Od 20 hodin nastoupí ve skupině o titul Sparta Praha doma proti Viktorii Plzeň.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Překážka na D8 u sjezdu na Duxany a nehoda na dálnici D1 na Vysočině. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy je sražená zvěř u sjezdu na Duxany 35. kilometru a je na krajnici, nepřekáží. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čerstvá nehoda u Velkého Meziříčí na kilometru 145,5. Dejte pozor, zatím bez podrobností. V Praze Holešovicích policie šetří nehodu osobního auta. Je to na křížení ulice Argentinská a Plynární. Následky blokují pravý pruh, policie stojí v prostředním, jezdí se levým, teď bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je zatažená a na většině území čekáme déšť, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Ochladí se na 9 až 4 stupně Celsia, na západě Čech bude kolem 2 stupňů. A přes den pak čekáme proměnlivou přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháníkami, víc jich bude v Čechách. Ve vyšších polohách můžou být i sněhové. Večer má srážek a místy i oblačnosti ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4. Tolik zprávy. A po nich začíná repríza 20 minut radiožurnálu, moderuje Vladimír Kroc.
20: Jaký přínos může mít znovu zavedení elektronické evidence tržeb? Co by znamenalo rozvolnění rozpočtových pravidel, které prosazuje ministryně financí? A jaká je perspektiva Občanské demokratické strany z pohledu jejího středočeského lídra? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda poslanecké sněmovny a stínový ministr financí ODS Jan Skopeček. Dobrý den.
21: Dobrý den a děkuji za pozvání.
20: Rozhovor natáčíme v 9 hodin ráno. Vláda se rozhodla od ledna znovu zavést elektronickou evidenci tržeb. Vy to pokládáte za krok zpět. Proč?
21: Protože si myslíme, že není třeba a že český stát, respektive finanční správa, má dostatečné nástroje k tomu, aby dokázala nějakým způsobem hlídat plnění daňových povinností. A navíc je tam ještě jeden motiv, a to ten, že když se podíváme, jak v průběhu posledních let roste podíl takzvaných bezhotovostních plateb, to znamená plateb kartou, ale i jinými novými finančními technologiemi, tak zjistíme, že ten podíl hotovostních plateb stále v té ekonomice klesá. Takže samotný technologický vývoj plus ty nástroje, které má finanční správa k dispozici, nás vedou k tomu, že to je opatření, které nemá tak velké benefity, jak se snaží vláda argumentovat.
20: No, v pátek jsme v tomto pořadu mluvili s Václavem Stárkem, prezidentem Asociace hotelů a restaurací, a ti EET jednoznačně vítají s tím, že narovná podnikatelské prostředí.
21: Já si nemyslím, že rovnat podnikatelské prostředí další administrativou a dalšími náklady pro ty nejmenší podnikatele je úplně to nejlepší, ten nejlepší způsob. Myslím si, že daleko lepší způsob je odstraňovat z daňového systému nejrůznější výjimky a nesrovnalosti, které ten daňový systém dělají složitý, jak což je vlastně příležitost tomu, aby se obcházel. To je podle mého názoru narovnávání podnikatelského prostředí. A já prostě s tím konceptem, že každý podnikatel, zejména ten malý, je podezřelý předem, že neplatí daně a musí být 24 hodin online hlídán státem, jestli ty daňové povinnosti plní, tak se mi zdá trošku nešťastné. Já rozumím tomu, že se trošku posunula ta debata taky od té debaty, kdy jsme schvalovali EET, nebo když se schvalovalo EET před mnoha lety. Já vnímám i ten hlas samozřejmě jednotlivých svazů, ale přiznejme si, že v těch svazích jsou zejména podnikatelé, kteří už nějaký elektronický systém mají ho k dispozici, není to pro ně takový problém, ale ten hlas těch úplně nejmenších živnostníků, kteří třeba podnikají na venkově, ten žádný svaz dneska neartikuluje a i za ty je potřeba se prát.
20: Myslím, že proto je tam taky výjimka, ale vláda odhaduje roční přínos znovu zavedení systému na víc než 14 miliard korun. Proč to spolu s TOP 09 zpochybňujete?
21: Vlastně i v té předchozí verzi EET jsme slyšeli různé odhady toho, co ten systém přinese. Trošku kuriozní bylo, že vlastně v průběhu času, tak jak se EET schvalovala nebo fungovala a následně během covidu vypínala, se ty odhady navyšovaly. Ale já jsem neviděl žádnou relevantní ekonomickou studii, pregnantní s čísly, s daty, na základě kterých by skutečně šlo nějakým způsobem arbitrárně říct, ano, EET měla takový a takový přínos. Žádná taková analýza neexistuje. Pokud mi někdo předloží, velmi rád se s ní seznámím a pak případně ten svůj názor upravím. I stávající odhad 14 miliard korun, se kterým vláda v souvislosti s EET přichází, je celou řadou ekonomů spochybňován, že to je příliš nadstřelený předpoklad ohledně budoucích příjmů.
20: Dobře, ale připouštíte, že nějaký přínos pro státní rozpočet to může mít?
21: Asi ano, ale znovu říkám, jako ekonom prostě neznám relevantní data, relevantní studii, která by mi naznačovala, jak velký ten objem finančních prostředků může být. A vždycky, když v té hospodářské politice něco děláme nebo při jakémkoliv rozhodnutí, tak ekonom se vždycky dívá na obě strany. To znamená, jak na stranu příjmu, tak na stranu nákladů toho, co ten systém bude stát, jak pro stát, tak zejména pro ty malé podnikatele.
20: Zpětně viděno bylo zrušení EET předchozí vládou chyba, nebo jinak přineslo to něco, že bylo zrušeno?
21: tak vlastně vláda, která EET zavedla, tak ho vlastně postupně vypínala, zejména kvůli, nebo v době covidu, jako pomoc těm živnostníkům, s čím sama přiznala, že to EET má nějaký náklad, má nějaký problém pro ty podnikatele, protože jinak by to nemělo smysl vypínat. A myslím si, že se dostala trošku do té pasti, protože se blížila ta poslední vlna EET, která měla mířit na lékaře, advokáty a podobně, což podle mého názoru i pro tu vládu bylo složité tyto skupiny politicky, reputačně do té EET zahrnout.
20: Pokud byste se za 4 roky znovu ujali vlády, ponechali byste EET?
21: Víte, říkat, jestli ponecháme něco, co ještě dneska není schváleno, by bylo ode mě trošku jako velmi futurologický pohled. Na straně druhé, já to říkám poměrně jasně, mě trápí na České republice, na politice, na hospodářské politice to, že s jakoukoliv novou vládou, která přijde do Strakovy akademie, se má ambici všechno, co předcházející vláda zavedla, zrušit. Já si myslím, že to přináší neuvěřitelné změny a chaos pro ty ekonomické subjekty, pro lidi, pro občany, pro normální lidi, že se stále něco mění, že kdyby tady byla nějaká reprezentace, která by jenom nerušila to, co ta předcházející vláda zavedla, ale snažila se spíš nějakým způsobem přicházet se svými vlastními návrhy a se svými vlastními věcmi, tak by to pro tu celou zemi bylo dobré. Já jsem nešťastný z toho, že slovo reforma, protože potřebujeme reformy v celé řadě systémů ve zdravotnictví, v sociálním systému, vzhledem k demografickému vývoji, se naprosto vyčerpalo jakoby neustálými parametrickými změnami. Lidé jsou z toho otráveni a pak chybí i podpora, legitimní podpora pro ty důležité strukturální změny, které Česká republika potřebuje. Takže nechci slibovat, že nebudeme zrušit něco, co ještě ani dneska neexistuje, ale já také vnímám, že se ta debata o EET z těch předchozích let posunula, že i ty technologie nějakým způsobem jsou dostupnější, že pokud se ten systém, my určitě budeme navrhovat celou řadu pozměňujících návrhů, kterými budeme chtít to zjednodušit a snížit ty náklady pro podnikatele, tak pokud si poté na to podnikatele zvyknou a nebudou proti tomu dramaticky protestovat, tak asi s tím nepůjdeme jako s vajkovou lodí, že to budeme rušit. Ale v tuhle tu chvíli, tak jak je to předloženo, to já prostě za pozitivní krok nevidím a znovu říkám, jsme připraveni v poslanecké sněmovně připravovat celou řadu pozměňujících návrhů, které ten systém budou pro ty konečné uživatele zjednodušovat.
20: Už citovaný Václav Stárek si nemyslí, že by to mělo přinést právě z těch důvodů, o kterých jste sám mluvil, protože ty technologie se posunuly hodně vpřed za těch 10 let od prvního zavádění elektronické evidence tržeb, že by to tady mělo přinést nějakou větší finanční zátěž pro podnikatele, ani větší byrokracii. Vy to přece jenom vidíte jinak?
21: Uvidíme, jakým způsobem ve finále ten návrh zákona do poslanecké sněmovny přijde. Víte, ale ono nejde jenom o to, jaké to bude mít náklady ve smyslu té technologie nebo toho provozu. To je jenom jedna stránka té mince. Vzpomeňme si, jakým způsobem se v tom při té předcházející EET chovala finanční správa. Všichni si pamatujeme ty drakonické pokuty za to, že nějaká prodavačka zapomněla vydat účtenku za bonbony Tik-Tak, jestli se nemýlím, nebo nějaké žvíkačky. Na svatbě prostě byli pokutováni hosté, že si nějakým způsobem, nebo že nedostali každý stůl z tvrzenku. To jsou věci, které nezmění to, jestli ten systém bude jednoduchý ve smyslu uživatelského nebo technologického, ale bude to i o přístupu té finanční správy k těm podnikatelům. Během té předcházející vlny ten přístup prostě úplně optimální nebyl.
20: Ano, ale to se vracíme do minulosti. Teď třeba ty stvrzenky už nebudou povinné, bude to jenom na vyžádání, ale to asi není úplně podstatné. Vy sám jste řekl, že podnikatelé volají po stabilním a předvídatelném legislativním prostředí. Nebylo by tedy fér a prozíravé jednoznačně říci, jak byste se k systému postavili, pokud byste převzali vládní odpovědnost?
21: My to určitě uděláme. Vy jste znovu říkal, že ten technologický vývoj nějakým způsobem jde dopředu. My dneska netušíme, v jaké finální verzi to EET bude přijato, jestli třeba budou vzaty v úvahu nějaké naše pozměňující návrhy, protože třeba to, že se má znovu evidovat platba, která bude dělána platební kartou, což vlastně i ústavní soud v té minulé verzi EET zrušil jako nepotřebné, protože to, že platíte kartou, tak už je ta platba automaticky zaevidována. Není možná, aby ten podnikatel obešel, aby ji zalhal a nepřiznal ji. Tudíž jako tady budeme duplikovat vlastně nějakým způsobem zaznamenání té platby. Při minulé té verzi to ústavní soud zrušil, teď se to v tom systému objevuje znovu. Podle mého názoru naprostá zbytečnost a nepoučení se i z výroku ústavního soudu.

0: a to je de facto vypnutí jakýchkoliv fiskálních rozpočtových pravidel pod záminkou přijetí evropské transpozice, která upravuje fiskální pravidla pro země eurozóny, protože to byly pravidla, které si Evropská unie vytvořila proto, aby chránila eurozónu před nedobře hospodařícími členy, kteří by ohrozili její existenci, tak protože v té Evropské unii nějakým způsobem běží v té věci vývoj, ty země nejsou schopni úplně ty fiskální pravidla držet. Je rozdíl, jestli máte pro tu Evropskou komisi pokutovat velký stát typu Francie nebo někoho malýho, tak se vymýšlejí neuvěřitelné snahy ty pravidla změkčit a trošku zamlžit, což si myslím, že je trošku chyba na straně Evropské unie, ale to nechci hodnotit, to je trošku na jinou debatu, ale pod touto záminkou vypnout jakákoliv rozpočtová pravidla v České republice, v uvozovkách vypnout, de facto si rozšířit prostor pro zvyšování výdajů nad rámec toho, co dnes rozpočtová pravidla vládě dovolují, to je věc, kterou si podle mého názoru nemůžeme v kontextu stavu českých veřejných financí dovolit. Nemůžeme si to dovolit v kontextu odpovědnosti k jakýmkoliv budoucím generacím, našim dětem, kteří tu zemi po nás převezmou, protože to, co navrhuje Alena Schillerová a hnutí ANO, je rozvázání si rukou pro stovky miliard korun vládních výdajů v nadcházejících letech navíc. A na to ta ekonomika prostě nemá peníze, respektive není tak výkonná, aby si vláda mohla dovolit stovky miliard korun utrácet navíc a ty důsledky budou zřejmé od toho, že se zhorší stav veřejných financí, což je možná obecná fráze, ale to pak vede i k tomu, že se budou zvyšovat úroky pro stát, které platíme za dluhy, které si děláme. To může vést k vyšší inflaci. To zase může vést k tomu, že se bude zvyšovat úroková sazba ze strany České národní banky. To zase může vést k tomu, že se lidem zdraží hypotéky. Takže není to účetní neutrální věc, která se týká jenom toho státu, jenom veřejných financí, ale je to veskrze velmi důležitá ekonomická věc, která může velmi negativně dopadnout nejenom na český stát, ale na jeho občany prostřednictvím třeba právě těch vyšších úrokových sazeb nebo vyšší inflace, pokud se vláda skutečně rozhodne utrácet to, pro co si ty ruce rozvolňuje.
1: Alena Schillerová oznámila, že chce Evropskou komisi požádat o změnu fiskálně strukturálního plánu. Co by to znamenalo a může vláda s takovým požadavkem v Bruselu uspět?
0: Tak Alena Schillerová, byť hnutí ANO slibovalo před volbami, že bude pokračovat v konsolidaci veřejných financí, že bude postupně snižovat strukturální saldo, to jednoznačně říkali. Byť říkali, že ten hlavní díl toho, co bude zlepšovat veřejné finance, vidí třeba v ekonomické růstu a než v nějakém škrtání vládních výdajů, tak to, co Alena Schillerová žádá, je, že prostě nechce to, k čemu právní řád České republiky a rozpočtová pravidla dneska vedou, to znamená postupnému snižování schodku veřejných financí, respektive postupnému snižování deficitu v nadcházejících letech, tak se k tomu chce zkrátka vyhnout a chce si rozvolnit ruce k tomu, že se bude utrácet víc. A mě to děsí, protože i slova pana premiéra Babiše, který říká, že fiskální konsolidace není na pořadu dne v rozpočtu na rok 2027, ale bude na pořadu dne až v roce 2028 a 2029, tak to nám říká, respektive se nám snaží namluvit, že vláda chce začít konsolidaci v letech, kdy se bude blížit k následujícím volbám, což je úplný nesmysl. Ať už pravicové nebo levicové vlády nejsou schopny, nebo jsou schopny nejméně šetřit samozřejmě v těch letech, ve kterých se blíží volby. Takže Andrej Babiš a celé hnutí ANO nám říká jedno jediné. My prostě nebudeme šetřit ani jeden rok naší vládní odpovědnosti.
1: Novelu o rozpočtové odpovědnosti má sněmovna probírat znovu ve středu 13. května. Co budete dělat, pokud ji vláda protlačí silou?
0: Tak protlačí silou, je tam nějaká politická většina, ta je legitimní, byť třeba u motoristů, kteří kandidovali s programem postupného snižování schodku veřejných financí, se divím, že té vládě dávají de facto všechno zadarmo, hlasují od regulace cen pohonných hmot až po vysoký schodek rozpočtu, teď chtějí dokonce, nebo teď pravděpodobně budou hlasovat i pro rozvolnění rozpočtových pravidel, tak to mě mrzí. My, když jsme měli koaliční vlády, tak naši menší koaliční koaliční partneři od lidovců až já nevím, po koho byli vždycky ti, kteří dokázali, byť byli velmi malými politickými subjekty, z toho svého programu lecos dokázat do toho kompromisu prosadit. Možná je to i nějaké naše poučení, že se k těm koaličním partnerům máme víc chovat, jako se chová hnutí ANO, které to válcuje, to nevím.

0: ale mě na tom spíš mrzí to, že zkrátka tady dneska v té vládní koalici není žádný hlas, žádná menší politická strana, která by to hnutí ANO dokázala brzdit, jakkoliv motoristé říkali, no, že Andreje Babiše pohlídají. Nehlídají ho vůbec.
1: Říkáte, že to prosadí, čili co potom? Zvažovali byste případně ústavní stížnost?
0: Já jsem člověk, který velmi kritizoval to, že bývalá opozice, dnes vláda, zejména hnutí ANO, si z ústavního soudu v tom minulém volebním období snažil udělat třetí komoru parlamentu a ve chvíli, kdy v hlasování prohráli s námi ve sněmovně, protože tam existovala jiná politická většina, tak okamžitě spěchali za ústavním soudem. To podle mého názoru není dobré pro nikoho, pro politický systém, prostě to se dělat nemá.
1: Ústavní soud má být. Smířit.
0: Ústavní soud má být využíván opravdu v extrémně citlivých věcech a na ústavní soud se můžeme obrátit ve chvíli, kdy zjistíme, že ta právní norma je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, ne ve chvíli, kdy se nám nelíbí nebo když považujeme za špatné, že se bude více utrácet, ale v těch rozpočtových pravidlech se mimo jiné vedle toho s naší utrácení mění i to, jakým způsobem se bude rozhodovat o kapitolách poslanecké sněmovny, nejvyššího kontrolního úřadu, kanceláře prezidenta republiky, kde vždycky byl větší důraz dáván rozpočtovému výboru sněmovny, tak, aby o těchto kapitolách nerozhodovala primárně vláda České republiky, kterou třeba nejvyšší kontrolní úřad kontroluje. A i toto takovéto nastavení rovnováhy mezi jednotlivými institucemi, mezi jednotlivými kapitolami se v této novele ruší, mění. Vláda na to chce mít větší vliv a tam už je možná prostor pro právníky, ústavní právníky si bavit a pokládat otázku, jestli je to v souladu s ústavním pořádkem. Ale ptáte-li se mě na to, jestli se máme na ústavní soud obracet proto, že vláda chce více utrácet, no to ne. To je politicky legitimní rozhodnutí, špatné pro budoucnost České republiky, pro naše děti. Je to špatné, kritizujme to, snažíme se tu vládu porazit na nadcházejících volbách, ale kvůli každé takové věci se obracet na ústavní soud je určitě špatně.
1: Místopředseda sněmovny za ODS a stínový ministr financí Jan Skopeček je dnes hostem 20 minut Radiožurnálu. Máme posledních 6 minut a hodně témat. Poprosím o stručnost, je-li to možné. Na Facebooku jste jako stínový ministr financí představil svoje priority. Jak si představujete rozpočtovou ústavu, kterou chcete předložit?
0: To je docela dobré téma v kontextu toho, o čem jsme se bavili. My tady vidíme, že vlastně velmi malá politická většina 108 hlasů, ale i kdyby ta koalice měla třeba jenom 101 hlas, tak vlastně prosadí nejenom velmi deficitní rozpočet vlastně podle toho, jak si zamane. Ale ona dokáže i ta 101 měnit ta rozpočtová pravidla, která jí mají vlastně jakoby brzdit. A to je podle mého názoru systémově špatná věc. Zatímco si má asi schopna být ta 101 prohlasovat byť neodpovědný rozpočet, to je prostě její zodpovědnost, tak ale měnit rozpočtová pravidla a obcházet rozpočtová pravidla, která tu nemáme jen tak pro něco, ty tu máme proto, aby prostě nás politiky, a to říkám jako v dobrém a v nadsázce, nebo velmi vážně, aby nás politiky, kteří mají tendenci utrácet a kupovat si voliče za peníze daňových poplatníků, tak aby nás brzdila. Aby nás brzdila právě před těma volbama, abychom si nekupovali prostřednictvím peněz daňových poplatníků voliče. A v takové chvíli, podle mého názoru, ta rozpočtová pravidla mají mít větší sílu než sílu běžného zákona, který může měnit 101, ale mají mít nějakou kvalifikovanou většinu, která ty pravidla bude změnit, protože to už je opravdu zásadnější věc. Zdaleko drsnějšími, vážnějšími dopady na veřejné finance, na ekonomiku a ekonomický život občanů, než to, jestli se v nějakém roce přijme horší nebo lepší rozpočet.
1: V čem by měla spočívat daňová reforma, s jímž návrhem hodláte přijít?
0: My chceme přijít s propracovanou daňovou reformou a to zadání je zcela zřejmé, odpovídá tomu, když srovnáte data, srovnáte daňové systémy České republiky a vyspělých zemí. V České republice máme stále velmi nadprůměrné zdanění práce, máme velmi vysoké, jedny z nejextrémněji vysokých vedlejších nákladů, které musí zaměstnavatelé za zaměstnance platit prostřednictvím odvodu, zejména na sociální pojištění, což je věc, která prostě v České republice existuje a není dobrá a v tomto smyslu se budeme snažit tu daňovou reformu upravit tak, abychom právě tu přímou daň, to zdanění práce, které je u nás extrémně vysoké, dokázali snížit. Ale zároveň, a to říkám férově, to bude znamenat, že někde jinde budeme muset ty daně případně zvednout, protože žít v představě, že můžeme snižovat daně, rozvolňovat si rozpočtová pravidla, zvyšovat výdaje, to je cesta prostě k bankrotu, který my určitě dopustit nechceme.
1: A jak hodláte zvyšovat osobní odpovědnost zajištění se na důchod?
0: Tak naše vláda, respektive vláda Petra Fialy, abych byl přesnější, připravila parametrické změny penzijní reformy, které posunuly tu udržitelnost penzijního systému na mnohem delší dobu, než jak existovala před tou změnou. Bohužel se to vláda také snaží zrušit, byť tomu vůbec nerozumím, protože všem je zřejmé, že ten demografický trend je neúprostný a že bez těch změn by ten průběžný systém v nadcházejících letech skolaboval, pokud by nebyl doplňován nějakými jinými daňovými zdroji, ale já myslím, že v tomhle smyslu je potřeba tu společnost edukovat, říkat zejména mladým lidem, že pokud stát není schopen skutečně nějakou velkou strukturální reformu penzí připravit, tak se na ten penzijní věk, na ten věk odchodu do důchodu musí připravovat sami, musí si nějakým způsobem šetřit a tam my chceme dál podporovat takové nástroje, jako je dlouhodobý investiční produkt, jako je penzijní spoření, které budou motivovat ty lidi k tomu, aby si na svůj důchod šetřili a vedle toho státního důchodu měli našetřeno i v rámci soukromých úspor.
1: A to všechno by mělo přijít po dalších volbách, anebo se něco z toho budete snažit prosazovat už z opozičních lavic?
0: My nechceme se proflákat v té opozici a v úzovkách jenom na tu vládu nadávat a nic nedělat a dělat pouze teatrální tiskové konference. To doufám, že neděláme ani teď a nebudeme dělat ani v nadcházejících týdnech a měsících. My chceme skutečně pracovat jednak na těch věcech, které představíme v nadcházejících volbách, jako je právě ta daňová reforma, ale přicházet i s rozumnými pozměňujícími návrhy k těm vládním zákonům, třeba právě i k té EET.
1: Na závěr tedy a poprosím už opravdu stručnou odpověď. Jak vidíte budoucnost koalice Spolu? Má tedy perspektivu nebo ne?
0: Tak teď jsou před námi komunální volby. Tam si myslím, že budou vznikat na nejrůznějších místech různé koalice. Někde bude ODS kandidovat sama, někde bude kandidovat TOP 09, někde bude kandidovat třeba s nějakými soukromníky. To je prostě na každém tom místním sdružení. Ale co se týče nadcházejících let, tak já si myslím, že ODS velmi trpěla koaličními a vládními kompromisy a kompromisy v rámci Spolu. Vlastně musela dělat kompromisy nejdřív ve Spolu, potom ve vládě, což nějakou část identity ODSky stálo a stálo to podle mého názoru ve finále i nějakou voličskou podporu, takže teď je čas, aby se ODSka zpamatovala, zlepšila svoji vlastní kondici, oprášila svoji značku a nejdříve posílila, protože pro jakékoliv případnou spolupráci nebo spojování je nezbytné, aby tady nějaký silný pravicový subjekt byl, protože jak já říkám, když slepíte tři slabé politické subjekty, tak z toho nikdy silný nevznikne, ale pokud budete mít silnou ODS a k ní případně nějaké spolupracující strany, byť asi ne v koalici Spolu, tak to určitě může přinést výrazně lepší výsledek.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s místopředsedou poslanecké sněmovny Janem Skopečkem, stínovým ministrem financí ODS. Děkuju.
0: Já moc děkuju za pozvání a přeji krásný den všem.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: A 3,5 minuty po 12:30 už jsou tady noční zprávy. A ve studiu Eliška Zábrocká.
4: Nejvyšší povolené ceny paliv dnes klesnou. Pumpaři budou litr benzínu prodávat maximálně za 44 korun a 3 haléře. To je o 39 haléřů méně než v pondělí. Údaje zveřejnilo Ministerstvo financí na svém webu. Litr nafty pak dnes bude na čerpacích stanicích stát maximálně 42 korun a 84 haléřů. Řidiči tak natankují o korunu a 31 haléřů levněji. Rezort maximální ceny vypočítává střídenního průměru velkoobchodních cen. Švédsko zadrželo dva muže, kteří obcházením sankcí údajně pomáhali Rusku získávat pokročilou techniku. Moskva ji pak mohla využít ve válce proti Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na švédskou bezpečnostní službu SEPO. Jeden z podezřelých je občan své Švédska, druhý Turecka. Podle soudních dokumentů byly sankce porušované od loňského června až do letošního května. Krajský soud v Praze v pondělí poslal bývalou matku představenou k kláštera v Loděnici na Berounsku na 6 let do vězení. Abatyše Tatiana Hanhur zpronevěřila majetek za 73 milionů korun. Podle soudkyně Ivy Říhové jednala vědomně a opakovaně v rozporu s ústavou pravoslavné církve, které klášter patří. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce původně navrhoval 7letý trest a nyní zváží další postup. A hudební ceny Apollo vyhrála plzeňská formace Aida the Young s deskou Tell Me When You Pass the Sun. Nejlepším singlem je pak Daniel rapperů Jamese Cole a Idei. Ceny Apollo se udílejí od roku 2011.
2: Sport.
4: O trestech pro fotbalovou Slavii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slavii hrozí peněžitá pokuta do výše až 10 milionů korun, kontumace zápasů v její neprospěch i uzavření části nebo celého stadionu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 na Vysočině nehoda a u Přerova omezení. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u Velkého Meziříčí se kolem půlnoci srazily dvě dodávky. Kilometr 145,5, je to poblíž čerpací stanice Shell na místě policie, kolona se tam teď netvoří. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Přerov a Olomouc stojí nákladní auto. Na kilometru 288 kousek před Molkou na krajnici v odstavném pruhu. V Praze Holešovicích v Argentinské ulici před chvílí odklidili nehodu osobního auta. Odvezla ho odtahovka. A na Moravě a ve Slezsku mohou sjízdnost a dohlednost až do rána zhoršovat silné bouřky, jejich následky. Aktuálně ze silnic komplikace hlášeny nejsou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme proměnlivou přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, víc jich bude v Čechách. Ve vyšších polohách i přeháňky sněhové. Večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4. Tolik zprávy. A po nich už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: A já vám přeji příjemnou noc. Na nohou vysoké rybářské gumáky, v ruce teploměr a skleněné láhve. Hygienici v Olomouckém kraji začali monitorovat kvalitu koupacích vod. Vzorky už odebírali i z přehrady Plumlov na Prostějovsku a vypravíme se tam už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Tak na koupání to zatím rozhodně nevypadá. Meteorologové od dneška s příchodem takzvaných ledových mužů navíc hlásí ochlazení. Přesto už hygienici v Olomouckém kraji začali sledovat kvalitu vody u vybraných vodních ploch. Byli jsme u prvního odebírání vzorků vody z Plumlovské přehrady na Prostějovsku.
1: Do vody Plumlovské nádrže za chvíli zamíří Martin Halata ze zdravotního ústavu.
2: Mentálně si dezinfikuju ruce kvůli tomu, že budu odebírat vzorek na mikrobiologický rozbor.
1: Součástí vybavení je i kulatá černobílá destička ve tvaru kruhu zavěšená na provázku. Slouží k měření průhlednosti vody, dodává Halata.
2: Ta průhlednost v současné době je 1,30 m, což je dobrý. Je vidět, že začátek sezóny a většinou začátku sezóny opravdu ten květ, ten červen, ještě i tady ta přehrada bývá v přijatelném stavu.
1: Během léta podle Halaty bývá průhlednost třeba i jen 0,5 m. Zákazy koupání tu krajští hygienici vyhlašují opakovaně, dodává jejich mluvčí Markéta Koutná.
3: Hlavní příčinou bývá nadlimitní výskyt sinic a potom s tím související zvýšená koncentrace chlorofilu A a zároveň i snížená průhlednost vody.
1: Zákazy koupání by lidé podle Koutné měli respektovat. Sinice totiž můžou zejména citlivějším jedincům a dětem způsobit zdravotní problémy.
3: Bolesti hlavy, svědění kůže, vyrážku, zarudnutí kůže a sliznice.
1: Měření kvality vody v Plumlovské nádrži pravidelně pozoruje i pan František.
4: Tím, že rybařím tady na té pláži, tak vím, že jezdí s hygienisem a dost často s ním mluvím. Dívejte, čím je větší léto, tak tím vlastně ta voda dostává zabrat, že? Ale jinak jako koupání je tady, pokud nejste moc choulostiví, tak koupání není špatný. Jako.
1: Výsledky měření hygienici zveřejní tento týden na svém webu. Z Plumlova Josef Čermák, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: host Radiožurnálu.
1: V pátek odstartuje ve Švýcarsku mistrovství světa v ledním hokeji, který tým má podle hokejového experta Radiožurnálu Sport Martina Procházky největší šanci na medaily. Jsou Češi mezi favority a jak vzpomíná na svůj zlatý šampionát ve Vídni před 30 lety.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 1 hodina. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Americký prezident Trump chce ve Spojených státech zrušit daň z benzínu. Na doplacení odměny bývalý ředitel České televize Souček nemá nárok, rozhodl o tom soud. Čeští házenkáři se na baráž o mistrovství světa chystají i s elitní spojkou Matějem Klímou. A dnes čekáme oblačno s přeháňkami, těch bude později ubývat. Teploty nejčastěji do 12 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Bílý dům chce dočasně zrušit daň z benzínu. Ceny pohonných hmot ve Spojených státech od začátku války s Íránem vyskočily o víc než polovinu. Americký prezident Donald Trump teď hledá způsob, jak Američanům od drahých paliv ulevit. Ke změně ale potřebuje souhlas Kongresu.
3: Americký prezident svůj plán na zrušení daně z pohonných hmot sdělil reportérce televize CBS v telefonátu. Řekl jí, že to považuje za skvělý nápad a že to snížení bude dočasné do chvíle, než ceny ropy zase spadnou. Zrušení daně by stálo federální rozpočet zhruba půl miliardy dolarů týdně. Krok proto musí schválit Kongres. Republikánský senátor Hawley a poslankyně Lunová už ale podání návrhu ohlásili. Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než o 50%. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Obvodní soud pro Prahu 4 nepřiznal bývalému řediteli České televize Janu Součkovi doplacení odměny za rok 2024. Souček chtěl po televizi víc než 1 300 000 korun. O snížení odměny rozhodla Rada České televize v květnu 2025. Podle Součka s ním musela výši projednat, to ale neudělala. Soud dnes rozhodl, že na doplacení bonusu nemá Souček nárok. Ponechal si lhůtu na odvolání, pravděpodobně ho ale podá.
4: Je zřejmé, že Rada České televize nenaplnila podmínky smlouvy, kterou se mnou uzavřela ve chvíli, kdy jsem nastupoval do pozice generálního ředitele, tedy nenaplnila podmínky toho rozhodování o bonusu generálního ředitele.
1: Soud nezamítl taky Součkovu žalobu, kterou se domáhal neplatnosti svého odvolání z funkce generálního ředitele České televize. Vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vyvíjí spolu s onkologickým centrem v pařížském institutu Gustava Roussyho léky na zhoubnou rakovinu mozku u dětí, takzvaný difuzní intrinsický pontinní gliom. Výzkum je zatím na úplném začátku. Vědci v počítačových simulacích hledají vhodné molekuly a v laboratořích je teprve začínají syntetizovat a testovat. Grantem ve výši 1 300 000 korun spolupráci podpořil nadační fond Nina, který založili rodiče dívky s tímto typem nádoru, říká zakladatelka fondu Kristýna Chovancová.
5: Naše dcera Nina nás naučila bojovat za každý den. Spolupráce s výzkumným týmem VŠHT pro nás znamená způsob, jak tento boj přenést do laboratoře a jednou tak snad změnit osud dětí s nádorem mozku.
1: Sport. Čeští házenkáři zahájili přípravu na nejdůležitější dvojutkání sezóny. V baráži o postup na mistrovství světa v příštím roce zabojují proti favoritům z Francie i s Matějem Klímou. Elitní spojka hrající německou Bundesligu za Lipsko se do národního týmu vrací po skoro dvouleté pauze, způsobené zraněním kolena. Klímův návrat těší i reprezentačního trenéra Daniela Kubeše.
6: Jsme rádi, že se k nám připojil, on strašně chtěl přijet tady na ten sraz a je to velmi kvalitní hráč, jeden z největších profilů, prostě, co v české házení máme a jsme moc rádi, že zpátky.
1: Úvodní zápas baráže o světový šampionát je na programu ve středu večer v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Odveta ve Francii se bude hrát v neděli.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Přerova a uzavírka na dálnici D8 mezi Lovosicemi a Ústím. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u Velkého Meziříčí na kilometru 145,5 uklizeno. Dodávky po nehodě projeli s policií na exit 141 a tam teď stojí, jsou na sjezdu. Na dálnici D1 za Přerovem směr Ostrava stojí nákladní auto, kilometr 275, auto je na krajnici. asi zatím jen na blikačích. Dálnice plynule průjezdné, místy zhoršuje dohlednost déšť. A připomínáme omezení na D8 mezi sjezdy na Velemín a Teplice. V prackovických tunelech mezi kilometry 58 až 60 jsou zavřené tubusy do Drážďan. Jezdí se obousměrně v tubusech do Prahy a to omezení potrvá do dnešní půlnoci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, víc jich bude v Čechách, ve vyšších polohách můžou být i sněhové. Večer má srážek a místy i oblačnosti ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Za Česko nastoupilo v NHL v této sezóně k minimálně jednomu zápasu dohromady 8 brankářů, ale je možné, že na mistrovství světa nebude ani jeden z nich. Budeme se tomu věnovat podrobněji už za chvíli.
8: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Hokej staroman Červenka má před sebou 13. mistrovství světa v kariéře. V nominaci je společně s klubovým spoluhráčem Lukášem Sedlákem. Ani jeden z nich ale nenastoupil na nedávných švédských hrách, stejně jako nominovaný Matěj Blimel, hrající nižší AHL. V sezóně, kdy měl český hokej v NHL 8 golmanů, je možné, že na mistrovství světa nebude chytat ani jeden z nich.
1: Brankáři z útahu nepřijedou, omluvili se oba dva. A co se týká Vladaře, tak jsme s ním v kontaktu, čekáme na výstupní prohlídku, jak to dopadne a uvidíme.
2: Říká generální manažer reprezentace Jiří Šlégr nejprve o golmanech z Utahu. Na šampionátu nebudou Karel Vejmelka ani Vítek Vaněček. Na Daniela Vladaře národní tým ještě počká. V playoff NHL stále chytá Lukáš Dostál za Anaheim a také Jakub Dobeš v dresu Montrealu. Může se tedy stát, že golmanská trojice zůstane stejná jako na švédských hrách. Tady je nominace nejen Radima Rulíka. Představil ji ale právě hlavní trenér po příletu ze Švédska.
3: Josef Kořenář, Dominik Pavlát, Petr Kváča. Obránci Michal Kempný, Filip Hronek, Jan Ščotka, Jiří Ticháček, Tomáš Galvás, Tomáš Cibulka, Libor Hájek a Marek Alšer, útočníci. Ondřej Beránek, Roman Červenka, Matyáš Milovský, Jiří Černoch, Dominik Kubalík, Jakub Flek, Lukáš Sedlák, Jaroslav Chmelař, Martin Kaut, Matěj Blímel, Michal Kovařčík, Jan Mandát, Daniel Voženílek a David Tomášek.
2: To jsou hráči, kteří odletí na mistrovství světa. Šlégr také definitivně potvrdil, že turnaj bude bez Davida Pastrňáka z Bostonu. Z celkem 12 oslovených hráčů stabilně nastupujících v NHL se 9 omluvilo. Souvisí to samozřejmě i s olympijskou sezónou. V nominaci je třeba Jan Mandát, kterého čeká první mistrovství světa a na švédských hrách dal první gól v národním týmu.
4: Jsem na to hrozně pyšnej, no. Nebudu vám lhát, pro mě osobně je tohle hrozně velká meta. Prostě po tom všem skvělý zážitek prostě a něco, o čem jsem sněl vlastně odmala. Možná o tomhle se mi snad ani nezdálo, jako, to už, když jsem byl na tý pile, tak nevím, no, ale...
2: Možná jste poznali, že se Mandátovi trochu chvěl hlas a slyšeli jste dobře slovní spojení na pile. Jan Mandát totiž dostal před lety dvouletý zákaz startu v evropských soutěžích za pozitivní test na kokain a ano, během toho pracoval právě na pile. První šampionát dospělých čeká na obránce Tomáše Galvase, který má 3 medaile s 20. Další mládežnický reprezentant Petr Sikora je ale mimo. Pokračuje trenér Rulík.
3: Když tu vezmu ty centry a on může nastoupit i na křídle, tak se prostě, když to tak řeknu, úplně jako nevyšel do té sestavy, to rozhodlo.
2: Z hráčů se zkušenostmi z NHL se nevešli útočník Klapka a obránce Hovorka. První mistrovství světa dospělých má před sebou třeba obránce Floridy Marek Alšer. Z českých stálic v NHL bude v obraně Filip Hronek. Poprvé naopak útočník Rangers Jaroslav Chmelař. Na mistrovství světa odletí národní tým v úterý a ještě ten den chce jít na led. První zápas čeká reprezentaci ve Friburku, kde odehraje základní skupinu v pátek proti Dánsku. Další týmy budou hrát v Curychu, kde se na konci května bude také bojovat o medaile. František Kuna, Radiožurnál.
0: A já dodám, že všechny české zápasy uslyšíte ze Švýcarska na Radiožurnálu v přímém přenosu.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Tříletý Sebastian první dva roky jenom ležel, doteď nemluví a potřebuje odbornou pomoc. I na jeho případ upozorňuje tradiční osvětová kampaň Týden rané péče. Veřejnosti představuje sociální službu určenou rodinám s dětmi s postižením či vážnou nemocí a více se dozvíte už za chvíli.

0: besedy, dny otevřených dveří nebo třeba workshopy. Nejenom to nabízí program letošního týdne rané péče. Tradiční osvětová kampaň začala včera a představuje sociální službu tzv. Rané péče. Ta pomáhá rodinám s dětmi s postižením. Do kampaně se letos zapojilo na 40 organizací po celé republice. Mimo jiné i olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči.
1: Dobré ráno, Sebi, ahoj.
2: Zanedlouho tříletého Sebastiána mají paní Hana s panem Zdenkem svěřeného v pěstounské péči do olomoucké pobočky Společnosti pro ranou péči s ním přišli na muzikoterapii.
3: De facto ještě řešíme problém, že nemluví, jo, vydává jenom zvuky, takže tuhle pomoc fakt opravdu u tohle chlapečka potřebujeme hodně moc.
2: Popisuje pěstounka Hana. Hudba u dětí podle muzikoterapeuta Zdeňka Vilímka pomáhá rozvíjet nejen motorické dovednosti.
4: Emoční prožívání, nějakou důvěru, sociální dovednosti. Takže s dětma bubnujeme, máme tady stanoviště, skládáme různé písničky.
2: Olmoucká pobočka Společnosti pro ranou péči aktuálně pomáhá 170 rodinám z celého kraje. Pokračuje ředitelka organizace Pavla Matyášová.
5: Tato služba je určená pro rodiče, kterým se narodí děťátko s nějakou závažnou diagnózou nebo s postižením, a nebo jsou to rodiče, kteří si neví.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
0: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
1: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
0: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
1: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
2: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Veška celého nástroje komorní a je 442.
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Je 1:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
4: Do východní poloviny Česka dorazily odpoledne silné bouřky. Na Vysočině hasiči vyjížděli asi ke 20 zásahů. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů. Bouřky doprovázely i kroupy. Ty padaly taky na jižní Moravě, zejména na Hodonínsku. Pro východ republiky platí až do rána výstraha proti silným bouřkám. Podle meteorologů místy napadlo v úhrnech už kolem 40 mm srážek a podle předpovědi může srážek ještě přibývat. Na východě Česka se totiž tvoří i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Muž obviněný z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa odmítl vinu. Federálnímu soudu ve Washingtonu to dnes řekl jeho obhájce. 30-letý Cole Allen z Kalifornie se podle vyšetřovatelů na konci dubna při novinářské gala večeři ve Washingtonu pokusil dostat přes bezpečnostní kontroly do sálu, kde byl Trump i další členové jeho administrativy. Na agenta tajné služby přitom podle obvinění vystřelil z brokovnice. Muž by měl být před soudem na konci června. Hrozí mu až doživotní vězení. A Liberecký kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Mimořádná rada kraje odsouhlasila 10 zásadních připomínek, které zašle Ministerstvu pro místní rozvoj. Radním vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány.
0: Sport.
4: Tenistka Karolína Plíšková vypadla na turnaji v Římě v osmifinále. Světové dvojce Rybakinové z Kazachstánu podlehla 0-6-2-6. Do čtvrtfinále nepostoupili ani Nikola Bartuňková, která prohrála s 10. hráčkou v žebříčku WTA Ukrajinkou Svitolinovou 0-2 na sety. Linda Nosková pak nestačila také ve dvou sadách na Rumunku Kirseovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Odstavená auta na dálnici D1 u Přerova. Komplikace po nočních bouřkách na cestách teď hlášeny nejsou. Na D1 za Přerovem směr Brno stojí nákladní auto na kilometru 275 na krajnici, už označené silničáři na místo přivezli šipku a kužely. Na dálnici D1 další odstavené auto opačně z Brna do Ostravy za sjezdem na Přerov a Olomouc kilometr 288. Je to kousek před Molkou, auto nepřekáží, stojí v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháníkami, víc jich bude v Čechách. Ve vyšších polohách můžou být i sněhové. Večer má srážek a místy taky oblačnosti ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte noční radiožurnál a taky Petra Zajíčka.
3: Tento pátek odstartuje ve švýcarsko mistrovství světa v ledním hokeji, který tým má podle hokejového experta radiožurnálu Sport Martina Procházky největší šanci na medaily. Jsou Češi opět mezi favority a jak vzpomíná na svůj zlatý gol z šampionátu ve Vídni před 30 lety, tak na to bude právě Martin Procházka odpovídat dnes dopoledne, co by host radiožurnálu po 9. hodině.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Oslavit hudbou budoucnost a nabitou svobodu, takto si přáli rok po konci druhé světové války zakladatelé Mezinárodního festivalu Pražské jaro. Co všechno ale museli ještě před zahájením zařídit, jak zněly první koncerty, i to si připomeneme prostřednictvím rozhlasového archivu už za chvíli.

0: Propojit po druhé světové válce Evropany hudbou, to se rozhodl v roce 1946 český dirigent Rafael Kubelík spolu s Českou filharmonií. Z exilu se tehdy vrátil klavírista Rudolf Virkušný a vězným hostem byl mladý americký dirigent a skladatel Leonard Bernstein. A jejich idea dál žije. Jeden z nejstarších hudebních festivalů na světě dnes čeká zahajovací koncert už 81. ročníku.
1: A nyní, jaký je účel vašeho zájezdu do Anglie?
2: V prvé řadě jsem přijel navázat styky.
3: Prozradil v roce 1945 zakladatel festivalu Rafael Kubelík reportérovi tehdejšího československého rozhlasu.
2: Po svém návratu pojedu do Moskvy a v obou případech se jedná o předběžnou přípravu hudebního festivalu, který chystáme příštího května v Praze k oslavě 50. výročí České filharmonie.
1: Máte na mysli festival mezinárodní?
2: Ano. Představujeme si, že jednotlivé spojenecké národy by přijali naše pozvání a prováděli by své skladby. Květnové festivaly se mají opakovat pravidelně každého roku v rámci pražského jara a myslím, že je velmi důležité, aby jejich zahájení mělo co největší úspěch.
3: O rok později už Rafael Kubelík stojí za dirigentským pultíkem a s taktovkou v ruce udává tempo, když zrovna hraje G-mollový koncert pro klavír a orchestr skladatele Antonína Dvořáka. Dalším milníkem festivalu je rok 1990, kdy se po listopadové revoluci koná první svobodné pražské jaro. Do Prahy přijíždějí v tu chvíli už celosvětově uznávaní umělci, kteří stáli u jeho zrodu. Slíbili totiž, že se vrátí ve chvíli, kdy bude Československo opět demokratické. U historického okamžiku nechybí ani prezident Václav Havel.
4: Byl jsem na třech koncertech a dneska se chystám na čtvrtý, na který se velice těším, závěrečný koncert, kde bude má oblíbená 9. symfonie Beethovenova s odou na radost, dirigovaná Leonardem Bernsteinem.
5: Toho jste přijal spolu s ostatními předními účastníky letošního ročníku pražského jara na Hradě.
4: S Bernsteinem jsem mluvil zvlášť, ten byl samostatně, mě navštívil a moc dobře jsme si rozuměli a pak jsem přijal celé to čestné předsednictvo pražského jara, včetně Rafaela Kubelíka, Rudolfa Virkušného, pana Suka, dalších a také jsme si hezky popovídali.
3: Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který letos slaví 100 let. Zahájí nový ročník pražského jara. Pražský obecní dům i Riegrovy sady tak už tradičně rozezní Smetanova symfonická báseň Má vlast. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 2 hodiny. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Prezident Pavel by podle předsedy sněmovny Okamury na summit NATO jet neměl. Tajsko zabavilo 1/4 tuny pašované slonoviny. Fotbalisté Slovácka se můžou výhrou nad Baníkem Ostrava vyhnout přímému sestupu. A čekáme oblačnost s přehánkami, těch bude později ubývat. Teploty nejčastěji do 12 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel by podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD neměl jet na červencový summit NATO v Ankaře. Řekl to po jednání koaliční rady s tím, že za zahraniční politiku je odpovědná jen vláda. Prezident má na ní podle Okamury navíc jiný názor než současný kabinet.
3: Lídr opozice, který prosazuje úplně opačné zahraničně politické názory, a ústava hovoří jasně, že zahraniční politiku má plně v gesci vláda, o nikom jiném v ústavu.